0: málo.
1: Dobře. A jaké to je, když se tak muži blíží osmdesátka? O narozeninách nepadlo ani slovo, Arnošku.
2: Jasně, jasně. No, podívejte se, když se blíží, tak to je zatím ve výhledu, jo? Horší bude, až udeří, ale já vlastně jsem si říkal, že bych to nechtěl slavit, že bych to nejradš utajil, no ale to se mě asi nepodařilo, jak je vidět. Já totiž jsem kdysi si myslel, že já tak dlouho nevydržím. No. A zatím jsem teda vydržel. Můj tata, ten se dožil 98 let. A každých 7 let střídal manželky. A moje maminka bohužel zemřela brzo, v 48. A tak já jsem si myslel, že se nedožiju víc než 48, protože jsou po ní hodně. No ale jak je vidět, tak jdu za tím tatou naším. Ale jak dlouho dojdu, to nevím teda. A jak daleko, no. A co jste se ptal?
1: Jestli slouží paměť, jestli je to pořád dobrý.
2: Ne, je to čím dál horší. A proto já jsem si řekl, že už nebudu v divadle hrát, protože už nejsou schopen se naučit texty. Takže já už můžu jenom improvizovat. Jo? A to jsem se naučil na provázku od Polívky a od Pechy, protože jsem s nima hrál hodně. A takže jenom si můžu vymýšlet. Upřímně řečeno, všechno, co dělám, tak si vymýšlím. Nic není pravda. Jo, no.
1: Tak odtud už míří jenom cesta do politiky. Tam jsou samí takoví, kteří to dělají velmi podobně. Arnošte, má to nějakou výhodu, ten věk? Že říkáte, tohle už nemůžu, tohle možná bolí, ale že si říkáte, hele, já už můžu v těch 80 něco, co by kdysi nešlo, třeba ještě v 60, v 50? Má ten věk u chlapa nějakou výhodu? Ať no, se máme na co těšit.
2: No, můžete umřít. Jo.
1: Ano.
2: To je teda jistý, jo.
1: Jo.
2: Ale víte, já jsem celý skoro život dospělej prožil v Brně. Až do mých 54 let. A pak jsem se přesunul do Prahy, protože jsem tady, jak my v Brně říkáme, skvaltoval mladou manželku a narodili se nám děti ve druhé várce, ve 54 syn a v 60 dcera. A já tady děkuji. Já tady vlastně žiju taky proto, že já mám tu ženu, teď jsme strávili, to můžete zatleskat, stříbrnou svatbu s tou mou paní, děkuji. A to je výhoda, že ona je skautka. A já, když potřebuju k nějakému doktorovi, tak všechny ty skautky jsou prostě její z oddílu. Takže já chodím k obvodní lékařce, k vážce. Chodím na endokrinologii ke kvíčale. Se štítnou žlázou chodím k měsíčkovi. Potom mám, co mě ještě je?
1: S tou pamětí, jestli taky někam chodíte, Arnošte.
2: Jo, mám psychiatra, taky tam jdu pozítři. Ale ten není skaut bývalej, jo? A ještě mám nějaký, no nevím, musí a to je právě to, co přísluší tomu věku.
1: Ano.
2: Že člověk si méně pamatuje a nedá se s tím nic dělat už, no. To je. Ale to nevadí.
1: Krásný výhled do budoucna. Arnošte, dneska si to setkání tady v YC, ten dnešní tobogán, budete jenom užívat. A když vám vypadne nějaké jméno, cokoliv, my vám poradíme. Tady bude tolik lidí, tolik mladých poradců a poradkyň, kteří vás milují a přišli na tuhletu vaší oslavu. To je scout vedle scouta, co teď dorazí.
2: Výborně.
1: No, kromě Kvíčaly všichni tady budou. Posaďte se u nás, respektive u vás v YC. Dámy a pánové, hlavní hrdina toho dnešního narozeninového, se nesmí říkat, toho nenarozeninového toboganu, Arnoš Goldflam. No a dovolte mi, abych pozval rovnou k první písni ansámbl Ypsilonky. Přicházejí Jiřina Vacková, Bára Skočdopolová, Martin Bohadlo, Krištof Mende, Petr Vršek, Martin Janouš, Lenka Loubalová, Honza Jiráň. Jsou tady v kompletní sestavě. Tady je ano, jeden mikrofon a opět z minula už to máme nacvičeno. Velmi poprosím, kdybyste uvedli někdo z vás, je vás tady dosti na to, kdo je z vás v tuhletu chvíli nejvíc fundován, Petr Vršek, ano, aby ano. Uvedl, co to je za píseň, o čem to je a vůbec.
0: Je to píseň z představení Babička, Dichtung und Wahrheit, kterou režíroval Arnoš Goldflam, překvapivě. A je to Babička skutečná a vysněná, co si zrežíroval a vymyslel jsi to.
2: No a co? O co
0: nic
2: ti jde?
0: Nic jsem se to tak shrnul.
1: To si budu pamatovat, tu otázku jsem si zamiloval přes věřka. A o co ti jde jako? Teď. To je otázka na zpěvačku před výkonem, to si byl. Jako o co ti jde? Jseš tady od zpěvu, tak tvořte. Ano. Tobě jde o co? Taky zpívat. To je Arnošte, děkuju, to si budu pamatovat. O co jde vám, to vím, vy jste přišli. No jo, to je...

0: tak neskonale rád. Tak rád.
1: Děkujeme za první píseň našeho dnešního Tobogánu z Ypsilonky. Děkujeme ansámblu.
2: Já jenom přidám, že když jsem já v Brně kdysi začínal jako mladý umělec a myslel jsem si, že budu malířem, to se nenaplnilo, ale já jsem si koupil gramofon kufříkovej a tam se dali hrát ty desky 78, že jo, otáček, ale já jsem už na další desky neměl, poněvadž jsem dělal ve slévárně a vydělal jsem málo a tak jsem měl jenom jednu desku, tu 78. A tam byla ta píseň Hlelu nastoupá, víš, a tak. Takže jsem hrál furt dokola tuhle desku a od té doby všechno, co jsem režíroval v divadle, v každé inscenaci jsem tam tu píseň nacpal.
1: Dámy a pánové, využijeme toho, že je tady Honza Jiráň na jevišti. Pojď sem za námi, Honzíku. Hele, jubilant, a ty máš tedy jakoukoliv možnost přihodit sem k nám jakoukoliv vzpomínku, jakýkoliv postřeh?
3: No, já musím říct, že jsem velmi vděčný osudu, že jsem Arnošta mohl potkat a že jsme spolu docela hodně často spolupracovali.
1: Ano.
3: Musím říct, že s Arnoštem se moc hezky pracuje, protože on má rád herce. Takže on, když přijde na to zkoušení, tak my se skoro dereme o to, abychom v té inscenaci mohli být. Já navíc mám velmi osobně rád jeho humor a jeho lavírování. On má rád i sentiment, ale nikdy nesklouzne ke kýči, ale ten sentiment je strašně pro mě příjemný v těch jeho inscenacích, takže se na ty jeho inscenace a na ten jeho humor hodně těším. Měl jsem i tu příležitost mockrát Arnošta režírovat, protože jsem s ním natočil možná 10 CDček, že jo, některý byly Arnoštovy texty, třeba Tatínek není k zahození, ne, to jsme točili spolu. Úžasně mi zahrál v Tracyho Tigrovi ve velkém obsazení, kde bylo asi 20 herců toho psychiatra. Taky nikdo jiný by to nezahrál. Úžasný výkon. Točil jsem tvůj horor, jak se to jmenovalo?
2: Standardum hrůzy.
3: Standardum hrůzy. Takže mám obě zkušenosti, že nechává se vést, jako když jsem pomyslně tím režisérem já, a zároveň velmi laskavě vede nás jako herce a tím, že nás má rád a sám je hercem, tak je to velmi pěkná spolupráce. Velmi často, když přijdu poprvé někam na návštěvu, tak si vzpomenu na Arnoštovu rodinnou vzpomínku, kterou bych byl rád, kdyby si na ní vzpomněl. V jeho rodině se dlouho mluvilo o nové sedací soupravě. Pamatuješ novou sedací soupravu?
2: Pamatuju.
3: A já kamkoliv přijdu jako poprvé, tak koukám, jestli tam nemají novou sedací soupravu. To mi zůstalo už asi 40 let.
2: A ty nevíš možná, jak to bylo. Můj tata byl šetrnej. Jo? A šlakomej trošku, ale byl to můj otec. A on koupil skutečně v 60. letech sedací soupravu, dvě křesla, takový sofa, nebo jak by se řeklo. A poněvadž to bylo nový, tak z toho nesundal ten igelit. A já se pamatuju, že když jsem pak v 70. a 80. letech přišel k němu, furt tam ten igelit byl. Jo? Ale naštěstí to bylo tak docela ještě v klidu, protože já znám jednoho kolegu, herce, který, když jsem vykládal tuto historii, tak on mě říkal, no to nic není proti mé tetě. My, když jsme přišli k ní, tak jsme museli povolit kalhoty a stáhnout si je pod kolena, a v trenkách jsme si mohli sednout na tu její sedací soupravu. Jo? Prostě návštěva, když přišla, tak do trenek. No.
3: A teď si představ, že já kdykoliv přijdu poprvé někam, tak právě čekám tu prosbu. Prosím vás, tak tady máme novou sedací soupravu, takže kdybyste si povolil pásek.
1: No. Ale to je nádherná představa, ale jsou takový lidé, dlouho měli lidi, že měli třeba dálkovej ovladač v igelitovém pitlíku, aby si ho nezašpinili, že jo? To máte do dneška možná někteří, ale to taky bývalo hodně častý, že jo? Ale já vám musím prozradit takovou věc, která byla kouzelná, když jsem přišel do zákulisí, seděli tam oba tito dva pánové a musím teda říct, že Honza Jiráň, kterému se taky blíží kulatiny, byť tedy ještě o 10 nižší, až jako vyzvídal na Arnoštovi, jaké je to stáří, jako co všechno přijde. A přišlo mi to jako taková hezká kamarádská debata, do které jsem se okamžitě zapojil, protože mě se blíží 50, a říkám, oba kluci jsou ještě dál, ať vím, co mě čeká. K čemu jste dospěli, Honzo? Jako 70, to je dneska nic, co tebe čeká.
3: Tak je to nic, ale je to spravedlivý.
1: No to jo.
3: Každýho, koho to potrefí, tak si myslím, že bude mít asi stejnou zkušenost, jako měl před 10 lety Arnošt. Ale Arnošt byl velmi optimistický, že mávnul rukou, když jsem se ho zeptal, jak to bylo v 70, takže mi dodal odvahu a dodal mi sílu do další desítky.
1: Jo. Čili Arnošte, dokdy je to dobrý pro nás chlapi? Podívejte, tady lačně se dívají, jsou tady mladší než my. Jak dlouho se máme těšit?
2: Já bych řekl, no? Možná někteří se netěšte vůbec teda, jo? Ale já bych řekl, že tak do těch 75 to ještě se dá vydržet.
1: Jo?
2: Jo, jo, jo. No.
3: Arnošte, ale já bych využil příležitosti, když jsme tady spolu na jevišti. Víš, co mě vždycky zarazilo a nikde jsem se to nedočet. Proč ti tatínek, když seš Arnošt, říkal Ríšo?
2: Prosím tě, to nikdo neví.
3: To nikdo neví. Ale říkal ti celý život Ríšo, že jo?
2: Ano, ani on to nevěděl, vlastně, když jsem se ho na to ptal, ale říkal mě krátce Ríšo, jo? A můj synek, který otíček, který mu je teď 25 let, který, protože jsem se ženil, ale už jsme ho měli na rukou, a on je Pražák, že jo? A začal mě říkat po pražsky táto. A já, když jsem slyšel to táto, já jsem si říkal, no já ho snad ani nebudu mít rád. Jo? Ale oblíbil jsem si ho, jo. A i tady to táto, jo.
1: Ne, ale je fascinující, já jsem to taky někde četl toho Ryšu a říkal jsem, to se musí ptát toho Arnošta každej. Já děkuji, že jsi se na to zeptal. Odpovědi jsme se nedočkali, ale...
2: A nedočkáte ani, proč to nikdo neví.
1: Ale kdyby to nějaká jako Arnoštku, Ryšánku, já nevím.
2: Ne, to... Teda je fakt, že já mám ještě druhý jméno, Arnošt Boris.
1: To vysvětluje toho Ríšu.
2: Tak to by jako,
1: jako
2: šlo.
1: Jako Borisku, Ríšo, no. Borisu. Děkujeme, ano.
2: Jo, po Skalinách.
1: A z toho vznikl Ríša. Arnošte, měl jste přijít, aby tohle všechno jste se tady dneska dozvěděl. Dámy a pánové, Tobogan z Ypsilonky pokračuje dál. Další hosté jsou připraveni v zákulisí, ale než nám zmizí Honza, teď je píseň, kde ty budeš mít téměř hlavní čtvrtý hlas, takže...
3: Ano, přijdu na závěr se čtvrtým hlasem a je to píseň právě z toho představení o babičce.
1: A poprosím tedy Jiřínku Vackovou, Báru Skočdopolovou, Martina Bohadla, Krištofa Mendeho, Petra Vrška, Martina Janouše, Lenku Loubalovou, samozřejmě Honzu Jiráně, všichni jsou připraveni. Jsme v Ypsilonce, vy jste na příjmu Českého rozhlasu. Dnes Tobogan z Ypsilonky na počest Arnošta Goldflama a je tady další píseň z inscenace Babička.

0: Dobrou.
1: Já vám dám dobrou noc. Za malou chvíli se znovu uvidíme. Honza Jiráň, děkujeme Honzíku, že jste tady byl s námi. Dámy a pánové, a přichází další host, který neodmyslitelně patří samozřejmě k Ypsilonce, ale i k Arnoštovi, pan Oldřich Navrátil. Oldo, vítej. Krásné dobré dopoledne, krásný dobrý večer. Posaď se u nás. Tak prosím tebe, první otázka, velmi obecná, a je to na tobě. Co povíš o tomto sympatickém muži, kterému se blíží kulatiny, o nichž se nesmí mluvit? Co napadá tebe jako první?
2: Tady snad není nikdo, kdo zná Arnošta díl než já. To já jsem Arnošta potkal poprvé na škole na JAMU v roce 1972. To už je teda 54 let.
3: My jsme spolužáci
2: s Arnoštem. A já tehda jsem přišel z Třebíče, protože to je rodné město, takové rodné maloměsto, a přišel jsem do toho velkého Brna a potkal jsem tady toho Arnošta Goldflama, který měl černé vousy do půl břicha. Prostě naprosto nepřekonatelná figura. Já jsem se skoro až trošku lek. Jsem říkal, ježišmarie, tak s takovýma já tady budu teďka na škole. No a pak jsme se potkali a dobrý. Nevím, proč si teda barví ty fousy teď nabílo, protože teda je měl černý jak uhlí.
1: Já jsem rád, že jsi to popsal, protože mně došla taková věc, možná vám taky, že já si Arnošta vůbec nedokážu jako vybavit jako mladýho. Já jsem měl vlastně pocit, že vy jste byli jako v tomhle věku vždycky, už odmala.
3: A to máte pravdu, protože já poměrně brzo jsem byl plešatý, už když mě bylo asi 25. A to mě poprvní pustili v brněnské Šalíně sednout. Jo? Mladý děvče vstala, nabídla mě svoje místo. A od té doby jsem se vlastně moc nezměnil. Akorát musím Oldu opravit. Já jsem neměl černý vousy, já jsem měl hodně tmavě zrzavý.
2: Ano.
3: Viď?
2: Tak, no. Tak to bylo. No a to Arnoštovi zůstalo, tak jak ho vidíte, opravdu originální postava. A nedávno točil s nějakou německou režisérkou a ta se rozplývala na tom, jak vypadá, jakou má vizáž, a škoda, že vás není takových víc. A Arnoš povídá, když jste si nás všecky vybílí. To je strašný.
1: To je hrozná poznámka. No a když, to už nepřeběž tohle, ale když se vrátíš do těch školních let, co se ti tak vybaví? Jaká to byla doma? Brdo, 70. léta, co to bylo za dobu?
2: No byla to doba, jakkoliv tady v té společnosti to bylo jako, že velmi šlo to do tuha, tak já jsem to tam vůbec nepociťoval, protože my jsme se tam pohybovali ještě v okolí toho provázku a teď ten Bolívka, Peca a Goldflam a Krobot, a to fakt bylo takových nádherných figur a ta atmosféra byla prostě, že my jsme tu dobu blbou nějak mu nevnímali.
1: Je pravda, a hned se na to zeptám, Arnošta, že pro moji generaci vzpomínky na tuhle dobu divadlo na provázku, ten ansámbl, který tam tenkrát byl, je něco, co my už jsme nezažili. Samozřejmě zůstalo pár záznamů a tak podobně, ale muselo to být fascinující. Jak vy na tu dobu vzpomenete? Každý, kdo tam byl, vzpomíná tak, jako že laťka byla tak vysoko, že už celý život potom marně hledal něco, co by se tomu trošku vyrovnalo.
3: No, já jsem během školy tam hrál malé role na provázku. I když jsem studoval režii, přece jenom, že jsem byl taková figura, jak říká Olda, jsem dostal tam hodně příležitostí. Například jsem hrál Krába v Alence v říši divů a různě několik takových figur ještě. No a naštěstí já jsem dostal umístěnku po škole do tehdejšího satirického divadla Večerní Brno, ale to už satiricky nebylo a dobrý to tam taky nebylo. A byl tam výborný herec, starý pán, a ten říkal, prosím vás, neprovokujme, teď my musíme dělat, aby jsme tady se dožili do penze. Jo? Ale on neměl už dlouho, tak už to bylo. Ale já jsem druhý rok si řekl, že to nevydržím. A tak jsem odtamtud prchl, rozvázal jsem smlouvu hned a prchl jsem a šel jsem po městě a nevěděl jsem, co budu dělat. Myslel jsem, jenom abyste věděli, já jsem vystřídal několik zaměstnání. Já jsem byl ve slévárně, byl jsem ve skladu na výstavišti a pak jsem byl pár let rozpočtářem. Dělal jsem rozpočty na chemická zařízení. Posléze, když viděli, že na ty kotle velký nestačím, tak mě přeřadili na potrubí. Takže jsem dělal potrubí. No a tehdy taky jsem se zamiloval a do jisté Alenky a dali jsme se dohromady na výročí Velké říjnové revoluce a opustila mě na Mezinárodní den žen. Proto si to celý pamatuju takhle, jo. A tak já jsem si řekl, že musím změnit svůj život, být na starší kolena. No a bylo mě asi 22, přihlásil jsem se na JAMU, na režii, a oni mě ku podivu vzali. No a od té doby jsem teda se tomu věnoval, no až do loňského roku, když jsem si řekl, že už jsem moc starý, že už nebudu zabírat místo mladším.
1: No. Ale ne, ozvalo se v zákulisí, ale ne, ale... A jak se tak vaše cesty osudu rozešly? Sešli jste se, ty jsem říct, sešli jste se kluci, vidíte, jak se mi blížíte 50, už říkám kluci 80 a 90 pomalu, ale sešly se ty vaše cesty až tady v Ypsilonce? Díky Ypsilonce jste se znova potkali, nebo jste se míjeli? Vydávali jste se?
2: Vydávali jsme se,
3: Olda taky dlouho hrál jednu moji hříčku,
2: ano,
3: takovou.
2: Ano. Jeden den.
3: Jeden den pro jednoho herce. A tak občas jsme se tak potkávali.
2: Ano, byli jsme.
3: Ale jinak Olda byl z té Třebíče a oni tam měli cukrárnu. A já, když jsem tam přijel jednou, tak jsem byl fascinován, protože oni měli v kuchyni takovou růži a ta byla...
2: Pivoňku.
3: Co?
2: Pivoňka to byla.
3: Jo, pivoňka a ta byla z peří. A to se mně strašně líbilo a Olda, když se tam s tou Třebíči rozloučil, tak mě ji dala a já ji mám doma furt. No...
1: To je hezký propojení. A jak se tetelí Olda krásně, jako ty, jak je na to pyšnej. No. Jak Pivoňka našla svoje místo.
2: Ještě k tomu, jak jste tady mluvil o tom tatovi, protože on o něm vždycky velmi krásně vyprávěl, o tom tatovi. A tata prostě se rozvedl nějak na hodně starý kolena, dejme tomu v 90 nebo v 93 dokonce se rozvedl.
3: Ale to bylo naposledy.
2: To bylo naposledy, jo.
3: No nic. Po 7 letech měl vždycky novou přítelkyni, když po smrti teda mojí maminky, jo.
2: A dožil se těch 98 let teda, ale už byl sám. A Arnošt povídá, kdyby on měl babu, tak tu stovku udělal. Arnošt babu má, tak uvidíme. Co?
3: Uvidíme.
2: No.
3: Uvidíme. Ale musím říct, tak když se rozvedl v těch 93, tak mě řekl, Ryšo, Dej do novin, to bylo svobodný slovo, tedy dej inzerát. A tak já jsem dal inzerát a říkal jsem, ale tato, když tobě je už tolik roku, co já tam mám napsat? A on říká, napiš tam starší pán, dobře zajištěný, hledá prostě seznámení. No, já jsem říkal, tato, ale ty nejsi starší pán, ty jsi starý pán. On řekl, to nevadí, napiš starší. A dal jsem ten inzerát a on byl, přihlásilo se několik adeptek a tata si teda vybíral, protože on měl rád, když ta žena nebo ta kandidátka byla trochu baculatá, čili některý hned vyřadil, říkal, ona je taková vyschlá. No. A ty baculaty, to se s nima domluvil vždycky po týdnu, protože se přihlásilo asi 6-7 kandidátek a každý týden s nima měl náš tata schůzku, vyptal se jí, jak žije, a tak mě říkal třeba o jedné, ty, ona mě byla sympatická, to jo, ale já doma bych sebou sekl, umřel bych a ona má každý čtvrtek se má svýma kamarádkama takzvané žurfix. Oni se scházejí v cukrárně. A já bych se svalil a nebylo by mě pomoci, tak tuto ne. Tu jsme museli vyřadit. No, ale nakonec, jak Olda říká, zůstal sám, že už jsme tu ženu žádnou nenašli, no.
1: Musel to být úžasný člověk, úplně ho vidím. Dámy a pánové, milí posluchači, 37. sezona Toboganu startuje tady v Ypsilonce. Kulatiny tu slaví Arnošt Goldflam, je tady Oldřich Navrátil a přichází dalšího z dámy a pánové. Tobogan z Ypsilonky vysíláme už po třetí a je tu dáma, která zatím nemá ani jednu absenci. Přichází i teď, dámy a pánové, paní Jaroslava Krečmerová. Jaruško, krásné dobré dopoledne na éterových vlnách, ahoj.
0: Ahoj Arny, ahoj Arny, ahoj. Nádhen, jinoch.
1: Rádi tě opět, vidíme stálý inventář nejen Ypsilonky, ale i toboganů z Ypsilonky. Tak prosím tebe, tento sympatický muž, který tady sedí vedle nás, Arnošt Goldflam, co tobě se vybavuje jako první, co by tu dneska mělo zaznít?
0: No, že jsme mu hrozně vděční v Ypsilonce, že s námi udělal nádherné představení, které hrajeme. Teď tady není Barunka, která by řekla to datum premiéry, ale udělal pro nás moc hezký představení s Jirkou Lábusem a s ostatními kolegy. Vratká prkna se to jmenuje. A myslím, že to měl hrozně rád téma jednoho italského filmu, který byl možná už před 30 lety. Marcello Mastroianni a jeden jeho kolega dělali takový ty umělce, který prostě večer hrají v divadle a přes den se přiživují všemi možnými...
3: Buď zdrav umělce,
0: ano,
3: se to
0: děkuju. Jmenuje. Vidíš, to je paměť. No? To je paměť. Ten film se jmenoval Buď zdrav umělče. Já si ho pamatuju. Vynikající film, to je opravdu 40 let, možná 50. A on to chtěl tady hrát, že by to hrál samozřejmě Jirka Lábus a tak. A oni, myslím, nedali nám práva na to, no. Viď? Tak ten Arnošt sedl a přes vánoční svátky napsal hru. Chápete to? Za 10 dnů. Udělal inscenaci, kterou my hrajeme asi 18 let.
3: No a já musím ale říct... Co?
0: Řekni, že si řekl, o co ti jde. Vždycky.
3: Ne, to jsem nechtěl.
0: Že tě chci pochválit, že to
3: ale
0: je úžasný.
3: Chtěl jsem říct, že když jsme zkoušeli tady, ano, tu inscenaci, tak Jaruška prudila. No. A já jsem si nosil při těch vratkých prknech svačinu vždycky. Aha. A koupil jsem si dva rohlíky.
0: No,
3: a Jaruška, jak ona nesvědla, je taková akurátní, tak já jsem seděl tady v první řadě a ty dva rohlíky jsem položil tady na ten koberec.
0: No,
3: a Jaruška honem utíkala na záchod,
0: no,
3: utrhla tam papírový utěrky, ty zelený, ty ručníčky a přicupitala a ty a dva rohlíčky mě položila na to.
0: Děkuju.
3: Takže Jaruška je taková pečovatelka.
0: Já jsem taky skautka totiž, víš? No, taky jsem skautka. Jo. Víš, no? Taky jsem.
1: A jakou máš přezdívku? No, taky mě to...
0: Rajka. No.
3: Jak?
0: Rajka.
1: Rajka?
0: No. Nevím, asi Jarka Rajka, no, ale... To
1: já jsem se jako Rajko Doleček, ale to s tebou nemá nic spáče.
0: To je pravda. No, ale my hrajeme opravdu všechny inscenace, co s námi Arnoš za těch 30 let udělal, tak my je hrajeme kromě tedy té babičky, která se ale třeba zase obnoví.
3: A kromě srdce.
0: A srdce, máš pravdu. To bylo nádherné. Ještě čekáme, čekáme.
3: Ne, já už jsem to vzdal.
0: Ale prosím.
3: Jo, teď tak... mě bude 80
0: no
3: letos.
0: No tak...
3: To nemá cenu.
0: Díti, prosím tě, díti. Pan Suchý je mu 95. No Jiřinka Bohdalová, 95.
3: A to je jiný divadlo.
0: Ale my to zvládneme.
1: Jaruška, vypadá, že je vyslaná od vedení divadla, aby přišla, vytáhne podepsanou smlouvu. Ano, to je namlouvání krásný.
0: Svačinky budem nosit, všechno, budem tě vozit, no. Budem tě chovat v náručí.
3: Jo, jo.
1: To je slovo do pranice. No. No. Ale a o co ti jde?
0: Jo. To by se mohla jmenovat nová inscenace, o co ti jde.
1: Nová inscenace, o co ti jde. No, ale máme tady hosty, gratulanty. Jeden je připraven a za malou chvíli na nás promluví, podívá se na nás, byť tu s námi nebude osobně, no říkám to proto, abych vás nalákal, ale ještě předtím další píseň. Ze šaten se sem vyřinula celá řada dalších ypsilonských osobností. Přináším vám mikrofon. Tak a řekněte nám stručně, o co vám teď půjde.
4: Tohle je krásná píseň s hudbou Dominika Renče z představení Let do nebe a jmenuje se Fonfon.

0: Ypsilonské mládí dnes připomíná tady v Toboganu písně z inscenací, které tady v Ypsilonce režíroval Arnošt Goldflam. Povídáme si o divadle, o tom, jak jste začínali, ale Arnošte, důležité je pro každého tady umělce, kdy ho objeví celý národ hromadně, čili kdy ho zaznamená televize, kdy vysílají něco důležitého v televizi. Já vás zaznamenal jako dítě a říkal jsem si, kdo tohle je. A mám na mysli, dívám se teď na své vrstevníky, Manéž Bolka Polívky, vzpomenete si na to? To je Vedro Hergot.
1: Jo,
0: a já jsem si říkal, kdo je ten chudák, no, kde ho sehnal, který ho tam takhle zneuctil, ten pan Polívka. To přece bylo místo, kdy vás musel národ objevit jako chudáčka, který ho tam vzal Bolek Polívka a takhle ho tam zničil.
2: Ano. To bylo, tam je Vedro Hergot.
0: Ano.
2: Ano. A on mě týral, jakoby teda, abych říkal tam, jo?
1: Yeah.
2: A říkal, ne. A já jsem to dělal na druhou stranu schválně. A on zase, tam. Takže jsem to prostě set. A to je z představení, kde jsme hráli Bolek, Chantal a Jirka Pecha.
0: Čili to nebyla improvizace pro ten pořad, to bylo z inscenace?
2: To bylo z inscenace, ale ne doslova, to jsme ještě rozvinuli potom. No. Takže tam je Vedro Hergot, to chtěl, abych udělal takový jakože zamýšlení a
1: ještě jednou si tam Arny vysel za hlavu
2: ruka,
1: dolů.
2: No.
1: Ruka dolů.
2: Jo, no, takže, ale to bylo velmi populární, zařadili to mezi několik nejlepších scének,
0: ano.
2: Teda v televizi. No tak jsem si užil i v té televizi něco. A
1: ještě si hrál člověka, kterému někdo, nebo on ztratil peněženku. Ne, počkej, dceru, to byl vlastně jako Shylock, ne? A že tam byla další, ještě v jiném dílu si dělal, jako, že myslím, Shylocka, který ztratí dceru. A on ti říkal, tak měj pocit, jako, že ztratíš peněženku. A on tě pak pověsil hlavou dolů, dal ti na hlavu takovou, jakoby, takovýho ježka na hlavu, ty si visel dolů, měl si takhle falešný oči.
2: To bylo v Lotrandovi Zubejdovi.
1: Ale ne, to bylo v Bolkově manéži.
0: Jo.
1: To bylo v manéži, ty si visel za nohy v manéži.
0: No, marně lapu v hledišti, to je díl, který si viděla Jiruško sama. Ale
1: ne, že ty máš tolik rolí, že si to ani nepamatuješ.
2: No, mám hodně, no.
1: Myslím, že jsem ti i psala SMS-ku, jak jsi byl vynikající, no. Určitě. No.
0: Jo, teď je ideální, když u mě říká, jo, to si vzpomínám, ne, ale proč jsem se na to ptal? Jaruška, žena činu, předevčírem nápad, pozveme Bolka Polívku. Mně není nic jednoduššího, než zavolat Bolkovi a pozvat ho, že jo, samozřejmě, pač
1: Bolek nemá. Já myslela, že to máte dávno domluvený, že prostě kdo jiný by tady ještě měl být než Bolek.
0: Bolek sice natáčí v tuhletu chvíli, nicméně ve chvíli, kdy se dozvěděl, co se tu teď děje, tak zařídil to, že sjednal mobilní telefon, doba už je moderní, takže nám mohl natočit vzkaz, takže Arnošte, teď za námi tady na tom plátně, jen a jen pro vás dnes aktuálně natočený vzkaz Bolka Polívky. Ano, tam je Vedro Hergot, Bolku zdravíme.
3: Kolik? 80? To je neuvěřitelný ten Arnošte. Dobře, Ypsilonce, no já tam Nemůžu, tak já. Tak já mu popřeju Arnoštovi. Arnošte, co my dva si budeme povídat? Arnošte,

0: Osmdesát, to je hodně. Francouzi říkají 80, což znamená 4x20. Tak je to takové útěšné. No, naše poslední tři děti, poslední vrch, co mám s Marcelkou, vyrostly na tvých pohádkách. A Marcela říká, že já už k těm pohádkám zase dorůstám. Opravdu moc, ta poslední, moc dobře se to čte. Jo, prosím tě, Arnošte, koupil jsem dvě ještě knížky za svoje peníze, tak mě musíš taky podepsat. Přece jenom máš těch 80, to víš, tím podpisem získají na ceně. A doště, mám tě moc rád. Moc tě zdravím, kamaráde, příteli drahý. Ahoj.
1: Bolek Polívka a jeho pozdrav v toboganu pro Arnošta Goldflama.
2: K tomu mám příhodu. Já jak na starý kolena se nám teda mojí ženě drahé Petrušce, tady sedí mojí tcháni, můžou to potvrdit, tam jsou ty dva. A oni, když byli děti malí, tak nám hlídali ty děti, jo, velmi laskavě a tak. A já jsem je přezval SSáci. Ale ne proto, že by byli zlí nebo špatní, ale proto, že to byla zkrátka senior service. Jo, tak to byli moji milovaní tcháni. A je fakt teda, že my jsme vrstevníci vlastně, jo. Tchán je starší Kája a tchýně Irenka je o 3 roky mladší než já. Takže já jsem mezi nima. No a s tím Bolkem je taková klasická příhoda, že když se nám narodila dcerka Mimuška, ne, syn Otíček, tak se nám narodil a já jsem byl tehdy, jak Bolek měl tu farmu ještě, tak jsem tam byl a šli jsme na procházku a on říká, Marcelka by taky chtěla děcko, protože ona chytla toho malého Otíčka a nedala ho z ruky. Já jsem říkal, no tomu se nevyhneš, to jinak ona tě opustí. No, šel čas a narodil se jim synek. Jo? Pak to mě hned hlásil, no tak pak se nám narodila dcerka, jemu se narodil další synek a potom ještě dcerka Mariánka. A to jsem mu napsal, že už teda odstupuju ze závodu. Jo, že už konec.
3: No vidíš.
1: Tak já jsem rád, že tohle překvapení se zalíbilo. Jaruško, děkujeme za úžasný nápad. Děkuji. No a přidáme další píseň. Co to bude tentokrát? Opět se dívám k pianu, protože to je taková napínavá chvíle pro všechny rozhlasové posluchače, aby si to dokázali představit, než sem dorazí na některé příští setkání v Y. Kdo vyjde ze šaten? A já vím, že by to měla být bledá luna, která vládne, ano, Kafkova proměna. Ansámbl je tu a já přicházím s mikrofonem. Kdo je mluvčí této písně? Děkuji velmi.
4: Je to písnička z představení Proměna France Kafky. Já často ty písničky totiž nazývám úplně jinak, než se doopravdy jmenujou. Ale asi teda Bledá luna se to jmenuje.
1: Již přísvit bledé ludy vládne, ano.

0: Arnošt jednou přišel na zkoušku, říká, teď cestou tramvají jsem vymyslel text. A to je on.
1: Fakt jo.
0: Úžasný.
1: Děkujeme dětskému dopravnímu podniku hlavního města Prahy, že je takto inspirativní. No a teď už volám na scénu všechny, kteří tady dneska byli, protože se pomalinku budeme loučit. A v tuhletu chvíli vždycky putuje i mikrofon mezi vámi. Minule jsme vzpomínali na Jana Šmída a teď je to na vás. Je tu mikrofon a chcete-li vy cokoliv popřát, přidat jakoukoliv historku, cokoliv, co se vám vybaví ve spojitosti s Arnoštem Goldflamem, teď je ta pravá chvíle.
2: Tak já jsem chtěl pogratulovat k tomu, k čemu mu gratulovat nemůžu, takže ti vlastně negratuluju, protože o tom nevím. Tak, ne, já mám historku jenom s Arnoštem, jako on jich je milion, ale jednakrát se dotýká mě a mý rodiny, protože jednou Arnošt během zkoušení proměny, já tam hned uřehře Samsu, on to režíroval, Arnošt to víme, tak on přišel a říkal, ty Petře, víš, že máme stejně staré manželky? A já jsem se tak zasmál srdečně. A on říkal, no ne, počkej. A teď přemýšlej, kdo je na tom hůř.
1: Petr Vršek a Příporutek, přesně tohle to jsem myslel. Děkuji. Mikrofon putuje dál, dámy, pánové.
2: A jenom se zeptám, Arnošte, o co ti jde? Tak.
1: Ne, o co nám všem tady jde, to je prostě otázka, která se tu dnes vznáší, to si budu pamatovat.
3: Tak já navážu ještě na Jendu Jiráně, který říkal, že Arnošt má rád herce. A důkazem toho je, že v každé jeho inscenaci tam je vždycky nějaké jídlo, spotřební rekvizita. V jedný polívka, v druhý nějaký namazený chleba. A nebo třeba bábovka. Takže Arnošte, děkujeme za tady ty bonusy, které nám do těch představení dáváš. A pak teda ještě bych zmínil jednu příhodu s Arnoštem. Já jsem vlastně hraju v představení Vratka Prkna, což je představení z divadelního prostředí a mám tam vlastně takovou výhodu a nevýhodu. Ta nevýhoda je taková, že čekám celý představení až do konce, abych měl ten výstup. Ale pak je hnedka ta výhoda, protože tam mám dlouhý monolog a všechny pošlu do háje. A vlastně si to strašně užívám, protože to je vlastně jako dobrý pocit si to na tom jevišti užít, prostě tam je všechny jako odeslat. A já jsem byl na castingu na seriál Sanitka 2, co režíroval Filip Reinč a měli jsme tam mít monolog. Já jsem říkal, ale ty já žádný nemám, ale pak jsem si vzpomněl na tenhle ten vlastně díky tomu a já jsem díky tomu tu roli dostal. A tak jsem šel za Arnoštem, protože jsem měl radost, tak jsem si říkal, že bude mi taky radost a že mu to musím sdělit, tak jsem mu říkal, Arnošte, tak prosím tě, díky tomu monologu já jsem dostal tu roli. A čekal jsem, že mě bude gratulovat a bude mít radost. A on se takhle podíval přes ty zlatý brejle a říkal, a co z toho budu mít?
1: Děkuju moc, Olda navrátil.
0: No, nic. Vlastně popřáli jsme ti a příští v roce 2046 to ti bude ta stovka, pokud se nerozvedeš. Já doufám, že ne. Takže za 20 let tady. No, a je to.
1: Dámy a pánové, z dnešního toboganu se Ypsilonky se loučí Ondřej Navrátil, Jaroslava Krečmerová, kompletní ansámbl Ypsilonky a samozřejmě i oslavenec pan Arnošt Goldflam. No a Arnošte, na závěr co jiného než hle lů.

0: Oldo, Oldo, co mi k tomu povíš?
1: A co?
2: No líbí se ti to, to nebo ten konec?
1: To je strašný. To je strašný. Kde jste studoval, mladý muži?
0: Konzervatoř Brno.
1: No tak to leda.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2018 ve 23. ročníku ankety převzal lékař profesor Pavel Pavko.
4: Dámy a pánové, dobrý večer.
5: Dobrý večer. Zdravíme vás na gala večeru, na kterém i dnes vyhlásíme teď už 23. vítěze naší ankety, celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. A s Mirkem jsme si říkali, že všichni nominovaní by si tento titul i letos zasloužili, ale vítěz může být jen jeden a my vám jeho jméno sdělíme v konci dnešního gala večera.
4: Dnes, a to pro rozhlasové posluchače, ty to nevidí, je nad námi 22 osobností.
5: Když se podíváte na ty osobnosti, je tam velké množství herců. Tak jak zvolit ten dnešní večer jinak než jako filmový?
4: Přesně tak, bylo to nasnadně, protože jen tak pro zajímavost, máme tedy 22 šarmantních osobností, jenom připomínám, že už nikdy nemohly být znovu nominovány, protože když je někdo šarmantní, tak už víc šarmantní být nemůže. To je jako s IQ.
5: No a bylo to také proto, aby těch šarmantních mezi námi bylo co nejvíc.
4: Ano. Ano, no ale z těch 22 máme 11 herců a hereček. Pro zajímavost, jen letos, tedy za rok 2018, v nominaci 7 hereckých profesí z těch 10. Zkrátka, tak to bylo vždycky.
5: Ano, herecký lesk zkrátka k šarmu patří. No a tak jsme si řekli, že dnes to bude tak trochu filmový večer. Doufám, že se vám bude líbit. Tady vidíte filmovou kameru z 50. let. Není to jen filmová kamera, budou to i filmové melodie v podání rozhlasového big bandu Gustava Broma s Vlado Valovičem. Dobrý večer.
4: Pánové, pro naše posluchače se postavili, to už je něco. Ale klanět se budu až na konci. Ještě ne, pane dirigente, ještě ne. Protože když film, tak tady musíme mít filmovou klapku. My jsme si řekli, že dnešní motto bude Život je jeden krátký film. Tak pánové, teď se připravíme, já budu jako režisér, to je naše klapka. Já to tady mám napsaný, jak to dělá režisér. Tak. Kamera, klapka.
6: Rozhlasový big band Gustava Broma, poprvé.
4: A jedem.

0: Rozhlasový Big Band Gustava Broma a filmové melodie z vyhlášení gala večera Šarmantní osobnost roku 2018.
1: Ano, já si myslím, že i teď přichází čas, abychom trochu zopakovali, jak se v letošním roce hlasovalo. Bylo tomu tak jako předešlých 22 let. Nejprve to byly v prvním kole tipy, které jste vy, naši posluchači a čtenáři deníku, posílali do Českého rozhlasu. Koncem roku 2018 jsme hlasy sečetli a vytvořili desítku nejšarmantnějších osobností za rok 2018. No a pro ně jste hlasovali do konce března letošního roku. SMS-kami, maily, zkrátka bylo toho hodně, dokonce i dopisy a i korespondenční lístky ještě přicházejí.
0: Máme sečteno, podtrženo, my to samozřejmě víme, ale teď přečtu tedy takzvanou tu naši desítku za rok 2018. Nominováni podle vás byli Tereza Kostková-Nvotová, Jan Čenský, Jiří Dvořák, Jan Přeučil, Pavla Tomicová, také Zlata Adamovská byla nominována, Jiří Bartoška, ale pozor, také David Dale a Josef Wagner.
1: Jak se zdá, ani letos nechybí faninky.
0: A pak s Ladou jsme si říkali, že všechno umělci a pak také jeden profesor Pavel Pavko. To je ta desítka. Také má fanklub tady.
1: Tak. My jsme si s Mirkem říkali, že minulý rok jsme tady přivítali velice milého hosta, kterým byla paní Hana Maciuchová. Byl to nádherný večer. A že ani letos nemůže chybět člověk, kterého si nesmírně vážíme, kterého máme velmi rádi a ke kterému právě onen herecký lesk opravdu patří. A tím je šarmantní osobnost roku 2010, paní Eliška Balcerová.
0: My poprosíme paní Elišku Balcerovou, šarmantní osobnost roku 2010, aby přišla k nám na pódium.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak Eliško, my máme dnes nejen dobrý večer, alespoň doufám, ale i takový pro nás významný večer. My se na ten šarm těšíme celý rok na vlnách Českého rozhlasu. Ale vy také máte zanedlouho docela hezký večer před sebou.
1: Já bych neřekla zanedlouho, já bych řekla zítra.
2: My jsme zítra spolu s manželem už 45 let.
0: To je velký potlesk Valdisu.
2: A naše děti nám dali takový krásný dárek, večeři v oblacích, takže zítra budeme večeřit na Žižkovské věži. Rezervovali nám tam stoleček u okna, abychom viděli na Prahu.
0: My z krajských měst závidíme.
2: My se na vás mrkneme zítra.
1: My jsme dnes zvolili filmový večer a tak by nás samozřejmě zajímalo, jak vzpomínáte na ten svůj první film, který jste natočila.
2: No vy jste mi řekla, my tam máme takovou kameru z 50. let, tak ta mě netočila.
1: Ano, ano, to už víme.
2: Ale můj první film byl film slovenský, který stojí za zmínku. Jmenoval se S Rozárkou. Hrála jsem tam Rozárku, takže titulní roli tehdy a byla jsem ještě na škole. Takže to byl film v roce 1970.
1: A ten poslední?
2: A ten poslední, ten je taky slovenský, to je zvláštní. A je to film, teď to nevím.
0: Po slovensky?
2: Ne, po slovensky ne. Ale Příliš osobní známost.
1: A vy jste nám, paní Eliško, říkala, že v jednom z posledních, nevím, jestli to byl přímo ten
2: právě
1: film,
2: ten, na který
1: byl
2: jsem
1: to
2: si
1: on. Takže byste byla velice ráda, že když jedete do Hradce Králové a budeme se možná ptát na ten film jako takový, tak jste měla jedno přání, a to abychom sem na pódium pozvali vaši kolegyni, herečku, se kterou jste si v tomto filmu zahrála a která je z Hradce Králové. Je to tak?
2: Ano, je to tak. A jsem moc ráda, že moje pozvání přijela. A je to malá Valentinka Bečková.
0: Pětiletá Valentinka Bečková z Hradce Králové.
1: Tak dámy a pánové, zatleskejte.
0: Ne,
1: jedné z nejmladších hereček u nás, Valentince Bečkové. Ahoj, Valentinko.
0: Současná hvězda.
3: Dobrý večer.
1: Valentinka tady vysmekla poklonu, takže dobrý večer, Valentinko. Ty jsi hrála s paní Eliškou ve filmu. Jak se ti s ní hrálo?
3: Úplně výborně.
1: Výborně. Radila ti také?
3: Ano, trošku, ano.
0: V čem ti radila?
3: Tak třeba, když jsme nějaký role hráli, tak mě třeba poradila, co mám trošku dělat, když jsem nebyla režisérka.
1: A chtěla by si být herečkou?
3: Ano, moc ráda.
1: Moc ráda.
2: No, já jsem jí tu otázku položila taky při natáčení a ona říkala, raději bych byla režisérkou, protože tato tady všechno řídí.
1: No tak uvidíme. Ale paní Eliško, vy jste říkala, že jste si pro Valentinku připravila malé překvapení a možná byste nám mohla říci trošičku o tom filmu, který jste spolu natáčeli.
2: No, já jsem hrála babičku, jak jinak, tady té malé dívence. Byl to krásný příběh o děvčátku, která se ve filmu jmenuje Tereska, jinak je to Valentinka, a ona ztratila maminku, to byla moje dcera, zemřela. Tatínek s ní zůstal sám a já jako takové pokání, protože jsem trošku měla vinu na tom, že ta její maminka odešla, tak jsem s ním žila. A tahle ta malá holčička Valentinka, Tereska, si přála jít na maškarní ples. A protože už neměla žádnou maminku, tak babičce napsala, že by chtěla jít za mořskou vílu. Tak já jsem jí v půjčovně půjčila mořskou vílu a teď jsem jí takovou malou mořskou vílu donesla.
1: Takže budeš mít krásný dárek, Valentínko. Podívej se, co tady máme pro tebe. Malá mořská víla.
0: Valentinka přebírá, že jsi to nečekala, líbí se ti.
3: Jo, moc ráda.
0: To se vyplatí být herečka, viď?
3: Jo.
0: Teď se to vyplatí.
1: Tak ale Valentinko, to není všechno, protože my jsme si říkali, paní Eliška už má českého lva, třeba za ženy v pokušení, a ty zatím českého lva nemáš, tak jsme si řekli, podívej se tamhle, že ti věnujeme českého lva z Hradce Králové se jménem Oskar.
0: Přesně tak. Plyšový český lev se jménem Oskar a nádherná kytice. Myslím si, že byste si teď všichni měli vytáhnout zeslabené mobily a Valentinku si vyfotit, protože až ona dostane pravého Oscara, to bude jednou vzácná fotka.
2: Nebo ale toho českého lva.
1: Tak ale toho českého lva od nás už ji nikdo nevezme. Takže Valentinko, děkujeme. Ať si s námi užiješ hezký večer.
3: Děkuji moc.
0: Tak, měj se hezky. Valentinka Pečková.
1: Pečková odchází k rodičům.
0: V tuto chvíli, dámy a pánové, přichází ten, kterého jste vybrali do té takzvané desítky, nominovaný na šarmantní osobnost za rok 2018, není tady poprvé, David Dale.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2018, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Dámy a pánové, David Dale a rozhlasový orchestr Ústava Bruma.
1: Loni vítěz internetového hlasování, aby ne, to je faninek. Takže ani letos, Davide, faninky nechybí. A bylo to hodně hlasů, které jste i letos dostal, ale já bych se zastavila u té rozhlasové práce, protože vy jste loni se stal internetovým vítězem a odstartovala se tím spolupráce s Českým rozhlasem. Takže co pro vás to rádio?
2: No, já jsem za to šťastný, že jsem tady mohl být. Doteďka vlastně ve mně ještě doznívají různý pocity, atmosféra toho večera a těším se na dnešní večer. A co se týká spolupráce s Českým rozhlasem, ale hlavně taky spolupráce s Big Bandem Vlado Valoviče nebo Gustava Broma Českého rozhlasu, tak mockrát za to děkuju.
1: Posaďte se tady s námi, Davide. No, ale možná teď bychom mohli pozvat dalšího nominovaného, který je v naší anketě nováčkem za těch 22 let.
3: Ale je také mladý. To ne, že by jsme my nebyli mladí v těch anketách.
1: Já bych to nerozváděla.
3: Ale on je opravdu mladý a my jsme nečekali, že posluchačky Českého rozhlasu mohou cítit v takto mladém umělci šarm.
1: No, já si myslím, že má také velké množství faninek, což dokázali SMSky, e-maily i to internetové hlasování. Tak. Tím dalším mužem, který nám přijde teď zaspívat, je Josef Wagner.
4: Dobrý večer.

0: Dámy a pánové, Josef Wagner!
1: No a asi je nejvyšší čas představit možná dalšího nominovaného.
0: Ono, další nominovaný, a to není žádné tajemství, to jsme tady říkali, je herec Jiří Dvořák. Možná ale nevíte, že Jiří Dvořák chtěl celý život létat, ne v něčem, ale v nějakém stroji. A splnilo se mu to vlastně v roce 2018, shodou okolností tady, teď řeknu u nás v Hradci Králové, a splnilo se mu to díky jednomu člověku.
1: Ano, díky 18-letému režisérovi Davidu Baldovi, který by tady měl být mezi námi v hledišti. Davide, jste tady? Výborně, pojďte k nám prosím na pódium.
0: Dámy a pánové, nejmladší režisér v České republice, možná i v Evropě, David Balda.
1: Dobrý večer, Davide.
2: Večer.
1: Tak, aby na vás dobře viděli všichni diváci tady v sále, tak samozřejmě se naskýtá otázka, proč jste si vybral Jiřího Dvořáka a jak vás poslouchal?
2: No já jsem hledal do ty role někoho, kdo mi jakoby připomínal pilota, protože jsem vyrůstal s dědou v tom prostředí leteckým a právě Jirka mi přišel, jakože, protože on od mala chtěl právě lítat, tak to z něho bylo cítit, že to lítání vlastně mu je velmi blízký.
0: Ten film, představte si, se jmenuje Narušitel a měl premiéru v lednu tohodle roku.
1: Tak. Možná vaše první práce, kterou jste udělal pro film, ano?
2: Ne, já už mám za sebou tři takový menší filmy, ano. Dva řekněme. Tady to je třetí vlastně a je první celovečerní a první tady jako se dostal teda do kin.
0: Jak ten Jiří Dvořák se nechal režírovat od mladého režiséra?
2: Já jsem se toho hrozně bál, protože jako jsem nevěděl, jestli můžu úplně se k němu jakoby něco dovolit v rámci těch režisérských pokynů, ale Jirka to bral jako, že prostě je to práce, nebo spíš jakoby, že režisér, herec, takže byl jsem třeba rád, že mnohokrát mi něco poradil, nějaký finty, co jsem neznal a co ještě ani neznal.
1: A prý se tady opravdu naučil a učil létat na letišti, je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, dokonce i pilotoval několik minut ve vzduchu, takže já si myslím, že se trošku bál v tom letadle, on tvrdí, že ne, ale myslím si, že no.
1: To se teď asi nedovíme, v každém případě jsme rádi, že jste se s námi podělil o krátký zážitek právě s Jiřím Dvořákem, který je dalším nominovaným v naší anketě. Uvidíme, jak to všechno dopadne a vám děkujeme a zůstaňte s námi celý večer.
0: Tady na hřišti. Dámy a pánové, David Balda. No a já si myslím, že teď by měla zaznít nějaká zase nosná melodie. Pan dirigent už na mě kouká. V podstatě, když ne úplně filmová, tak alespoň nějaká muzikálová, viď? Taková nějaká jako divadelní melodie. Někdo, kdo by tady jako Východočech neměl chybět.
1: Ano, Kamila Nývltová vám přichází zaspívat svou královnu.
0: Dámy a pánové, Kamila Nývltová!

0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2018, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Kamila Nývltová, děkujeme. Máme další velmi milé a krásné překvapení, které určitě souvisí s dnešním filmovým večerem, protože jsme si dovolili pozvat mezi nás komorníka Freddie Mercuryho, pana Petra Freestonea.
2: Po červeném koberci přichází Peter Freestone, osobní přítel a komorník Freddieho Mercuryho.
1: Dobrý večer. Není tady sám, je tu v doprovodu překladatelky půvabné Belindy, která nám přeloží, o čem si budeme s Petrem povídat. Petře, my jsme se chtěli samozřejmě zeptat na jednu jedinou, možná na dvě věci, protože film Bohemian Rhapsody získal hned několik Oscarů, v letošním roce zazářil při předávání Oscarů a my jsme si všimli toho, že v konci bylo poděkování vám osobně za pomoc při natáčení filmu. Takže jaká byla ta pomoc?
3: For the film, it was originally a 4-day visit to London.
4: Že nejdřív to měla být jenom návštěva Londýna na 4 dny.
3: It turned out to be 5 months.
4: A nakonec se z toho vyklubalo 5 měsíců.
3: The first 6 weeks I was working with the production design.
4: A prvních 6 měsíců pracoval s produkčním designem.
3: They had all of my private photographs so that they could get the right color, the right feel for Garden Lodge.
4: A měli od něj vypůjčené různé jeho fotografie, aby mohli zachytit tu správnou barvu a pocit z těch fotek.
3: I then was with costumes, with wigs, with props.
4: A potom trávil hodně času s kostýmama, s parukami a s různými rekvizitami pro film.
1: Děkujeme za přiblížení toho, jak se tvořil film Bohemian Rhapsody. A my si samozřejmě teď Freddieho také připomeneme a to písničkou, kterou nám zaspívá 25-letý Milan Šatník, který si také ve filmu Bohemian Rhapsody zahrál.
2: Dámy a pánové, Milan Šatník, Freddie Mercury.
5: Dobrý večer, dámy a pánové.

0: Milan Čatník alias Freddy Mercury.
1: Mockrát děkuji. Hezký zbytek večera.
2: Připomněli jsme si světovost. O té světovosti můžeme mluvit i když máme ten filmový večer, co se týká režisérů. Pan Menzel.
0: Miloš
2: Šarmantní Chovan. Osobnost roku 1997, pan Svěrák.
0: Zdeněk Svěrák.
2: Ta světovost určitě tady k filmu patří, ale patří sem i další profese a my jsme velice rádi, že její nositel přijel dnes mezi nás a to jsou lékaři, pokud se podíváme na světové výjimečné lékaře. A mezi ně patří i profesor Pavel Pavko, kterého zveme v tuto chvíli.
0: Dámy a pánové, pan profesor Pavel Pavko.
2: Další nominovaná osobnost za rok 2018. Není tady mezi námi poprvé. Dobrý večer, pane profesore. Jsme velice poctěni, že jste přijal pozvání a přijel. Doufám, že se zatím bavíte dobře.
3: Ano.
2: Pojďme se zastavit u té lékařské profese jako takové, protože my jsme si říkali, že když mluvíme o tom filmu, tak vy jste také člověk tady na pravém místě, protože o vás už je natočena řada dokumentů, takže ten film v tom vašem životě hraje také velkou roli a ty dokumenty, ty mají stálou platnost, když se na ně člověk podívá i třeba s odstupem 10 let.
3: No určitě, ale já, když je tady paní Balcerová, já bych chtěl říct, že lidé vnímají medicínu přes tu televizi a ty seriály nepatřičně. Víte, vy máte pocit, že v těch nemocnicích jsou jenom manželské nevěry a že sestry půjčují peníze lékařům na auta, aby si mohli koupit, tak to určitě není. A potom vidíte různé takové scény, kde se běží po chodbě s tím vozíkem a ten

0: chodí.
1: No a pane profesore, když jsme dneska ve filmovém večeru, třeba u vás jednou bude natočený seriál nebo alespoň film, vybral byste si nějakého herce už teď, kdo by vás měl stvárnit?
0: No tak já bych si vybral herce teda z rodiny, bych řekl.
1: A to je?
0: Ivana Trojana a Láďu Trojana, protože to je spolutchán a to je bratr mého zetě.
1: Tak zdravíme Trojanovi. Musíme s Ladou říci, že u dalšího adepta na šarmantní osobnost jsme byli trochu překvapeni.
2: A teď nevím, co máš na mysli.
1: No s tím skokem.
2: Že se stal skokanem roku, přestože je to dobrý plavec, teď máš asi na.
1: Přesně tak.
2: Ano, protože pokud si dobře pamatujete na některé naše minulé ročníky, tak hodně často nominaci získával další herec s velkým leskem a to je herec Jan Přeučil. A my už teď víme, že v letošním roce se stal skokanem roku, protože my mu za malou chvíli udělíme cenu internetu. Takže pane Jane, pane profesore, můžeme vás pozvat mezi nás?
1: Dámy a pánové, Jan Přeučil!
2: Než se tak stane, rádi bychom si s vámi dobrý večer.
3: Krásný dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
1: Letos neodhodil, ale smekl.
2: Pane profesore, pojďme si tady také připomenout tu vaši první filmovou roli. Ptali jsme se paní Elišky, takže už víme. Tadyhle, když se podíváme za nás na obrazovku, kde se vlastně odvíjejí také takové ty malé filmové příběhy a vaše životní příběhy, tak tam máte bohatou kštici, když jste začínal.
3: Já jsem byl vlasatý černovlasý kluk.
2: Ano. A co to bylo za roli?
3: Byl to film Smrt v sedle, kde jsem hrál takového rošťáka, od té doby mi to jaksi zůstalo. Ale když se podívám tady na ty šarmantní osobnosti, tak v roce 2004 jí vyhrál můj profesor Radovan Lukavský, který nás vychovával k hereckému gentlemanství. Pane profesore, stále na vás myslím.
4: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2018, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Tak dámy a pánové, Jan Přeučil bere místo.
3: Děkuji.
1: A v tuto chvíli už jsou u mikrofonu nastoupeni Gentleman Singers.
2: Ano, kteří nám připomenou možná ještě němou éru filmu, připomenou nám Charlie Chaplina, který byl také vynikající herec, režisér, psal si písně, takže jeden úsměv v podání našich královéhradeckých gentlemanů.

0: Dámy a pánové, gentlemen singers! Teď musíme už začít ladě předávat.
1: Ano, budou to hned tři ceny, které dnes večer předáme a předávat je budou ti, kteří tady také dnes nemohou chybět, takže v tuto chvíli zveme na pódium
0: Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice a také Tomáše Faltuse, ředitele Kongresového centra Aldis, kde se právě teď nacházíme. Ta cena, kterou budou pánové předávat, se jmenuje Cena internetu.
1: Ano, a jak už víte, cenu internetu získává dnes herec Jan Přeučil.
0: Skokan roku 2018.
1: Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové, ředitel kulturního centra Aldis předávají krásnou vázu.
2: Milí Jene, blahopřeji.
1: Ano, a ani dnes nechybí kytice květin ze střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové, která panu Přeučilovi nesmírně sluší. Blahopřejeme.
0: Dámy a pánové, skokan roku 2018. Cena internetu v rozhlasové anketě Charm 2018 a Jan Přeučil. Blahopřejeme. Děkujeme za váš potlesk, můžete v něm pokračovat, protože hned záhy vyhlašujeme cenu za spolupráci s rozhlasem.
1: Uděluje ji Český rozhlas, no a my jsme se letos rozhodli, my už jsme to tak trošku naťukli, ji udělit tomu, který s námi letos hodně spolupracoval a stal se takovým skokanem roku, co se týká spolupráce s rozhlasem, a to je David Dale.
0: Dámy a pánové. Poprosím znovu Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, a poprosím také Tomáše Doubravu, zástupce generálního ředitele vydavatelství Vltava Labe Press, aby přišli k nám na pódium Kongresového centra Aldis a předali cenu.
3: Davide, blahopřeji. A my jako rozhlas jsme taky rádi za tu spolupráci.
4: Já nemám slov, děkuju strašně moc. Děkuju moc krát.
1: Je to rádio, Davide, wow. Doufám, že bude naladěn Český rozhlas na něm.
4: Já často na Instagram dávám Insta stories a je tam mi vidět, který rádio ladím, a samozřejmě tady to rádio tam je.
1: Rozhlasová cena a David Dale. Na pódiu opět přišli vokální soubor Gentleman Singers, který už je také světový a na kterém jako každý rok je, aby vyspíval jméno vítěze šarmantní osobnosti roku 2018.
0: Gentleman Singers. Šarmantní.

0: A než budeme předávat, máme tady jedno překvapení pro pana profesora.
1: Ano, pane profesore, je takovou tradicí, že šarmantní osobnost předešlého ročníku vždy blahopřeje tomu, který přijde po něm. Takže pokud dovolíte, tady je zdravice toho, který dnes nemohl přijít, pana Viktora Preisse.
2: Dobrý večer, milí diváci i posluchači tohoto slavnostního večera. Upřímně vás pozdravuji do Hradce Králové a zároveň se omlouvám svoji nepřítomnost při vyhlášení letošní šarmantní osobnosti. Trochu za to může přínedělní maraton v freském vinohradském studiu číslo 7, kde se natáčí třídílný rozhlasový seriál režiséra Petra Vodičky Vraždy jako z pohádky. Doufám, že se vám bude líbit. Opravdu upřímně mě mrzí, že nebudu mít příležitost po čase opět stisknout ruku člověku, ke kterému chovám velikou úctu a obdiv. A každé setkání s ním je pro mě velkou poctou, událostí a zážitkem. Nejsem sám, já vím. Milý pane profesore Pavko, rád bych vám popřál, aby toto symbolické zlaté slunce, které jste právě obdržel, vám svítilo na cestu na všech cyklistických stezkách, včetně té podél řeky, ještě za ranní tmy, aby vás chránilo, dodávalo energii a sílu a byl jste zdrav a v takové kondici jako dosud. Díky za to, že jste a že jsem se s vámi mohl potkat. Mám vás rád. Blahopřeji a přeji hezký zbytek večera. A ještě když dovolíte malé postscriptum. Loni jsem si ve slovníku cizích slov k této příležitosti vyhledal, co vlastně slovo šarmantní či šaramantní přesně znamená. Takže roztomilý, půvabný a okouzlující. No ale vy už jistě budete vědět, jak s tím naložit. Naschledanou, váš Viktor Preisse.
0: To byl Viktor Preisse, který předal žezlo šarmantní osobnosti letošnímu vítězi, profesor Pavel Pavko. Já bych poprosil, kdyby přišel k nám na podium Josef Havel, ředitel kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu. Poprosil bych i Elišku Balcerovou, kdyby předali toto ocenění nově úřadující šarmantní osobnosti, tedy zlaté slunce, panu profesoru Pavkovi.
1: Doktor Josef Havel, ano, předává kytici a české granáty panu profesoru Pavkovi. Já vám podržím tu kytici nádhernou, obrovskou.
0: No a v neposlední řadě zlaté slunce, tak jako zatím z ústraní, přináší šarmantní osobnost roku 2010. Eliška Balcerová.
3: Pane profesore, je mi velikou ctí, že vám můžu tohle slunce, zlaté slunce předat. Viktor Preisse už to za nás, za všechny, všechno řekl. Ale přesto bych vám chtěla poděkovat za něco. Já vím, že o tom nerad mluvíte. Myslím, že toho člověka, kterého jste měl na stole, a my vám děkujeme za to, že jste ho ještě na dlouhá léta přivedl mezi nás a dlouhá léta ještě byl mezi námi. Za to vám strašně moc děkuji.
0: Eliška Balcerová předává zlaté slunce
1: akademické sochařky Dagmar Štěpánkové černé tradiční cenu, kterou uděluje Český rozhlas šarmantním osobnostem. Pan profesor Pavko je šarmantní osobností roku 2018.
4: Děkuji velmi pěkně. Měl bych říct možná, že jsem dojatý, ale víte, chirurg se málo kdy dojme. A prožíváme osudy lidí, ale profesionál podle mého soudu se liší od amatéra právě tím, že podá výkon, ale nedává do toho emoce. A teď bych chtěl říct na závěr, opravdu jsem velmi potěšen tímto oceněním. A víte, pozoruju lidi v těžkých kritických situacích a myslím si, že je velmi důležité slušné chování. A to slušné chování je v tom, že když jsem já jakoby nad věcí a proti mně stojí chudák pacient, nebo já mám razítko a proti mně stojí nějaká strana a záleží na mě, jestli to razítko bouchnu nebo nebouchnu. Měl bych se chovat vždycky jako člověk slušně a nezneužívat. Bylo by nám všem velmi dobře, kdybychom nezneužívali své postavení. To je celé. Děkuji vám.
0: Moc děkujeme. Profesor Pavel Pavko, šarmantní osobnost roku. Ještě, pane profesore, jedna poslední povinnost dnešního večera. Měl byste nám vyhlásit další ročník naší ankety.
4: Takže vyhlašuji 24. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
0: My s Ladou budeme děkovat.
1: Ano, děkujeme všem hostům tady na pódiu, děkujeme rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma pod vedením Vlado Valoviče. Děkujeme vám všem tady v sále, byli jste opět báječné publikum, takže se těšíme, že opět do roka a do dnes je tady v kongresovém sále Aldis sejdeme.
0: Určitě, já bych poprosil naši klapku, slavnostně ukončíme dnešní večer.
5: Rozhlasový Big Band naposled.
0: Dámy a pánové, děkujeme, že jste se dívali, že jste přišli a že jste poslouchali. Lada Klokočníková.
1: Mirek Vaňura.
0: Díky, mějte se hezky a za rok na viděnou a naslyšenou.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2018, kterou se stal profesor Pavel Pavko. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je ta mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín.
2: Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
3: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
4: Kočinka
3: se jmenuje, pochází z Číny.
4: Tamhle ten šedivý, drobný.
3: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honějí a honějí kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říká. No
4: vidíte,
3: už,
4: zakrslý kohout a dělá vůdce.
3: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
4: Ano.
3: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
4: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
3: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
4: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
3: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
4: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
3: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese. No a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
4: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
3: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
2: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Bože. Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, když se to řešit dá, když se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně

0: 20 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné, jo, takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
1: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
0: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
1: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto. Tam je lepší to asi vyhodit a pobouřit nové.
0: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka. A to zničí všechny stádia vývoje.
1: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
0: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
2: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Vrtkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, pořád netrpělivě čekám, až začne houbařská sezóna. Vnuk už chodí do školy a protože je v 9. třídě, lehce plánuje svou budoucnost. Já se budoucností moc nezabývám, spíš se mi vybavuje minulost. Třeba den, kdy jsem se před 50 lety vdala. Bylo teplé září. Svatební noc jsem s čerstvým manželem prožila na seně ve stodole kousek za Prahou. A chvílemi jsem byla v šoku, co jsem to udělala. Napadalo mi, že jsem svůj život svázala s někým úplně cizím. S tím cizincem jsem pak měla 2 děti a když umřel, měla jsem pocit, že odumřel kus mne samé. Nebojte se, nebudu se nostalgicky ohlížet za tím, co bylo. S nadějí budu očekávat dny příští. A proto tématem dnešních omeletek bude pozitivní myšlení. Omeletky právě začínají a vy jistě všichni víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, nemohu se v rámci optimistického myšlení nezmínit o svatbě mé kamarádky. Podle zvyku vhodila do davu svých kamarádek a bývalých spolužaček svatební kytici. Pověra říká, že kdo ji chytí, tak se do roka vdá. Nikdy bych nevěřila, jak ošklivé zranění na obličeji může způsobit puget růží utemovaný do krepáku. Ovšem pravdou je, že potrefená kamarádka Táňa se do roka vdala. Vzala si ošetřujícího lékaře. Já pořád věřím v dobrotu lidí. Nemohu třeba nikdy zapomenout, jak jednou na slapech při výletu lodí spadla mému manželovi do vody peněženka. Po několika dnech nám přišla poštou domů se vzkazem. Vážený pane, pevně věřím, že tato peněženka nebyla ve vaší kapse, když se ocitla ve vodě. Synovi mého kamaráda pošlapali optimismus hned první den, když nastoupil do práce. Úžasně se oblékl, protože měl být zaměstnán v marketingovém oddělení jedné velké firmy. Na chodbě ho potkal šéf a požádal ho, aby ho následoval a dovedl ho k prázdnému akváriu a řekl mu, ať ho vyčistí. No a syn kamaráda mu vysvětlil, že právě složil závěrečnou zkoušku z ekonomie na renomované univerzitě a že je i členem věhlasného akademického klubu. No vidíte, odpověděl šéf, tak to určitě zvládnete. Dcera Natalka nám doma vyprávila o kamarádovi, co si dělal řidičák na nákladák a absolutně depresivně říkala. Dělá tu zkoušku už po pátý. Nejdřív projel na červenou, pak při parkování narazil do zaparkovaného vozu a nakonec měl zacouvat na volné místo na parkovišti před budovou autoškoly. Sešla plyn a zůstal stát. Pak mu ale došlo, že zařadil neutrál. Tak zařadil znovu a projel přímo dveřmi do kanceláře až k pultu. A měl štěstí, že nikdo nepřišel k úrazu. A můj syn jen zvedl hlavu a suše se zeptal, a udělal tu zkoušku? Moje maminka skvěle vařila, ale přitom si za skvělou kuchařku vůbec nepovažovala. Tvrdila, že jí i dělá potíže usmažit volské oko, aby žloutek zůstal celý. Pamatuju si, jak jednou u nás poprvé přespal můj muž a u snídaně se ho má maminka servilně zeptala. Jak si dáš vejce? Pokud tak ovšem dopadne.

Milí posluchači Dvojky, v dnešních omeletkách řešíme pozitivní myšlení. Když mi bylo 20, tak jsem brigádně pracovala na příjmu klientů v manželské a předmanželské poradně. K mým pracovním povinnostem patřilo přečíst a zařadit zápis od poradce či terapeuta, u něhož klient byl ten den na konzultaci. V paměti mi utkvěl jeden záznam od sexuologa. Klient odchází impotentní, ale spokojen. Oba jsme dělali, co bylo v našich silách. Tuhle jsem od dcery dostala krásnou podprsenku. Byla jsem úplně v šoku, jak dokonale mi padne. Jak si dokázala vybrat správnou velikost? Natalka se ukázala jako maximální profík. No, nejdřív jsem si ji zkusila na koleno, ale to se mi zdálo malý. Tak jsem si ji natáhla na hlavu. Většina spisovatelů, jsem přesvědčena, že skoro všichni, jsou velmi duševně nemocní lidé, kteří své zklamání nad malými činy nahrazují velkými slovy. Já sama jsem příkladem. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pámbu zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Jednou jsem v New Yorku ve velmi drahém obchodním domě chtěla zabít prodavače. Byl elegantní jako advokát a ptal se mě, co si přeji. A já jsem vtipně odpověděla. No zatím se jenom dívám. Vrátím se, až ze mě bude milionářka. No a jak je libo, odpověděl prodavač optimisticky. Máme otevřeno až do 7.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes si povídáme o pozitivním myšlení. Má kamarádka není optimistka, má povahu po prababičce. Vypráví se, že když jim za války přivezli uhlí, tak se všichni hrozně radovali, že jim nebude v zimě zima, a nadšeně výskali. Jen babička chmurně mlčela, až se jí někdo zeptal: "Babi, co je? Ty nemáš radost?" A babička odpověděla: "No jo, děti, ale čím budeme topit za rok?" Paradoxní je, že kamarádíme spolu, protože já jsem kamarádčin pravý opak. Já jsem zřejmě potomek hrdinky severu proti jihu Scarlett O'Harové, protože žiji podle jejího hesla typu: nemám peníze, bolí mě ledviny, musím dokončit scénář. Ne, dneska na to nebudu myslet. Budu se tím zabývat až zítra. Poměrně spolehlivě mi krátký pocit štěstí dokázala často zničit moje maminka. V létě mě jednou třeba na chalupě bodla včela. Strašně jsem otekla. Druhý den jsem se zaradovala, když si mě máma prohlédla a řekla: už to jde docela hezky dolů. Jenže pak máma dodala: už jsou ti zase vidět vrásky. Violet Jessopová pracovala na zaoceánských parnicích. Nejprve sloužila na Olympiku, když se v roce 1911 srazil s britskou válečnou lodí. Olympik se nepotopil. Potom nastoupila na sesterskou loď. Jmenovala se Titanic. Titanic se v dubnu 1912 potopil. Violet přežila. Člověk s běžným půdem sebezáchovy by možná od této chvíle hledal zaměstnání třeba v knihovně. Violet se ale vrátila na moře. Za první světové války sloužila jako zdravotní sestra na třetí sesterské lodi, na Britanniku. V roce 1916 Britannik najel na minu a taky se potopil. Violet byla v záchranném člunu, který začal je nasávat stále se otáčející lodní šrouby, a na poslední chvíli z člunu vyskočila do vody a člun byl následně rozsekán lodní vrtulí. Přežila i to. No a potom ještě desítky let pracovala na lodích. Do důchodu odešla až v roce 1950 a stala se díky svým lodním nehodám nesmrtelnou.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, jste pesimisté nebo realisté? Tak dnes buďte optimisty. O pozitivním myšlení jsou dnešní omeletky a o tom, že si vždycky spravíte náladu, když pohladíte psa. O tom všem si dneska povídáme v omeletkách. A já jsem si právě ke psům našla jednu svou starší povídku, která mě osobně pořád moc dojímá. Jmenuje se Otíčkovi. Tak se totiž jmenoval náš černý labrador. A já vám teď tuhle povídku přečtu. Otíčkovi aneb starý pes. Táta umřel v létě. Bylo 12. Táta seděl na gauči a oči upíral někam za hranice našeho obýváku. Někam do jiné dimenze, kdy na něj čekala, aspoň se snažím tomu věřit, jeho maminka, tatínek i 17 sourozenců. Tátovi by bylo za měsíc 90 let a byl dokonale oblečen, dokonale vymydlen a oholen a po jeho boku jsem byla já a moje dcera, tátova milovaná vnučka. Máma v okamžiku tátovy smrti u něj neseděla. Vařila paní doktorce v kuchyni kávu, ale její jasný hlas zněl celým bytem. Táta umřel tak, jak bych chtěla umřít já. Uprostřed rodiny, doma. Mrzelo mě jen, že se mu u nosu dělala taková malá bublinka a já ji zběsile otírala, jako by na tom záleželo. Když táta odešel, bylo mi smutno. A protože přišly Vánoce, byla to ideální příležitost, aby mi kamarád daroval otíka. Černého labradora se vznešeným jménem Otelo. Otík byl uličník. Nesoustředěný pejsek, který do všeho nemotorně strkal. Který se neúnavně točil za svým ocáskem a který dokázal v minutě rozcupovat moje lodičky za 7000. Jednou jsem vzala otíka ke kamarádce na noc do garzonky. Když jsme se ráno probudili, vypadal pokoj jak po návštěvě ožralé heavy metalové kapely. Dokonce i ve zdi byla díra a lustr visel maličko nakřivo. Z otíka se vyvinul vášnivý lovec. Když jsme jednou jeli na chalupu, tak se nám ztratil v lese. Nezabíralo žádné pískání a volání. Bylo úplně jedno, že otík absolvoval speciální psí výcvik a že v něm byl natolik dobrý, že ho doporučili jako asistenčního psa. Otík lovil v lese 3,5 hodiny. Pak se vrátil s větvemi zabodnutými do kůže, s vášnivým pohledem a žízní jako trám. Otík miloval mě, všechny členy rodiny a žrádlo. Jeho nejoblíbenější místo bylo umyčky. Kontroloval naše talíře, jako bychom zmáčkli čudlík s označením předmytí. Otíkův mocný růžový jazyk pečlivě olizoval drobečky a flíčky omáčky a my jsme se nikdy nedokázali doopravdy rozčílit. Otík dokonale aportoval. Do úmoru nosil házené tenisáky a když už jsme nedokázali únavou zvednout paži, tak měl strašně smutný pohled. Jednou jsme byli na procházce na pláni pod horami. Byl krásný den. Otík běhal sem a tam a mizel na obzoru a zase se vynořoval. Ocas mu kmital ze strany na stranu, jazyk mu vlál ve větru a svítily mu oči. Otík vyzařoval dynamickou sílu a my se radovali, že má radost. Tehdy svítilo slunce. Obloha byla modrá, beránci měli tvar medvídků a vzduch svěže vonil. Otík se vynořil z lesa. Nádherná černá šelma. Podívej, má klacíček, řekla jsem šťastně. No to je pěkný klacek, opravil mě partner. A pak nám Ota doběhl a my zjistili, že s tlamy mu nevisí větev, ale že se Ota zakousl do srnčí nohy. Byla dlouhá, stehno s kolenem i lýtkem. Provoněný letní den se v okamžiku proměnil v mrazivý horor. Otík miloval přírodu. Nejradši se proháněl u hřbitova. Buď v Praze, protože kousek od hřbitova bydlíme, a nebo u hřbitova u naší chalupy, kde jsme pohřbili tatínka. Otík se tak strašně rád venčil, že jsme si před ním museli dávat pozor na jazyk. Nesměli jsme ani říci, že jdeme ven. Chtěl by jí taky. Museli jsme konverzovat v jinotajích. Říkat třeba, asi bychom za chvilku měli změnit prostor a posunout se do jiných míst. Nebo třeba, tak já se odstraním a co byste eventuálně chtěli nakoupit. I v těchto momentech se ale Ota tvářil nesmírně podezřívavě. A já si dnes myslím, že moc dobře věděl, o čem je řeč. Když byli Otíkovi 4 roky, dostal brachu. Buldočka Jima. No to byl strašně rozmazlený spratek. Otík ho v noci hřál. Venku ho chránil před psími predátory. Ale jakmile šlo o naše pohlazení, buldoček žárlil, vyskakoval na Otu, cenil své křivé zoubky a sápal se mu po krku jako sci-fi příšerka gremlin. Otík byl trpělivost sama. Ale když šlo o maso, tak skrčil čenich jako hladový vlk a hrozivě vrčel. Jak Jim stárnul, tak Otíka čím dál víc uzurpoval a Otík, který by ho dokázal překousnout jako klobásku, ustupoval jako moudřejší, skoro všem jeho rozmarům. Právě s Jimem Otík jasně prokazoval svou inteligenci. Nejenže rozuměl slovům jako ven a chalupa a jet a venčit a procházka a všem běžným povelům, ale Otík uměl dokonce používat strategii a taktiku. Když jsem se třeba vrátila od někud z natáčení a oba psi mě nemohutně vítali, tak najednou vzal Otík tenisák a začal s ním kroužit kolem Jimíka tak dlouho, dokud nevyprovokoval jeho hamounství. Jim chtěl totiž vždycky přesně to, co měl Ota. Jim se proto rozhodl Otíkovi tenisák sebrat. A Otík před Jimíkem běžel až na zahradu, tam vyplivl míček daleko před sebe a v mezičase, kdy ho Jim hledal, běžel Otík ke mně, položil mi pracky na ramena a měl mě jen sám pro sebe. Nikdy nezapomenu, jak jsem jednou psala nějaký scénář ve své pracovně v druhém patře. Buldočka Jimíka jsem měla sebou. Byla zima. I v pokoji bylo dost chladno. Bála jsem se, že se Jim nachladí od podlahy a chtěla jsem, aby radši vyskočil na pohovku. Hop, plácala jsem do gauče, aby na něj buldočka nalákala. Jim měl krátké nožky a byl líný. Nechtělo se mu vyvíjet žádnou námahu. Kulil na mě svá černá očka a seděl na zemi jako pecka. No a pak se to stalo. Nejdřív jsem slyšela funění, pak Ota rozrazil dveře a mocným skokem se přenesl na Válendu. Štiknul a mně bylo jasné, že mi říká: potřebuješ, aby někdo seděl na gauči. No a když ten malej blb toho není schopnej, tak snad ti budu na tom gauči stačit já. Dlouho mě nenapadlo, že Otík stárne. Až právě na chalupě jsem si uvědomila, že Otík se sice za tenisákem honí se stále stejným nadšením, ale že už za chvilku dýchá stěžka jako moje kamarádka, která od svých 15 kouří denně 60 cigaret. Když jsme šli kolem hřbitova, tak Otík už neběžel až k lesu a zpátky, ale držel se poslušně na dohled. A pak jednou Ota u nás doma hrabal na dlaždicích packami, jak mu podjížděli. A on se marně snažil postavit. To už bylo Otíčkovi asi 14 let. Měl šedý čumák, oči zakalené stářím, vypadaly mu zuby a špatně slyšel. Otík byl najednou starý pes. Jen jeho láska k nám a k jídlu zůstala stejně mladá. A když jsem hladila jeho hrubou srst, když jsem mu dávala maso přímo do tlamy, protože sousta vůbec neviděl, tak jsem si uvědomila, že právě teď mám Otíka nejraději. Že ho miluju nejen pro jeho povahu, ale pro všechna ta léta, kdy žijeme spolu. Že se mi bude strašlivě stýskat po všech jeho zvicích i zlozvicích, po jeho mohutném těle, které se mi vždycky motalo v cestě, po jeho hladovém pohledu, kterému jsem nikdy nedokázala odolat a krmila jsem Otíka přímo ze svého talíře. A najednou mi došlo, že štěňátka jsou sice roztomilá, vonavá a heboučká, ale než se z nějakého stane můj nejvěrnější kamarád, že to bude moc dlouho trvat. A že je to vlastně divné, že u lidí tahle prostá pravda často neplatí. Že hlavně muži se často zakoukají do štěňátek, opustí své sivé manželky a pořídí si nový pelíšek. Je to pár dnů, co otík usnul navždy. Nemyslím si, že je v psím nebi. Co by si tam počal? Otík dal přece naší rodině přednost před každou fenou. Věřím proto, že tam někde leží Ota u nohou svému pánovi a kouká, co by schramstnul. A doufám, že někdy uslyším milostné vyznání, které bude znít: miluju tě, stejně jako svého starého psa.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce. Zů.

Otíčkovi a neb starý pes. Tak se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou Zde na dvojce v omeletkách. A teď mám pro vás připravený příběh, který mi do omeletek poslal posluchač pan Karel Daňhel. Jeho příběh má název Anděl Pepa a neb Paměti divadelního ředitele. Každé ráno stejný rituál. Rychle zaparkovat auto tam, kam nedosáhne žádný zákaz, popadnout tašku a vyrazit přes staré město k divadlu. Cestou koupit 3 rohlíky a ještě stačit posnídat, než vyběhnu schody do ředitelny. Kdykoliv jsem se zakousnul do rohlíku, vynořil se z vedlejší uličky bezdomovec zvaný Pepa. Dobrý den, nemáte šéfíku pár drobáků? Nemám, jen samé tisícovky. Zahulal jsem mezi sousty a mazal co nejrychleji pryč.

0: Letly klíčky od auta. Zaslechl jsem jen tiché cinknutí někde z hlubin popelnice. Sáhnu do kapsy, klíčky pryč. Nahlednu do popelnice, mezi všelijakou šepleť. No a udělalo se mi mdlo. Byl jsem však statečný a ponořil ruku do nevábného materiálu a mezi modré pytle. Dobrý den, pane řediteli, to vás tak špatně platí? Samozřejmě baba ze sousedního domu. Jinak obchodní, podomní zástupkyně jakési společnosti prodávající granule pro psy. Zkrátila si cestu domů z trhu právě přes mou uličku. Ale ne, jen jsem si odložil sáček od rohlíků. Odkvačila a ještě se dvakrát otočila. Uf, opět jsem se rozhlédl. Nikde nikdo. Znovu jsem otevřel popelnici. Nazdar řediteli, co ty tady? Třídíš? Třídíš? Jo, třídím. Byl to starosta města, který kolem prosvištěl na kole. Naštěstí nezastavil a šlapel k radnici. Pak se objevili školáci a za školáky průvod důchodců z pečováku, kterým jsem nedávno dělal přednášku o divadle. Byli očividně rádi, že mě vidí. Já ne. Náhle jsem uviděl anděla. Byl to Pepa. Osvítila mě geniální myšlenka. Nevíš-li si rady, obrat se na odborníka, nejlépe na specialistu. Dobrý den, povídám. Nemáte prosím chvilku? Spadly mi klíčky od auta do popelnice a potřeboval bych je vydolovat. No dovolte, co pak jsem nějakej. Já na popelnice nejsem, já mám svoji hrdost. Nejsem jako ti od nádraží. Já kasíruji jenom fajnový lidi. Vylevil jsem z kapsy dvacku. Pepovi zasvítili oči. No dobře, že jste to vy. Tak vám ji zapadíka prolustruju. Pepa kouknul pod víko, vyhodil tři modré pytle a nic. Postával jsem opodál předstíraje, že si prohlížím renesanční z grafita na vedlejším domě. Pepa nacpal pytle zpět a vypadal bezradně. Náhle se sehnul a zvedl něco ze země za popelnicí. Vítězoslavně mi podal klíčky a upaloval s mým padíkem k nejbližší hospodě. Druhý den na mě čekal už na kraji uličky. Dobrý den. Dobrý den, odpověděl jsem zdvořile. Dal jsem mu dvacku a druhý den taky. Další den jsem to vzal oklikou, uličkou za kostelem. Dobrý den, pane řediteli, mám nové zboží a udělám vám cenu. Děkuju, já psa nemám, já chodím do jídelny, řekl jsem babě. A vrátil jsem se do staré uličky. V kapse pár drobáků a vyhlížím svého kámoše. Pro Pepu jsem totiž fajnový člověk.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Anděl Pepa a ne paměti divadelního ředitele. Se jmenoval text, který mi do omeletek na dvojku poslal poslucháč pan Karel Daniel. Snad i vy si uděláte čas. Ponoříte se do vzpomínek a popíšete mi své pocity, zážitky. Moc se na ně těším a slibuji, že někdy v následujících omeletkách svým čtením zprostředkuji ostatním posluchačům. Své příběhy posílejte na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Josef Čapek řekl: Optimismus sice usnadňuje život, ale neřeší ho. Pokud nalezneme klady, alespoň nějaké v každé situaci, prožijeme docela ucházející život. Pokud se rozhodneme hledat jenom zápory, čeká nás peklo. Optimisté žijí déle. A štěstí člověka nezávisí na jeho síle, ale na jeho náladě. No a já osobně si myslím, že optimistou na zabití je většinou člověk, který má pevné zdraví, nádherné partnerství, hodně peněz a který je na tom prostě po všech stránkách lépe než my. Myslete pozitivně a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu. Let me be your hero. Would you dance?

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
1: Jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý.
5: Máš nějakou fobii?
1: Z vejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Dnes je Světový den první pomoci a pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně i zataženo a nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které mohou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukl.
9: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
7: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost a taky strach. S tím mohou pomoci praktické kurzy. Český kříž, Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. V Chrudimi dnes slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. V průběhu letošního ročníku se v Česku zpřístupní skoro 700 památek a program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů lze nalézt na oficiálním webu European Heritage Days a v mobilní aplikaci. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
10: Dochází k postupnému prostupování plicí zvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
7: Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes od 10:30 do 22 hodin připomenou slavnosti u libeňského zámku. Lidé si na akci také mohou poprvé prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor, na kterém je vyobrazeno přijetí připojovací dohody. Součástí akce budou hudební vystoupení a v 8:30 večer ji zakončí promítání filmu Říkají mi Lars.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, teď ráno jen lokálně i zataženo a na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy. Přes den zejména na horách v Čechách pak ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 14.
8: Doprava.
7: Na dálnici D55 směrem na Otrokovice jsou silničáři ve stoupacím pruhu mezi 16. a 20. kilometrem. S opatrností projedete bez významnějšího zdržení. S kratším zdržením počítejte na silnici číslo 425 na průtahu Rajhradem. Na kruhovém objezdu tam překáží nepojízdné osobní auto. Jinak je na dálnicích a hlavních tazích mírný provoz bez větších problémů. To byly zprávy sobotním ránem. Na Dvojce vás provede Michal Jagelka.
11: Přejeme vám z dvojky pěkné 12. zářijové ráno, milí posluchači. Co vám nabídneme v té první hodině dnešního sobotního dobrého rána? Tak už za chvíli třeba čokoládu, tedy alespoň zprostředkovaně po rozhlasových vlnách. Hned v zápětí vám prozradíme, jaké nás o tomto víkendu čeká počasí, no a před 6:30 vás ještě vezmeme do Olomouce, kde už je opět na Horním náměstí k vidění sloup Nejsvětější Trojice. Po 6:30 vám nabídnu dva programové typy k poslechu dvojky a kolem 6:45 se ještě budeme věnovat devadesátinám muže, kterého nemusím posluchačům naší stanice nikterak zvlášť představovat. Stačí říct jeho jméno Jiří Andrle. Tak já věřím, že si spolu to sobotní dobré ráno na dvojce s datem 12. září užijeme a že vám bude naše stanice milým a přívětivým společníkem i dnes ráno. Z režie od mixážního pultu Petr Sakál a od mikrofonu ze studia Michal Jagelka vám přejí v 6:05 příjemné vstávání.
8: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: To byla ABBA tady u nás v sobotním Dobrém ránu na dvojce s datem 12. září. Teď už tu mám slibované 2 minutky věnované čokoládě. Takže pokud patříte, milí posluchači, mezi milovníky téhle lahůdky, možná si zesilte rádio. Představte si, že dnes je den čokoládového milkshakeu a zítra pak Mezinárodní den čokolády. A já mám pocit, že to někdo v kalendáři vymyslel velmi chytře. Protože když už člověk dnes zhřeší čokoládovým milkshakem, může zítra klidně plynule přejít k pevnému čokoládovému skupenství a dát si několik čtverečků anebo rovnou celou tabulku kvalitní čokolády. Čokoláda si ostatně svůj mezinárodní den zaslouží. Lidé totiž kakao znají už tisíce let. Jen kdybychom se s tabulkou čokolády vydali třeba za starými Máji anebo Aztéky, asi by moc netušili, co jim nabízíme. Po většinu své dlouhé historie se totiž čokoláda nejedla, ale pila. A navíc pěkně hořká, často ochucená třeba chili. Žádné mléko, žádný cukr a už vůbec ne žádné lískové oříšky. Kakaové boby bývaly během lidské historie dokonce tak vzácné, že se kdysi používaly i jako platidlo. Podle jednoho aztéckého pramene jste například za 100 bobů pořídili pořádnou krůtu. A mimochodem botanický název kakaovníku pravého, Theobroma cacao, znamená v překladu něco jako pokrm bohů. Takže až vás příště někdo přistihne, jak tajně ujídáte čokoládu, můžete klidně říct, že nejde o mlsání, ale že se pouze věnujete božské maně. Čokoládová tabulka, jak ji známe dnes, je přitom proti samotnému kakao úplný benjamínek. První taková moderní vznikla až v roce 1847 v Anglii. A víte, co je na čokoládě možná vůbec nejzajímavější? Že po několika tisících letech lidské historie pořád spolehlivě funguje jeden jednoduchý princip. Když je člověku dobře, dá si čokoládu na oslavu. Když je mu špatně, dá si ji na útěchu. A když mu není ani dobře, ani špatně, tak si ji dá zkrátka a dobře preventivně. Tak hezký Mezinárodní den čokolády. A hlavně nezapomeňte, že ten se slaví až zítra. Dneska je zatím stále ještě den čokoládového milkshakeu.
1: Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Počasí. V 6 hodin a 14 minut tu pro vás v sobotním dobrém ránu máme aktuální předpověď počasí, se kterou už je na naší lince připraven meteorolog Filip Smola. Přejeme z dvojky pěkné ráno a otázka je jasná, jaké nás čeká o tomto víkendu počasí.
2: Dobré ráno, tak dnes musíme počítat s polojasnou nebo oblačnou oblohou. Po ránu může být lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku taky místy mlhy, jinde čekáme mlhy jenom ojediněle. Přes den se pak zejména na horách v Čechách ojediněle vyskytnou přehánky. No a dnešní nejvyšší teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17. Teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 14, v Beskydech kolem 10 stupňů a bude foukat slabý proměnlivý přes den i severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V noci už bude ale přibývat oblačnosti, takže neděle už bude převážně zatažená. Po ránu, možná i dopoledne, bude ještě na Moravě a ve Slezsku zmenšená oblačnost, ale zatáhne se postupně i tam. Nejprve v Čechách od severozápadu přijdou déšť anebo přehánky, na Moravu a do Slezska pak dorazí srážky až později odpoledne a večer. Zítřejší teploty ale budou podobné těm dnešním, 18 až 22 stupňů na západě a severu Čech kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Zítřejší ráno přinese teploty od 12 do 8 při déle trvající zmenšené oblačnosti až k 6 stupňů. Zítra v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů povane slabý proměnlivý přes den místy i mírný vítr západní mezi 2 a 5 metry za sekundu.
1: Říká meteorolog Filip Smola. Děkujeme pěkně a přejeme hezkou sobotu.
2: Hezkou sobotu i vám, naslyšenou.
1: 6 hodin a 16 minut s vámi je stále dvojka a její sobotní dobré ráno s datem 12. září. A už za chvíli vás, milí posluchači, vezmeme do Olomouce, kde už mohou návštěvníci opět obdivovat sloup nejsvětější trojice na Horním náměstí. Ten je po více než 2 letech bez lešení. Barokní památka UNESCO má po renovaci nezvykle světlou barvu a drobné opravy ještě pokračují. Víc už po písničce v naší reportáži. Tak přejeme příjemné vstávání.
3: Michal Jagelka
4: a sobotní Dobré ráno na dvojce.

0: Obyvatelé i návštěvníci Olomouce mohou opět obdivovat sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Dělníci sundali lešení, které 32 metrů vysoký monument zapsaný na seznamu UNESCO zakrývalo přes 2,5 roku. Restaurátoři ještě dokončí drobné opravy v jeho spodní části, kde kvůli tomu zůstal plot.
1: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
2: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
1: Chybilo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
2: Vidíte nějaký rozdíl?
1: Určitě vidíme rozdíl, teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
2: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
3: Především se jedná o vrcholovou část sloupu, to znamená o hlavici, na které byly zaznamenány praskliny. Ty praskliny už jsou letité, i přede mnou restaurátoři se tím zabývali. V tomto okamžiku je na vrcholovou hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitoring těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějakým způsobem pracovat. Tak to je jedna z těch věcí. A samozřejmě, co je důležité, je údržba toho sloupu, to znamená, ten monitoring ještě spočívá v tom, že se stále bude sledovat stav těch jednotlivých částí. Ten stav by měl být vyhodnocen taktéž jednou za rok. Ty změny, které samozřejmě budou nastávat, protože severní strana, jižní strana, tam jsou velké rozdíly teplotní, potom mechy a lišeníky se zde můžou vytvářet, protože nic není na věky.
2: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple a to je další unikát této památky UNESCO. Ohrazení kolem sloupu dál zůstává, restaurátorské práce v kapli totiž ještě pokračují.
3: Především se jedná o reliefní výzdobu, která je unikátní a velice krásná. Snažili jsme se odstranit opět druhotné nátěry, nepůvodní výplně, spár a podobně. Jinak jsme teď ve fázi dokončovací, to znamená provádíme retuše spár, lokální retuše zlacení.
2: Archeologové a speleologové znovu prozkoumali i dutinu pod kaplí. Podle nich nebyla ani relikviářem, kryptou nebo ventilačním systémem, ale sloužila nejspíš k vyrovnání výškových rozdílů mezi náměstím a podlahou kaple. Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup Nejsvětější Trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Zajímavý tip na výlet a pokud jste v Olomouci ještě nebyli, mohu vám prohlídku tohoto nádherného města jen vřele doporučit. Pro nás Pražák je určitě skvělé nechat doma auto a vyrazit tam vlakem. Ani ne za 2,5 hodiny je člověk na místě a může se vrhnout do obdivování tohoto jedinečného města. Mimochodem, první doložená zmínka o Olomouci je z roku 1017 a pochází z Kosmovy kroniky. Olomouc tedy, pokud to dobře počítám, existuje prokazatelně nejméně 1009 let. A to už je slušné číslo. 6 hodin a 25 minut a my vám přejeme z dvojky stále dobré ráno a příjemné vstávání.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Rozednívá se. Dobré jitro. Za válku na Ukrajině nese vinu podle ruského prezidenta Vladimíra Putina Západ kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl v Dílí na okraj dvoudenního summitu uskupení BRICS. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství AFD ve volbách v Sasku a Anhaltsku, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Minulý rok ale Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Dříve lidé nejprve zajišťovali správné dýchání, nově je na prvním místě volání záchranné služby. Podle Jany Djakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se poskytování první pomoci týče. Horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Čech, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feraty anebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost. Ve Vyškově se odpoledne otevřou barokní zahrady tamního zámku. Opravy trvaly 10 měsíců a stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty, 90 laviček i dětské hřiště s vodními prvky. Zahradníci vysadili tisíce trvalek i desítky stromů. Současně se zahradou se otevírá také opravený domek zahradníka, kde bude nově kavárna. Součástí slavnostního otevření bude komentovaná prohlídka zahrady.
1: Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, ráno jen lokálně i zataženo a na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy. Přes den, zejména na horách v Čechách, čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách bude většinou 14.
1: Doprava.
5: Na 93. kilometru D3 směrem od Prahy je odstaveno nepojízdné auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na dálnici D55 směrem na Otrokovice jsou silničáři ve stoupacím pruhu mezi 16. a 20. kilometrem, výrazně se nezdržíte. V Berouně je uzavřeno Husovo náměstí i několik okolních ulic kvůli konání hrnčířských trhů. Na dálnicích a hlavních tazích je jinak stále mírný provoz. To byly zprávy, Michal má opět slovo.
6: V 6 hodin a 33 minut děkujeme Josefu Maršálovi za další ranní zprávy. Ano, pokračujeme druhou čtvrtinou dnešního sobotního dobrého rána na dvojce s datem 12. září roku 2026. Zítra nám končí 37. týden roku a dneska mají svátek všechny Marie, Marušky, Mařenky, takže přejeme všechno nejlepší. Narozeniny dnes mají zpěvačky Marta Elefteriadu nebo Marika Gombitová, herec Jan Hartl, spisovatel a publicista Jan Lukeš, moderátorka Eva De Castello, také přejeme všechno nejlepší. No a poněkud smutnější připomínka, před 14 lety odešel herec Radoslav Brzobohatý. Dnes máme den čokoládového milkshakeu a Světový den první pomoci, o kterém už ostatně mluvil Josef Maršál ve zprávách. Už za chvíli vám nabídnu dva programové tipy k poslechu dvojky o tomto víkendu. No a před 7. hodinou se ještě budeme věnovat muži, kterého jistě nemusím posluchačům naší dvojky nikterak představovat. Jmenuje se totiž Jiří Anderle a v pondělí slaví nádherné 90. Tak věřím, že vám naše sobotní dobré ráno s datem 12. září dělá příjemného společníka a že se ani dnes s naší stanicí nenudíte. Michal Jagelka vám přeje z dvojky i nadále. Dobré ráno a příjemné vstávání.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Přesný čas 6 hodin a 38 minut, téměř. A teď už tu pro vás mám v sobotním dobrém ránu dva slibované tipy k poslechu dvojky o tomto víkendu. Ten první se týká naší zítřejší hry na neděli. V jejím rámci uvedeme první díl třídílné rozhlasové série z pera scenáristy a režiséra Petra Vodičky s půvabným názvem Láska je dobrej matroš. A otázka, kterou si klade tahle série, je vlastně docela zásadní. Existuje pravá láska? Hlavní hrdinka Veronika Karáfiátová věří tomu, že ano, a rozhodne se jí najít. Jenže dívčí sny se, jak už to tak bývá, s realitou ne vždycky úplně potkávají. A tak Veronika prochází jednou milostnou peripetií za druhou a z jejího romantického hledání se postupně stává doslova utrpení. Její počínání navíc glosují velmi nečekaní komentátoři. Třeba její vlastní deníček, kterému propůjčil hlas Ivan Trojan, nádražní rozhlas v podání Jany Strikové, ale dokonce i postavy z televizního akčního seriálu. Hlavní roli Veroniky stvárnila Šárka Vaculíková a v dalších úlohách uslyšíte třeba Luboše Veselého, Lucii Polišenskou, Ondřeje Rychlého, Miroslava Krobota nebo Václava Neužila. Nahrávka vznikla v roce 2017, scénář napsal a režie se ujal už zmíněný Petr Vodička. Takže pokud stále hledáte odpověď na otázku, jestli pravá láska opravdu existuje, možná ji najdete zítra večer na dvojce. První díl třídílné série Láska je dobrej matroš vysíláme v rámci hry na neděli od 20 hodin večer.
1: Jsem Deník. Deník Veroniky Karáfiátové. 19 let. Mluvím, ano. Není to normální stav, je to čirá zvůle autora. Předpokládám, že nás takových bude víc. Mohl by třeba nechat mluvit osušku nebo škrabku na paty.

0: Uf.
1: A takovým dnem je právě tenhle den.
2: Můj druhý dnešní programový tip se týká osmidílné četby na pokračování, kterou jsme začali vysílat včera večer ve 22 hodin. Jejím autorem je Guy de Maupassant a nese název Jeden život. A vlastně to bude opět o lásce a znovu tak trochu o nenaplněných snech. Hlavní hrdince příběhu Jeanne je teprve 17 let. Je mladá, krásná, bohatá a po odchodu z kláštera má celý život před sebou. S rodiči se odstěhuje na venkovský zámek Topolka a sní o klidném životě plném lásky a porozumění. A když se objeví vikomt Julien, zdá se, že se její romantické představy začínají plnit. Koná se svatba a vše je zalité sluncem. Jenomže Jeanne postupně zjišťuje, že skutečný život vypadá trochu jinak než její dívčí sny. Přichází zklamání, nevěra, faleš a pokrytectví společnosti, která mnohé odpouští mužům, ale podstatně méně ženám. A pochopení hlavní hrdinka nakonec nachází tam, kde by ho možná čekala nejméně. U prosté služky, která si zachovala dobré srdce a zdravý selský rozum. Jeden život pro dvojku načetla Dana Černá, režie se ujal Lukáš Hlavica a nahrávka vznikla v roce 2022. Osmidílnou četbu na pokračování vysíláme na dvojce každý večer od 22 hodin. První díl jste mohli slyšet už včera, takže dnes večer pokračujeme dílem druhým.
1: Je to on? Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně. V jeho přítomnosti jí prudče jí bušilo srdce. Červenala se a bledla, když se očima setkala s jeho pohledem. Chvěla se, když zaslechla jeho hlas. Jednoho večera jí otec řekl, zítra ráno si dej záležet na oblečení, ať si hezká. Zeptala se, a proč, papá? Odvětil, to je tajemství. A když ráno sešla dolů, svěží, ve světlých šatech, uviděla na stole v salonu spoustu krabice s bonbóny a na jedné židli velkou kytici. Objevil se Vicomte de la Mar. Tvářil se vážně a důstojně. S úsměvem se uklonil. Tak co, paní kmotřičko, jste připravena? Vykoktala. Prosím, co to má znamenat? Za chviličku uvidíš, odvětil baron.
2: Tolik moje dnešní programové tipy a za chvíli už v sobotním dobrém ránu budeme tak trochu v předstihu slavit. Kdože to má v pondělí 90. narozeniny? Inu náš milovaný Jiří Anderle. Více se dozvíme už za chvíli v reportáži naší kolegyně Věry Pfeifrové.

0: Celých 20 let nás malíř a grafik Jiří Anderle společně se svým papouškem Žandou hladili po duši. Pořad Láska za lásku, ve kterém se světově proslulý výtvarník vracel do krajiny svého dětství, se na stanicích Českého rozhlasu vysílal od roku 1997 a v reprízách se vrací dodnes. Jiří Anderle oslaví v pondělí 14. září 90. A k tomuto výročí mu u nás na dvojce pogratulujeme hned dvěma speciálními díly oblíbeného pořadu, které připravila dokumentaristka Bronislava Janečková. První díl budeme vysílat už zítra po 14. hodině a k jeho poslechu vás společně s jeho autorkou pozve kolegyně Věra Pfeifrová.
1: To se asi nemělo stát. Žaninko, papoušku, ty zase budeš v rádiu. No, nazdar hodiny teda.
2: Já jsem orel.
3: Oba hlavní aktéři jsou připraveni potěšit své posluchače, které měli a určitě ještě mají po celém světě. Bronislava Janečková byla u vzniku a celé historie pořadu Láska za lásku, protože původní vyprávění akademického malíře Jiřího Anderleho dotvářel do podoby pořadu její manžel Vlado Prýkazský, který nás před 5 lety opustil. Paní Janečková, jak těžké pro vás bylo se k jeho práci vracet a vybírat ukázky do těchto dvou nových dílů?
4: No, je to trošku bolestné, ale tak trochu si říkám, že to byla moje povinnost, protože je to odkaz nejen Vlada, ale i mistra Anderleho, protože to, co je ukryto v těch třech krabicích minidisků, které máme doma, je neuvěřitelné bohatství. Říkám tomu zvuková archeologie.
3: Do prvního dílu obnovené premiéry Lásky za lásku vybrala Bronislava Janečková mistrovi vzpomínky na jeho dětství, rodinu a přátele. Díl druhý pak věnovala jeho tvorbě, umění a profesní kariéře. Těšit se můžeme i na nové vyprávění mistra Anderleho, který nás samozřejmě i s Žandou zve k jejich poslechu.
2: Jak se máš? Já jsem orel.
1: Žaninko, papoušku, to zase se budeš naparovat.
2: Masíčku.
1: Ale tobě ta sláva vlezla do hlavy. No jo, já jsem vděčnej, takže vás srdečně zvu k poslechu.
2: Ahoj.
3: Vlado Prýkazský a Jiří Anderle připravovali premiérové díly Lásky za lásku 20 let. Pořad, který vznikal v malířském ateliéru, získal na 40 mezinárodních cen. Paní Janečková, v čem vy jako dokumentaristka vidíte to jeho kouzlo, které na posluchače působí dodnes?
4: No, oni ti dva byli jedna taková tvůrčí duše. Velice si rozuměli. Jirka Vladovi přihrával i hudbu a tak dál. Vlado zas naopak dramaturgicky Jirku vedl, takže občas mu ty záběry vracel nebo se přitáčelo, tak se pořád stěhovaly ty minidisky mezi námi a domečkem u Matěje. A já myslím, že je to neuvěřitelným vypravěčským darem mistra Jiřího Anderleho, protože on jako výtvarník se umí dívat, umí se dívat na svět a navíc má skvělou paměť. Takže on je schopen si třeba po 20-30 letech vybavit tvář člověka, který už nežije a je schopen ji namalovat z paměti. A to se týká i toho vyprávění, takže on to šperkuje takovými drobnými detaily, které jsou solí toho vyprávění a je to úžasné.
3: První ze dvou speciálních dílů pořadu Láska za lásku k 90. Jiřího Anderleho vysíláme na dvojce tuto neděli, tedy 13. září po 14. hodině. Druhý pak ve stejném čase v neděli 20. září. Oba díly po odvysílání najdete i na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Věra Pfeifrová, Český rozhlas.
0: Děkujeme, Věrko. No, nejenom Jiří Anderle, ale i Žaninka mě tedy vždycky moc zbavila. Ještě tu pro vás máme, milí posluchači, jedno důležité upozornění. S Jiřím Anderlem se na dvojice můžete setkat už dnes. Po 9. hodině bude totiž hostem Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Tak tedy, mistře, přejeme z dvojky všechno nejlepší.

0: To byla ikona osmdesátek Sandra tady u nás v sobotním Dobrém ránu s datem 12. září na vlnách Českého rozhlasu Dvojka v 6 hodin a 58 minut. Po 7. hodině se budeme věnovat projektu Aktivní září a budeme telefonovat starostovi České obce Sokolské Martinu Chlumskému. Potom po 7:30 zavoláme Tomášovi Polákovi, ten se objeví letos ve Stardance a nakonec se spojíme ještě s kolegou Daliborem Gondíkem, protože Ranní dvojka je prosím pěkně i dnes na cestách. Dnes zavítali kolegové do České Lípy a prý se bude jednat o setkání legend. Tak jsem na to zvědavý, koho Dalibor k sobě ještě přibere. Blíží se 7. hodina, čekají nás další ranní zprávy a my vám z dvojky přejeme dobré ráno a příjemné vstávání.
1: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
3: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
3: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
3: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
1: Kriminálka.
2: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
4: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Severní Korea provedla další raketový test a zpěvačka Celine Dion se večer v Paříži vrátí na koncertní pódia. Bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně i zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršal. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončily vojenské cvičení v jihokorejských vodách.
5: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong-11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
4: Ukrajinský prezident Zelenský vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský také potvrdil, že by se rád s Donaldem Trumpem sešel na konci září v New Yorku. Zhruba 25 minipivovarů obsadí do večera Vítězné náměstí v Praze. Návštěvníci tak už po 8. mohou ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců. Akce skončí ve 20 hodin.
6: Lidé můžou ochutnat třeba ležáky, svrchně kvašená i tmavá piva. Dostanou je do zálohovaných sklenic. Přinést si můžou i své vlastní půl litry. Na místě jsou také stánky s občerstvením. Součástí programu jsou i vystoupení několika hudebních skupin. Vstup na akci je zdarma. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
4: Kanadská zpěvačka Celine Dion večer zahájí sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10. To první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
7: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram se zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
8: Talent, puissance, la force vocale.
7: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 letech vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně i zataženo a na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy. Přes den, zejména na horách v Čechách, pak ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 14.
1: Doprava.
4: Zde 49 hlásí řidiči místy mlhu mezi Frištákem a Kroměříží. Nezapomeňte na správné svícení. Na 93. a půltém kilometru D3 směrem na Prahu je odstaveno nepojízdné auto, projíždějte kolem opatrně. A na průtahu obcí Libouchec po silnici číslo 13 je na vozovce sražená srna. Dávejte tam pozor. To byly zprávy, po nich opět Michal.
0: Děkuji za slovo, to byl Pepa Maršál a další ranní zprávy v 7 hodin a 4 minuty tady u nás v sobotním Dobrém ránu na Dvojce s datem 12. září. Co vám nabídneme ve druhé hodině dnešního sobotního Dobrého rána? Tak už za chvíli vás tradičně pozvu k poslechu víkendových omeletek Haliny Pavlovské. Kolem 7:45 zatelefonujeme do Sokola, a to přímo starostovi České obce Sokolské panu Martinu Chlumskému, a povídat si budeme o projektu Aktivní září. Po 7:30 se spojíme se zpěvákem a frontmanem skupiny Opět a Radeček Tomášem Polákem, který bude jednou z hvězd letošního klání Stardance. No a kolem 7:45 už budeme mít na lince kolegu Dalibora Gondíka. Raní dvojka je opět na cestách a dnes navštíví můj milovaný Máchův kraj, konkrétně Českou Lípu. Tak tedy dobré ráno a příjemné vstávání. To vám přeje z dvojky od mikrofonu Michal Jagelka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: To byl Elton John a tahle jeho slavná píseň o rozpadu manželství, ztrátě citové blízkosti a realitě dospělé lásky. Tady u nás v sobotním Dobrém ránu na dvojice s datem 12. září v 7 hodin a 12 minut. Také o tomto víkendu jsou pro vás připraveny popolední omeletky. Dnes budou plné historek, které se týkají zdraví a první pomoci. Zítra se zase naplní pověrami a duchy. Jak to měl s nadpřirozenými bytostmi tatínek Haliny Pavlovské? O tom už více prozradí následující ukázka.
1: Když jsem byla malá, tak mi táta vždycky vyprávěl, jak šel z vinárny noční krajinou, šel po cestě vedle řeky a skoro vždycky se k němu připojilo čudo. No to v překladu znamená divná bytost, duch. A tatínkovo čudo mělo na sobě velmi elegantní oblek. To tatínek viděl, když se zhmotnilo. A bylo trošku podobné Oldřichu Novému, jen bylo delší a tenčí. A občas bylo průsvitné a zhmotňovalo se jen částečně. Fakt prý je, že čudo šlo vždycky po hladině řeky a že jeho, když nebylo zhmotnělé, nohy čeřily drobné vlnky. Čudo bylo náruživý kuřák, vždycky chtělo po otci cigaretu. Tatínek mu ji vždycky dal a oheň šel pak sám nad řekou jako děsivá bludička. Někdy taky čudo kouřilo na plotě. Fakt je, že tatínek o čudu všem vyprávěl a jako dokonalý důkaz duchovy existence ukazoval prázdnou krabičku cigaret.
0: Tak tedy čudo. To slovo si musím zapamatovat. Halina Pavlovská a její omeletky dnes a zítra krátce popolední na vlnách dvojky. Za chvíli se ovšem v sobotním Dobrém ránu budeme věnovat něčemu úplně jinému. A to projektu Aktivní září. Spojíme se starostou České obce Sokolské panem Martinem Chlumský. Tak přejeme i dál dobré ráno.
2: Někdy je to tak, a nezmůžeš s tím nic.

0: Kdo je aktivní, ten září. Tak zní heslo letošního už čtvrtého ročníku celonárodní kampaně Aktivní září. Jejím cílem není udělat z nás během jednoho měsíce vrcholové sportovce, ale připomenout, že pravidelný pohyb může být docela obyčejnou součástí každého dne. Stačí třeba svižně chodit, vyrazit na kolo, zatancovat si nebo strávit aktivně víkend s rodinou. Do kampaně se výrazně zapojuje také Česká obec Sokolská a po celé republice se během září otevírají veřejnosti sokolovny, tělocvičny i hřiště. A protože nejlépe se o pohybu mluví s někým, kdo by ho měl mít tak říkajíc v popisu práce, na telefonu už vítám starostu České obce Sokolské, pana Martina Chlumského. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno a nazdar.
0: Nazdar, pane starosto. Ano, dovolím si takto po sokolsku. Pane starosto, aktivní září se letos koná už po čtvrté a chce rozhýbat celé Česko. Máme skutečně jako národ takový problém s pohybem, že potřebujeme každý rok připomínat lidé, zvedněte se a hýbejte se.
1: Ano, na ten nedostatek pohybu nám dlouhodobě ukazují veškeré studie, které se nejenom v České republice tomuto tématu věnují a opravdu toho nedostatku pohybu je opravdu hodně. A právě proto je potřeba neustále zvyšovat povědomí o jeho významu, o tom, že je důležité nejenom pro to tělo, ale také proto, aby se člověk obecně cítil lépe, aby měl lepší náladu a této sokolské propojení toho ducha a těla. Takže opravdu je potřeba neustále upozorňovat na ty důsledky, které nedostatek pohybu sebou nese, jako jsou třeba právě snížená pracovní výkonnost a dopady, které to třeba potom má i na ekonomiku. Takže opravdu ten pohyb je základ.
0: Mm-hmm. Letošní aktivní září odstartovalo minulou sobotu v zahradě Strakovy akademie. Co se tam dělo a hlavně jak bude kampaň pokračovat po zbytek měsíce září?
1: Tak v rámci té kampaně a zahájení aktivního září před takovou akademií, tak probíhaly prezentace právě různých partnerů aktivního září a organizací, jako je třeba Česká obec Sokolská nebo i dalších zmíněných organizací, které prezentovaly svoji činnost a mimo jiné jsme právě zapojovali i celou řadu významných osobností veřejného života, kteří se s námi šli přímo zacvičit, ať už jogu, nebo například vyzkoušeli spinningovou lekci. A tím, že vyšlo hezké počasí, tak myslím, že ta atmosféra k tomu zahájení právě toho aktivního září byla velmi dobrá.
0: Hmm. Velkou letošní novinkou je online mapa pohybových akcí po celé republice. Jak funguje?
1: Ta mapa umožňuje vlastně zájemcům, kteří se chtějí zapojit právě do jednotlivých akcí, které probíhají v rámci aktivního září, najít konkrétní místo o umístění té dané konkrétní akce a samozřejmě kontakt na organizátory. A Česká obec Sokolská v tomto se zapojuje více jak 225 jednotami, takže skutečně to pokrytí třeba, co nabízí Sokol, tak je celorepublikové a je možné se tam dozvědět samozřejmě více informací.
0: Sokol se do aktivního září zapojuje také projektem Sokol spolu v pohybu. Během září se veřejnosti otevírají sokolovny a hřiště po celé republice. Je to příležitost přijít si něco vyzkoušet i pro člověka, který není členem Sokola a třeba v sokolovně nebyl od školních let?
1: Ano, přesně tak. Je to otevřeno všem věkovým kategoriím a vůbec není podstatné, jestli člověk se věnoval pohybu nebo sportu, ale opravdu může přijít a vyzkoušet celou řadu aktivit. My v letošním roce máme zaměřený na rozvoj, řekněme, základních běžeckých dovedností, protože sokolové rádi běhají a běhají třeba při oslavách během republiky, ale to není samozřejmě to samostatné. Máme tady i nabídky třeba bowlingových soutěží, her petank, různých otevřených lekcí, jako je yoga. A skutečně ta nabídka je velmi široká a každý si může vyzkoušet to, co ho zajímá.
0: Pane starosto, když to vezmeme obecně, tak Sokol už dnes samozřejmě dávno není jen gymnastika, šplh a prostná, jak si ho možná část veřejnosti pořád ještě představuje. Tak tedy, co všechno se dá v roce 2026 provozovat v rámci Sokola a kam se mají případní zájemci o členství obrátit?
1: Ta nabídka je opravdu široká. Sokol dnes zastřešuje více jak 90 různých sportů, ale ta základní činnost, která se nejvíc daří, to je samozřejmě ta všestrannost, která je velmi důležitá. To je, myslím si, že stále to nejsilnější, co ten Sokol v podstatě umí nabídnout, ale je otevřen všem vlastně novým trendům i sportům a vždy pracuje s nadšením cvičitelů a dobrovolníků, který právě přináší novinky do Sokola. Takže pokud ještě něco nového vznikne a někdo se to ujme, tak je vždycky příležitost v rámci našich sokolských jednot se tomu věnovat. Kde se informace dá dozvědět o tom, jaká je nabídka, tak Sokol má webové stránky www.sokol.eu a tam jsou všechny naše jednoty, které jsou sdruženy pod Českou obcí sokolskou a jejich program, takže tam se dá třeba dozvědět více.
0: Starosta České obce sokolské pan Martin Chlumský byl hostem sobotního Dobrého rána a povídali jsme si o celonárodní kampani Aktivní září. Pane starosto, děkujeme za rozhovor a přejeme, ať v září září pohybem co nejvíc lidí. No a končím opět po sokolsku. Nazdar!
1: Děkuji za pozvání a naslyšenou.

0: Přesný čas, téměř 7 hodin a 28 minut a s vámi je stále naše sobotní dobré ráno na dvojice s datem 12. září. Po 7:30 se v něm po telefonu spojíme se zpěvákem a frontmanem kapely Opět a Radeček Tomášem Polákem, který bude jednou z hlavních hvězd letošní Stardance. No a potom po linkách ještě pozdravíme kolegu Dalibora Gondíka. Naše ranní dvojka je totiž opět na cestách a dnes zavítá do mého milovaného Máchova kraje, konkrétně do České Lípy. A prý půjde o setkání legend, tak jsem na to velmi zvědavý. Přejeme z dvojky pěkné ráno a příjemné vstávání.
1: Víkendový výběr dvojky.
2: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
2: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
3: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
4: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
2: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
5: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
6: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
2: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
7: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
1: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
2: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
2: Na dvojce.
8: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský také potvrdil, že by se rád s Donaldem Trumpem sešel na konci září v New Yorku. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázán. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se také zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Toto opatření v pondělí projedná vláda. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Minulý rok ale Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Dříve lidé nejprve zajišťovali správné dýchání, nově je na prvním místě volání záchranné služby. Podle Jany Ďakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se týče poskytování první pomoci. V Chrudimi dnes slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. V průběhu letošního ročníku se v Česku zpřístupní skoro 700 památek a program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů můžete nalézt na oficiálním webu European Heritage Days a v mobilní aplikaci. Dnes dopoledne bude v Uherském Hradišti uzavřen hlavní příjezd ve směru od Zlína. Ve městě se konají tradiční slavnosti vína a otevřených památek a Sokolovskou ulicí půjde průvod tisícovky krojovaných lidí. Dnes i zítra je pro dopravu uzavřeno také centrální Masarykovo náměstí a neprůjezdná je také Vinohradská ulice.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno ráno, lokálně i zataženo a na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy. Přes den, zejména na horách v Čechách, pak ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 14.
1: Doprava.
2: Na 112. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto po defektu. Dávejte tam pozor. Kolem 19. kilometru D10 směrem od Prahy se srazila dodávka s osobním autem. Už stojí na krajnici, ale kolem je nepořádek. S opatrností projedete bez výraznějšího zdržení. Zprávy končí. Ještě půl hodinky vám bude dělat společnost Michal Jagelka,
3: který se na tu poslední půl hodinku dnešního sobotního dobrého rána moc těší v 7 hodin a 33 minut. Už za chvíli se po telefonu spojíme se zpěvákem a frontmanem kapely Opět a Radeček Tomášem Polákem, který bude jednou z hlavních hvězd letošní Stardance. No a potom se ještě na dálku spojíme s kolegou Daliborem Gondíkem. Naše ranní dvojka je totiž opět na cestách a dnes zavítá do mého milovaného Máchova kraje, konkrétně do České Lípy. A já předpokládám, že i na dnešní den si pro nás tahle naše oblíbená trojice připravila něco zajímavého. Takže pokud jste z Českolipska, Kokořínska a okolí, zkrátka ze severu, určitě si dnes udělejte pěkný výlet a za našimi raňáky vyrazte. Tak přejeme z dvojky i nadále krásné ráno a příjemné vstávání.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: 30 let je zvyklý stát na pódiu s kapelou Opět a Radeček. Teď ale bude muset předvést něco, čemu se prý celý život úspěšně vyhýbal. Tanec. Tomáš Polák přijal nabídku do letošní Stardance a jeho taneční partnerkou se stala zkušená Adriana Mašková. Jak se člověku, který o sobě tvrdí, že pořádně tančil snad jen na vlastní svatbě, daří první taneční kroky? Jak tréninky zvládá jeho nedávno poraněné koleno a dá se vůbec skloubit Stardance s koncertováním a rodinou se třemi malými dětmi? To už nám jistě prozradí zpěvák Tomáš Polák v sobotním Dobrém ránu sám. Pěkné ráno, Tome.
1: Dobré ráno všem posluchačům a především tedy tobě, Michale.
0: Děkuju. Tome, prosím tě, tak proč Stardance? Proč si tu nabídku přijel? Není to sebevražda?
1: Zjišťuju, že ano, že to je taky trošku pokus minimálně o sebevraždu, ale víš co, já si myslím, že není většího fenoménu v této republice, než je právě Stardance a být součástí něčeho tak obrovského, něčeho tak velkého, něčeho, co miluje většina národa, mně prostě přišlo, že se neodmítá, no, nebo aspoň já to tak mám nastavený, čili když jsem byl osloven, tak jsem přemýšlel zhruba 2 vteřiny. Jednu mě zabrala vlastně kapela, druhou vteřinu mě zabrala rodina a bylo to jasný.
0: Dobře, jak zatím zvládáš přípravu a tréninky a jak ti pomáhá zkušená tanečnice Adriana Mašková? Je trpělivá?
1: Tak prosím tě, nemohl jsem dostat nikoho lepšího než právě Adrianu, protože je fakt, za prvé je to zkušená tanečnice, za druhé je to strašně milá holka od nás z Moravy, sice z té jižní, ale o to lepší. A je fakt strašně, já tomu až nerozumím, ona je trpělivá. Jo, ona mi po 17. celkem s úsměvem řekne, že opravdu ne přes špičku, ale přes patu. Takže já mám z toho strašnou radost. A to je nejdůležitější. Mě to teda jako samozřejmě přirozeně, protože jsem v životě netancoval, úplně nejde. Ale mě to baví hrozně s ní. A vůbec mě ten tanec baví, pohltilo mě to a tak se to mám rád.
0: No a prozraď mi prosím tě, ty jsi prý opravdu nepolíbený tancem, ale do tanečních jsi prý chodil, tak jak to, že tam nic nezůstalo v té hlavě?
1: Ne, to si vyměnil tu předložku, já jsem chodil za taneční.
0: Za.
1: Takže, ne, já jsem do tanečních nechodil. Takže já jsem opravdu jeden jediný pokus o tanec předvedl na mojí svatbě s mojí chudinkou.

0: vidím, ona mi občas pouští Adriánka nějaký věci kvůli choreografii a to já, když vidím ty lidi, nebo když vidím jí, jak ladně tancujou, jak je to sexy, tak já už ho vypadám opravdu, teda to je úplně něco jiného, vlastně to je úplně jiný druh pohybu nějakým. Ale musím říct, že ta latina mi opravdu baví, potvrdilo se to a ty jsi už narazil na moje koleno,
1: ano.
0: Tak o to víc, že prostě jsem zjistil, že ten standard tam ty kolena teda trpí, jako jo. Takže už z toho důvodu mě ta latina baví, ale ne, je mi to nějak tak asi emočně bližší.
1: Je naopak nějaký tanec nebo nějaký styl, ze kterého už máš předem hrůzu? Je něco, co tě těsí?
0: Tak to bych mohl říct všechny ty tance vyjmenovat, ale kdybych teda znal lázy, jo, já z toho teda trošku plavu. Musím říct takovou vtipnou historku, že jsem 2 dny v kuse trénoval valc a až po dvou dnech mě Adriánka prozradila, že jsme 2 dny trénovali tango. Takže já fakt v tom trochu plavu. Myslím si, že Quickstep je výživný.
1: Dobře. Tomáši, pojďme alespoň krátce k vaší kapele, protože skupina Opět a Radeček nezahálí ani teď, tedy v době, kdy se tolik věnuješ tancování. Dnes večer vás třeba čeká koncert v Habartově u Karlových Varů, ale mě by zajímal 26. únor roku 2028. Co se chystá?
0: Tak chystá se náš dosud největší koncert a věřím, že i nejlepší. Je to vlastně reakce na to, že jsme díky našim skvělým fanouškům měli tu čest vyprodat U2 Univerzum, takže je to logický krok přejít do většího sálu, tak aby se tam mohli dostat skutečně všichni, co chtějí. No tak bude to koncert romantický smíce, to znamená, že s náma bude hrát opět Moravská filharmonie Olomouc, takže budou to ty naše největší hity v tom aranžmá z Moravskou filharmonii Olomouc, bude to stát za to, budou tam velký projekce a myslíme si, že se to lidi užijou, tak pokud to tam s náma chtějí strávit, tak už teď si můžou na opět zajít a být u toho s náma.
1: Říká zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák, kterého čeká letos na podzim úplně nové pódium, taneční parket Stardance, na kterém bude jeho partnerkou Adriana Mašková. Tomáši, děkujeme za rozhovor, přejeme pevné koleno, lehké nohy a ať vám to s Adrianou pořádně tančí a pozdravuj od nás všechny Radečky. Hezkou sobotu.
0: Moc děkuju, Michale, tobě, děkuju ještě jednou všem našim fanouškům, protože jsou skvělí a zdravím všechny posluchače. Mějte se krásně, ahoj.

0: Naše ranní dvojka je prakticky stále na cestách a dnes se vypravila do České Lípy, tedy do mého milovaného Máchova kraje. Co si pro posluchače Dalibor, Regina a Jakub na dnešek připravili, tak to už nám prozradí náš milý kolega Dalibor Gondík, se kterým bychom měli být právě teď ve spojení. Dádo, pěkné ráno.
1: Pěkné ráno, počkej, já tady doběhnu na jeviště, abych měl pocit, že
0: tam fouká.
1: Na zkoušce, zatím na jevišti tady nikdo není. Aha. Na tom našem velkém jevišti. Tak zdravím ze samotného krásného srdce České Lípy, nádherné náměstí vedle morového sloupu Kašny, stojí naše fialové městečko, by se dalo říct.
0: No, tak já to tam dobře znám na tom náměstí. No, no. Dalibore, vypadá to, že tam fouká. Jaké je tam počasí?
1: Ne, já jsem běžel, prostě jsem
0: jo, volám, klasika. Nefouká, ano, ano. Jako já vždycky.
1: Já vždycky během běhu kontroluju situaci, ale musím ti říct a všem našim posluchačům, že dneska se to tvoje vysílání mimořádně povedlo, protože jsem si nejdřív během běhu poslechl rozhovor s Martinem Chlumským, starostou České obce Sokolské, ano. A já úplnou náhodou běžím v triku Sokola, jo.
0: No prosím tebe.
1: To mám na sobě tady Sokolský běh republiky.
0: No to by si potěšil pana starostu, ano.
1: Potěšil. A potom jsem si s radostí poslech rozhovor s Tomášem Polákem a vzpomněl jsem si na své krůčky s Alicí Storulkovou ve Stardance a úplně jsem mu rozuměl ve všem, co říkal. Bylo to taky krásný zážitek. Takže i to ranní vysílání mě moc baví.
0: No tak to
1: ale
0: jsem
1: rád. Ale my se budeme bavit o tom, co se tady
0: ano,
1: bude.
0: Ano, co jste si připravili vy, protože Česká Lípa je samozřejmě krásné město. Prý to dnes bude setkání legend. Tak prosím tě, to je řeč o vás třech, nebo pozvete i nějaké další legendy?
1: Přesně jste to pochopil. Ano, jsme to my tři. A budeme tady prostěla prázdné náměstí předstírat, že něco umíme. Tak ale to ti nemusím říkat, že to takhle je. Ne, máme tady nádhernou možnost být součástí takové akce milovníků starých věcí a ty dobře víš, že my jsme takový retro už, to naše vysílání je takové retro, tak jsou tady nejenom jako staré automobily, ale staré oblečení, staré věci, staré krásné, zejména teda motoristické kousky, které tady prostě můžeme vidět. Potom je tady také poměrně dost velká část programu, kdy my přivezeme zase po delší době dvojka band. Mm-hmm. My jsme založili kapelu, to nevím, jestli víš, Michale.
0: Ne, netuším, protože, já vysím ti na rtech.
1: Náš ředitel si přál, jestli bychom nezaspívali v jednom důchodovém domě, nebo ne, tak jako prostě v místech, kde jsou seniori, a bylo to v rámci Ježíškových vnoučat. Ano, ano. Nakonec jsme těch domů navštívili víc, s obrovským úspěchem jsme tam, říkám, s obojivou předstírali, že umíme zpívat a hrát a povedlo se to moc, dokonce Ondřej Nováček s náma zpíval Depeche Mode.
0: Vážně?
1: Jo, bylo to nevídaný. Takže my tady od 12 do 2 dnes normálně jedeme
0: koncert.
1: Kapela na celý náměstí, ve 2 hodiny vysíláme. Máme to plné hostu. Ty říkáš Máchův kraj, máš to tady moc rád. Byl jsi někdy tady ve vlastivědném muzeu?
0: Ano, ano, byl. Znám to velmi je. Dobře. Krásný,
1: tak,
0: krásný.
1: Teda, Michale, nám tady včera spadla brada.
0: Věřím tomu, ano.
1: No, mám taky krásnou fotku s Grizzlym, že jo? Toho jsem se legendě
0: poněl. Jo. No,
1: takže tak budeme, vidíš, budeme mít Janu Nastoupilovou z muzea, bude tady Jan Ruc, historik, povídat o neskutečných věcech, které se možná o tomto kraji ani neví, a další hosty, takže i to vysílání máme naplněno, myslím, že krásným obsahem. Potom je tady autogramiáda, no a klasika večer, to zabalíme, no a potom si zlehnout.
0: No je to nádherný kraj, kdybyste zůstali třeba týden nebo i déle, bylo by stále kam se zajet podívat. Bezděz, Houska a další nádherná místa, prostě Máchův kraj a Kokořínsko, to je moje srdeční záležitost. Ale Dádo, prosím tě, ještě k té kapele. Regina hraje na perkusy, nebo jak to tam máte rozdělené?
1: Regina hraje na triango.
0: Na triango, no tak to je náročné, to a
1: ona,
0: rozumím.
1: Je to velmi, je velmi náročný nástroj a ona ještě, ona, jak dobře víš, Regina a milí posluchači, to myslím taky ví, ona úplně neoplývá tlouštkou. Takže ona ten triangel má jako kolem pasu.
0: Takovou bojku, aby držela ve větru.
1: Malou bojku, no. A Jakub hraje úplně na všechno, co se tady na tom jevišti objeví.
0: No tak to jsou věci. No tak my se na vás těšíme a vyzýváme všechny, pokud jste někde na severu, tak dnes vyrazte do České Lípy a na náměstí potkáte naší ranní dvojku v čele s frontmanem Daliborem Gondíkem a dnes tedy budou i hrát. Jakže se jmenuje ta kapela?
1: Dvojka band.
0: Dvojka
1: tak to nás nic jiného nenapadlo.
0: Já myslím, že to je moc hezký název. Tak Dalibore, my ti moc děkujeme. Držíme palce, pozdravuj v České Lípě, pozdravuj kolegy a ať si to s vámi i dnes návštěvníci a posluchači užijí.
1: Ano, díky, tak já běžím.
2: Michal Jagelka
3: a sobotní Dobré ráno na dvojce.

to byl Meky Žbirka v 7 hodin a 54 minut. Sobotní dobré ráno s datem 12. září končí, ale dopolední program dvojky samozřejmě v žádném případě. Po 8. si poslechněte Meteor, který se dnes vedle dalšího zeptá, proč vorvani vypouštějí bubliny. Po 9. hodině bude hostem Stříbrného větru kolegyně Jitky Novotné již zmiňovaný pondělní jubilant Jiří Anderle. V 10 hodin se zvln dvojky ozve klasické halo, Soukup halo, no a konečně po 11. dopoledne si pusťte Tobogan, ve kterém se dnes budou slavit nedožité 80. Freddieho Mercuryho. No a já se na vás těším opět zítra dopoledne po 9. hodině, a to pochopitelně v našem dalším životě na dvojce. A nezapomeňte, že dnes se na vás mezi 14. a 15. hodinou těší na vlnách dvojky i naše ranní dvojka, tedy Dalibor, Regina a Jakub. No a to už je pro dnešek opravdu všechno. Já vám přeji pěkný slunečný den, hezký, úspěšný víkend, užijte si to a budeme doufat, že ten podzim je ještě stále poněkud daleko. Tak tedy pro dnešek už se s vámi loučím a krásnou sobotu přeje Michal Jagelta.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
2: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
0: Výjimeční.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ukrajině hrozí nedostatek léků a vláda se bude v pondělí zabývat zpřísněním prodeje kratomu. Bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně i zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Na Ukrajině se může podle asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Mohou za to ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků mohou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
4: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Boryspil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Podle zdrojů serveru Ekonomična Pravda jdou škody po ruském naletu na sklad do 1 000 000 hřiven, tedy také jednotek 1 000 000 korun. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv a k vytvoření možností otevření lékáren v chráněných prostorách, tedy například v podchodech nebo v metru. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
3: V indickém Dillí začíná 18. summit zemí BRICS. Na programu je i diskuse o posílení spolupráce v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti, zdravotnictví nebo odolnosti vůči katastrofám. Uskupení BRICS vzniklo v roce 2009. Zakládajícími zeměmi byly Brazílie, Rusko, Indie a Čína. V současnosti má skupina už 11 členů, včetně Iránu, Spojených arabských emirátů nebo Saúdské Arábie. Jde o rychle rostoucí ekonomiky konkurující sdružení nejbohatších zemí G7. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Pokračuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
3: Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázán. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH stoupne z 12 na 21%. Tato opatření v pondělí projedná vláda.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno jen lokálně může být i zataženo a na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy. Přes den zejména na horách v Čechách ojedinělé se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 14.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
3: Na 64. kilometru D1 směrem na Prahu se jezdí jen jedním pruhem, kolony se v tuto chvíli netvoří. A opatrně na 93. kilometru D3 směrem od Prahy na vozovce bahno a na Krajnici odstavená dodávka. Zprávy končí. Hezkou sobotu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Je tu pravidelný čas na vědu,
9: kterou vám přináší váš věrný společník Meteor.
8: Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
9: a Kateřina Březinová.
8: Kam se stěhují motýly?
9: Proč vorvani vypouštějí bubliny?
8: Pravěké jeskyní malby.
9: Kde padaly teplotní rekordy?
8: Mohou vám čápy zaťukat na okno?
9: Jak se dělá ryba?
0: Kulový blesk, největší akce v dějinách stěhování.
8: Dnes už česká filmová klasika, brzy 50letá.
9: Od dob natáčení filmu se změnilo hodně věcí. A co se týká stěhování, to probíhá ve stále větší míře.
8: Vážně? Hovoří se o bytové krizi?
9: Ale já nemám na mysli lidi. Velké stěhování zažívají motýly.
8: Co je k tomu vede?
9: Vznikla teď studie, jaká nemá obdoby. Svým rozsahem i způsobem provedení a s českým podílem.
8: Velké sčítání pohybu motýlů? Kam se stěhují?
9: Všechno nám popíše spoluautor, docent Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd.
10: Celý ten nápad vznikl na celosvětovém kongresu lepidopterologů, lidí, kteří se zabývají výzkumem motýlů, který jsem shodou okolností pořádal já v Praze. A bavili jsme se s kolegy, proč vlastně neexistuje žádná velká analýza změn areálů motýlů na globální úrovni, protože motýly jsou skvělá skupina, taková modelová, máme o nich spoustu dat. A vlastně jsme se shodli na tom, že velká část těchto dat je schovaná před zraky moderní vědy, protože ta je zaměřená převážně na anglický jazyk a tím pádem tam dochází k takovému jako zkreslení a většina těchto globálních studií má tím pádem omezená data jenom z několika evropských zemí nebo severoamerických zemí a nebo sem tam, když někdo z téhle části světa bádá někde jinde. No a jak jsme tam byli vědci věnující se motýlům z různých částí světa, tak jsme vlastně začali se přesvědčovat, že v naší zemi přece máme spoustu dat, jenom jsou třeba u nás v češtině, někde v nějakém africkém jazyce, někde třeba ve španělštině. No a domluvili jsme se, že se na to zkusíme podívat. No a nakonec jsme teda zjistili, že jsme schopni dát dohromady v těchto lokálních jazycích, a nebo dokonce ze zápisníků místních expertů, nikdy nepublikovaná data, tak jsme schopni dát dohromady přes 6000 zpráv o změnách areálu motýlu, o nějakém stěhování nebo úbytku areálu. Dohromady jsme takhle dali data o více než 1800 druhů denních motýlů, což je 10% všech druhů, což není úplně málo. A celkem to jsou data z více než stovky zemí, z více než 15 jazyků, takže jsme docela dobře obešli tohle omezení vědy.
8: Skvělý nápad. Stačilo překonat jazykové bariéry a najednou bylo k dispozici mnohem víc informací.
9: A ukázalo se, že minimálně každý desátý druh motýla změnil oblast výskytu.
8: A důvod?
10: Asi 80% z nich se stěhuje kvůli důsledkům změny klimatu. Zatím často stojí buď oteplování prostředí, takže teplomilné druhy se mohou šířit do dříve chladnějších oblastí, no ale bohužel zatím stojí i řada negativních jevů extrémního počasí, kdy právě na okrajích areálů dochází k vymírání populací kvůli extrémním suchům, extrémnímu vedru, ale i klidně extrémním srážkám, prostě všem těmhle extrémům, které tu klimatickou změnu provází.
9: Co je důležité, díky nové studii máme celosvětový obrázek.
8: A jak si vede Evropa?
10: Proto máme samozřejmě nejlepší data, tak my víme, že u nás velká část druhů denních motýlů zmenšuje své areály. Česká republika shodou okolností v téhle naší studii vyšla jako jedna z nejhorších. Přes 60% druhů u nás zmenšilo svůj areál, alespoň jako v některé jeho části v posledních několika desetiletích. Což nemusí znamenat, že Česká republika je nutně nejhorší, ale prostě máme odsud hodně dat, máme to dobře zmapované. No a u nás dochází k situaci, kdy tyhle často oslabené populace těch druhů v posledních několika letech, jak máme ta extrémní jara, extrémní léta, ale i třeba příliš teplé, příliš suché nebo někdy příliš mokré zimy, tak dochází k tomu vymírání populací. A příklad druhu, který na kombinaci změn stanovišť, třeba kvůli intenzivnímu zemědělství, příliš intenzivní pastvě na jeho lokalitách a potom té klimatické změny, tak jeden z druhů, který na to jistě doplatil, je modrásek ligrusový. Na Moravě vyhynul už třeba před 10 lety a poslední populace přežívala v českém středohoří. No a v posledních zhruba 5 letech, tak ta poslední populace na to už doplatila, ta klimatická změna ji dorazila.
8: Smutné. Přišli jsme o moc krásného modravě šedého motýlka.
9: Některé oblasti světa jsou na tom s motýly naopak lépe.
10: Jde třeba o Jižní Asii, kde se motýly poměrně zásadně šíří v některých oblastech, nacházejí nová stanoviště, nové vhodné prostředí v dříve chladnějších oblastech, ať už je to na sever nebo směrem do hor.
8: Že by některé druhy oteplování vítaly a změna klimatu pro ně nebyla hrozbou, ale příležitostí?
9: No, s tímhle závěrem opatrně.
10: To, že my zaznamenáme nějaký druh motýla v nové oblasti, nějakou tečku do mapy, rozšíříme jeho areál, tak vůbec neznamená, že ten motýl má vyhráno, protože tenhle výsadek vůbec nemusí být úspěšný. Ten motýl jednak vstupuje do nějakých nových podmínek, které mu mohou vyhovovat jenom částečně a dlouhodobě ta populace neudržitelná. Může tam být třeba příliš vzácná jeho živná rostlina, může tam konkurovat nějakým druhům, které ho nakonec převálcují, může tam narazit na nové nepřátele, a nebo se prostě ty klimatické podmínky mohou měnit tak rychle, že tam stejně vyhne.
8: Skoro to vypadá, jako by zpráva o rozšiřujícím se území obývaném nějakým druhem byla zprávou špatnou.
9: Je to pro ně velký krok do neznáma s nejistým výsledkem.
10: Na druhou stranu ale víme, že některým motýlům tohle obsazování nového území svědčí. Někteří motýly se stěhují velmi rychle. Máme třeba záznam jednoho tropického motýla, který se z Jižní Asie přesunul velmi rychle přes oceány až do Austrálie. Tu rychlost máme poměrně dobře zmapovanou, protože takový výrazný druh motýla a byla zhruba 130 km za rok. Dneska se rozšířil po nemalé části australského kontinentu. Takže ono to všechno záleží na tom, o jakém druhu zrovna mluvíme.
8: V drtivé většině ale motýly dostávají na frak.
9: Nejprve lidskou činností a teď i změnou klimatu.
8: Co je pro ně horší?
10: Z těch dat, která máme, tak my víme, že v současnosti, to znamená v těch posledních 20-30 letech, začala převládat změna klimatu jako ta důležitá příčina těch změn areálů. Dříve jsme mnohem víc ovlivňovali areály motýlů změnou prostředí, ale pravděpodobně v některých částech světa jsme to prostředí přetvořili už jako hodně a zároveň ta klimatická změna se přeci jenom dnes projevuje mnohem silněji než ještě před několika lety, takže tenhle faktor je mnohem zásadnější.
9: Na Zemi právě probíhá velké stěhování motýlů. Ale až když vědci přestali číst jenom anglicky psané studie, zjistili, o jak velkou migraci jde.
8: Až na výjimky mají motýly problémy. Jsou nuceni se stěhovat a vymírají.
9: No, abychom nekončili tak smutně. Řekněte nám, co vás osobně fascinuje na motýlech.
10: Motýly jsou prostě krásní. Když se člověk zamyslí nad tím, co ho vlastně na přírodě láká, co je hezkého v přírodě, tak kromě kvetoucích rostlin si téměř každý představí letícího motýla. Řada druhů je prostě krásná. A mě na nich ještě velmi fascinuje třeba jejich životní cyklus, kdy oni prochází tou proměnou dokonalou. Z nějaké larvy, housenky se relativně jednoduchou přestavbou v kukle stane něco úplně jiného. Motýl, který přijímá úplně jiný typ potravy, umí létat, šíří se, často to prostředí využívá úplně jinak. A za další jsou velmi rozmanití. Kromě těch krásných motýlů, které my si právě představíme, tak tam je řada nenápadných druhů, které také mají svoji krásu, obývají téměř všechno prostředí, suchozemské prostředí na světě a za další víme o nich fakt hodně a dá se na nich zjišťovat celá řada velmi zajímavých věcí, které potom mají přesah i do dalších částí ekosystému.
8: Prohlížím si tady fotogalerii motýlů a mám pocit, že jsem v nějaké světové umělecké galerii, která shromáždila nejvydařenější díla nejlepších mistrů.
9: Ano, tolika barvami a vzory se mohou chlubit snad jenom rostliny nebo ptáci.

0: Jak se vám na dnešek spalo?
1: Krásně.
0: Vidíte? A přitom jste klidně mohla ze spaní křičet, smát se nebo plakat a ani o tom nevíte.
1: Pokud o tom nevím, nemohu to komentovat. Vím jen, že jako malá jsem ze spaní hodně mluvila.
0: A právě o spánku teď bude řeč. Nepůjde ale o spánek lidský. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Ve spánku děláme nejrůznější věci. Někdo chrápe, někdo mluví, někdo mlaská, co si vzpomenete, a vorvaní bublají. To se teď zjistilo, že vorvaň, když spí pod vodou, tak bublá. Takže vědce to samozřejmě zaujalo a začali se zabývat tím, proč tedy ti vorvaní bublají. Ti vorvaní vůbec spí zvláštním způsobem. My bychom možná očekávali, že ten vorvaň tam někde se položí v té vodě a schrupne si tam, ale on je tam nasvislo, on tam vlastně stojí, on je hlavou nahoru a ocasem dolů. A on by měl správně vyplavat na hladinu, protože hustota jeho těla, celková hustota jeho těla je menší než hustota vody. Představte si tu velkou vorvaní hlavu. U samců to může být 1/3 z celé délky těla. A ta hlava je vyplněná převážně tukem a vzduchem. To jsou všechno látky, které jsou lehčí než voda. To znamená, on by měl vyplavat jako korkový špunt, jako korková zátka někam na hladinu, ale nevyplave.
1: Svislý spánek. Velmi netradiční. Že by proto, aby si nebublal do očí?
0: No, hlavně má dýchací otvor blíž k hladině.
1: Tedy snaží vynořování k nádechu.
0: Ano, vědci se teď podívali na spánek vorvaňů podrobně a zjistili, že nespí pokaždé stejně.
2: Zjistili, že ti vorvaní odpočívají třemi různými způsoby. První způsob je, že vorvaň, jak bychom očekávali, se po hlavě potopí do hloubky, dejme tomu nějakých 25 metrů, tam se otočí hlavou nahoru a tam někde zůstává. Ten vorvaň se potápí do nějaké hloubky, protože chce mít klid od vlnobití. Když je nahoře, na hladině, jsou vlny, tak by ho to rušilo ve spánku, cloumalo by to s ním, takže on se potopí do hloubky, kde tohle to nehraje žádnou roli a má tam klídek a může si klidně pochrupovat. Druhý způsob je, že už je tam uložený a pak tedy klesá ocasem dolů, třeba o 8, o 10 metrů. A pak se zjistilo, že vorvaně si někdy schrupnou, když se vracejí z hlubokých ponorů. Oni se můžou potápět hlouběji než 200 metrů. A na té cestě zpátky ten vorvaň se občas zastaví, dá si šlofíka a pak pokračuje.
1: Nabrat sílu před vynořením. To dává smysl.
0: Jaký smysl ale mají ty jeho bubliny?
2: Při všech těch příležitostech ten vorvaň bublá, ale bublá různými způsoby. Pokud se vrací z té hloubky, tak za ten spánek, který trvá 10-15 minut, tak on si zabublá tak 3x, 4x. Ale když je pod tou hladinou, tak bublá třeba 11x v průměru, 10x, 11x. Takže vědci zase si lámali hlavu, proč bublá, když je blízko pod hladinou víc a když se vrací z hloubky, tak bublá méně. Přitom ten vorvaň, než se potopí, tak se nadechne. To je další zátěž pro to potápění, protože to je další vzduch, který ho nadnáší. Spousta velryb, které se potápějí do velkých hloubek, jako jsou třeba vorvaňovci, kteří se potápějí hlouběji, než jsou 3 kilometry, tak vydechnou, než se potopí.
1: Trochu to budí dojem, jako by vorvaně dělali něco špatně.
0: Na pocity nemůžeme dát.
1: Patrně jim, jenom nerozumíme.
0: Vědci už ale zdá se mají jasno.
2: Teď se ukázalo, že ten vorvaň využívá Archimedova zákona. On, když se potopí do velké hloubky, několika stovek metrů, tak tam samozřejmě čelí těm obrovským tlakům a to jeho tělo se stlačí. To znamená, on má menší objem, podle Archimedova zákona vytlačuje méně vody a ono ho to méně nadnáší. To znamená, on, aby zabránil tomu, aby ho to vyneslo na tu hladinu, tak ještě vypouští bubliny, upouští ze sebe ten nadechnutý vzduch, aby ho to ještě víc mohlo stlačit, aby ho to mohlo ještě víc zmáčknout a aby ten vzduch ho tolik nenadnášel. A tím se vlastně udržuje pořád, že ho to nevynese na hladinu. Kdežto, když je blízko hladiny, tak tam ten tlak je malý, to tělo je málo stlačené. Vztlak je větší, síla, která ho tlačí k hladině, je také větší. A tam on musí upouštět toho vzduchu víc, aby to tělo zbavil toho vzduchu a získal na hustotě to jeho tělo. A v té chvíli prostě musí ubublávat víc.
1: Pomocí bublin se udržuje v potřebné hloubce. Vorvaň si zaslouží jedničku z fyziky.
0: Určitě. Dělá to záměrně?
2: Nejasné zůstává, jak to ten Vorvan dělá. Jestli on to ví. Na jedné straně on musí vnímat své okolí, on musí vědět třeba, jak má plus minus daleko k hladině, aby ho to nevyneslo na hladinu a tam to s ním nezačalo mávat, to vlnobytí. Takže on musí asi tušit, kde je. Ale jestli on ví, že teď by mě to vyneslo už nepříjemně blízko hladině, tak teď já si zabublám. A nebo jestli je to nějaké reflexivní, podvědomé, tak jako my se nadechneme, když už nám dochází dech, to nevíme. Taky nevíme, jak ten vorvaň spí, protože třeba delfíni, aby si zajistili dýchání pod vodou při spánku, tak spí jenom na půl mozku. Vždycky spí jedna mozková polokoule a druhá dává pozor, dohlíží na toho delfína, aby včas mu řekla, teď se musíš vynořit, teď se musíš nadechnout. A pak si to ty půlky mozku zase prohodí, ta druhá jde spát a ta první zase hlídá a zajišťuje teda ten nádech. Přitom je zajímavé, že ta velryba se neutopí, jo. I když bychom ji nenechali nadechnout, tak ona se udusí, ale neutopí se, protože ona nedokáže pod vodou otevřít ten dýchací otvor. To znamená, ona by zemřela na to, že se nenadechla, nikoli že jí do plic hrkla voda, ale protože se nenadechla a nemá dostatek kyslíku. Takže uvidíme, jak to tedy s těmi vorvani je, jestli někdo zjistí, jak vorvani spí. Pokud spí třeba na plný mozek, tak je docela pravděpodobné, že se jim i něco zdá, protože se ukazuje, že sny se zdají dokonce i plazům, takže není důvod, proč by se nezdály tak chytrým živočichům, jako jsou kytovci, včetně těch vorvaňů, protože ten jejich mozek je obrovský.
1: Sny, to dává všemu úplně jiný smysl. Že oni bublají, protože se jim zdá, jak si hrají s bublifukem.
0: Ještě, že se jim nezdá třeba o žralocích. Kdepak? Sny a bublání nesouvisejí. Přece byste nechtěla, aby se jim chudákům zdal stále jenom jeden sen?

0: Když se čtyři kluci vydají hledat tajnou podzemní chodbu k pokladu...
1: Budeme si číst z dobrodružného románu?
0: Ne, tohle se opravdu stalo. A poklad skutečně našli. Jenom nevypadal tak, jak si představovali.
1: Nebyly tam truhly se zlatem ani drahokamy?
0: Místo nich se před nimi ve světle lamp objevily koně, jeleni, bizoni a obrovští býci.
1: Připomeneme si příběh jednoho z nejslavnějších archeologických objevů 20. století.
2: Stalo se tento den, 12. září. Lidská tvořivost má bezpočet podob a tak není divu, že ve stejné době, kdy naši lovci mamutů vytvářeli své plastiky zvířat a venuší, na jiném místě a v jiných podmínkách vyrazily zárodky uměleckého cítění našich pradávných předků v plošné podobě. Nejstarší známá sbírka takovýchto výtvarů v Evropě byla nalezena v roce 1994 u jihofrancouzského městečka Combe d'Arc v jeskyni nazvané podle svého objevitele Chauvetova. Obsahuje na 300 maleb, kreseb a rytin, které znázorňují 12 druhů zvířat, včetně lvů, mamutů, ale také srstnatých nosorožců. Její stáří je 30 000 let, tedy zhruba stejné jako u věstonických nálezů. Podobných mladopaleolitických galerií dnes známe několik. Z nich ta asi nejslavnější se očím moderního člověka otevřela 12. září 1940. Objevili ji náhodou čtyři chlapci staří kolem 15 let. Jejich pes při dovádění poblíž vesnice Montignac v jeho západní Francii zapadl do pukliny v zemi a poněvadž kluci znali místní legendu o skryté podzemní chodbě vedoucí k tajnému zámeckému pokladu, rozhodli se otvor prozkoumat. Sesoukali se 15 metrů dolů, narazili na krasovou jeskyni a ke svému úžasu zjistili, že její stěny jsou pokryty nádhernými malbami. Jeden z chlapců je později popsal jako kavalkádu běžících zvířat ve větší než životní velikosti. Zpráva o nálezu se rozšířila a k jeskyni nazvané podle místního zámku Lascaux se začali trousit zvědavci, zejména když se ukázalo, že malby opravdu pocházejí z pravěku. Obrazy vytvořené hlinkami uhlím a oxidy kovů vznikly před zhruba 17 000 lety. Dohromady zabírají dobrých 150 metrů stěn. Jsou opravdu úžasné, někdy realistické, jindy plné fantazie a magického cítění. Zobrazují především lovná, bíložravá zvířata, jeleny, bizony, koně, býky, lidi jen výjimečně. Soudí se, že šlo o svatyni, ve které tehdejší obyvatelé konali své náboženské rituály. Roku 1948 byla tato Sixtinská kaple pravěku zpřístupněna. V sezóně ji navštěvovalo denně až 1800 lidí, kteří ale obohacovali místní ovzduší vydechovaným oxidem uhličitým a vodní parou. Roku 1962 se na obrazech objevily první zelené a bílé skvrny způsobené růstem řas a nadměrnou kalcifikací. Napřes rok byla jeskyně pro veřejnost uzavřena a obrazy odborně restaurovány. Nedaleko pak vznikly jejich věrné repliky. Pravěké malby v jeskyním komplexu Lascaux byly objeveny na den přesně před 86 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Jeskyně Lasko přečkala se svými malbami tisíce let. A pak stačilo pouhých 14 let turistického provozu, aby se ocitli v ohrožení.
0: Kdo chce dnes zažít její pravěkou galerii, musí se spokojit s dokonale provedenou kopií.
1: Originály tak zůstávají ve tmě, podobně jako po většinu těch 17 tisíc let.
0: Ukryty před teplem, vlhkem, stranou vrtochů počasí a změn podnebí.
1: Jeskyně jsou skvělým místem, kde se dá uniknout horku. Zvlášť v letošním rekordně horkém létě.
0: Jo, asi neznám nikoho, kdo by si letos stěžoval, že by snad bylo léto chladné.
1: Léto bylo extrémní. Zdá se, že i klimatologi a meteorologi trochu zaskočilo.
0: Vážně? Nečekali to? Co na to říká Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu? Překvapilo vás osobně letošní horké a suché léto?
2: Upřímně řečeno, ano, překvapilo. Není překvapením, že jsou léta teplejší a často i suší, než bylo obvykle dříve. To letošní léto ale bylo opravdu extrémní. Stačí si připomenout jeden fakt. Do letoška byla v České republice naměřena teplota vzduchu vyšší než 40 stupňů Celsia jen ve třech izolovaných dnech pokaždé v jiném roce. Letos překročili maximální teploty vzduchu 40 hned v 5 dnech. Už jen z tohoto pohledu se tedy jednalo o léto opravdu mimořádné.
0: Můžeme si připomenout, kdy a jaké rekordy padaly a shrnout si, co jsme zažili?
2: Samozřejmě můžeme, ale součty nemusí být ještě definitivní, i září ještě občas umí své. Rozhodně stojí za to zopakovat, že jsme zaznamenali 5 dnů, ve kterých byla překročena hranice 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo 27. a 28. června, poté 30. července a v srpnu to bylo 4. a 5. Ve čtyřech z těchto 5 dnů překročila teplota 40 stupňů Celsia na stanici Doksany. Nejen na ní. Tedy v Doksanech byla 40 letos překročena vícekrát než v celé České republice za celou dobu měření až do roku 2025. Maximální teplota překročila historický absolutní rekord z 20. srpna 2012, kdy na stanici v Dobřichovicích naměřili 40,4 stupně Celsia. Poprvé se tak stalo 27. června v Doksanech, a to o půl stupně. Nové republikové maximum tak bylo 40,9 stupně Celsia. Ale vydržel jen jediný den. Hned 28. června naměřili v Doksanech ještě o celý stupeň více, tedy 41,9 stupně Celsia. V těchto červnových dnech byly teplejší lokality v Čechách. Morava si musela na svůj nový rekord počkat až na srpen. Ve Strážnici dosáhlo maximum teploty vzduchu 5. srpna rovných 41 stupňů Celsia.
1: Martin Novák zmínil Dobřichovice. Víte, co jsem tam letos v létě v parku uviděl?
0: Nenapínejte.
1: Sochu. Jakýsi památník onomu rekordu z roku 2012.
0: Památník teplotě? To jsem ještě neslyšela. A co teď? Budou ho bourat?
1: Minimálně popisek by měli změnit. Ale vraťme se k letošním rekordům. Vrcholy jsme si vyjmenovali, jenomže nešlo jenom o ta nejvyšší čísla.
2: Skoro děsivě pak zní statistika horkých dnů, dříve se jim říkalo tropické dny, tedy dnů s maximální teplotou vzduchu aspoň 30 stupňů Celsia. Do 90. let minulého století bylo obvyklé, že se dali za celé léto spočítat na prstech na rukou, leckdy stačila i ruka jedna. Postupně ale jejich počty rostly. Letošní léto, přesněji měsíce červen až srpen, přineslo na území naší republiky 51 horkých neboli tropických dnů, tedy 51 dnů z 92 možných. A co bylo úmorné, hned dvakrát se jednalo o vlnu trvající 15 dnů s horkými dny. První vlna byla od 18. června do 2. července, druhá vlna pak od 28. července do 11. srpna.
0: Je mi horko jen z toho, když to slyším.
1: Kromě vysokých teplot nás ale trápilo i sucho. I to bylo rekordní?
2: Neřekl bych, že léto jako takové bylo rekordně suché. Problém byl, že navazovalo na suchou zimu a suché jaro. Při vysokých teplotách byl navíc nadnormální výpar. No a to vše dohromady výrazně navyšovalo vláhový deficit. Ten se aspoň na většině míst částečně zmírnil srážkami ve druhé polovině srpna. Stačilo to ale jen na zvýšení vlhkosti ve slabší vrstvě půdy, ale rozhodně se nepovedlo, a zřejmě ještě dlouho nepovede, doplnit podzemní vody. Takže sucho pokračuje. Stačí se ostatně podívat na naše řeky a vodní nádrže.
1: Rekordní vedra jistě nebyla jenom českou specialitou. Jak se ohřáli obyvatelé okolních států?
2: Své si užila víceméně celá Evropa, hlavně ta západní a střední. Absolutní teplotní rekordy padly v Německu 41,7 stupně Celsia, v Dánsku 37 stupňů Celsia, v Polsku 40,5 stupně Celsia, v Maďarsku 42 stupně Celsia, Rakousku 41,2 stupně Celsia a na Slovensku 42,2 stupně Celsia. Spolu s naším rekordem 41,9 stupně Celsia tedy historické tabulky přepisovala celá střední Evropa. V západní Evropě sice většinou nepadaly historické absolutní rekordy, ale rekordními byly délky i četnosti vln veder a také třeba počty tropických nocí, kdy teplota vzduchu neklesá pod 20 stupňů Celsia. Stejně tak hodnotila to i ve Skandinávii, kdy vlny veder zasahovaly i do severní části Norska a Švédska.
0: Kromě toho byla hodně teplá i moře. Červenec byl dokonce nejteplejším červencem v historii měření oceánů. Průměrná povrchová teplota mezi 60. stupněm jižní šířky a 60. stupněm severní šířky dosáhla přibližně 21 stupňů Celsia.
1: Teplé bylo i Středozemní moře. Proč?
2: Protože dlouhé vlny veder souvisely hlavně s přílivem horkého vzduchu z Afriky nad evropský kontinent, odpovídaly tomu i teploty vody, hlavně ve Středomoří. Středozemní moře bylo výrazně teplejší než je obvyklé. V jeho západní části byly zaznamenány odchylky až 6 stupňů Celsia od dlouhodobého normálu. Nadnormální teploty ale byly naměřeny i ve východním Atlantiku. Například v Irsku, kde obyčejně bývá koupací sezóna jen pro otužilejší jedince a jen krátká v srpnu, si letos užívali koupání lidé už od druhé poloviny června. Vysoké odchylky od normálu ale znamenají výrazný problém pro stabilitu ekosystému těchto oblastí a projevuje se to hodně významně právě ve Středomoří. Pro nás může teplé Středomoří znamenat navíc zvýšené riziko záplav, ale to závisí nejen na teplotě vody a tím i na množství vodní páry, která se dostává do atmosféry, ale také na cirkulaci vzduchu, protože ta rozhoduje o tom, jestli pak ta vodní pára bude transportována do střední Evropy nebo jiným směrem. Zrovna teplejší Středozemní moře bylo mimochodem jednou z hlavních příčin povodní v září 2024. Letos zatím ovlivňuje hlavně četnost a intenzitu bouřek v severní Itálii.
0: Budou tedy další léta už jenom taková, jako bylo to letošní? Na co se máme připravit?
2: Musíme se na letošní léto dívat opravdu jako na extrém. Nepopíratelné je ale zvyšování teplot. To už pozorujeme konec konců v posledních dvou dekádách velmi jasně. A s tím se zvyšuje potom pravděpodobnost výskytu takových extrémů, jako bylo to letošní léto. Znepokojivé je, že tendence nárůstu teplot, četnosti vln veder, počtu tropických nocí a podobně je rychlejší, než byly předpoklady klimatologů. A to i bez tohoto extrémního léta. Takže ano, měli bychom se na hodně teplá léta připravit, i když to příští snad nebude tak žhavé. A v té přípravě máme právě dluh. Chybí nám na národní úrovni jakýkoliv akční plán na zvládání veder. Ten musí být mezirezortní, aby bylo připraveno nejen zdravotnictví, ale třeba i školství. Letošní druhá polovina června rozhodně nebyla pro děti ve školách příjemná. K tomu jsou nutná opatření v sociální péči. Zatěžovaný bude i celý integrovaný záchranný systém, tedy i složky vnitra. A tak bychom mohli pokračovat přes zemědělství, místní rozvoj, životní prostředí a tak dále a tak dále.
0: To se máme na co těšit.
1: No, aspoň něco pozitivního, ale rekordně teplé léto přineslo.
0: Moc mě toho nenapadá.
1: Budeme se teď mnohem víc těšit na nadcházející zimu.

0: jak si představit atom?
1: Uprostřed neutrony a protony a kolem nich obíhají elektrony.
0: No, jde o velmi zjednodušenou představu. Například elektron to není kulička, která obíhá kolem jádra jako planeta kolem slunce.
1: Kde tady je?
0: No to právě nemůžeme říct přesně. Můžeme jenom určit, s jakou pravděpodobností ho na určitém místě najdeme.
1: Takže kolem jádra není oběžná dráha, ale spíš jakýsi oblak?
0: Přesně, říkáme mu elektronový oblak. Jenomže ani ten si nesmíme představovat jako skutečnou mlhu. Je to mapa pravděpodobnosti, kde se elektron může projevit.
1: Skutečný atom je velmi obtížné si představit. Kvantový svět se naší každodenní zkušenosti vymyká.
0: Pěkně to řekl slavný dánský fyzik Niels Bohr. Jeho citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar.
2: Když je řeč o atomech, můžeme používat básnického jazyka. Básníci se rovněž nedržívají přesného popisu faktů, když tvoří své obrazné představy.
1: Fyzika a umění mají k sobě blíž, než by se mohlo na první pohled zdát.
0: Kdepak? Elektrony nekrouží kolem atomu, jako ptáci kolem hnízda.
1: Zajímavé přirovnání.
0: To proto, že už myslím na další téma. Na čápy.
1: Naše oblíbené ptáky.
0: Půjde o jejich černé bratrance.
1: Vzpomínám si, jak jsme o nich vysílali před 2 lety, kdy probíhalo velké sčítání čápů.
0: A teď máme první zpracované výsledky.
1: Proč to tak trvalo?
0: Zkušenost ukazuje, že je lepší počkat. Potvrdí nám to organizátor sčítání František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
3: My jsme první sčítání dělali v roce 1994, to bylo všechno na papírech ještě, a dnes máme výsledky z roku 24 a i v těch předchozích sčítáních jsme vždycky ještě 1-2 roky přidávali, protože někdy se stane, že čápy přesně v tom sčítacím roce nehnízdí a pak se zase vrátí, tak aby jsme se neošidili a aby jsme i čápy neošidili, tak ještě teď právě děláme takovou finalizaci a to je i příležitost pro posluchače Meteoru nebo i vůbec posluchače Českého rozhlasu, kdyby věděli o hnízdě čápa černého, nebo o tom, že to nasvědčuje tomu hnízdění, tak kdyby nám dali vědět na adresu mojí nebo do Meteoru a vy mi to určitě předáte. A ty výsledky od roku 1994 každých 10 let, protože každých 10 let jsme dělali to sčítání, takže každých 10 let přibývalo 100 párů. Jo, to znamená 300, 400, 500 párů bylo v roce 2014 a v tom roce 2014 já jsem tak i psal, že pravděpodobně už se kapacita České republiky naplnila, že to tak asi je už všechno. A celkově v tom roce 2024 máme vyhodnoceno 480 až 500 párů, tedy za těch posledních 10 let nic nepřibylo. Naopak v některých oblastech ty čápy skoro zmizely.
0: Důsledek změny přírodních podmínek.
1: Důležité je, že stále ještě má smysl se rozhlížet, jestli někde v lese nenajdete čapí hnízdo.
0: Což není snadné. Navíc není dobré čápy plašit. Mnohem větší šance je spatřit čápa letícího za potravou.
1: Každopádně, pokud se vám to podaří, napište nám na meteor@rozhlas.cz.
0: Narazit na větší počet čápů černých není snadné, ale občas se to poštěstí.
3: Oni při tom kroužení vysoko v oblacích, se dá říct, tak jsou schopni vidět daleko a když je někde potrava, tak se tam shlukují jak někdy s bílými čápy, tak zejména s volavkami popelavými i s volavkami bílými. A měli jsme hnízdo u Kardašovy řečice na Jindřichohradecku, kde na přelomu července a srpna bylo v jednu chvíli 51 čápů černých. To je neuvěřitelné, tolik jsme ještě staných nikdy neměli a shodou okolností tam bylo docela dost, asi přes 20 ptáků, kteří byli označeni kroužky a takže máme i docela zajímavé výsledky, odkud ty čápy byly, odkud přilétly. Často byly

0: poslala mi fotku, nejdřív rozmazanou, ale když to stáhla pak z té fotopasy, tak to bylo perfektní, že to byl tenhle čáp, který měl kód kroužku 62P4, asi pamatuju, a já jsem říkal, to je divný, když jsem se podíval na mapu 41,5 km vzdušnou čarou, tak jsem si říkal, teď on má hnízdo v centru Křivoklátského, tam, kde měl být Národní park taky, tam mezi Broumy, Skryje, tam v té oblasti Vlastec, to je centrum Křivoklátska, se dá říct, to nejcennější. A tak jsem se hned k tomu hnízdu jel podívat. To bylo asi už 4 dny poté, co se ke mně dostal ten obrázek. Přijel jsem tam takhle v podvečer, čekal jsem chvíli a on přiletěl. Normálně přiletěl, měl tam 3 mláďata, nakrmil a zase odletěl. Takže neopustil, já jsem měl strach, jsem říkal, tak on si to opustil a chová se nějak divně. A on se mu vyplatilo lítat. To je ten potok, co mi kolegyně říkala, je plný ryb. Je to sice vybetonovaný z části, ale z části už je to trochu zarostlý, a takže ryby tam jsou. A jemu se vyplatilo létat těch 40 kilometrů, aby ty mláďat svoje uživil a vykrmil.
1: I zkušený ornitolog může být překvapován.
2: Dalším překvapením je, že čáp černý může navštívit hnízdo čápa bílého.
0: To mě překvapilo. Před 3 roky tady na Vysočině, kde paní bydlí u hnízda bílého čápa a psala na AVIF, na tu databázi ornitologické společnosti, že tam je na hnízdě čáp černý. To je taková blbost. Sice takové zprávy byly někde taky z Německa. No a opravdu tam ten čáp létal a pak ještě na některá další hnízda. Ale v letošním roce máme takový příklad významný z Milína na Příbramsku. Tam je kamera a ti bílí čápy, než se ještě vrátili, tak už se tam objevil černý čáp. Sám. Byl tam a pak, když ty bílí čápy se vrátili, tak on je tak jako zaháněl. U těch hnízd čápů bílých s kamerou většinou bývá taková komunita lidí, zejména dámy, to rádi sledují a litujou ty čápy, že buď je prší, nebo je horko, případně, že nemají co žrát, nebo že tam prostě k něčemu dochází. A tak oni ho nazvali Gargamel a že jim tam ubližuje těm bílým čápům. No, ale co se stalo potom? My jsme se původně domnívali, že to může být čáp, který se dostal do záchranné stanice a tam byl třeba ve společnosti bílých čápů a že je bere teda jako takový kámoše, nebo že patří dohromady. Ale ti ptáci z těch záchranných stanic, když se jim podaří ošetřit, zachránit, rozlítat, tak dostanou většinou nějaký kroužky. A tady ten čáp byl bez kroužku. No ale čemu došlo později, tam přilítli ještě postupně v průběhu asi 10 dnů další 2 čápy a ti shodou okolností měli kroužky. A to byli ptáci normálně divoký a byli z hnízd čápů černých, který známe v okolí, tady na tom Příbramsku, 10-12 kilometrů tam odsaď. A já si myslím, že oni, protože ty on se uvádí, že bílí přilátají dřív, nebo tak není to úplně jasný. Někdy se zdá, že ty černý tady můžou být dřív. A pravděpodobně dochází k tomu, že ten čáp černý, když brzo přiletí, dokonce letos jsme měli prvního v Brdech 24. února. A když takhle brzo přiletí, tak on může přistát na tom hnízdě, kde už jsou třeba ty bílí čápy, ale zcela výjimečně na takovémhle hnízdě jednou hnízdili a dokonce smíšený pár, že jeden čáp byl černý, jeden bílý a měli 2 mláďata. Ale nic dál od nich nevíme, to bylo už 3 roky zpátky někde v Dolním Sasku v Německu.
1: Čápy černý a bílý, že se mohou křížit?
2: Šlo zřejmě o první známý případ na světě, kdy takový smíšený pár ve volné přírodě úspěšně vyvedl mláďata.
1: Každý z rodičů má ale rád jiné prostředí, má jiné zvyky.
2: Však se to ukázalo už při stavbě hnízda. Zatímco černý samec vystýlal hnízdo mechem, bílá samice mech odstraňovala a přinášela trávu.
1: Manželské neschody.
2: Samice snesla 3 vejce, a vylíhla se 2 mláďata.
1: A ta mohou mít potomky?
2: To se s určitostí neví. Jinak neobvyklostí se v poslední době objevuje víc.
0: Od jedné paní přišlo pozorování, že jí čáp ťukal na okno, na Mělnicku. No, jsem říkal, oni si vymýšlí, že ona poslala fotografii, okénko, že jo, a zatím stojí čáp a dokonce měl kroužek, jo, ještě taky. No a ona mi psala, on tady na mě ťuká a asi něco chtěl, ale já si myslím, a odvozuju to od jedné zkušenosti s čápem bílým, kdy před už více lety postavili novou prodejnu aut a jak se odráží ten obraz v těch prosklených obrovských výkladech, tak ten čáp to bere jako, že to je nějaký jeho konkurent. Takže on chodil a kloval do toho skla, dokonce jednou vletěl jim až do nějaký dílny a pak začal lítat na auta a kloval do těch aut, že je poškrábal.

0: bal. Naštěstí už to bylo ke konci hnízdění, takže oni mě volali, ať ho přijdu chytit a něco s tím udělám. Já si říkám, vydržte ještě týden, 14 dní, mláďata vylítnou a čáp taky odlítne, takže zase uklidnilo. To bylo na D5, to bylo tenkrát. A teď jedna paní v Úvalech, kousek od Prahy, tak mi psala, mě chodí čáp po terase a poslala mi video. A tam opravdu terasa u lesa, ustěla takhle někam do zahrady a čáp přiletěl a chodil po té terase a pak zase odletěl.
1: Pozoruhodná a neobvyklá setkání s čápy černými, kteří většinou žijí skrytě v lesích.
2: Ale při cestě za potravou se vydávají i do blízkosti lidí. Klidně i na sídliště. Stačí, že je u něj rybníček.
1: Chtělo by to připevnit GPS čip na tělo a hned bychom věděli přesně, kde se nacházejí.
2: No, přesně to se dělá. O jednom pozoruhodném případu si řekneme za týden. Co byste odpověděla na otázku, jak se dělá ryba?
1: Že existuje spousta receptů, ale předpokládám, že vaše otázka neotevírá téma pro kuchařky, ale spíše pro biologa.
2: Správně, zůstaneme raději u biologie. Kdyby existoval návod na výrobu ryby, byl by pořádně tlustý.
1: Tolik možností?
2: Příroda jich za stovky milionů let vyzkoušela opravdu hodně. A některé jsou tak zvláštní, že bychom je možná považovali za výmysl. Některé extrémní případy nám představí kniha Co ryba ví? Britského etologa a biologa Jonathana Balcomba. Čte Igor Bareš.
3: Jak se dělá ryba? Nejmenší rybou a vlastně i vůbec nejmenším obratlovcem je pravděpodobně drobný hlaváč pocházející z jednoho z filipínských jezer ostrova Luzon. Dospělá pandaka drobná měří zhruba 1 cm a váží pouhé 4 mg. Pokud byste jich na váhu vyskládali 900, dosáhli by stejné hmotnosti jako 1 korunová mince. Se svým necelým 1,5 cm nejsou někteří hlubinní samci ryb z čeledi ďasovitých o moc větší, ale svou drobnou velikost hravě vynahradí neohrožeností. Jakmile samci některých druhů ďasů objeví samičku, přicucnou se k jejímu tělu, kde zůstanou po zbytek jejího života. V podstatě je úplně jedno, kde přesně se na těle samičky usadí. Může to být její břicho či hlava. Nakonec s ní zcela splynou. Samci jsou mnohokrát menší než samice a připomínají spíše trochu upravenou ploutev. Samičky je živí ze svého krevního oběhu a samci je nitrožilně oplodňují. Jedna samička může skončit se 3, ale i více samci, kteří z jejího těla raší jako jakési zakrnělé končetiny. Původ tohoto neobvyklého reprodukčního systému je zřejmý. Na každých 800 000 krychlových metrů připadá odhadem jedna samička ďasa, což znamená, že sameček musí hledat objekt o velikosti fotbalového míče v tmavém prostoru, o objemu fotbalového stadionu. Najít partnerku v rozlehlé temné hlubině je tedy pro ďasy zoufale složité a dává tak smysl se jí držet, jakmile ji najdete. Další předností ryb je jejich plodnost, ve které se jim jiní obratlovci nemohou rovnat. Samice mníka, 1,5 metru dlouhá, vážící necelých 25 kilogramů, nese ve svých vaječnících 28 361 tisíc vajíček. Ale ani to nic není v porovnání s 300 miliony vajíček, která v sobě nese samice měsíčníka svítivého, největší kostnaté ryby. Skutečnost, že tak velká bytost může být výsledkem tak mizerné péče rodičů, kteří drobounké vajíčko prostě jen vypustí do volného oceánu, zřejmě přispívá ke sklonu předpokládat, že ryby nejsou hodny naší ohledu plnosti. Je však vhodné připomenout, že vše živé začíná u jediné buňky. Od skromných začátků v podobě vajíčka menšího než písmenko O může dospělý mník dorůst délky až téměř 2 metrů. Jde o další rybí přednost. Ryby dokážou od počátku své nezávislé životní cesty značně vyrůst. Skutečným šampionem v růstu mezi obratlovci se ale může stát měsíčník ostroocasí. I když nemá hydrodynamický tvar, je sploštělý, vyroste z délky pouhých 2 milimetrů do délky 3 metrů. A v dospělosti se jeho váha znásobí až 60 milionkrát. Na opačné straně spektra rybí plodnosti najdeme žraloky. Některé druhy žraloků mívají jen 1 mládě za rok. A to teprve až po dosažení pohlavní dospělosti, což u některých druhů může trvat i 250 let a déle. Tak třeba některým žralokům, ostrounům obecným, trvá v průměru 35 let, než jsou připraveni se rozmnožit. Placenta žraloků je stejně složitá jako u savců. Samice je březí jen párkrát za život a jednotlivé březosti jsou od sebe daleko vzdáleny. Gravidita se tak může táhnout. Tak například žralok límcový nosí svá mláďata i déle než 3 roky. Jde o nejdelší známé těhotenství v přírodě. I jen doufám, že netrpí na ranní nevolnosti.
1: Zdá se, že na otázku, jak se dělá ryba, neexistuje jedna správná odpověď.
2: A někdy se dokonce během života mění i odpověď na otázku, kdo je samec a kdo samice.
1: Ryby mohou změnit pohlaví?
2: Některé ano. Třeba klauni se rodí jako samci. A pokud žijí ve skupině, kde dominantní samice uhyne, její místo zaujme dosavadní největší samec a stane se z něj samice.
1: Takže Nemo by ve skutečnosti mohl jednou být?
2: Nemová. A jiné ryby to dělají přesně obráceně. Ze samic se stávají samci.
1: Příroda tedy nemá jen mnoho způsobů, jak udělat rybu. Někdy ji dokáže i za pochodu předělat.
2: Další zajímavosti o rybách si povíme za týden.
1: Těšíme se na slyšenou.
2: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu 2, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Německá prokuratura obžalovala 7 mužů z přípravy útoků na židovské objekty a dny evropského dědictví začnou za hodinu v Chrudimi. Bude polojasno až oblačno, teď ještě lokálně i zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
4: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Kratom bude patrně možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoli v 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázán. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Tato opatření má v pondělí projednat vláda. V Chrudimi za hodinu slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek. Program obohatí dalších 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
5: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
2: V Kašperských horách začnou hodinu popoledně městské slavnosti. Letos připomínají 670 let od vzniku významné obchodní cesty, která propojovala Čechy a Bavorsko. Od středověku po ní mezi oběma zeměmi putovali soumaři se zbožím a chybět nebudou ani dnes, řekla za organizátory Jana Sázavská.
6: Ta soumarská karavana se zúčastní slavnostního průvodu městem. Z toho dalšího programu tak se návštěvníci můžou těšit na hudební vystoupení a divadelní představení, které bylo vytvořené a napsané speciálně pro tuhle příležitost a bude spojené právě s tou soumarskou tématikou. Večer je koncert hudebních skupin.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno lokálně zataženo a na Moravě a ve Slezsku místy mlhy. Přes den zejména na horách v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách 14.
3: Doprava.
2: Na 64. kilometru D1 směrem na Prahu se jezdí jedním pruhem a je tam kolona asi na 15 až 20 minut. A z D1 hlásí řidiči místy mlhu mezi kilometry 311 a 350. Tak nezapomeňte na správné svícení. Zprávy končí. Hezké chvíle s Dvojkou.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky. Už za chvíli vám, přátelé, nabídneme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Jiří Anderle byl hostem Jitky Novotné v roce 2022 a doufám, že si tohle setkání rádi připomenete. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad, no a po 11. Tobogan. Po 12. pak Halina Pavlovská. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
3: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Dnes se můžete těšit na vyprávění mistra grafik a maleb, na kterých často s úžasem sledujeme lidskou tvář, nejen tu krásnou, mladou, pohlednou, ale i stařeckou. Proměny v čase, rytmus života, jeho opojné vůně i smutky a bolesti zachycuje na obrazech, z nichž prý žádný není dokončen, jenom opuštěn. Ano, nesmírná pracovitost je tomuto umělci vlastní od mládí, od dětství v Pavlíkově, které nám tak poutavě a barvitě přiblížil mimo jiné skrze rozhlasové vyprávění v cyklu Láska za lásku. Také tyto jeho zvukové obrazy jsou fascinující co do kvality i kvantity. Ale ve stříbrném větru chybět nemůže. To jsem si zase jednou ujasnila docela nedávno, když jsme spolu stáli na pódiu při benefiční dražbě obrazů, do které jedno ze svých děl věnoval a při té příležitosti velmi pokorně pronesl. Jsem si vědom toho, že člověk si vezme do nebe jenom to, co rozdá. Pane Jiří Anderle, jsem moc šťastná, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
1: Paní Jitko, já jsem oněměl, protože jedno z mých témat, sama jste řekla, je ženská tvář. A vy jste divokrásná žena, divokrásná bytost. Takže já, když hledím do takové krásy, tak ztrácím řeč. Ale děkuji vám za ty úvodní slova. A jsem poctěn, váženík, kteří nás posloucháte, že k vám budu moc hovořit.
0: Mistře, máte u
1: mě
0: sebe...
1: Neříkejte mě mistře.
0: A jak vám mám říkat?
1: Ale tak mě říkejte třeba, já nevím, říkejte mě třeba Jirko nebo Jiří.
0: Tak já zkusím Jiří.
1: No, mě teda mistr nevadí, jo, protože v Pavlíkově bylo mistrů Habaděj, to byl mistr Švec, mistr Kolář, mistr Kovář, mistr Zámečník. Já sám jsem pomáhal v holičství u mistra Krále, ale jo, když někdo řekne mistr a řekl to profesorovi Josefovi Sukovi, jo, tak to je něco jiného, ale nám malířům, já nevím, jak se jim mám říkat. Ani snad Picasso to neměl moc rád.
0: Dobře, zkusím Jiřího. Jiří, řekněte, máte u sebe pořád skicář a tušku?
1: Ano, ano.
0: Co jste skrze tyto drobounké pomůcky denodenní spoluprůvodce zachytil v posledním čase? Tak to bezprostředně, že to na vás odněkud vykouklo a vy jste si řekl, to chci chytit.
1: To se budete divit. Já mám touhu, a to je důležitý, mít touhu, protože co je stříbrný vítr? Ten plyne v čase jako hudba. Hudba plyne od taktu k taktu a pro tu touhu ten stříbrný vítr potřebuju, jako k životu, protože já když nemaluju, nekreslím nebo nepíšu, tak si připadám, že nežiju. Tím, že jsem byl před 2 lety vržen do těžkých životních zkoušek, když jsem bezmocně sledoval odchod mé ženy, se kterou jsem prožil skoro celý život, byla to moje první láska, tak jak jsem opustil ten nemocniční pokoj, tak už jsem v myšlenkách se ocitnul v obrazech, to jinak to nešlo. Jako stírače na okně skla jsem pustil stírače v hlavě, aby to ze mě vytřeli, tu tíseň, tu trýzeň. A doma jsem měl rozmalovaný cyklus plnej životního jasu, nostalgický poetikon. Ten byl právě dražen na té dražbě, o které jsem mluvila ve Španělském sále. Protože ten mě dával příležitost malovat štěstí a radost, protože konec konců i tato vteřina je jediná. A už je pryč, a už je v minulosti, a už se nebude nikdy opakovat. Jako se samozřejmě nebude opakovat náš život. A to si člověk stále musí uvědomovat a stále musí šlapat do pedálu a dávat si stále těžší a těžší úkoly. A na vaši otázku, co mě jde hlavou, jaká témata, no tak bych chtěl zpracovat takový ty kontrasty, ve kterých žijeme, to znamená svět je zahlcen vizualitou. To je takzvaný vizuální smog.
0: Tak on je i zvukový smog.
1: Je informativní smog, všeho je moc. Lidi si zvykli na to žít nad poměry a máme na jednu stranu krásu, blahobyt, na druhé straně jsou celý kontinenty, kde nemají co jíst, co pít. V dnešní době toho nejaktuálnějšího, zdráhám se říct umění, jo? Protože někdy to už ani umění není, protože se hledají akorát nové gegy, které tady ještě nebyly. Ale já si myslím, že přijde čas, kdy se zase bude vyhledávat umění krásný a nadčasový. Jako já jsem byl učen těmi kantory z té ohromně plodné první republiky. To byly vlastně děti TGM, ty staří kantoři. Když maminka moje mluvila, jak Pavlíkovská škola sedla do autobusu a jeli do Lán. A pan prezident Masaryk přišel celý v bílém. Maminka, hezká holčička, stála uprostřed. A on k ní přišel a říkal, jestli pak taky sportuješ a učíš se dobře, dbej na to. Pamatuj, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A maminka s tím celý život žila. Takže nás učili tito kantoři s touto mravností. A my jsme začínali, že jsme se učili kreslit rozlousknutý vlašský bořech tuškou HB na kladívkovém papíru. Potom jsme se učili kreslit oko, nos, ucho, figuru. To už se dneska asi neučí. Takže já nevím, co ty děti budou malovat.
0: Jiří, mě tak fascinuje ten váš smysl pro poctivost, ta vnímavost vůči kráse, hodnotám. A také mě fascinuje, když jsem zmínila cyklus Láska za lásku a vy jste tady opět nastolil to úchvatné povídání a vzpomínání, jako máte paměť a schopnost ponořit se do minulosti. A chtěla jsem vás požádat, uměl byste nám poskytnout návod, jak se to dělá? Protože já bych se taky chtěla projít ve svých odlehlých časech a potkávat ty lidi, kteří tady už nejsou. A vy to umíte? Jak se tam dostáváte tak daleko do minulosti a tak barvitě?
1: Jitko, to je velmi jednoduchý. Je to vcítění se. Proto, když mě nabídli kdysi dávno redaktoři Kolář a Němeček, že bych měl mít hodinu v rádiu, tak jsem říkal, budu dělat, ale bude to moje hobby. Nemůžu to dělat na smlouvu, nemůžu to dělat za peníze. Musím to dělat doma. Já si z doma zařídím studio. Bude tam přitom můj asistent Papoušek. Nebudu za sklem vidět režii. Budu si mluvit, co chci, kdy chci a jak dlouho chci. A mluvím tehdy, když se nejdřív vcítím do toho času, do toho tématu, a já najednou to všecko vidím. Píšu další knihu, čtvrtou. A píšu tam o tom, jaký jsem měl obrovský štěstí, když jsem chodil do obecních a do prvních tříd Měšťanky v Rakovníku, že to byla pro mě vysoká škola. Protože já jsem přišel do krámu, z něhož vyzařovala vůně po celý Pavlíkovský návsi. Tam se soustřeďovala vůně dvou řeznictví, jednoho pekařství, kovář zrovna koval koně, tam ty škvířící se kopita a najednou brilantína, pitralon, kolínské vody, pudry, kadeřnictví. A já tam vešel, to už mě tatínek první Adam Chod zemřel, a do mého života vstoupil očím místní holič a kadeřník. A hned mě navlíkli bílej plášť. Tady jsem měl hřebínek, nůžtičky a já mydlil chlapy. A teďko už, když s váma mluvím, tak tam jsem v té úzké místnosti. Přede mnou si sedá poctivej, nevinej, udřenej. Jel zrovna ze šachty horník. A já měl mídelník v levý ruce, v pravý ruce štětku. Nejdřív jsem mu musel dát ubrousek pod krk, abych mu nezamazal oděv. A začal jsem ho mydlit. A obyčejně to byl tak stahanej chlap tou těžkou hornickou prací. Tam jsem viděl ty jeho ruce udřený. Já jsem byl vychovávaný k tvrdý práci, protože já měl převzít zemědělství. Budeš to dělat po nás. Vyber kameny, než začneme sekat. Mráz je vytáh, dostal jsem do ruky košík a sbíral jsem po poli kameny. A viděl jsem, co to je těžká práce už od dětství. A ten horník, který ho jsem mydlil, brzo usnul, ale já v zrcadle pozoroval to, co se děje na lavici za mnou. A tam jsem dostával ty nejaktuálnější informace, protože bylo po únoru a já jsem poslouchal. Víte, co udělali se starou Pánkovou? To byl největší statek Pavlíkově. Jak ji vyhnali, oni ji tam nechali dožít. Měla 8 slepiček, ty zobaly zrní, který se, když se sváží z polí, nějaký vždycky prostrousí po tom dvoře. A oni ji obvinili, že ty její slepice rozkrádají majetek v socialistickém vlastnictví a na 8 dní ji zavřeli v rakovníku do kriminálu.
0: Já teď mám o vás úplně strach. Vy jste se do toho tak vpravil, že jste teď opravdu před mýma očima velmi rozrušený. Pojďme ještě zpátky do toho holičství, kde jste měl nablízku ty mužské tváře a mohl si je detailně prohlížet a víme, kam to až ve vaší tvorbě dospělo, do jakých mistrovských poloh. Které ženské tváře jsou pro vás ty stěžejní, ty životní, ty, které jste si mohl takhle nablízko okouknout?
1: No tak každá tvář je zajímavá. Každá, protože ve tváři je vepsán osud člověka. A já, když jsem ty chlapy nazíral z blízkosti, a já jsem měl povinnost taky odskočit i do dámského, kde mě volali dámy. Jiříku, Jiříku, mě to tady pálí. Protože se tenkrát dělali trvalý ondulace. To se vlasy natáčely na elektricky vyhřívaný cívky a já jsem musel vzít fén a vyfouknout, nazdvihnout takovým dřívečkem ten pramínek vlasu a vyfouknout fénem studeným vzduchem ten horký vzduch, který tu sousedku pálil. Ježiš, Jiříku, ty seš hodnej, ty seš šikovnej, ty to někam dotáhneš. A viděl jsem zase tváře žen a stařenek. A teď jsem procházel celou vesnicí a na každý labičce seděli mý sousedi. A já jsem je všecky kreslil. Tak jsem si uvědomil, že ta tvář je vlastně kosmos. Úžasnej. Ta mapa toho lidského života, který se do té tváře vepsal. Takže potom, když se začal první můj kšeft, to opravdu je úžasná story. Myslivci, kterých bylo Pavlíkovi 11, jo, stříleli zajíce, my jsme měli obrovský revír. Tam byli zajíci, bažanti, křepelky, koroptve, všecko. A Jiříku, ty maluješ ty dětky, oni jsou jako živí, my tě dáme každej 10 korun, budeme mít v hospodě bál za měsíc, namaluj nás, myslivce. Je nás 11, dostaneš 110 kaček. Bereš? Já jsem říkal, no jo, no tak to udělám. A tak jsem si vydělal první prachy.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Život Jiřího Anderleho, a ta výslovnost je správná, opravdu říkejte Anderleho, je naplněn kreslením, malováním, psaním, hudbou, rozmanitými podobami tvorby. Vy jste na akademii přišel v roce 55, to už zřejmě časy těch nejnaléhavějších požadavků po politicky angažované malbě polevily, ale svobodný duch tam vládl jen stěží. Přesto vy jste jako studenti dokázali nasávat tolik užitečných podnětů, získávat tolik impulzů pro svůj další tvůrčí i osobnostní rozvoj. Mohl byste nám přiblížit, jak vypadal takový třeba týden studenta Jiřího, co všechno se do něj vešlo, kam jste se vydával, co jste navštěvoval, co jste vstřebával?
3: Na tu dobu vzpomínám tak rád. Mně bylo 20 a něco a my jsme měli tak báječnou partu spolužáků, kde se poslouchal jazz, kde se čet Verlaine, Flaubert, Baudelaire, Apollinaire, Nezval. Chodili jsme do Umprum muzea, do Umprum knihovny. To bylo embargo na o současné umění, které se produkovalo na západě. Jedině, co mělo umělecko-průmyslový muzeum, bylo kompletní dílo Pabla Picassa, který vydával systematicky Zervos. A jedině, když ten týden začínal už v sobotu, protože v sobotu předělávali v antikvariátě v ulici 28. října výlohu. A tam, když se ocitla monografie třeba Paula Gauguina, nebo Goga, nebo Cézanna, tak jsme byli ochotni na tu pondělní otevírací dobu stát celou noc, aby jsme tu knihu získali. Nezval například Stříbrný vítr, Verlaine, Ty růže celé rudé byly a Břečťan celý černý byl. To Hrubín překládal asi 4 verze, František Hrubín, báječný člověk, toho jsem později poznal jako kantor. Ty růže celé rudé byly a Břečťan celý černý byl, jen po odejdi a v tu chvíli je po všem. Čím si žil, příliš se skvěly modří nebe, zelení hoře, něhou vzduch. Že někdy ztratím právě tebe, šeptá mě strach, můj stálý druh. A tak dále. To je příklad Stříbrného větru. To bylo v příkrém kontrastu s tím, co jsme slyšeli z našeho rádia, že jo, ty budovatelský písně už rozvil čas a voní nadějemi. Svobody slunce prší z oblaků vpřed, soudruzi, k té zaslíbené zemi. Kupředu levá, zpátkyní krok. No tomu jsme se chechtali. To se nás netýkalo. My jsme měli svoji bublinu a kdo neznal Apollinérovo pásmo, tak byl idiot.
2: A jak jste si představoval svůj život po době studentské?
3: Neměl jsem představy vůbec. Jednu věc jsem měl v rukávě. Už tenkrát jsem byl takovej vyhlášený hobby bubeník, že jsem někdy hrál i s pražským Dixielandem v Mánesu. To byly ty pověstné čtvrtky, kdy doktor Emanuel už je nemohl prezentovat jazz. Jazz byl nežádoucí. On ho musel zaobalit do obalu afroamerická hudba černošského lidu. Když se tam hrál Alexander's Ragtime Band, ten Dixielandovej standard, ten hit, tak říkal, nyní si poslechněte Alexandrovův soubor písní a tanců.
2: A vy jste tu muziku tak strašně miloval, že byste byl ochotený upřednostnit před výtvarnem?
3: No, mě vyhazovali z redakcí, když jsem ukazoval ilustrace. A dneska bych je neudělal lépe, jo. Ty výtvarní redaktoři, to už byly prostě obsazený místa. Já jsem se najině domníval, že se uživím ilustrováním knih. A vzhledem k tomu, že v Mladé frontě, která byla taková jako nejprogresivnější, seděl muž, který už ve dveřích na mě volal, a vy jste tady zás, ale teď mě pořád nosíte samý nesmysly, přijďte, až budete mít něco pořádného. A Jirka Srnec, ze kterým jsem se přátelil, už od prvního snad dne, kdy jsem přijel v roce 51 do Prahy. Přes jazz jsme se seznámili, protože jsme byli vášniví posluchači jazzu, který prolít železnou oponou a americký vojenský vysílače, ty burácely jako stanice Praha, jenomže tady se hrály budovatelské písně a oni nám dávali Ella Fitzgeraldovou, Louis Armstronga, prostě něco. No a ten Jirka už tenkrát básnil o Černým divadle a říkal, až vystudujeme tu školu, tak já založím soubor. Tebe vemu jako kulisáka a tu tvou Miladu, protože je to vysloveně jevištní typ, bych vzal do hereckého souboru. Tak jsem měl takovou perspektivu. A kromě toho tady byla ještě ta muzika. Vždycky v kapele je potřeba bubeník.
2: U Jiřího Srnce jste opravdu začínal jako kulisák a osvětlovač, pak jste přešel i vy do hereckého souboru, ale zpočátku jste prý byl nešťastný, že ztrácíte čas u divadla. A to až do chvíle, než jste si uvědomil, že je vlastně dobré přetvořit každou takovouto neúplně pozitivní zkušenost do nějaké hybné síly.
3: Přesně, přesně, Jitko. To Černé divadlo velice brzo se stalo světově proslulým. Já jsem se marně snažil dostat na západ. Na den třeba zájezdem do Vídně, abych viděl výstavu Paula Cézanna. Těsně před hranicema mě vrátili, protože jsem nebyl na hromadný soupise a takových případů je víc. A najednou jsme stanuli v srpnu roku 62 v Edinburgu ve Skotsku, kde já jsem na vlastní oči viděl plný parádě současný západní umění. Paula Klea, Henryho Moora, krasobruslařka Sonja Henný tam vystavovala svoji kolekci a viděl Dibi Feta. To mě uvrhlo do velkého nadšení. A já jsem si řekl, kdy tu toho divadla máš tolik volného času. I když seš na zájezdech, 2 hodiny se staví jeviště, 2 hodiny se bourá. Vem si sebou všecko, co potřebuješ, silnou žárovku. Přijeli jsme do Kodaně, já jsem zastrčil žárovku do sítě, vyndal jsem jehly, vyndal jsem měděnou desku a začal jsem rejt. Všichni se rozprchli po obchodácích a já jsem si říkal, musíš všechny zápory převracet kladnou hymnou sílu. Teď už jsi na jevišti, poznal si, že i když slyšíš volání bravo, bouřlivý potlesk, tobě nepatří. Ty se za to stydíš. Já jsem se za to styděl, protože já jsem nechtěl být hercem, já jsem chtěl kreslit a malovat, jo. A že jsem zrovna v tuto chvíli nešťastný, tak jsem si říkal, nejseš tady proto, aby si byl šťastný, ale aby si konal svoji povinnost. A teď máš tolik témat, protože najednou jsem pronik do té fyziognomie těch herců, toho divadla a řekl jsem si, a budeš dělat divadlo světa, protože život nebo osud, jsem si tenkrát řekl, osud tě dal karty, ty s nimi hraješ, říká se tomu život, ale ty to máš ještě možnost nakreslit, namalovat, ale musíš bojovat o každou vteřinu. Od té doby si vážím každý vteřiny. To je to největší bohatství, co člověk má.
2: Tak jste si to vybojoval, to výtvarno, byť na pozadí Černého divadla. V roce 66 vás zařadili do přelomové výstavy Aktuální tendence českého výtvarného umění a po roce 68 jste Černé divadlo opustil, jednak abyste se tedy věnoval ještě více intenzivně vlastní tvorbě a také jste dostal nabídku být asistentem profesora Jiřího Trnky a posléze Zdeňka Sklenáře na vysoké škole na UMPRUM. Jaká byla ta pedagogická zkušenost? To byl zase úplně jiný svět, rozdávat něco ze sebe dál, ne?
3: Ach jo, já jsem si vážil kantorů moc, protože díky jim už na průmyslovce jsem na akademii přišel kompletně připravený. Profesoři na akademii, ty už spíš se starali o to, který dostane národního nebo zasloužilýho umělce. Nás žáky brali jenom jako mimochodem, kdežto ty kantoři na střední škole nás učili z gruntu, nám nic neodpustili. A já věděl, jak vypadá dobrá kantořina. Tak jsem řekl, musíš ty děti, musíš je motivovat. Tak jsem tam začal nosit ty měděný desky. Říkal jsem si, to známý, do hrobu si vemeš jenom to, co rozdáš, dej jim všecko. Říkal jsem, takhle se koukejte, takhle se to dělá. Z té malé kresby, ta je nutná. Tady máte kompozici, potom už můžete jet najisto na definitivní grafice. Ale předpoklad je makat, makat, dělat, být pilnej. Jestli se mě budete flákat, tak si mě nepřejte.
2: Já se vás úplně bojím teď, když jste tak naléhavý.
3: No, oni. A ta škola měla opravdu výsledky a Trnka byl radostí bez sebe. Potom bohužel přišla ta smutná událost, že byl tak vážně nemocný, že velice záhy zemřel a školu převzal skvělý Zdeněk Sklenář, který říkal, já tě do toho nebudu mluvit, ty si s tím a dělej volnou grafiku, já budu dělat knižní tvorbu. Mně to stálo ovšem tolik sil, že jsem to psychicky špatně snášel, protože ty žáci vám dají jenom to, co dáte vy jim. To je ten zákon toho odrazu, zpětná vazba. A já věděl, že jim musím dávat všecko. A kde to brát, když už jsem byl tenkrát zavázaný Bauku z galerii Kolín nad Rýnem? To jsem mohl. I když jsem byl u nás na černý listině nežádoucích autorů, tak komunistický režim potřeboval devizi a všecko, co jsem udělal, šlo do toho Baukunstu a z toho Baukunstu se to šířilo dál do muzeí Ameriky a Evropy. Jo? Ale já jsem toho měl moc a navíc přišel strašný tlak. Vstup do KSČ, dostaneš docenturu a v zápětí profesuru. No to nemůžu. Proč nemůžeš? Musíš. Nemusím. Proč? No já jsem skaut. Já mám svý zásady. A ten šéf té partaje udělal tak zhnusený obličej. Skaut. To jdi do Haji. Odešel. A já jsem později za 2 měsíce v roce 73 dal výpověď, protože ten tlak byl neúnosný.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je akademický malíř a grafik pan Jiří Anderle, který v životě nejednou potkal krásné lidi a myslím, že zakusil i velké lásky. O Miladě už byla řeč, to byla ta vaše první a 70 let trvající láska, životní opora, bytost, kterou jste viděl odcházet a muselo to samozřejmě hodně bolet a vím, že vás nad vodou držela tvorba. Vy jste se ve zralém věku oženil podruhé. A mě by strašně moc zajímalo, jestli se smím zeptat, jestli pro vás i toto druhé manželství bylo zdrojem nějakých dalších poznání a objevů v otázkách vztahu mezi ženou a mužem.
1: Tady se hrál svoji roli zase ten stříbrný vítr. Ten vztah s tou Miladou, který začal vlastně v dětském věku, to byla taková pohádka. My jsme se brali v Austrálii na našem konzulátě. Australské noviny titulky zněly After 10 Years Romance, protože bylo známo, že spolu chodíme 10 let. Ale jak ta Milada vstoupila na to jeviště a slyšela tam to bravo a ten bouřivý aplaus pařížské Olympii na Broadway, ta psychika se začala měnit, což je přirozený. A nakonec se ten vztah změnil. I když stále jsme spolu jezdili zahajovat výstavy, Milada byla vedená jako spoluautorka, jezdila se mnou. My jsme byli vystavováni prostě společnosti západoněmecký, tý nejvyšší. Tam přijížděly limuzíny, dokonce jednou přišel spolkový prezident, vzal si mě stranou a říká, já všecko o vás vím, mě to madam Gerling, což byla šlechtična, tato galerii měla jenom jako hobby. Mě to madam říkala, že začínáte mít problémy, protože tady byla všemocná STB. To mě nikdo nevymaže, ty výslechy. A já jim to nepodepsal. A ten Bundesprezident Walter Schell říkal, já to vím, že nechcete emigrovat, ale kdybyste už přestal mít klid na práci a ten tlak na vás byl tak veliký. My jsme v Helsinkách podepsali dohodu, já vás ujišťuju, že uděláme všecko pro to, abyste dále mohl v Praze tvořit. A tam muselo být oko, estébácky, na té vernisáži, protože tam byly stovky lidí. A najednou, klid, STB, jako kdyby neexistovalo. Už si uvědomili, že se měl

0: Ach, jí útek přes kopečky, když sem přijeli v 68. tanky. Ona to měla kádrově tak mizerný, že studium nebylo možný. A byla to skvělá bytost. Čas běžel, uteklo 20 let. Mezitím dělala šéfovou nějakýho hotelu na bavorsko-českých hranicích a najednou se mě ozvala, že musí se starat o stoletou maminku, že si by mě nemohla navštívit. Přijela úplně jiná Alenka. Měla za sebou těžký život, což se vepsalo do její tváře. Já jsem říkal, Aleno, jestli teď tuto nabízenou ruku osudu odmítnem, buď teď nebo nikdy. Víš, co to je za dar, co nám osud dává? Když se známe takových let zevrubně, hloubku každý z mých druhýho poznal, tak jsme skončili na radnici ve Stodůlkách na tajný svatbě. Do dneška jsme to neřekli. Ani právník naší nadace to neví. Pane doktore, jestli se to teďko dovíte z rádia, a já se stydím. Já vám vysvětlím, proč. Takže už nejsem sám.
1: Jaké je to manželství?
0: Nádherný, pohádkový, protože Alenka je velmi citlivá duše, protože měla dobrou výchovu a skvělý rodiče. Maminka patřila na Moravě k jakési už vyšší vrstvě, snad se dá hovořit i o modré krvi, ale ta Alena prostě už mě taky začíná prudit, protože já jsem mezi tím sice si udržel pořádek v hlavě, protože ta tvorba nesměla zůstat stát. Když netvořím, tak mám deprese a to je špatný. Pořádek v hlavě zůstal, ale byt celý dům je rozvrácený. Tuto dobou Alenka už je ve svém luxusním apartmá, to není žádná zlatokopka. Pod Strahovem má byt s balkónem a tam si líže rány, protože když přijde ke mně do toho rozvráceného domu, tak chudinka nic nedělá jinýho, než uklízí. Já se tomu musím smát, jak ten život píše ty příběhy. Víte, to je to soukolí toho tajemného fátum. My nevíme nikdy v životě, co je dobře a co je špatně.
1: Ten osud vás svedl dohromady nejenom se dvěma úžasnými ženami, jimž jsme tady teď vzdali hold, ale také s řadou bytostí, které vás nesmírně obohatily. A jednou z nich byl muž, jehož považujete za nejlepšího českého spisovatele všech dob a na kterého jste tady rozhodně chtěla zavzpomínat, spisovatel Bohumil Hrabal. Vy jste byli opravdu přátelé, vidíte?
0: Dá se to tak říct.
1: Trošku jste se zarazil.
0: No, protože, jak to říct? No, dokazuje to naše první setkání. Já jsem se s ním seznámil o půl kilometru vejš v Sibéliové ulici u Smetanu. Malíř skupiny 42, profesor Smetana, velice kultivovaný člověk, a já jsem poznal i ty hloubky spisovatelovi. Ale to první setkání je fascinující. Byl jsem před domem, zvoním, pojď dál, je tu Bogán, já tě s ním seznámím. Já jsem přišel, dobrý den, a v rohu místnosti seděl zamračený prostě chlap, jo, který si mě měřil. Já jsem úplně byl z toho rozpačitej, pochopitelně. Já jsem něco kecal, on to vůbec neposlouchal, něco mu táhlo hlavou, měl takový nakyslej výraz a já jsem skončil a bylo ticho, strašný. A nejenom on vyskočil a zařval, vy jste byl minulou středu na letišti v Ruzini, 10 hodin dopoledne a tam jste se přivítal s takovým krásným chlapem, který přiletěl z Kolína nad Rýnem. Jak si to tak můžete pamatovat? Protože ty pitomče si měl na hlavě tuhle tu čepici. Ta čepice se jmenuje Hamburečka a tu nosí jedině Bundeskancléř Schmidt a já tu čepici hrozně scháním. Ježíš, pane doktore, tady jí máte, jestli vám bude... A nasadil jsem mu ji na hlavu, mu říkal, máš smůlu, je mě akorát.

0: Prý se uměl podělit o řadu mouder. Které si připomínáte?
1: Jo, to největší moudro, který mě opravdu provází celý život. Tlumit svůj lesk. Až teprve teď, protože vystavuju v galerii Miro s Picassem, což byla výzva, kterou jsem zpočátku odmítal. A nakonec já jsem řekl, beru zpět Miro, ne, taková nabídka se neodmítá. Protože jsem měl pořád v hlavě to, co mě Bogdan Purč říkal. Pamatuj si, my jsme se rozhodli žít tady, tady se úspěch neodpouští, úspěch se musí tvrdě odpracovat, závist je zadarmo, tak musíme se naučit tlumit svůj lesk, pamatuj si to. Já taky vycházím po celém světě. Nikomu to neříkám, jako ty vystavuješ po celém světě. Nikomu to neříkej. Tlumme svůj lesk.
0: Jak se to dělá, když vám říkají mistře a nabízejí vám výstavy v těch nejproslulejších, nejrenomovanějších prostorách a vycházejí úžasné katalogy a knihy. Jak se tlumí ta sláva, ten lesk?
1: Já na to nehraju. Mně to nic neříká. Já si toho samozřejmě vážím. Ty lidi mě až dojímají. Vždyť víme, že můj pořad Láska za lásku poslouchají 10 000 posluchačů, kteří, když mě vidí, mě pořád chtějí něco vyprávět, mají mě rádi. Já mám z toho ovšem mindrák, že jim tu jejich lásku, tu vroucnost nemůžu naplno vrátit. Já jsem poznal na těch předních jevištích světa taky to volání bravo. Úspěch. Už v tom slově úspěch je zakódován spěch. Ten úspěch, já se asi z něj nedokážu patřičně radovat.
0: A z čeho se radovat dokážete?
1: No to je prostě zlom v mém životě. Ten název je velmi krásný a zní Araukárie. Nikdy jste to neslyšela.
0: Ne, nebudu předstírat, že ano.
1: To je zase souhra. Ty věci v životě, to je takový zřetězení jemných nítek. A Láďa Siegel s otcem, takový prima kluci to jsou, mě navštěvovali v Pavlíkově. Tak říkali, ty tady máš bonsai, ale vypadají žalostně, my tě trošičku dáme do pořádku. Tak ke mně zašli chodit a spravovat ty bonsai jako hobby, jo? Jako takový dáreček. A najednou ten Láďa senior přede mě postaví kámen jako polovina velký cihly. Já na to koukám naprosto fascinovaný. Ty tvary, ty barvy. Říkal, to je skamenělý dřevo stromu Araukárie. Ty léta toho dřeva. Mm-hmm. 250 milionů let starý. Připlulo k nám z jižní polokoule, když ještě nebyly usazený zemský kůry v dnešní podobě, kdy existovala Pangea. Chápete to? Jak to, že to nevíš? Dejte to kousek od Pavlíkova. Já byl úplně zničený. Tak já tam chodím po těch polích s babičkou, že jo, s dědou při vorání, vyhazuju kameny z polí. Oni jsou 250 milionů let starý Araukárie. Nevím, jestli jsem nějaký zrovna ty Araukárie, ale kdybych byl prošel ten les, tak tam už byli. Jenomže lidi už to sbírají 50 let a já se to dovím, když je mě 86 a oni už se nedají sehnat. Už jsou vyzbíraný. Tam si musíte nutně představit ten strašný dávno věk 250 milionů let. My tady zápasíme o každou vteřinu. Lidský život, kdyby trval 100 let, co to je? To mě vrhlo úplně do jiný dimenze. Ale máme slíbeno, jo, že až zvorají jedno pole, tam jsou, ale jsou tam ještě zbytky řepky, ale kamarád říká, až to zvořou a naprší, já tě zavolám a přijedeš. Já jsem říkal, ano, já si vezmu tašku na kolečkách A on se chechtal a říkal, ty blázne, já jsem šťastný, když najdu za rok 3.
0: Jiří, já bych ráda naše povídání uzavřela přece jenom u toho výtvarna, které si s vámi spojujeme nejvíce, byť je tam spousta dalších aspektů. Už jsme říkali, píšete, hrajete, přemýšlíte, jste filozofem života. Prozradíte nám, co visí na zdi u vás doma?
1: Co visí na zdi? Ježišmarja, Josef. To jsem užil tolik božích slov nadarmo. Tečko. Moje věci to nejsou.
0: Nejsou.
1: Malíř mý duše, to je Josef Šíma. Tak tam visí Šíma, kresby. A já se na to dívám. Zkoušel jsem to napodobit. Ono to nejde. Já nevím, v čem to je. Já se na ty kresby koukám a ona se mě mění před očima. Já tam najednou něco vidím. Už se mi zdá, že jsem ten obraz uchopil, ale zase se mi to promění v něco jiného. To je taková zvláštní, slovy těžko popsatelná hra jemných odstínů, tvarů. A potom strašně miluju Jana Zrzavýho, to je vizionář, velký. To mě dává takovou sílu.
0: Jistě, ale uznáte, že při veškeré velikosti pánů Šímy a Zrzavého je mou takřka povinností skončit u Jiřího Anderleho. Jaký osud byste přál svému dílu? A pod otázka, myslíte, že mu někdy dopřejete, aby viselo i na zdech u vás doma?
1: Takhle já, Jitko, nepřemýšlím. Já jsem to vemu z jiný strany. Musím už si uvědomovat, že ta cílová rovinka už je tu. Takže především toužím potom namalovat ty obrazy, které teď nosím v hlavě. Protože potřebuju se prezentovat v roce 24 v Obecním domě novou tvorbou. A díky tomu, že mám tu báječnou Alenku, která je úžasná, je to dar od Pána Boha, jak mi řekl kamarád. Vždycky si říkám, to, na čem děláš, je to pravý. Tak doufám, že ty nový cykly, že se mě podaří docílit toho, po čem toužím celý život, ale teď je tady ten veliký tlak toho času. Ale Talmud říká, jsme jako olivy. Teprve, když jsme drcení, vydáváme ze sebe to nejlepší.
0: Oh, tak to bylo silné setkání s mistrem Jiřím Anderlem. A nezlobte se na mě, jste takový.
1: Jitko, vy jste byla báječná. Jednak moje hlavní téma je krása. Malovat krásu. A největší krásu nám poskytuje, podle mého názoru, tvář ženy. A vy jste opravdu krásná bytost, která dokáže člověku dát ten závan, velký závan stříbrného větru. Dokáže ji inspirovat. Já vám děkuju.
0: Co říct po tak velkých slovech? Vděčnost na mé straně, děkuji vám. Naším vzácným hostem v pořadu Stříbrný vítr byl dnes malíř a grafik Jiří Anderle. Děkuji za to, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Tak to bylo další vydání pravidelného pořadu Stříbrný vítr. No a protože malíř a grafik Jiří Anderle je pro naši stanici významnou osobností, tak pro vás kolegyně Bronislava Janečková připravila hned dvě speciální epizody pořadu Láska za lásku. Tu první nabídneme už zítra odpoledne, krátce po 14. hodině. Takže další setkání s Jiřím Anderlem na dvojce začíná zítra odpoledne, krátce po 14.
1: Český rozhlas uvádí Tobogan.
2: V hlavní roli tentokrát bude Freddie Mercury, který by oslavil 80. Dorazí jeho osobní přítel Peter Freestone, ale i Petr Janda a Pavel Šporcel. Co mají s rockovou legendou společného? Nechte se překvapit.
3: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
1: Na dvojce a na pohodě.
3: Četba na pokračování na dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
3: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
3: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád ji deptali obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
3: Každý den po 22. hodině na dvojce.
4: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Na dnešek připadá Světový den první pomoci a krajský soud potvrdil vazbu 4 obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně i zataženo a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takových situacích postupovat. Zatímco dříve měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z tuzemské resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
5: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
4: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost anebo strach. 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové tak potvrdila rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích. 2 obvinění jsou z Česka a 2 jsou cizinci. Policie v souvislosti s útokem na zbrojovku postupně zadržela 11 lidí. 8 z nich je ve vazbě v Česku a další 3 v Polsku. V pražských Dejvicích dnes začala filatelistická aukce. Draží se na ní na 2700 poštovních známek, autogramů a dalších sběratelských předmětů. Celková vyvolávací cena činí téměř 16 milionů korun a aukci sleduje náš kolega reportér Josef Beneda.
6: Do dnešní dražby se zapojí zhruba 1000 sběratelů. Pořadatelé pro ně připravili vzácné známky z Československa a zahraničí, třeba z Anglie, Rakouska nebo Itálie. Například už se za 3 350 000 korun prodala jedna z nejdražších poštovních známek v evropské historii, toskánská Trílira. Největší zájem dnes ale nejspíš bude o exponáty Bedřicha Helma a Jiřího Stehlíka, kteří se zabývali takzvanou aerofilatelií. Do aukce tak půjdou mimořádně vzácné letecké známky, a to zhruba mezi 11. a 1. hodinou. Celá dražba skončí v 7 hodin večer. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, teď ještě lokálně i zataženo a na Moravě a ve Slezsku čekáme místy mlhy. Přes den zejména na horách v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 14.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
1: Doprava.
4: Na 53. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři v pravém pruhu. Do kolony se brzdí na 50. kilometru a je to skoro na 20 minut. Na 64. kilometru D1 směrem na Prahu se jezdí jedním pruhem. Zdržíte se tam už jen krátce. A opatrně na 73. a 0,5. kilometru D11 směrem na Prahu. Na vozovce jsou kusy roztrhané pneumatiky kamionu. Náhle se tam brzdí a vybočuje. To byly zprávy. Hezké sobotní dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: Haló, Soukup? Haló?
9: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
11: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Jsem nadšen, že mě posloucháte. Opravdu. Určitě jste všichni viděli legendární film Grease, který se u nás jmenoval Pomáda a v Mexiku Vazelíne. A tam se na konci filmu Olivia Newton-John promění z cudné holky v takovou sexy svůdnici v koženém oblečení. A to bylo proto, že v téhle písničce, pokud se teda soustředíte na text a ten je naprosto jasně o sexu, tak není o čem mluvit, leda, že by to bylo v horizontální poloze. To chudinka musela zaspívat, přitom ona byla v soukromí velmi cudný a skromný děvče, úplně jiný, než by si člověk o ní řekl po shlédnutí klipu téhle písně. Taky při natáčení prý měla obavy z toho, jaký bude okolí vnímat. Ovšem její manažeři ji samozřejmě ukecali, aby ji nahrála, protože věděli, že mají v rukou obrovský hit. Oni totiž tehdy skladatelé Steve Kipner a Terry Shedick přišli s touhle písní, která se původně jmenovala Let's Get Physical. A místo psaní o emocích lásky se rozhodli napsat o fyzické stránce lásky, což prý mnoho posluchačů v písni shledalo velmi osvěžující. Zajímavý, že jo? A píseň vyšla asi měsíc poté, co začala vysílat MTV, takže videoklip byl na novém kanálu strašně mockrát vysílaný. Na začátku v tom klipu je Olivia Newton-John, respektive ona si v něm dobírá muže s nadváhou, kteří se snaží zoufale cvičit aerobik. To je vlastně dost nekorektní, že jo? To by dneska asi neprošlo posmívat se tlouštíku. No a celá myšlenka spočívala v nenápadném naznačení, že píseň je o sexu a o mužích s nadváhou, kteří zoufale cvičí, aby taky mohli. No a v době, kdy píseň vyšla, právě aerobik si získával popularitu, takže videoklip na tenhle ten trend velice rychle naskočil a měl i několik takových dalších scén, ve kterých Olivia vede kardiocvičení, které tlouštíci nezvládají a tak jsou nahrazeni svalnatými muži, kteří ovšem zase Olivii ignorují a začnou se párovat mezi sebou, což teda nenápadně naznačuje, že to asi budou gejové. A je zajímavý, že navzdory těm lascivním tématům neměl videoklip žádný problémy a byl obrovským komerčním i kritickým hitem. A získal cenu Grammy za videoklip roku a píseň byla neskutečných 10 týdnů na prvním místě v hitparádě ve Spojených státech. No, tak tady máte píseň o osvěžující horizontální poloze. Teda, počkejte, ne je to obráceně, je to osvěžující píseň o horizontální poloze.

Tak to byla slušňačka Olivia Newton-John a teď to budou neslušňáci Rolling Stones a jejich písnička In the Stars. Teda představte si, že ty magoři Rolling Stones vydali další desku. Přitom Jaggerovi a Richardsovi je přes 80 a Ronnie Woodovi je skoro 80. To album se jmenuje Foreign Tongues a účinkují v něm i jejich kámoši. Paul McCartney v něm účinkuje, Steve Winwood, Robert Smith ze skupiny The Cure a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Neskutečný. První single z téhle desky, který vyšel na začátku května, je píseň In the Stars. Ono to totiž není žádná nostalgická balada, ale fakt je to přímočarej rock. No, uslyšíte. A Stouni v ní naprosto nekompromisně navazují na takovej ten jejich typický bluesrockovej a vlastně dost špinavej živej zvuk. A název písně In the Stars má evokovat osud, předurčení, štěstí, náhodu, prostě je to psáno ve hvězdách. A u Stones to samozřejmě vůbec není žádný romantický fatalismus. U nich je to život je chaos, touha, hazard, noc, tělo, osud. A člověk se tomu směje do tváře. Tak to oni charakterizujou. Ta píseň má videoklip, který na sebe teda musím říct strhl docela pozornost, hlavně použitím takzvaného deepfake, což je digitální omlazení členů kapely. A ve videu se Jagger, Richards a Wood objevují jako mladší verze sebe samých v atmosféře takový divoký party, která připomíná 70. léta. Kritici píší, že In the Stars působí jako píseň, kterou Rolling Stones chtějí říct. Ještě nejsme muzeum. No jsou, ale to je jedno. A že to není pokus tvářit se jako mladá kapela, ale je to využití staré stounovské energie v současném balení. A digitální omlazení v klipu je možná trochu kontroverzní, ale zároveň výstižní. Stones jsou dnes staří muži, kteří pořád nesou obraz svých mladších, drzých a nebezpečných kluků. A že právě to je na nich zvláštní. U většiny kapel by prý takovej návrat vypadal jako nostalgie, ale u Stonesu to pořád působí jako pokračování jedné velmi dlouhé, velmi špinavé a velmi životaschopné rock'n'rollové kapely. A abyste věděli, o čem zpívají. Někteří lidé hledají své štěstí v otočení karty nebo v házení kostkami ve sklenici od whisky. Protože pokud chceš najít své štěstí, potřebuješ hodně štěstí. Stál jsem tam, když udeřil blesk. Cítím těžkou ruku. Jak se plete do mých plánů, je to ve hvězdách, je to náš osud, je to ve hvězdách, napsáno pro tebe a pro mě. No, je tu jedovatý mrak, v zemi je nemoc, všichni souci v talárech mají svá razítka. No, chceš tančit, dokud se nezhroutí střecha? Jo, a kytary křičí a zbor stále zpívá. Cítím těžkou ruku, která se pletla do mých plánů. Je to ve hvězdách, je to náš osud. Je to ve hvězdách napsáno pro tebe a pro mě. Je to ve hvězdách, není to žádná záhada. Je to ve hvězdách, jsme to jen ty i já. Je to ve hvězdách, ve hvězdách, ve hvězdách. Toť vše. Takže In the Stars a nezapomeňte, fakt je to ve hvězdách.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Kate Bush od konce 70. let do roku 93 vydala docela dost desek, teda konkrétně 7. A pak se na všechno na 12 let vykašlala. Po tehdy posledním albu The Red Shoes z roku 93 byla údajně totálně vyčerpaná. Bylo to její 7. album za 15 let a faktem je, že její desky byly takový čím dál tím náročnější a komplikovanější. Byla za něma cítit opravdu dlouhá studiová práce, hodně složitý aranže, potom videa, vlastní produkce a taková její patologická kontrola na vším. A já si pamatuju, jak jsem někde čet, že byla svý muzikanty, normálně srezala prostě. S tou bych teda chtěl hrát, no dobře. A k tomu ještě natočila film, který se jmenoval The Line, The Cross and The Curve, který později sama označila za A Load of Bollocks, tedy v podstatě za úplnou hovadinu a za ztrátu času. No a pak si vzala pauzu. Neplánovala ale 12 let. Podle profilu v Guardian to měly být pouze 2 roky na odpočinek. A v roce 96 už napsala písničku King of the Mountain a to bude ta, kterou za chvilku uslyšíte. Takže napsala text a pak šel život jinudy. V roce 98 se jí narodil syn Bertie McIntosh a ona se rozhodla být opravdu plnohodnotnou matkou. Nechtěla chůvu ani hospodyni, chtěla vést normální rodinný život. A ona tím vlastně udělala něco, co teda je fakt, že v popus je skoro nepředstavitelný. Prostě neobětovala život kariéře, ale svou kariéru si podřídila životu. Jak jsem říkal, text k písni King of the Mountain Kate napsala už v roce 96, ale ta písnička vznikla mnohem později a jako single vyšla v říjnu v roce 2005 a byl to opravdu velký návrat Kate Bush téměř po 12letém tichu. A ta píseň otevřela její 8. studiové album Aerial, který bylo vydaný o měsíc později. A single z písní King of the Mountain, čili Král hor, se v britském žebříčku dostal na 4. místo a byl to její první velký hit po mnoha letech. Ta píseň, obzvláště jako na první poslech, působí jako taková tajemná, pomalá a hypnotická. A ta skladba, to je docela zajímavý, no. Ta skladba je o Elvisovi Preslim. Přesně o mýtu, že Elvis možná neumřel a někde v ústraní žije dál. A Kate Bush v rozhovorech říkala, že jí zajímala hlavně extrémní tíha slávy, jak člověka může zničit, izolovat a proměnit v legendu, která vlastně už skoro není lidská. A v jednom rozhovoru k jejímu albu Aerial řekla, že lidé podle ní nejsou stavěni na to, aby takový druh slávy unesli. A v textu ona zpívá. Viděl jsi ty řady žen? Viděl jsi, jak křičí a pláčou? Viděl jsi, jak se blíží bouře? Viděl jsi toho chlapa, co řídil? Dokázal bys šplhat výš a výš? Dokázal bys vyšplhat až na samý vrchol? Proč si multimilionář naplňuje svůj dům bezcennými krámy? Vítr si píská, vítr si píská. Přes dům, Elvisy, jsi tam někde venku a vypadáš jako šťastný muž. Ve sněhu z Rosebud, nebo to nevím, jak se čte, Rosebud možná. Takže ve sněhu z Rosebud a Králem hory další hollywoodská servírka nám říká, že čeká tvé dítě a kolují zvěsti, že jsi v ledu, že jednoho dne znovu povstaneš a že existuje fotografie, kde tančíš na svém hrobě a vítr fouká skrz dům. Elvisy, jsi někde tam venku a vypadáš jako šťastný muž ve sněhu z Rosebud a Králem hory. Elvisy, si tam někde venku, vypadáš jako šťastný muž a vítr fouká a tím to končí. Teda já vám musím říct, že tato Kate Bush, vlastně přeloženo, ona se jmenuje Kačenka Křoví, je to trošku zvláštní, takže tato Kačenka Křoví je docela chytrá holka, tak poslouchejte.

To byla Kate Bush. A teď tu mám pana Arna a francouzský jméno jeho písničky. Francouzština je hrozná. Tam není jediný slovo, který se čte tak, jak se píše. No, zkusím to přečíst francouzsky. Les filles du bord de mer, což znamená česky zhruba dívky z mořského pobřeží nebo holky od moře. Tuhle písničku původně napsal a naspíval belgicko-italský šansonier Salvatore Adamo. Vyšla jako single v polovině 60. let, někdy kolem roku 65, na značce His Master's Voice. A autorem hudby i textu byl Adamo sám. A v Nizozemsku se skladba dostala na třetí místo top 40, v Belgii na sedmý, a tím celá paráda skončila. Ta písnička, to je vzpomínka na mládí, moře, pláže, dívky, od pobřeží a tak dál. Prostě text má takovou lehkou nostalgii. Salvatore Adamo si vybavuje holky u moře, jejich světlou pleť a jejich pohostinnou duši, letní erotiku, bezstarostnost a trošku mužské ješitnosti. A u Adama ta píseň zní jako takový sladký retro šanson. Sice elegantní, melodický, no ale s úsměvem. Je to prostě letní vzduch 60. léta, pobřeží nevinnost a nějaká nenápadná smyslnost. Kdybych ji tehdy slyšel, asi bych ji považoval za příšernou. Ale tehdy jsem byl dost radikální, dneska jsem mnohem laskavější. No ovšem pak o 30 let později, v roce 92, přišel pan Arno z Ostende vlastním jménem Arnold Charles Ernst Hintjens. Byl to belgický zpěvák, skladatel a herec. A on se proslavil nejdřív jako frontman skupiny TC Matic, jedné z takových nejvýraznějších belgických kapel 80. let, a po jejím rozpadu v roce 86 pokračoval docela úspěšně solově. A Arno sáhnul po tomhletom příšerným cajdáku, a všechno bylo jinak. On ji trošku předělal, on ji přiblížil k hospodskému blues rocku, ke kabaretu nebo snad k pobřežnímu šansonu. A hlas Arna opravdu není krásný v takovém tom klasickém smyslu, ale on je skvělý tím, jak je poškozený, jak je směšný a zároveň tragický. Arno zpívá francouzsky, ale s belgickým přízvukem, což já samozřejmě nepoznám, a prý s onou zvláštní neohrabaností, ale která vlastně u něj by neměla být slabinou, ale znakem autenticity. A v některých jeho živých verzích téhle písně on s ní dělá vlastně takovou lidovou hospodskou hymnu. Publikum tam zpívá s ním a z písničky o kráskách na pláži se jednoduše stane píseň o celé ztracené Evropě, o kabaretech, přístavech, o alkoholu, o fetu, o šansonu a o obyčejných lidech. A když Adamo opravdu tuhle píseň zpívá, tak vidíte jakousi filmovou pláž 60. let, ale když ji zpívá Arno, tak opravdu vidíte starý hnusný přístav, mokrý kabát, zakouřený bar a chlapa, který se směje, aby nemusel brečet. Takže užijte si belgického Toma Vejce, jak ho někdo charakterizoval, a jeho holky od moře.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Ondřej Soukup u mikrofonu a dál vysílám a vysílám. Víte, když jsem asi jako 12-letý kluk viděl v černobílé televizi s mými rodiči a svým bratříčkem takovou blondýnku, krásnou blondýnku, jak zpívala písničku Červená řeka, tak mi ani ve snu nemohlo napadnout, vůbec mi to nemohlo napadnout, že s ní budu o více jak 50 let později hrát golf na Kanárských ostrovech. Já teda vlastně tehdy jsem netušil, že vůbec něco takového jako golf existuje a Kanárský ostrovy, to byla taky naprostá neznámá. Netušil jsem taky. No a pak jsem ji jednou potkal, to mi bylo asi 17 a tehdy už jsem fatálně miloval hudbu. Takže šel jsem tehdy pasáží rokoko se svým starším spoluhráčem z tehdejšího Big Beatu, který jsme měli s kytaristou, musím říct s nejhubenějším tvorem z Prahy, s největšíma zvonama. To byly takový kalhoty, co se tehdy nosili do zvonu. Takže to byl vlastně největší frajer, který se jmenoval Láďa Maťátko. A ona šla proti nám. Ještě s Neckářem a Kubišovou. Všichni mě tehdy připadali jako nad lidi. Prostě pubertální obdiv. A Maťásko je znal. Pozdravili se a já jsem mu šíleně záviděl a já si pamatuju, jak on mi tehdy řekl. Jo, když se budeš hodně snažit, tak se s nimi možná taky seznámíš. Já jsem teda nechápal, jak se mám snažit, ale tuhle blbost si pamatuju do dneška. No, pak se dlouho nic nedělo a někdy kolem roku 79 jsem hrál asi půl roku s orchestrem Václava Hybše. A Helenka Vondráčková tam s ním často vystupovala a nějak jsme se seznámili a docela zkamarádili. A já jí později napsal písničku, ke které text napsal Zdeněk Borovec, jmenovala se 7 dní a Helena si ji vybrala na svoji desku Zrychlený dech v roce 1982. Já teda musím říct, že jsem měl tehdy strašnou radost, protože ta písnička to opravdu, to nebyl žádný mainstream, to nebyl žádný malovaný džbánku. Prostě to byla píseň, hele, já jsem byl tehdy strašně ovlivněný americkým popem, který jsem moc poslouchal. Takže to na tu písničku mělo docela vliv a on to samozřejmě nemohl být žádný hit, ani to nebyl žádný hit, ale Helena si ji přesto vzala. A nedávno jsem dokonce zjistil, že ji hrála na koncertním turné, na nedávném koncertním turné a musím říct, že mě tím velice mile překvapila. Tak si tuhle tu nahrávku z roku 1982 poslechněte. Jo, a já v ní hraju na baskytaru, na moji milovanou, opravdu strašně milovanou baskytaru Fender Jazz Bass, kterou mi o Vánocích v roce 83, 19. prosince, ukradli z auta v Západním Berlíně. My jsme tam tehdy hráli s Karlem Gottem. A jeli jsme domů a zastavili jsme se na chvilku a auto jsme někde nechali na nějakém parkovišti. Za 20 minut jsme k němu přišli a mělo vyražený zadní okno, kytara pryč, všechny dárky pryč, dobře, červen všechny dárky. Ale tenhle ten Fender Jazz Bass z roku 1962, to byla strašně vzácná kytara, ta by dneska měla obrovskou hodnotu, protože Fenderu tehdy vyhořelo někdy o pár let později všechny zásoby dřeva, takže všechny kytary vyrobené do určitého roku a tam ona patřila, tak měly obrovskou hodnotu. No a já jsem na té kytaře, já jsem si na ně dal snímače Di Marcio, se jmenovali. A ty měli velmi charakteristický zvuk, ten já okamžitě na každý nahrávce poznám. A tadyhle v té nahrávce je to velmi dobře slyšet. Takže 7 dní a Helena Vondráčková.

Sexo, Violencia i Jantas a slečna Rosalia. Já teda musím říct, že španělská zpěvačka Rosalia je opravdu hodně zajímavá holka. Samozřejmě ona velmi dobře zpívá, ale mě ještě mnohem víc zajímá jako skladatelka nebo spoluskladatelka, jako textařka a jako spoluproducentka. A já si myslím, že ona je i ideový motor jejich dost takových nestandardních projektů, které jsou ale celosvětově velmi úspěšné. Já jsem z jejího projektu s názvem Lux, což je jakási jednotka světla, hrál už dvě písničky. Jedna se jmenovala La Perla, to je taková pomstichtivá píseň o nevěrníkovi, a druhá se jmenovala Berghain, což je klub v Berlíně, takovej, kde se hodně hulí, a to byl duet z Björk. A teď to bude úvodní skladba z tohoto alba s teda dosti bizarním názvem Sexo, Violencia i Jantas, což teda znamená sex, násilí a pneumatiky, ale ty pneumatiky, to je tady asi spíš myšleno jako hřmot kol. Ta skladba je otevírací overtura, čili úvod do světa alba Lux. Samotný album je rozdělený do 4 movements, ona tomu říká tedy do 4 částí, a je formálně inspirované klasickou hudební stavbou, a právě tato skladba otevírá první z nich. V několika recenzích je popisována jako éterický, orchestrálně vystavěný začátek, který hned na startu nastavuje hlavní napětí alba mezi pozemským, tělesným a násilným světem na jedné straně a duchovností, milostí a transcendencí na straně druhé. No, krásná slova, tesat do mramoru. A dál. Recenze skladbu líčí jako směs orchestrální, popové, artpopové, liturgické a experimentální estetiky. Některé texty ji popisují jako skladbu, která začíná jemněji a pak se rozvine do většího, téměř obřadního zvuku. Musím teda říct, že ta deska musela být dost drahá. Já jsem si četl všechny kredity, co tam jsou, a je tam strašně moc muzikantů, hodně producentů a koproducentů, celý London Symphony Orchestra a Flamengo Ladies Choir. A ještě k textu. Podle tvůrců Rosalie je píseň založená na kontrastu dvou světů. Název doslova znamená sex, násilí a teda pneumatiky nebo kola, a v dostupných výkladech je to chápáno jako obraz drsné fyzické městské reality, proti níž stojí obrazy jako holubice, svatí, milost a nebe. A v recenzích a ve výkladech se opakuje, že Rosalia v písni zkoumá otázku, zda lze žít mezi oběma světy, tedy milovat svět a zároveň Boha, tělo i duchovno, zemi i nebe. A to je prý hlavní klíč k celé skladbě i k albu Lux jako celku. Rosalia zpívá, kdo by mohl žít mezi těmito dvěma, nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Kdo by mohl žít mezi těmito dvěma, nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Kdo by mohl pocházet z této země, vstoupit do nebe a vrátit se na zem, ať mezi zemí, země a nebe nikdy by nebylo půdy v tom prvním. Sex, násilí a pneumatiky, krvavé sporty, mince v hrdlech, v tom druhém záblesky, holubice a svatí, milost, ovoce a polibek váhy. Kdo by mohl žít mezi těmito dvěma? Nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Tak, to byl překlad. Vidíte, já teda nevím, jak dlouho povídám, a přitom ta písnička má jenom 2 minuty.

0: Zvláštní hudba, vidíte, Rozály a takový ten konec ustřihnutý. No, to taky v rádiu normálně neuslyšíte.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
0: No, a já se s váma rozloučím písničkou, která teda musím říct, že při její nahrávání, tak ta se mnou zacloumala jako snad nic a nikdy. Je to zvláštní, je to písnička, která se jmenuje, všichni znáte, Tam za vodou v Rákosí. Totiž někdy kolem roku 2000 měla Lucka Bílá na nově pořad, který se jmenoval Lucie na bílo. A v každém díle ona tehdy měla jako hosta nějakého zpěváka nebo zpěvačku nebo skupinu, prostě zaspívala s nimi nějakou písničku, která buď ji udělali jako duet, nebo už původně byla duet. A všechny ty písně byly přetočeny, protože tehdy se živě skoro nic nevysílalo, takže všechno muselo být nahrané a jenom se na snímek otvírala pusa a někdy mimo, všimněte si to, některých snímkách je docela vidět. A samozřejmě tím pádem bylo všechny tyhle ty písničky předtočit a já jsem je všechny nahrával u mě ve studiu. To znamenalo, že se u mě vystřídali, já nevím, úplně všichni, kteří v tomto oboru vůbec jsou. Nechci je jmenovat, protože to by bylo prostě, já nevím, 20, 30, 50 men. Prostě všichni. A v naprosté většině jsem je nahrával já. Prostě postavil jsem dva mikrofony, posadil se za mixážní pult, zapnul a nastavil kompresory a nahrával jsem. Já teda musím říct, že vlastně já dělám zvukařeně někdy docela rád. Ona je to taková kumulovaná funkce producenta, hudebního režiséra, zvukaře, mikrofonisty, aranžera, prostě všeho, co je v hudbě a při jejím míchání potřeba. Takže já jsem tam byl vlastně v tom momentě za všechno. I za toho zvukaře. No a jednou přišel nahrávat Valdemar Matuška duet Tam za vodou v Rákosí, který napsal Karel Mareš a text k němu napsal Jiří Štajdl, kterého prý slova napadla, když vozil svoji tehdejší velkou lásku Vlastu Kahovcovou na pramici po Jevanském rybníku. Dobře, Vlastu Kahovcovou tímto zdravím. No a Lucka přišla naspívat tenhle ten krásný duet s Matuškou. To on se nějak vracel, bylo to dlouho po emigraci. Vím, že tehdy musel si pořád stříkat do krku kortikoidy, prostě, že se mu opravdu hodně těžko dejchalo. No a my jsme si dlouho povídali a pak teprve jsme se dostali k práci. A Lucka se s Valdemarem postavili k mikrofonům do nahrávací místnosti a já jsem se do vedlejší místnosti do režie posadil za mixážní pult. Pustil jsem základ té písně a oni začali zpívat. První frázi zaspíval Matuška, ten vlastně ten duet začínal, a mě, normálně mě vylítly slzy do očí. Já jsem s tím nemohl vůbec nic dělat. Já jsem něco tak emočně silného snad nikdy neslyšel. To šlo úplně mimo mě. Já jsem se musel otočit, aby mě skrz sklo, který bylo mezi těma dvěma místnostma, aby mě neviděli, protože já jsem se za to strašně styděl, protože mě to bylo blbý. Zvukař je za pultem a brečí, jo. Ale bylo mi to houby platný, protože mě teklo těch slz, jak oni zpívali, čím dál tím víc. Já jsem v podstatě skoro nebyl vůbec schopen vnímat, co oni zpívají a jestli ten zpěv je v pořádku, jenom jsem se kroutil a takhle jsem dělal prostě, aby k ním byl pokud možno pořád zády a aby oni mě neviděli. No a když píseň skončila, tak se samozřejmě zeptali, jestli to bylo v pořádku. A já, jak jsem byl otočený zády, tak jsem třaslavým hlasem zamumlal, že bychom to měli vzít pro jistotu ještě jednou. To jsou prostě obligátní keci, když si nejste jisti. Protože někdy to musíte rozhodnout, říct ne, to je v pořádku, ale vy za to nesete zodpovědnost. No a tímhletím se de facto kryjete a je pravdou, že já jsem se tímhletím kryl, protože já jsem vlastně vůbec nevěděl, co naspívali. A oni, že samozřejmě, a začali jsme natáčet znova do další stopy. A já se znova rozbrečel. Totiž Matuška zase začal zpívat tu písničku, ale on začal úplně jinak, on zase ten začátek odfrázoval jiným způsobem, ale bylo to tak strašně muzikální. Co on s tou melodií i s tím textem dělal, prostě já na tohle to nikdy nezapomenu. Ta nahrávka je na YouTube, můžete se na ní podívat, je to Lucie na bílo, tam jí zpívá s Lucí. No, ale já se s váma chci rozloučit originálem této písně z roku 1963, kde ji Valdemar Matuška zpívá s Evou Pilarovou. Takže Carpe Diem, váš Ondřej Soukup.

0: Tak to bylo další premiérové vydání pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínáme, přátelé, že už za chvíli tady budou další aktuální zprávy a po nich tobogan.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších Žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
2: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Pacienti s plicní fibrozou budou mít k dispozici nový lék a v pražském Rudolfinu dnes vystoupí vídeňští filharmonici. Bude polojasno až oblačno, ráno jen lokálně zataženo, nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se jim první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovna by měl být od příštího roku.
5: Fibroza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
6: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
5: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
7: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
5: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
4: Kratom bude patrně možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázán. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se má zvednout z 12 na 21%. Tato opatření v pondělí projedná vláda. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes hostí vídeňské filharmoniky. V pražském Rudolfinu přednesou houslový koncert světoznámého českého autora.
8: Kromě skladby Antonína Dvořáka zazní také baletní svita z Romea a Julie ruského skladatele Sergeje Prokofjeva. Celý balet měl svou světovou premiéru v Brně v roce 1938. Solistkou večera bude americká houslistka a trojnásobná držitelka ceny Grammy Hilary Hahn. Vídeňští filharmonikové vystoupí pod taktovkou ruského dirigenta Tugana Sokjeva. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Policie odvolala pátrání po 78-letém muži ze Žumberka na Chrudimsku, který ve čtvrtek ráno odešel z domu a nevrátil se. Policisté ho včera večer našli mrtvého. Jeho úmrtí nevykazovaly známky cizího zavinění.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku se místy objeví mlhy, přes den zejména na horách, v Čechách pak ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 14.
2: Doprava.
4: Na 53. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři zabrali pravý jízdní pruh, do kolony se brzdí na 49. kilometru a už je to asi na půl hodiny. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se zdržíte asi 10 minut před omezením u D2, to je z T96. kilometr. A v Litoměřicích pokračuje zahrada Čech. Na příjezdech do města po silnici číslo 15 čekejte dlouhé kolony, delší je ve směru od Terezína. To byly zprávy, teď Aleš Cibulka a tobogan.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo posloucháte Pohodu. Tohle je vlastně první živý potlesk 37. sezony Toboganu, nabité studio 1, u mikrofonu Aleš Cibulka a důležitá informace na začátek. Dnešní tobogan, my z kopce si to velmi pečlivě číslujeme, má pořadové číslo 1500. 1500 premiérových sobot od roku 1990 jsme společně strávili. Já vám za to děkuji, vám všem. A věřím, že ten dnešní tobogán, který je připraven, bude odpovídat té monstrózní oslavě. Vy se díváte na můj oděv, vysvětlím to i našim rozhlasovým posluchačům. Bude to rockový tobogán, takže mám rockovou košili, kde jsou elektrické kytary, reproduktory a mikrofony. Ano, moje tričko vypadá nuzně. Je nuzné, ale prosím vás, je na něm kapela Queen, rád bych ukázal. To tričko jsem si koupil pár dní potom, kdy odešel Freddie Mercury, čili je z roku 1991, vypadá podle toho, je tam dokonce i zašitá díra, je na kalhotách Briana Maye, ale tohleto tričko je z roku 1991, dneska jsem si ho symbolicky vzal. A to proto, že si budeme připomínat ty nedožité osmdesátiny Freddie Mercuryho a já jsem moc rád, že je tady dneska mladý muž, kterého zatím třeba neznáte, ale poznáte. Tohle je Milan Devin a jeho kapela Pánové. Já myslím, že by to chtělo tak jako malinko zasvětit do té dnešní atmosféry po Queenovsku, jak vy to umíte. Jdeme na to. Tobogan začíná, hezké dopoledne.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Milan Devin se svou kapelou živě tady u nás v Toboganu. Vlastně první živá píseň 37. sezóny, první píseň, 1500. díl, Freddie Mercury dnes v hlavní roli. A já mám teď na vás zákeřnou otázku, na vás do publika. Je tady někdo, kdo viděl na vlastní oči živého Freddie Mercuryho? Kdo byl na jeho koncertě? On v Česku nikdy nebyl, ale někdo mohl být v cizině. Dívám se, jedna jediná ruka. Ale on je ještě tak skromný, že se nepřihlásil. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že pozvání do Toboganu už po několikáté, o to víc si toho vážím, přijal osobní přítel, kamarád, komorník, se říká zkrátka a dobře, Peter Freestone. Krásné, dobré dopoledne. Peter přichází a to je ten muž, který stál celý život po boku Freddie Mercuryho. A věřím tomu, že kdyby Freddie neodešel, tak ho dostane sem k nám do České republiky, protože Česká republika je místo, které si Peter vybral za své působiště. Krásné dobré dopoledne, pan Peter Freestone. Posaď se u nás. Milane, pojď k nám taky samozřejmě. Peter si může sednout kam chce, jako hvězda dnešního dne. Peter je tady, jeden mikrofon, pánové. Peter, tak, tamhle si čapni, Milane, druhý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My máme tu výhodu, když si s Peterem povídáme, on mluví česky stejně jako já anglicky. To je ten důvod, Milane, aby jsem chtěl, aby si tady teď byl, pač ty ovládáš oba jazyky naprosto dokonale. Ale já se budu Petra ptát a když bys byl v úzkých s češtinou, kterou máš krásnou, přejdi do angličtiny a přeložíme.
1: Já ti něco prozradím. Peter mluví dobře a česky, takže... On se jenom stojí.
2: Ale jenom, jestli já rozumím otázka.
0: Budu hovořit, ano, jednoduše, jak je mi to blízké. Prosím tě, Petře, 80. narozeniny, znovu se zvedl ten zájem o Freddieho, ty jako jeho blízký přítel. Na co v těchhle dnech, kdyby ta 80. nastala, na co myslíš, co se ti vybavuje, jaký to je pocit?
2: To nevím. Určitě would be. Bylo by. Depends what you want to say afterwards. A huge party. Ano.
3: Byla by to obrovská party.
2: Ale pro možná 20 lidí. Nejbliž.
0: Jasně. Já jsem se kdysi Petra ptal, jaký by Freddie Mercury byl, kdyby mu bylo 80. A on mi tenkrát odpověděl velmi zajímavě, že ta představa je nemyslitelná, že on jakoby věděl, že se tak vysokého věku nedožije. Dá se to představit, jaký by byl Freddie 80-tník, nebo ne?
2: Tady ne. Ne, neexistuje. Proč on byl furt mladý. Když on byl 40, on byl mladý. Tak jestli on byl 80, to bude stejný. Bude čaj za ráno, šampanský za opoledne, vodka za večer. Tak bude stejný.
0: Já jsem mluvil o tom, že Freddie nikdy nebyl v České republice. Je to tak. Bylo to určitě dáno i politickou situací. Kdyby neodešel v tom roce 91, přijel by, viď? Byl by v České republice později.
2: Ale on byl na... Nebyl v České republice, ale Čekoslovakia.
0: Aha.
2: On byl na loď od Vídeň do Budapešť. Mm-hmm. So on byl na Bratislava.
0: Čili aspoň tak. Zas no. Máme Slovákům co závidět.
2: Ale to byl 40 let dřív.
0: Mm-hmm. No. No, tak to už je let, jako to moje tričko z roku 91. Ano. To se tady tenkrát prodávalo. Ano, tvůj smích je upřímný, chápu ho. Milane, prosím tebe, teď otázka na tebe. Mnozí určitě byli překvapeni, když tě objevili, mnozí tvé jméno znají. Kde se vzal Milan Devin a co má společného s Freddiem a nejenom s Freddiem? Pro ty, kteří tě teď zaznamenali úplně prvně.
1: No to je taková složitá otázka. Já víceméně s Peterem spolupracujeme 15 let a jméno Devin není mé rozené. Já jsem prošel změnou příjmení. A takže vlastně s tou skupinou Queen je spojeno to, že vlastně díky Freddymu a skupině Queen jsem se vlastně dostal k muzice, protože odmala to doma hrálo. Na kazetách nebo videoklipy se pouštěly na VHSce. No a prostě mě to tak imponovalo, že jsem chtěl dělat muziku díky Freddymu. No a ty cesty jsou v životě různorodé a vlastně nás to spojilo s Peterem a to dalo mnoha dalším různým projektům. Takže vlastně mohu říci, že za muziku a za to, že dělám to, co dělám, může Freddie Mercury.
0: Je něco konkrétního, na co ses vyptával? Protože ty samozřejmě, vaše kapela hraje jeho písničky, ale ta interpretace je tvoje, je to Milan, byť jsou to jeho písně. Na co ses vyptával, jak to dělával Freddy, když Peter je ten, kterýho se můžeš zeptat? Je něco, co tě konkrétně zajímalo?
1: Tak vyptával jsem se za těch 15 let, jsem měl mnoho otázek, ale vždycky mě zajímala ta příprava na koncert anebo studiová práce, jak to probíhalo ve studiu. A takže tam některé věci mě velice překvapily, některé mě zaskočily. A víceméně je úžasné sledovat to, že ta dnešní doba je úplně někde jinde oproti té dřívější, protože dneska se to všechno trošku dělá více utaženě, řekněme. Je to prostě profese jako taková. Dřív se více ti muzikanti bavili a bylo to takové trošku rozjívenější, řekněme.
0: To si řekl hezky, decentně, rozjívenější. Jak říct decentně, že se víc chlastalo a drogy, tak bylo to rozjívenější takové. Píce, líbila by se dnešní doba Freddymu, Instagramy, já nevím, co všechno, počítače. Líbilo by se mu v 21. století? Kýveš hlavou, že ne?
2: Pro instantní fotky a tak možná, protože furt on měl ten Polaroid kamera, starší byl jako velký, jako takhle. Ale on byl furt. Pro takhle ano, ale fakt všechno může být na celý svět na 2-3 pěžiny. To myslím ne.
0: Ne.
2: Ne. Instantní věc jako takhle nebyl jeho...
0: Nebyl to jeho svět?
2: Ne. Ne. A taky dnes moc... muzikanti dělají hudba doma.
0: Ano.
2: Potom na studio pro ten konečný mix.
0: Konečný výsledek, ano. Ano.
2: Ale pro Freddy nikdy on chtěl vůbec nic od práce, protože hudba byl práce, doma.
0: Ano.
2: On musí dělat nahrání. On byl na studio.
0: Ano.
2: To byl jako kancelář. Doma byl doma. Já myslím, tohle moderní věc nebyl... Není jeho...
0: Ne.
2: Not his cup of tea.
1: Nebyl to jeho šálek kávy nebo čaje.
0: Ano.
2: Čaj. Kávu ne.
0: Určitě miloval samozřejmě i své publikum a určitě by se i divil, kolik mladých obdivovatelů má v 21. století a že je mu věnován třeba dnešní tono, že je mu věnován tobogán, to by se divil úplně. Ale dívám se na Milana, jakou si teď dáme další píseň, co se svou kapelou připomenete v dnešním queenovském toboganu, než dorazí další legendy. A pozor, dneska pro vás budeme mít překvapení, protože uslyšíte píseň, kterou v rozhlase ještě nikde nehráli. My budeme první.
1: To bude světová premiéra.
0: No tíhožišma, kde jinde? Dobře jste si vybrali.
1: No, my si dáme skladbu I Want It All, protože my jsme vlastně se svou skupinou předělali aranžma písní skupiny Queen pro Peterový talk shows, takže, protože já nejsem Freddy a rozhodně se nechci a míchat do toho směru, že bych to nějak nepodobal, to ani nejde. Takže jsme zvolili trošku svou cestu pro Peterový talk show, tak si dáme ochutnávku z Peterový talk show skladba I Want It All.
0: Velmi děkujeme. Dámy a pánové, posloucháte dvojku Českého rozhlasu Pohodu. Dnes si tu připomínáme 80. Freddie Mercuryho, které by měl 5. září. Je tady Peter Freestone a Milan Devin se svou kapelou a další hosté se chystají. Zůstaňte napříjmu.

0: Lidi, váci, milí posluchači, 1500. tobogán, připadám si jako ve Wembley. Dylan Devin se svou kapelou. Děkujem, Peter Freestone je tu. A dovolte mi, abych přivítal další dvě ohromné hvězdy. Přicházejí Petr Janda a Pavel Šporcel. Pánové, krásné dobré dopoledne. Vítejte v přímém přenosu dnešního jubilejního toboganu. Pojďte sem za námi. Pavel dává v naší uličce mezi diváky neustále přednost legendě. Petr Janda, pojďte sem za náma nahoru, pánové. Petře, ahoj. Zdravím, Pavle. Krásné, dobré dopoledne. Pavel se svými tradičními klasickými modrými houslemi, Petr se svým nástrojem, což značí, že budou hrát. Pánové, vítejte, mikrofony jsou před vámi. No a první otázka je samozřejmě
1: dobrý
0: na
1: sledě. Večer, dobrý večer.
0: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Jak jsi na to přišel, dobrý že den, budeme hrát?
0: Den. No ale já, hele, jdeš za, a jak jsi přišel na to, že je večer?
1: No, protože jsem tak zvyklý.
0: Že jo? Ale my tady furt máme dopoledne jako... Já vím, že vy hudebníci normálně v tuhle době ještě neexistujete, ale bude... držme se toho dopoledne.
2: Ale prýza bude třeba večer, tak se to bude hodit, ne?
0: Ty jsi chytrej, to je vlastně pravda. Ano, dobré ráno, odpoledne, večer. Petře, prosím tebe, ty... legenda samozřejmě, kytara. Neodmyslíte tebe, k tobě patří, co k víni. Co k víni, Freddie Mercury, Brian May samozřejmě. Nakolik to jsou pro tebe legendy, idoly, inspirace? Když tu dneska vzpomínáme na Freddyho.
1: Cokolik.
0: Co ti to říká? Nakolik oni jsou pro tebe legendy, inspirace?
1: Já myslím, že to je všecko. Já prostě... Já mám několik takových inspirací, musím aha říct. Jo. Tak řekl bych, že kytara je taková jednička. A vždycky byla jednička, ale teď jsem to trošku přehodnotil na starý věk.
0: Ano.
1: Teď mám jako vyváženou jedničku děti. Tak teď to mám takový vyvážený, takový děti a kytara, to jsou ty dvě největší inspirace. Protože ženská tím uteče, když je zapotřebí, nebo ty utečeš jí, ale ty děti prostě ti zůstanou. A kytara to je to samý. Pokud se nezraníš, pokud nemáš zdravotní handicap, jako já zaplať pámu nemám, tak můžeš hrát vlastně věčně. A vím, že vždycky, když mě bylo hodně ousko, když tě právě ta ženská utekla nějaká, tak jsem si hrál na kytaru, tím jsem to jako se snažil eliminovat.
0: To jsou praktické informace do života, rozumíte to? Já mám tu výhodu, že mě baba nikdy neuteče, víš to? Když to vyřešíš, jako jsou způsoby, jak se to dá vyřešit. Pavle, prosím tebe, ty samozřejmě houslista, jasně, ale když vemem Queeny, Freddyho, celou tuhletu jejich slavnou éru, jak tebe to poznamenalo? Jak tebe se tohle dotýká?
2: Tak Queen a Freddie jsou obrovské legendy, takže ty písně asi známe všichni, zkrátka z rádia, z Alp a tak dále a tak dále. Nikdy jsem ale nečekal, až do pár let nazpět, že budu dokonce hrát Freddieho a Queenu skladby. A když jsem začal před dvěma nebo třema lety hrát můj nový rokový program Rebel s modrými houslemi, se kterým objíždíme republiku a chystáme se na turné a tak. A jedna z těch, nebo možná už víc, z těch skladeb budou právě i Queenu. A já jsem to chtěl rozšířit, ten základní repertoár právě o skladby Queenu a Freddieho. A celkem tak jako logicky mě napadlo, že ta pro mě nejznámější nebo vnitřnější skladba, která by se i k těm houslím hodila, byla Bohemian Rhapsody, nebo je. A já jsem si říkal, hele, když, jak bychom to mohli pojmout, tak ten začátek, oni tam zpívají čtyři chlapy, já mám čtyři struny, takovej krásnej bachovský chorál, že on ten Bach je hodně k tomu roku jako hodně spojený a rockeři se inspirovali Bachem vždycky, včetně tady Peti Jandy, že, samozřejmě, se kterým si vždycky povídáme o Bachovi a tak. A jsou to krásné konverzace. No nicméně, tak ten začátek, a když máte potom to Mamma Mia, ten prostředek, že, tak jsem si zase říkal, tam bych mohl hrát taky jako solový housle, takový jako paganinský. No a my jsme to potom natočili live z koncertu v obecním domě a díky tomu jsme se dostali a díky tady pánům vlastně, kteří nám pomohli se dostat teď před týdnem, pár dny na, vlastně je to přesně týden, tak jsme hráli na Freddie Days, což je takový globální oslava Freddieho Mercuryho jako takovýho. Letos ještě o to větší, že se slavilo 80 let, čo, Freddieho narození a my jsme tam hráli hodinu a půl trvající koncert před úžasnými lidmi a naučili jsme se i kvůli tomu dalších 11 písní Freddieho Mercuryho. Takže já mám teď v repertoáru 12 neuvěřitelných, krásných a spousta z nich těch opravdu těch globálních hitů pro moje housle, ať už teda modrý housle, nebo moje elektrické housle s mojí rockovou kapelou. Takže my rozšiřujeme ten repertoár. A musím říct, že znova to ukazuje, že hudba je buď špatná nebo dobrá, ať už je klasická, rocková, popová, techno, já nevím cokoliv. A že když je dobrá, tak není úplně nejnutnější tam mít ty slova. Sorry, Peter, já vím, že Peter píše nádherný texty a oni měli nádherný texty. Ale zkrátka, že ten základ je dobrý i pro tu v té instrumentální podobě. Protože já samozřejmě nespívám, že jo? Já hraju ty pěvecký linky a má to jako svůj neuvěřitelný jako appeal, energii a smysl tyhle ty skladby, které už jsou svým způsobem klasická hudba, že jo, prostě v rockovém podání, tak má to smysl hrát. A já jsem neskutečně šťastný, že jsem se k tomuhle tomu repertoáru dostal. I díky Petrovi, i díky vlastně Báře, rodině, mým holkám, že jo, byli jsme na filmu a tak dále. Takže tohle to všechno mě jako neskutečně inspiruje. To zase pro mě taková druhá jakoby linka té klasické hudbě, tak i tyhle ty odbočky.
0: Nádhera. A my máme zase do budoucna kde brát v Toboganu tvůj nový repertoár. Hele, ty říkáš, že nespíváš. Před lety, kdybych ti řekl, že budeš mít rockovou kapelu, tak se mi taky směješ. Kdyby Barušce někdo řekl, že bude zpívat, dneska zpívá, hele, nic už není, jak bylo, všechno se mění. A my tady dneska zahrajeme ze záznamu, to bude jediná píseň, kterou vám pustíme ze záznamu, protože to by bylo tak složité tady dát dokupy, ale co si teda vlastně poslechneme? Milane, a ty jako strůjce té celé věci, máme tady hlavní interprety, tvůrce, co to teda vlastně uslyšíme, pane architekte?
3: My jsme totiž připravili skladbu, která se jmenuje Can't Take It Anymore. Už to dál nemůžu, už dál nemohu. A je to vlastně otextované právě Petrem a skladba pojednává o tom, jak se Freddy cítil v posledních měsících svého života, protože hrdě bojoval vůči té zákeřné nemoci a nedal nikdy najevo, že by ho něco bolelo, nebo nedal by najevo, že ho ta nemoc nad ním začíná vyhrávat. No a my jsme se snažili, trvalo to 10 let, tato skladba se 10 let tvořila a nikdy to nebylo úplně ono. No a v loňském roce mě prostě něco osvítilo, tak jsem říkal Petrovi, hele, ten text vytáhneme. A začal jsem to stavět na tom, že chceme zobrazit v té skladbě základní rysy Freddyho charakteru, což je rock, opera, klasika a ve videostvárnění balet. No a tak jsem začal přemýšlet. Říkám, no koho oslovím, aby to teda bylo opravdu charakteristické. No tak logicky za rockovou scénu v České republice, kdo jiný než Petr Janda. Takže jsme si zavolali, skladbu si poslech a souhlasil, což bylo obrovské potěšení i pro Petra, protože samozřejmě milujeme skupinu Olympic, Petra taky, takže to je jasně dané. A říkám, no a co s tou klasikou? Kdo udělá ten most? Tak nás napadl právě Pavel, protože on pojí tu rockovou scénu, klasickou s tou rockovou. No a přizvali jsme a Daniela Matouška a Petru Alvarez k té operní části. No a z toho vznikla vlastně taková rock opera, která vzdává hold Freddymu.
0: Zeptám se a možná asi v tuhletu chvíli Petra, je fascinující, že v dnešní době je samozřejmě HIV, AIDS je nemoc, která už samozřejmě je to někde jinde než před těmi lety v 90. letech už se to dá léčit, samozřejmě asi osud Freddyho by byl malinko jiný. Přestal Freddy doufat, že to zůstane, anebo jaké byly ty poslední chvíle, ty poslední týdny, měsíce, to, o čem si psal v té písni?
1: Ne, on znal. Mm-hmm. On znal od rok 87.
0: Mm-hmm. Diagnózu svoji.
1: Ano. Mm-hmm. On znal, za konec bude jeho smrt. Ale nikdo znal, jestli byl 6 týdny, 6 měsíc, 6 let. Nikdo zná. Ale on...
0: Klidně to řekni anglicky, jestli to je jednodušší pro tebe.
1: All he knew was that the time was short.
3: To, co vlastně Freddy skutečně věděl, že jeho čas je velice krátký, ale nevěděl, kolik mu zbývá. Mm-hmm.
1: Freddy was all about music and he did
4: more recording in those last years than he had done in the time before.
3: No a Freddy byl sám o sobě jenom vlastně zapřežen. Freddy byl o muzice. Mm-hmm. No a on natočil více práce za poslední tyto roky, než za celou vlastně předchozí mm-hmm. dobu, než zjistil, že je nemocný.
4: Mm-hmm. He knew when the end was coming and he decided that it was going to end now. Mm-hmm.
3: Věděl a cítil, když se blíží jeho konec a on byl tím, kdo rozhodnul, kdy to právě přijde. Mm-hmm.
5: A my si teď pustíme na vlnách Českého rozhlasu tu píseň, o které jsme si povídali a která vlastně pojednává o těch posledních chvílích Freddie Mercuryho. Nádherný text Peter Freestone. Tady je to.

0: Dámy a pánové, ve světové premiéře tady u nás na vlnách Českého rozhlasu v 1500. toboganu Can't Take It Anymore. Jakoby ožili Queeni, Bohemian Rhapsody, do toho se prolnula Montserrat Caballé. A někdy je mi líto, že nejsme televize, že nejsme obrázky, protože to, jak si to pánové užívali, co Petr Janda. Peťo, to se vám povedlo, to je hezký, co ty na to?
1: No, on je to obtížný, že ho zavolá nějaký Milan, takže jsem v životě, jsem nevěděl, kdo to je. A protože fakt mám ty práce poměrně hodně, ještě pořád mám ty malé děti, že jo. A do školy vozit a ze školy kroužky a ještě Milan do toho. A Milan říkal něco, já jsem ho moc neposlouchal, promiň, ale já jsem zrovna něco dělal. Ale nějak mě to, něčím mě to zaujalo, no. Prostě jsme se dohodli, že se teda navštívíme, že mi ten projekt představí. Jsem strašně rád, že jsem kývnul. To byl opravdu moment, že bych se na to vykašlal, jo, že bych se na něco vymluvil. Ale víte, já mám jednu vlastnost, já neumím lhát. A mě, když někdo zeptá, jestli mám volno, a když mám volno, tak já řeknu, že mám volno.
0: No ale ještě... počkej, ten honorář za to byl úžasný. Ty ses mi v pondělí, když jsme se viděli na premiéře filmu o Báře Bazikové, chlubil. Co jsi za to dostal a co máš doma novýho? Kytaru.
1: Jo, já jsem dostal kytaru od Milana Přivez, to mě udělalo strašnou radost. To je Brian May, kytaristu od Queen, mám velmi rád. Je to ikonický kytarista, světov první třída, prostě první liga. A dostal jsem kytaru takovou malou, mám ji tady, bohužel jsem ji mohl přijít ukázat. Ona je velmi malá, ona je takhle veliká asi. A mám tam napsáno Petrovi Jandovi, že jako věnuje Brian May, tak to mě udělalo radost, tak to byl ten velký bonus, ale mě udělala radost celá ta písnička. Ta je opravdu krásná. A já ti gratuluju, super.
2: Moc děkuju, moc si to vážím.
0: A ty, počkej, ale my to, a ty máš v šatně tu kytaru, tak si ji potom ukážem.
1: Jo, není problém.
0: Ano, pro rozhlasové posluchače uvidíme ji po přenosu a jenom, kde jste u rozhlasových přijímačů, je asi takhle velká. Jo. Jenom, abyste si to doma dokázali. Ano, Petr ukazuje ještě přesněji. Ano, takhle jo. Ano, no, malinká, myslím, že lidé, kytara, no. Takhle malá, to snad.
1: To pro liputány.
0: Jo, ano, my vám ji vyfotíme a lípnem to na Instač. Pavle, jak jsi to užíval ty, prosím tě, krásný housličky, nádherná skladba, teda klobouk dolů.
3: Ta skladba je povedená, Milane, jako super. A to jste ještě neviděli ten klip. Mm-hmm. My k tomu máme úžasný klip, tak všechny zvu, aby si na něj podívali na YouTube a všude možně, kde samozřejmě je. Já jsem byl moc potěšený tou nabídkou, protože už o Fredim jsem tady mluvil, ale ještě pro mě to má takový podtext, nevím, jak moc jste tady o tom mluvili na začátku, ale ta nadace prevence že, AIDS a HIV, tak to má tenhle ten podtext jako pro mě taky hodně, hodně silný, který souvisí s tou skladbou a s tou celou nadací. A když jsem tady tu nabídku dostal, tak já jsem taky člověk, který když má čas, tak většinou neumí říkat, že ne, a ten čas jsem si samozřejmě moc rád našel na takovýhle typ projektu, by člověk prostě pomoc jako měl, byť já jsem člověk, který hodně spolupracuje s neziskovkama a dělá spoustu jako benefičních věcí, tak tohle mi přišlo, že má opravdu jakoby jako smysl, plus teda ta velikánská nadstavba, která se ukázala teprve až potom, a to bylo na tomto krásný, že jsme ten klip křtili právě na tom Friday Days v Montreux, takže svým způsobem to viděl jako vlastně celý svět. Ale to je všechno jako Milanova zásluha, protože on je opravdu ten otec té myšlenky.

0: do běžného playlistu. Ale Milane, to, o čem se vlastně teď zmínil Pavel a co bychom měli říct, je ještě fascinující, že váš projekt je takový, že vlastně Peter s Milanem jezdí po školách a varují tu současnou mladou generaci před strašákem nemoci AIDS, kvůli které Freddy odešel. To je fascinující. Co to je za projekt? Ale aspoň stručně, protože tomu vy se věnujete hlavně a to teda fakt klobouk dolů.
1: My jsme před 13 lety založili projekt Titanic Freddy AIDS, kdy vlastně žákům základních a středních škol ukazujeme vlastně například u Freddyho poslední 4 roky jeho života. Je to uspořádané tak, že vlastně poukazujeme na ten Titanic a na Freddyho, že tam jsou dvě velkolepé věci, které byly potopeny maličkostí oproti jejich velikosti a bylo to nečekané a byla tam ta nerozvážnost, takže vlastně otevíráme tu pandořinu skřínku a těm žákům říkáme doopravdy bez cenzury, jak ten Freddy se trápil, jak vlastně umíral. A je to prostě projekt, který díky tomu a teďkon všem těm konsekvencím jsme dostali oficiální záštitu ministerstva zdravotnictví, založili jsme novou organizaci Up to Life, kde chceme pomáhat mladé generaci prostě v různých věcech a mísí se na to různé věci a spolupráce oficiální s The Mercury Phoenix Trust, což je nadace, kterou založili členové skupiny Queen. Takže pro nás je to poselství obrovské v tom říct těm mladým lidem, hele bacha, ono to tu je a máme tu 20 asi, nevím přesně číslo, ale do 30 čísel měsíčně je nově nakažených v České republice, jestli se nepletu přesně. Takže ono dneska už to není otázka života a smrti, ale je potřeba si dát pozor a případně se testovat. Takže to je naše poslání té mladé generaci říct, ono to tu stále, ono se na to nezapomnělo.
0: Děkujem, pánové. Klobouk dolů. Peter se tváří tak skromně, ale přitom je to tak záslužná činnost. Pánové, máte tady ty nástroje. Pohled na hodiny říká, že se blíží poledne, kdy se pomalinku budeme loučit. Zaspíváme si. Zaspíváme si. Pojďte nám, že si chcete zaspívat taky, pane profesore, zaspíváme si. Že bychom dali nějakou píseň, já to vím, jaká to bude. Pánové už se zvedli a odcházejí ke zpívacím mikrofonům, takže vám to neprozradí a já vás v tom možná nechám, jo? Schválně, co to má společného s Queeny, s Freddym, s Petrem Jandou, s Olympikem, nechte se překvapit. Teď tu vznikne něco, co v téhleté podobě uvidíte, myslím poprvé, další světová premiére, Milan Devin, k tomu Petr Janda, k tomu Pavel Šporcel a my dva s Petrem Freestonem a vy všichni jako diváci a posluchači. Tak si na tom zgustněte na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, tak tohle jsme tu v přímém přenosu Českého rozhlasu ještě neměli. Peter Freestone, Petr Janda, Pavel Šporcel spojili své síly tady u nás v přímém přenosu Toboganu, který má, jak už jsem říkal, pořadové číslo 1500 a Peter Freestone se chopil mikrofonu.
1: No, protože já miloval tento písnička pro já nevím kolik let. Už já miluju ještě víc.
0: Děkujeme. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že to je původně teda písnička od Queenu, že to napsal Freddy. Já jsem si opravdu myslel, že to je písnička Olympiku původně. Jo, já taky se tady ozval kecam, já jino samozřejmě, to je olympická písnička, naletěla. Podívejme se do budoucna, co nás čeká, jak jsem říkal, 37. sezona Toboganu zahájena a já vás pozvu rovnou na příští týden, kdy se přesuneme výjimečně do vršovického divadla Mana a budeme slavit 80. narozeniny, tentokrát i s oslavenkyní. 80. bude mít Daniela Kolářová. Gratulovat jí přijdou třeba Libuška Švormová, Lenka Termerová, Jan Vlasák, Carmen Majerová s Petrem Kostkou, Hynek Bočan, Jiří Stivín a Marie Putnerová připomene písně Dámy, kterou Daniela Kolářová miluje. Hned potom budeme vysílat z Ypsilonky, tam si připomeneme, že Mirek Kořínek už je v Ypsilonce 60 let, potom u nás bude mít 80. Honza Nedvěd, no a samozřejmě vás všechny zvu na speciální tobogan, který budeme vysílat 3. října, dvouhodinový přímý přenos z Pražské křižovatky, kdy si připomeneme nedožité 90. Václava Havla. Dorazí Dagmar Havlová, Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a hrát a zpívat bude Aneta Langerová se svou kapelou. Vstupenky samozřejmě na dvojka.rozhlas.cz. A pozor, překvapení na závěr, hlavně pro vás u rozhlasových přijímačů, přichází Petr Janda s kytarou, kterou mu věnoval Brian May. To je ona. Pojď sem za námi. A není tak malinká, jak si říkal. Je krásná. Dárek od Briana Maye. No a samozřejmě uděláme fotku a dáme to na Instagram, abyste to viděli i vy všichni. Ano, Petr Janda pečlivě prochází všemi řadami. No, já jsem řekl, na co se těšíme my v Toboganu, ale na úplný závěr je tady začátek sezóny, vezmu to pěkně po pořadě. Pavlíku, na co se těšíš ty? Co jsi přichystal? Co teď máš v hlavě, čím žiješ nejvíc?
2: No, děkuju za otázku. No, pro ty české posluchače, kromě toho, že budu různě po světě hrát i natáčet, tak chystám turné, které se jmenuje Bacha na Rebela, takže spojím jako možná jeden jediný ze světových kolegů, umělců, nevím, spojím klasickou hudbu, tedy Bacha a s tím rokovým repertoárem, takže v první polovině budu hrát své bachovské album, které se jmenuje Air, a v té druhé polovině budu hrát moje album Rebel s modrými houslemi. To opravdu nikdo nedělá, aby hrál v první půlce něco. Vždycky je to takový, že uprostřed se zahraje kus klasiky, když už teda, aby se neřeklo, ale já to opravdu takhle jako ukážu obě ty stránky. Hrál jsem to zatím jedenkrát a dokonce chodili lidi, jak ten Bach byl úžasný v té první půlce. Takže je to opravdu jako pro všechny. Srdečně vás zvu, myslím, že začínáme 18.11. A v Praze, což je pro mě důležitý, tady ještě v souvislosti právě s tou novou písní, tak v Praze budeme 30. listopadu v Obecním domě ve Smetanově síni a dohodli jsme se s Milanem, že ho pozvu jako hosta na tu druhou půlku samozřejmě a zahrajeme společně mimo jiné tu píseň I Can't Take It Anymore, kterou jsme slyšeli před chviličkou a Petr Janda sice říkal, že nebude zpívat a hrát, ale že tam moc rád přijde jako posluchač, on je můj takový velký fanda, fandíme si navzájem, takže to je jako fantastický. Tak samozřejmě srdečně zvu všechny posluchače. Děkujeme. I vás tady,
0: děkujeme, abyste přišli moc. Na koncert. Děkujeme moc za pozvání. Petře, co čeká tebe samozřejmě, kromě péče o tvé nejmenší ratolesti, na co se těšíš ty?
3: Já jsem letos mám asi 100 koncertů, takže nebudu jmenovat všechny, to bychom tady byli dlouho. A některý jsou fakt zajímavý, třeba jsme hráli na Zemplínský Šírově. Aha. Tam se jde asi 2 dny. Je strašná dálka. No a hrajeme taky v Praze, dneska hrajeme v Praze, někde Praha 12. Já když jsem byl malý kluk, tak si pamatuju, že vždycky hlásili Československý rozhlas, Vinohradská 12, Praha 12. Že jo, že to tak bylo.
0: No, no na mě se nekoukej.
3: No, no, tady bych našel nějaký zpřízněný duše.
0: No, to bylo někdy po válce, prosím tě. No, ano, tady.
3: A dneska no, ani nevím, kde ta Praha 12 je.
0: To je někde vedle Prahy 13 a 14, jako, ale ono už je Praha 25. Ale když tak jsem koukal na tu novou sezonu Toboganu a plánujeme už příští rok. Ty jsi v Toboganu slavil 80, pamatuješ? A příští rok už to bude 5 let. Že bychom zase něco spali. Máš volno?
3: No, to bude zase trošku víc.
0: Jo.
3: Prosím tě, volno asi mám, protože neumím lhát. Ale já to nevím, opravdu to nevím.
0: Jo.
3: Ale myslím, že já to slavím nějak 2. května. Myslím si, že manažink nedá na ten den koncert, to by bylo blbý.
0: No ne, tak někdy kolem, já se
3: pozvolím. Pokud by to nebyl nějaký dobrý kšeft extra, teda jako jo.
2: Já zase rád přijdu.
0: No,
2: já už jsem to slavil s Peťou.
0: Ty u toho nesmíš chybět. No, na závěr, Milane, ještě velmi stručně, co chystáš ty s Pítrem nebo sám?
4: Tak v tuhle tu chvíli se svojí kapelou připravuji na studiové album. Máme před sebou 3 alba. Za 14 let jsem připravil 3 alba, takže to americký rock, americký folk. A připravujeme se teď na 14-denní turné po Německu s projektem pod Davidem Bovým se symfonickým orchestrem, takže nás čeká velice pěkné turné po Německu, takže listopad jsme v Německu a nejblíž jsme v Berlíně 29. listopadu, takže, nebo 27. takže můžete dorazit za námi.
0: Ty jsi se tak na nás kouknul, jako že jsme v Berlíně každý týden.
4: To je kousek.
0: Pítře, prosím tě, co chystáš? A nebo ty jako penzista už, ano, poprosím o mikrofon jenom, Davide, ano. Na co se těšíš, co chystáš?
1: Jestli lidi travel.
0: Cestují?
1: Do Budapešť. Jsem tam moc pro ten Freddy exibice tam. Mm-hmm. Ten velký, je moc velký exibice. Je tam až do leden, ono. Duben. Konec Duben. Je tam, a jsem tam každý měsíc.
0: Děkujeme, za pozvání. Mně se líbí, jak už jsme evropský pořad, jako jiný bych zval prostě do Šumperka a do Brna, my do Berlína, do Budapešti. Děti přijedeme, přijedeme všude. Děkuju vám moc, že jste si udělali čas, přišli. Milan už si správně strčil do ucha naslouchátko, protože nebo takový ten, co to máte, ten in-ear, jak to vy mladý nosíte, protože nás čeká ještě závěrečná píseň dnešního 1500. Toboganu a já jsem šťastný, že dorazili Petr Janda, Pavel Šporcel, osobně Peter Freestone a jsem rád, že tady byla kapela Milana Devina a je tady se závěrečnou písní a my si pak dáme ještě nášu pozor, my tady budeme hrát a zpívat, to bude Mejdan jako za Freddyho, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a budu se na vás těšit.
5: My bychom chtěli moc krát děkovat za pozvání, za úžasnou atmosféru, milým hostům, za spolupráci a dáme si skladbu, kterou jsem měl tu čest zpívat s Mikem Morenem, což je vlastně pianista, který s námi pracoval na této skladbě a složil s Freddym album Barcelona. A teď si dáme tu nejoblíbenější skladbu Freddyho Mercuryho a to je Somebody to Love.

0: přihlásili prvé poledne.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Dnes je Světový den první pomoci. Do Kyjeva přijela místopředsedkyně poslanecké sněmovny ze STAN. Její návštěva je soukromá a bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
2: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN a kandidátka v komunálních volbách v Dolních Břežanech je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má také naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento zamítl.
4: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra.
5: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství, za volantem podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. Wherever you are,
0: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram si zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
6: Talent, puissance, la force vocale.
0: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 letech vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě 17, na horách 14, v Beskydech 11 stupňů. Zítra bude zataženo, během dne se v Čechách přidá občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky později a teploty mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 48. kilometru se v zatáčkách dojíždí do kolony. Na 53. se kvůli údržbě dálnice jede levým pruhem a zdržíte se do 40 minut. Na silnici 55 za Přerovem směrem do Olomouce za dálnicí D1 je nehoda. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Jede se kyvadlově, v obou směrech se zdržíte 10 minut. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je fronta za sjezdem na Lovosice. Po pojíždí asi 10 minut ze 47. kilometru kvůli pracím silničářů. Hlavní zprávy jsou u konce a teď Helena Pavlovská.
8: Milí posluchači dvojky, i když mi je už dost let, tak si intenzivně vybavuji, jak jsem v září po prázdninách začala chodit do školy. Měla jsem vždycky nový penál, úžasně mi voněl, že jsem si k němu musela chvílemi přičichnout. Měla jsem nové obaly na sešity, nové tušky i propisky a většinou jsem se snažila na první den ve škole mít i něco nového na sobě. Pamatuji si, jak přes jedny prázdniny můj spolužák Tomáš Vaníček vyrostl asi o 30 cm a mluvil hlubším hlasem a moc se mi líbil. Vzpomínám si přesně na své pocity, jak jsem tak nějak vnitřně věděla, že mě čekají dny naplněné událostmi a vzrušením a že jsou přede mnou veliké věci. O mnoho let později, když už jsem měla děti a oni chodili do školy, mi vždy na konci prázdnin bylo líto, že je zas čekají povinnosti. Ale říkala jsem si, že i v nich je možná ta zvláštní touha účastnit se fascinujících dějů příštích. Dnes ale nebudeme mluvit o škole. O čem budou dnešní omeletky, vám prozradím až po písničce. Omeletky právě začínají. A snad víte, že jde o komorní polední show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Dvojky, 12. září je Mezinárodní den první pomoci. A tak si dnes v omeletkách budeme vyprávět o záchraně, o úrazech, no a taky o jídle, protože 12. září je zároveň dnem, kdy se oslavuje čokoládový milkshake. Velmi jsem se vybičovala, když jsem si v Africe v Tanzánii zlomila nohu. Všichni se tehdy radili, co se mnou. A tenkrát mi řekli, že mne posadí do helikoptéry a jeden Tanzaniec mne helikoptérou dopraví do Keni. A tam si mě někdo z Keňanů vyzvedne a odveze mě do keňské nemocnice. A tam mi nohu zoperují a já tam budu ležet. Helikoptéra, Tanzaniec, Keňan, operace, nemocnice v Nairobi. Když jsem tohle slyšela a zrekapitulovala si to, tak mi kosti v noze, hlídková i holení, okamžitě srostly hrůzou. Poměrně kuriózně ke mně vždy přistupovali mý rodiče. Můj tatínek velmi nerad chodil k lékaři. No chodil nerad je slabé slovo. Můj otec prostě vůbec nechodil k lékařům. Byl mu téměř 90 a měl své jasně osvědčené metody k léčení určitých příznaků. Já jsem pod ním zdědila sklon k angínám. Tatínkova zaručená medicína proti bolestem mandlí byla prostá. Otec byl přesvědčen, že nemocný s oteklými mandlemi zlikviduje chorobu tak, že sní obrovské množství slaných tyčinek. Nejideálnější byly ty, na kterých byly ve velkém množství rozmístěné ohromné krystaly soli. Další, méně bolestivá, ale za to dost nepříjemná léčba mého tatínka se osvědčila v okamžiku, kdy jste spolkli sklo. U nás se téměř denně polikalo sklo. Můj tatínek měl čím dál lepší zrak a tak denně viděl, jak se na skleněných lahvích minerálek odlupují smrtelně nebezpečné skleněné šupinky. Pak okamžitě ordinoval nekompromisní léčebný postup. Museli jsme sníst vatu. Ano, proti sklu, které by nám mohlo perforovat střeva, je nejideálnější vata. A čím víc ji polikáte, tím větší naději na přežití máte. Jednou mi dokonce má kamarádka vyprávěla, že měla strašný sen, že se ve 3 ráno probudila s krupěmi potu na obličeji a zdálo se jí totiž plasticky, jak je u nás, omylem si ukousne skleničky a pak nad ní stojí můj tatínek a podává jí obrovské balíky vaty skládané a ona jí a jí a vata jí visí od úst na zem a táhne se bytem a schodištěm a má přítelkyně v tom snu prý vypadala jako nějaký uchylný, nesmyslně přerostlý, spustlý Santa Claus. Absolutně nejosvědčenější metodou mého otce byl přípravek, který vyléčí naprosto všechno. A to byl pitralon. Pitralon byl na otevřené rány, na podrážděnou slinivku, na páteř i na mozek. Pitralon byl králem naší lékárničky. A když jednou maminka upadla a naříkala, že jí bolí ruka, tak jí otec mlčky přinesl plnou lahvičku. Ale maminku to neuspokojilo. Šla na rentgen a tam zjistili, že má zlomené 2 kosti a dali jí ruku do sádry. A maminka pak doma lítostivě naříkala a můj tatínek se jí na neforemný bílý balík na paži nesouhlasně zadíval a zhnuseně řekl. Vidíš, kdybys mě poslechla a namazala si tu ruku pitralonem, tak by se s tou sádrou nemusela otravovat. No, já teď trochu odbočím, ale byla jsem jednou požádána o první pomoc při tombole. Obrátil se na mě pořadatel nějaké dobročinné akce s tím, abych darovala do aukce osobní předmět, který by byl vydražen. Že tam ku příkladu jedna miska věnovala své plavky a jeden zpěvák, že tam dal kravatu a jeden muzikant své kšandy. A ten organizátor na mě koukal přitom velice upřemně. Lépe řečeno, ten organizátor čuměl na má prsa. A já jsem nevěřícně pravila, vy chcete do aukce nějaké moje prádlo? A on opatrně odvětil, víte, jak už jsem říkal, oni všichni dávají takové maličkosti, ale my bychom tam potřebovali něco pořádného.

0: Milí posluchači dvojky, o první pomoci a o milkshakeu budeme dnes hovořit v omeletkách. Teď jsou ale na řadě kuriozity, které souvisí s lékařskou pomocí. Lékaři z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice popsali případ 35-letého muže po autonehodě. Při nehodě se mu pod kůži na hlavě dostaly částečky uhlí a také obilné zrno. A když ho lékaři po 16 dnech odstranili, zjistili, že zrno už začalo klíčit. A ještě podivnější bylo, že tělo kolem něj nevykazovalo očekávanou výraznou zánětlivou reakci. Ten případ byl natolik neobvyklý, že vyšel v odborném časopise. No a další případ se také týká muže. Myslel si, že ho praštila větev. Ve skutečnosti měl v hlavě pilník. Tento 37-letý zdravý muž přišel na pohotovost tím, že dostal při práci ránu větví do čelisti. Vyšetření ale ukázalo něco podstatně horšího. Do obličeje mu pronikl pilník, používaný na motorovou pilu, a prošel čelistní dutinou, oblastí očnice a dostal se až do lebky. Lékaři jej nakonec vytáhli přes ústa. A přestože objekt pronikl tak hluboko, muž se zotavil bez neurologických následků a bez poškození zraku. Velmi nebezpečný může být i zubní kartáček. V odborné literatuře existuje překvapivě mnoho případů lidí, kteří si způsobili vážné bodné poranění při čištění zubů. Typický scénář je vlastně banální. Dítě si čistí zuby, začne přitom pobíhat nebo si hrát, upadne a kartáček se zarazí hluboko do měkkých tkání úst. Jeden odborný článek dokonce shrnul 13 podobných případů a popsal i 35-letého epileptika, který utrpěl těžké poranění při záchvatu během čištění zubů. Takže jedna z nejnevinnějších hygienických pomůcek domácnosti se za velmi specifických okolností může změnit v nebezpečný bodný předmět. Jeden z nejslavnějších úrazů v dějinách medicíny se stal 13. září 1848. 25-letý Phineas Gage pracoval jako předák při stavbě železnice ve Vermontu. Do vyvrtené díry ve skále se nasypal střelný prach a Gage ho pěchoval dlouhou železnou tyčí a nálož předčasně explodovala. Tyč měřila asi 110 cm, vážila 6 kilo. Vletěla Gageovi levou tváří do hlavy, prošla mozkem, prorazila lebku a vyletěla vrchem ven a dopadla několik metrů od něj. No a člověk by čekal okamžitou smrt. Ale Gage nejenže nezemřel, pravděpodobně ani nestratil vědomí. Když dorazil lékař, Gage s ním byl schopen mluvit a údajně mu svůj stav uvedl větou ve smyslu: tady pro vás bude práce dost. A přežil další téměř 12 let. Jeho případ se stal legendou neurologie také proto, že se podle lidí kolem něj po úrazu výrazně změnila jeho osobnost. Z odpovědného předáka se měl stát najednou impulzivnější a vulgárnější člověk. Moderní historici upozorňují, že některé pozdější verze jeho proměny byly značně přehnané, ale spojení poranění mozku se změnou osobnosti bylo tehdy převratné. A existuje dokonce jeho fotografie. Elegantně oblečený Gage na ní pozuje se železnou tyčí, která mu proletěla hlavou. Lebka i tyč se dochovaly. Jedna 37-letá žena šla na úplně běžnou operaci žlučníku. Chirurgové operovali a u jater našli párátko. Žena byla po operaci pochopitelně informována, že měla v břiše párátko. A teprve potom si vzpomněla, že asi před 7 lety nejspíš jedno omylem spolkla. 7 let s ním žila, aniž by věděla, že jí párátko prošlo trávicí soustavou a dostalo se až do oblasti jater.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, jak už jsem dnes párkrát řekla, tak se v omeletkách věnujeme záchraně života a milkshakeu. To protože 12. září je dnem právě tohoto koktejlu. V New Yorku vytvořili v roce 2000 největší milkshake, jaký eviduje Guinnessova kniha rekordů. Měl 22 712 litrů. To odpovídalo přibližně 50 tisícům normálních milkshakeů. Spotřebovali na něj mimo jiné 16 164 litrů mléka, 5 777 litrů vanilkové zmrzliny, 254 litrů čokoládového syrupu a 254 litrů vanilky. Já patřím k pamětníkům. Když jsem navštěvovala gymnázium na Letné nad Štolou, tak jsem do mléčného baru blízko obchodu Brouka Babka chodila na jahodový koktejl. A ten tam jednou objednal chlapec mého srdce své spolužačce Renatě a mě z toho málem puklo srdce. A jahodový koktejl jsem si jako malá holčička dávala při procházkách s tatínkem na Václavském náměstí v automatu Koruna. Nesmírně mi chutnal a stál, myslím, 1 korunu. No a teď se zase vrátíme k záchraně životu. V březnu 1996 se rozhodl tajvanský manželský pár, že společně spáchají sebevraždu, protože rodiče obou odmítli dát nedávno uzavřenému svazku své požehnání. Dvojice přežila 3 sebevražedné pokusy. Jednou si jeli autem z útesu, 2x se pokusili oběsit. A když přežili s mnohočetnými zlomeninami další pokus, kdy se vrhli z 12-poschodové budovy, slíbili rodiče, že si vše ještě jednou promyslí. Snad tenhle osud zamilované dvojice dopadl dobře. Abychom uklidnili své zjitřené nervy, dáme si něco dobrého k jídlu. A dnes si společně připravíme cuketový dort, který mě naučila má kamarádka z Ukrajiny, Ina. Nejprve si připravíme těsto na cuketové palačinky. Cukety nastruháme nahrubo, osolíme a po chvilce z nich pečlivě vyždíváme všechnu vodu. K cuketám přidáme hladkou mouku, 2 vajíčka a jemně nakrájený kopr. Promícháme a pak řídké těsto na oleji smažíme jako palačinky. Počkáme, až vystydnou a pak je pomažeme majonézou, smíchanou s česnekem a zakysanou smetanou a vrstvu poklademe plátky rajčat, posolených a opepřených. No a pak na rajčata dáme další palačinku a postup zopakujeme. Na majonézu s kysanou smetanou můžeme ještě přidat vrstvu strouhaného sýra a na plátky vejce natvrdo. A takhle vytvoříme dort asi ze 4 palačinek, které jsou proložené náplní. No a dort dáme do lednice nejlépe přes noc. Chuti se propojí a dort je fakt moc dobrý. V sedě, v leže, za letu, dej si dobrou cuketu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Milí posluchači dvojky, v omeletkách dnes řešíme zejména první pomoc. A já vám teď v rámci první pomoci přečtu svou povídku s názvem Moc krásná ve špindlu. Do špindlu jezdila jedna moje spolužačka na prázdniny se svou 80-letou tetou a její 77-letou kamarádkou. Bydleli tam v Roubence. Šlo se k ní kousek do kopce po cestě mezi horskými loukami. A v Roubence to vonělo stářím dřeva, stářím zdí a i stářím jejich obyvatel. Byla to uklidňující vůně. Dodnes ji v sobě nosím. A když si ji vybavím, tak si hned vzpomenu na ospalé zamžené hory v letním dešti a taky na to, jak jsme jednou s Hankou šli po louce nahoru až k lesu. Lehli jsme si do trávy, ve které byly modré zvonky. Žužlali jsme v ústech šťovík a vyprávěli jsme si, jaké knížky máme rády. Ten zážitek je prostý sexu, erotiky i spřádání milostných plánů. Přesto mi zůstal v hlavě. Asi jako odpočívadlo na schodišti, které musíte zdolat, abyste se dostali tam, kam potřebujete. Ale na odpočívadle je vám tak příjemně, že se musíte přemáhat, abyste ho opustili. Vlastně se mi nechtělo z těla a z mozku hodné holky šplhat k touhám a chtíčům dospělé ženy. Jednou jsem byla ve špindlu u jiné kamarádky, u Kláry. Její rodiče si pořídili hezký domek nad silnicí. Klářina maminka byla doktorkou věd. Uměla úžasně vařit i péct. Pamatuju si dobře na její kynuté knedlíky s borůvkami. Měla je vždycky mražené a já k ní na knedlíky chodila v Praze celou zimu. Jednou jsem za Klárou přijela přímo z Bulharska. Byla jsem tmavá jako kaštan. Maminka Kláry chtěla, abychom natrhali rybíz na koláč. Dům byl obklopený rybízovými keři. Házeli jsme hrozny do kýble, bylo horko. Sundala jsem si tričko i kalhoty. Tatínka Kláry mé hnědé tělo šokovalo. Je tě hodně, řekl. A já ho té doby neměla ráda. Možná proto, že Kláry bylo taky hodně a on jí neřekl nic. A možná proto, že když odnášel ze zahrady kýbl až po okraj naplněný červenými kuličkami, že mě štípl do stehna. Kláře jsem to neřekla. Ale večer jsem si nastavila kapesní zrcátko tak, abych si na nohu viděla. A měla jsem tam modřinu velkou jako 5 koruna. Ve špindlu jsem taky byla, když mě muž, který se do mě zamiloval tak, že se rozvedl a chtěl, abych to udělala taky, odvezl ke svým příbuzným. Bydleli blízko pily. Můj přítel je i mě pozval do noblesního hotelu a chtěl, abychom si dali to nejdražší jídlo, které měli na lístku. Jenže já jsem v té době moc nejedla. Chtěla jsem být hubená. A překvapivě jsem v sobě zmobilizovala vůli k tomu, že jsem každý den 100krát skočila přes švihadlo. Nakonec jsem spolikala kapří mlíčí s remuládou a strašně mi to chutnalo. Ale špatné svědomí mě hryzalo v žaludku, až se mi udělalo špatně. Můj přítel si dal rozbív, řízečky a zapekanou palačinku. A jeho teta se ostýchala a objednala si jen špekové knedlíky a šeptala přitom, jako kdyby se křižovala. Taková drahota! Taková drahota! Můj přítel si půjčil strýcovu motorku a chtěl mi předvést, jak na ní umí jezdit. Nasedl a s burácením se ztratil v prachu cesty. Čekali jsme na něj 10 minut, 20, 30, hodinu. A pak ho šel strýc hledat. A pak mého milého přivedl s nohama skrvavenýma a s bahnem, kterému odpadávalo z hlavy. Nic se mu tehdy nestalo, ale já se dodnes musím smát, když si vzpomenu, jak hrdina na svém oři šílenou rychlostí mizí za zatáčkou, aby ho pak přinesli jak invalidu. Tehdy jsme si s neteřemi Pavla na zápraží prohlíželi fotografické album. Na jedné fotce byl můj ctitel, jak by řekla máma, a já mám tenhle starobylý výraz čím dál raději, Pavel, na svatbě se svou ženou a nevěsta měla nádherné bílé šaty, které slibovaly budoucnost úplně jinou, než byly hádky, rvačky a smilstvo. Manželka mého přítele byla vysoká, štíhlá, s dlouhým krkem a tváří Madony. Bože, ta je krásná. Vydechli neteře a já si nad fotkou připadala, jak uhnětená z blátivé hlíny, která nedrží tvar a roztéká se na hroudu. No, je pořád krásná, řekl můj přítel. A přesto jsem... A můj přítel, ctitel, nápadník, ať zvolím jakýkoliv výraz, stejně to není ono, větu nedokončil. Podíval se na mě významně, co říkám jeho nenápadnému vyznání. Ale já se jeho očím vyhnula. Strašně se mě to dotklo. Přestože jsem měl takovou krásku, teď chci tuhle obludu. Domýšlela jsem pauzu za jeho slovy. A přesně v tu chvíli jsem si řekla, že kvůli muži, který nevidí, že já jsem nejkrásnější na světě, nebudu bořit své manželství. A byla jsem se svým mužem docela šťastná dalších 20 let.
2: Omeletky Haliny Pavlovské.
3: V sobotu a v neděli v pravé poledne
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli v omeletkách mou povídku s názvem Moc krásná ve špindlu. A teď vás čeká příběh posluchačky paní Barbory Zkoumalové. Její vyprávění má název Prdlina. Moje vzpomínky na léto a letní prázdniny jsou různé. Jako dítě se mi většinou trávila u babičky a dědy. Nebo jsem dělala následující. Potulovala jsem se na rozpáledných, vylidněných ulicí naší vesnice a bosou nohou jsem zkoušela prasknout bublinu rozžaveného asfaltu na zaflekované silnici. Taky jsem docela často přemýšlela, jestli by sousedům z vedlejší ulice vadilo, kdybych jim ujedla pár malin anebo pár buclatých hráčkových lusků. Pozorovala jsem vosy, jak vlétávají a vylétávají malými kulatými dírami do hlavního uzávěru plynu u nás na domě. No a pak jsem se taky chodila co dva dny ptát naší trafikantky, jestli už její kočka má koťata. Sbírala jsem jahody ze záhonu s hrůzou, že na mě skočí nějaké saranče, anebo že na mě vleze nějaký velký brouk, anebo co hůř, že mě na zahrádce zahlédne otec a bude chtít nakopat na hnojníku žížaly na ryby. A pak jsem se taky věšela na klepač koberců a vší silou jsem ho chtěla použít jako hrazdu. Ale můj zadek nebylo lehké zvednout, takže jsem si vždycky jen udělala puchýře na dlaních a dlaně mi pak páchly železitou vůní ještě celé odpoledne. Když jsem ale byla u babičky na prázdninách ve městě, tak jsme často v pátek chodívali na tržnici. Stánky nabízely zboží všeho druhu. Bílé krajkové záclony, ponožky z Polska, nože, co slibovaly doživotní záruku, voňavé kožené pásky a brašny, ale taky stánek s medovými perníky a cukrovou vatou. Co mě ale vždycky zajímalo nejvíc, byl stánek paní Boženky. On to vlastně stánek ani nebyl. Měla na zemi rozloženou karovanou deku a na ní byly všechny ty poklady, po kterých mé dětské srdce toužilo. Paní Boženka sbírala vyhozené korále, náušnice, náramky a divné ušmudlané panenky a všechny tyhle cetky z popelnic. No a pak je prodávala na tržnici. Vždycky jsem je všechny hrozně chtěla a ráda si to všechno důkladně prohlížela. Průhledné duhové korále na krk a menší červené korálky taky na krk. Od značek ve tvaru tučňáka, který měl oko jako třpitivý kamínek, no a nebo prstýnek s měňavou perlou. Moje babička mě vždycky držela za ruku a nedovolila mi se podívat moc zblízka nebo na něco sáhnout, protože paní Boženka byla místní blázená cikánka a říkalo se jí prdlina. Je pravda, že vždycky přes týden jezdila s dvoukolákem plným rozložených krabic a za dvoukolákem měla přivázenou smečku pouličních psů, všech velikostí a všech barev, kteří štěkali jeden přes druhého. A ona vždycky strašně křičela a nadávala na celou ulici. Pamatuju si rána, kdy jsem se kvůli tomu křiku budila a babička odhrnovala závěsy a přála mi dobré ráno se slovy Dobré ráno, Mariano, ačkoliv se jmenuju Barbora a to jméno mi sama vybrala. No a pak hned zavírala okno a říkala, to nic, klid, to je jenom prdlina. No a proč to říkám? Protože nedávno jsem se dozvěděla, že prdlina paní Boženka zemřela už před 7 lety a taky, že tržnice už nefunguje. A mně došlo, že si asi skoro nikdo už tuhle tvář města nepamatuje, nebo na ně aspoň nějak často nevzpomíná. A přitom to bývalo tak fajn. Lidi pulzující na tržnici, babička rozrolovává záclony jednu po druhé, děda s úžasem pozoruje pána s noži,

0: vykrajuje květy do melounu. Babička rozrolovává igelitové ubrusy s motivy cibule a kuchyňského prkenka. Děda, prohlížející si kožené peněženky, pyšně držící tenkou igelitku a z ní vykukující zázračný nůž s doživotní zárukou. A já donucená zkoušet si pantofle, které se mi vůbec nelíbí, ale prý jsou dobré na klenbu. No a paní Boženka. A kolem ní všechen tenhle svět.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli příběh s názvem Prdlina, který napsala posluchačka paní Barbora Zkoumalová. A doufám, že vás inspirovala a že mi taky popíšete některé své vzpomínky a zážitky. A své texty mi pošlete na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Dnes jsme se v omeletkách zabývali první pomocí a čokoládovým koktejlem. No a tak se k tomuto tématu vrátíme. Italský profesionální golfista Andrea Pavan byl letos v únoru v Jihoafrické republice, kde měl hrát South African Open a bydlel poblíž kapského města. Přivolal si výtah, dveře se otevřely a Pavan normálně vstoupil. Jenže kabina výtahu za dveřmi nebyla. Propadl otevřenou šachtou 3 patra dolů. Přežil, ale poranil si záda a rameno a musel podstoupit několik operací. A z turnaje samozřejmě odstoupil. Jeho bývalý trenér následně řekl, že je Pavan hlavně vděčný, že vůbec žije. A z nemocnice už komunikoval s dětmi přes video. Rob Lowe teď v srpnu 2026 vyprávěl o své slabosti pro staromódní čokoládový koláč. Má to navíc nostalgické pozadí. Vyrůstal v Ohio a jeho dědeček provozoval restauraci The Spot. A Lou vzpomíná na chladicí box plný nakrájených koláčů, vanilkových, jahodových, jablečních. Ale jeho byl vždycky ten čokoládový. Dnes si většinou stravuje dietně, ale právě tomuhle desertu občas neodolá a je vybíravý. Nemá rád přeslazené verze, chce pořádnou čokoládovou krémovou náplň. Je statisticky dokázáno, že při sportu zahyne každoročně mnohem víc lidí, než například při plení petržele nebo sbírání hub. Takže se, milí posluchači, ničeho nebojte a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších Žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Četba na pokračování na Dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
3: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
3: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád jí deptali obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
6: Ne, my můžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni.
7: Takhle jo.
8: Měl by seš probrat a říct promiň.
6: Já ty jsi primář.
5: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvice.
9: Kde jsi byla?
6: Fuj, já jsem se lakla.
10: Asi jsem se zamilovala.
11: Co si tam píšeš pořád?
5: Tomu bys nerozuměla.
12: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
13: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
13: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Americký prezident je v Irsku, proti jeho návštěvě plánují v Dublinu protestovat tisíce lidí. A je polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
14: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
13: Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dunbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdřív sejde s nejvyššími představiteli Irska, poté vystoupí před irskými obchodníky na americké ambasádě v Dublinu. V Ústí nad Labem se dnes lidem mimořádně otevírá vila továrníka Heinricha Šichta. Jeho rodina byla známá výrobou legendárního mídla s jelenem. Prohlídky skončí v 5 hodin odpoledne. Otevření vily je součástí dnů evropského dědictví, které se letos zaměřují na ohrožené památky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
13: Je polojasno až oblačno, teploty mezi 19 a 23 stupni, na severovýchodě a východě 17, na horách 14 a v Beskydech 11 stupňů.
15: Do Brna, do Prahy.
16: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
15: Jedu vlakem Českých drah.
1: Doprava.
13: Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Sadskou zavřená. Na 33. kilometru se v dopravním omezení srazilo 5 aut. Nedá se projet. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Kvůli omezení pojedete z 55. kilometru asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rá
7: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné sobotní odpoledne z dvojky, přátelé, a zvu vás k poslechu laskavého příběhu o lidech, kteří umějí mít rádi. Lojza Roubal má 26 let a přitom se cítí jako starý mládenec. Sdílí totiž domácnost s mladším bratrem Karlem a jeho ženou Vlastou, kteří navíc čekají svoje první dítě. Jestli se starší bratr konečně neosamostatní, dětská postýlka se už do malého bytu prostě nevejde. Lojza pochopí, že musí naráz vyřešit bytovou i osobní krizi. Někdo jiný by se takového úkolu určitě zalekl, ale Lojza je optimistický fatalista, který věří, že člověk nakonec zmůže všechno, když se do věci pustí v dobře rošlápnutých botách. Rozhlasovou prvotinu spisovatele a scénáristy Edgara Dudky Dobře rošlápnuté boty dramaturgicky připravila Jaroslava Strejčková. Režisér Jiří Horčička našel pro dobráckého strojvůdce Lojzu opravdu výtečného představitele ve Václavu Postráneckém, kterému zdatně sekundují Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Daniela Kolářová, Lenka Kořínková, Jaroslava Obermajerová a další. Tak se hezky bavte.

0: Máme červená. Šlajfuj, chlapče. Kuťaj, brko, akorát před nádražím, to mám tak rád.
1: Jo, nevíte o nějakém kvartíru, pane Pecháček?
0: Copak, Luizíku, copak. Snad by ses nechtěl od bráchy odstěhovat.
1: Musím si něco najít. Vlasta je prima holka, ale tři v jedný cimře. Žijeme jak v Šanghaji. A to ještě nemají děti.
0: Bodeť by měli, když s něma spíš v ložnici.
1: Já už musím něco udělat. Když se v noci probudím a slyším, neblázní Karle, co kdyby se Lojza probudil. A mám špatný svědomí, že jim překážím o manželském štěstí.
0: Hele, víš co, Lojzo? Máš po vojně, viď? Tak se užej.
1: To se řekne. Ale s kým?
0: Aj, na světě je holek jako kamení.
1: No to jo, jenomže mě už je 26, už jsem starý. A holky, které se mi líbí, jsou nějak čím dál mladší.
0: A kde pak, kde pak? Ty seš akorát a ty holky jsou taky akorát. Hele, Lojzíku, zelená, šlápni na to.
1: Měl bych, že jo. Teď máme dva dny volna, víte co?
0: No.
1: Dneska večer půjdu, najdu si holku, houkněte, a s kvartýrem. Jo, tak to začalo. Teď to vidím. Děda Pecháček mi hodil výhýbku a už jsem jel jak vagon pomerančů. Nic mě nemohlo zastavit. Začalo to zrovna ten den, o kterým je řeč. V baráku jsem potkal...
2: Ahoj. Lojzo.
1: Andreu. Číhala na mě.
2: Ahoj, to je... Lojzo.
1: Tohle je jediná holka, která po mně jede. Ahoj, Lojzo. Teda zrovna, když nejede po někom jiným. Bydlí o poschodí níž a má vlastní byt.
2: Ty.
1: Ale já jsem si řekl, že si najdu lepší.
2: Lojzo,
1: no?
2: Máš dneska čas?
1: Ne, nemám.
2: Tvůj brácha říkal, že máš.
1: To.
2: Potřebovala bych spravit kohoutek u vodovodu. Hrozně to kape.
1: No.
2: Jsem sama doma.
1: Jo, nezlob se, Andrejo, až jindy. Já mám dneska velký řízení.
2: A Lojzo!
1: Co?
2: A víš co?
1: Co?
2: Co? Trně se nahou! Ne!
1: Ne, nevím jak to, ale ten den jsem vpadnul domů a nezařval ahoj a najednou stvrdnu jak cement v kbelíku.
2: Co kdybychom ho vyhodili? Jenom překáží.
1: Brácha se Švagrovou vedle v pokoji a řeče o mně.
3: Tenhle toaletní stolek a vyhodit?
1: Jo, pardon, řeč není o mně.
3: No, ten je po mámě vlasti, to je památka.
2: A co tuhle skleněnou skříň?
3: No ta je po tátovi.
2: Tak vyhodíme tenhle brco.
3: Ale ten je...
2: Já vím, po babičce.
3: Ten je Lojzův. Na čem by chudák spal? Aspoň do kuchyně, kdyby se to kanape vešlo, no a to se nevejde.
2: Karle.
3: To se nevejde.
2: Karle.
3: Co?
2: Co kdyby jsme Lojzovi našli pod nájem?
3: Vlast.
2: Víš, určitě by nás pochopil.
3: Vlasto, to by jsme mu přece neudělali. Je to tu malý a bude to ještě menší, ale je to i jeho domov. Z těhle zdí na nás dechají táta s mámou, dávají na nás bacha. Na tuhle parádu máme stejný právo a Lojza dokonce větší je starší a je sám. Co, jaký pak, ach jo, no poslouchej, přece ho nevyhodíme, aby my sami jsme se tady mohli roztahovat.
2: Jenže na to si měl myslet dřív, víš, protože já už se roztahuju a tvou vinou, co nevidět, budu jako Almara.
3: Jo, Almara, to je nápad. Co kdyby jsme Almaru postavili sem ke dveřím? Počkej, já to změřím. Tadyhle, ne, kdy pak. Všecko marný, sem už nevleze ani pambu, natož dětská postýlka.
2: Ach jo.
3: Jenom klid, holka, klid. Nějak bude, nějak bude.
2: Proč jen se Lojza tolik bojí, holek?
3: Co? Lojza? Ten, že se bojí, holek? Tak to teda neznáš, bráchu, víš? Hledá tu pravou. Neboj se, vlasti, neboj se, já něco vymyslím. Pojď,
1: Stál jsem mezi dveřma v kuchyni a ještě jsem držel zmáčknutou kliku. V tu chvíli jsem si nejvíc ze všeho přál, abych už nějakou holku měl, a mohl ji bráchovi ukázat. To je celý on. Čekají dítě a on se stará bráchovi o kavalec. Má povahu po naší mámě.
3: A ne, to úplně špatně. 1,90 na 1,20. Tak, a to máme kolik? Kolik to je dohromady?
1: 2,30 m. Ahoj, rodino.
3: Ahoj.
1: Co tady vyměřujete?
3: Něco vy... Ne.
1: Vždyť máš v ruce metr.
3: Dokoupil jsem si nový metr, tak jenom zkouším, jestli měří.
2: Aha. Já dodělat večeři?
1: Ne, pro mě ne, Vlasti. Já si beru čistou košili a jdu.
3: Kam? Snad ne zase do kina.
1: A proč ne?
3: Ty chodíš do kina, jako by dávali jeden trhák za druhým, Lojzo. Jestli to děláš kvůli nám, tak si sundej sako a pojď si sednout, prosím tě. Ne.
1: Kde pak, bráško? Dneska svýmu životu hodím rukavici, ten bude koukat.
3: Neblázn. Ty se opravdu převlíkáš? Snad není nějaký ples a nebo nějakou nemoc?
1: Jen se nech překvapit.
3: Vlasto, no Vlasto, on si vážně bere čistou košili. Poslouchej, kocoure, neší na nás boudu.
1: Prosím tě, půjč mi tu koženou vestu, ať trošku vypadám. No,
3: klidně, já vem si moje lakovky, v těch svých bys ušlapal tankový mini.
1: No to ne, no to ne. Kde pak? Dneska potřebuju dobře rozšlápnutý boty.
3: Ty seš najednou záhadný jak křížovka s tajenkou. Jo. Vlasto, pojď se na něco podívat, slyšíš? Já s ním díži syrovýho těsta žere za holkou, no koukni na něj!
2: No to ve stavu padne, ale ty boty, ty by si směl teda
3: no to... No to právě ne, on chce dobře rošlápnutý, kápeš to?
2: Lojzo, vážně!
1: Nedoved jsem jim říct, že se teprve chystám nějakou ulovit. Stokrát jsem takhle odcházel a stokrát se vrátil, srdce netknutý jak dívčí věnec a oni to moc dobře věděli.
2: Lojzo, vážně!
1: Jom! Mám holku.
3: Slyším, Vlasti. Máma o něm vždycky říkala, že umí číst myšlenky. Má holku. To je jako houska na krámě. Ani nevíš, ty blboune, jak ti přejem. Ty.
2: Počkej, jestli nekeca. Kde jsi potkal, Lojzo?
1: No, na nádraží. Mm-hmm. Tedy u jízdních řádů.
2: A jak jsi to udělal?
1: Co udělal?
2: No, jak jsi nabalil?
1: Jo, nabalil. No, ani nevím. No. Takhle na ní koukám, jak na kilo třešní. A ona se vám na mě najednou usměje. No, opravdu. Koukáme na sebe a oba s napětím čekáme, co bude dál.
3: Slyšíš, jo? Ten jede jak parní válec.
2: A co bylo dál?
1: No, byli jsme tam najednou sami. Sedíme, teda vlastně stojíme u těch jízdních řádů, že jo? Ona chtěla někam jet. A počkej, já jsem jí schválně poradil špatný vlak.
3: Ne, no to je dobrý.
1: Vlak, který jezdí jenom o Vánocích, rozumíš? A ona se usmála a řekla, že s ním teda pojede.
2: A jak to myslela?
3: Jak to myslela, to je přece jasný, teda brácho, tobě to trvá, ale pak jedeš teda, jedeš, páni.
2: Vidím, jak se červená. Lojzo, já ti musím dát pusu.
1: A dej pokoj.
2: Pro štěstí, teď vidím, že mluvíš pravdu. A kdy pojede domů?
1: Kam domů?
2: Přece nešla na nádraží, aby tam někoho zbalila. Je, Lojzo, není to nějaká...
1: No jo, no vidíš, a já si říkal, proč pořád točí tou taštičkou a proč se takhle houpe vůbec. Proč sami tím bokem jedním dělal? Já měla tetovaný předloktí, ne. Ne, bude se ti líbit, Vlasti. Oči, oči jako dva kaštany. Jo, a... To bych málem zapomněl. Pram, tadadá! Má vlastní byt.
3: Jo?
1: Já.
3: No, tak to se můžeš zase svlíknout a mou vestu zase pověs.
1: Co, Jančí?
3: No, už jsem to uvádnul, je to Andrea od nás baráku. Jo, je to tak.
1: Andrea, no, jestli no, tam má oči jako dva kaštany, tak já je mám jako závodní kůň po prohraným dostihu.
3: Já ji znám, já ji znám.
1: Ne, hele, jestli chceš, tak já ti přinesu její fotku. No, něco takového se ještě neviděl.
3: To teda platí, jo? Platí? Ruku na to? Vlasti, pojď sem. Přesekni nás. Lojza přinese fotku.
2: Kopy to, jeli to, platí to.
1: A byl jsem na ulici úplně ztracený. Potkat mě SNB odvede mě do Siročince. A mířil jsem do města, ale smět si vybrat, šel bych raději na opačnou stranu, někam do polí. Tam bych si sedl pod šipkový keř a počítal mravence. Hochu, hochu, říkal jsem si, dneska tě chci vidět. No, o hodinu později jsem seděl u jediného volného stolku v rohovém boxu kavárny Sputník a okukoval tři holky. Zrovna jsem válčil s myšlenkou poslat jim tři činzána, hrát kořena, který mu jde jen o legraci a tu nejpovolnější pak spalit.
2: Dovolíte?
1: Prosím, prosím. A tu si ke mně z nedostatku jiných možností přisedla Irena. To jsem ji samozřejmě ještě neznal. V tu ránu mi po zádech tekly čůrky potu, jak horské potůčky. Teď, a nebo nikdy...
4: Dobrý večer, čím posloužím?
1: Dva koňaky.
2: Jedno espresso.
4: Ano, espresso. A ty koňaky třívězdičkový nebo pětivězdičkový?
1: Promiňte, slečno, který máte raději? Jeden je váš.
2: Já jsem si objednala espresso, pane vrchní.
4: Ano.
1: No tak těch hvězdiček co nejvíc, že? Ať nám hezky svítějí.
4: Jak račtem?
1: Nezlobte se, slečno, že jsem vám objednal koňak. Rád bych vás o něco... Totiž... Nemohla byste mi dát svou fotku? Vy se mnou nemluvíte? Dobře, vám ji zaplatím. No, jestli nemáte ráda koňak, tak já vám klidně objednám třeba činzánu.
2: Milý pane, asi jste mě špatně odhadnul.
1: Ano, a...
2: Mně už není 17. Mm-hmm. A kdybyste se líp podíval, viděl byste, ano, že mám prstýnek, že ano, jsem vdaná.
1: Ano, a...
2: Abyste věděl, zrovna tady čekám na manžela, tak laskavě mě opravujte a hleďte si své skleničky.
4: Ale já jsem... No, tady se nesou dva koňáčky.
2: Ty patří tady pánovi.
4: Oba?
1: Jo, oba. Zrovna je potřebný. Ani jsem si nestačil polít jazyk a objevil se její manžel. Koukám, no to není možný.
5: Čebuchlojzo si to ty, kamaráde.
1: Slávek Procházka, kamarád z Bojzy.
5: Co tady děláš, Robinzone?
2: Moment, Slávku, to je kdo?
5: No to je přece Lojza Roubal, Dušinko.
1: Kdybych to četl v nedělní příroze, řekl bych, že má ten spisovatel lehký živobytí.
5: Tak s tímhle štramákem jsme prokecali na kavalci 2 roky života.
1: No tohle je kdo?
5: Tadle dáma, Lojziku, to je Irina, moje žena, jinak učitelka.
2: Těší mě.
1: Je, mě taky.
5: Docela ujde, viď? Taky jsi ženatý.
1: No, zrovna... O tom přemýšlím.
5: A já si říkám, že vypadáš nějak bídně. Ještě pořád bydlíš s bráchou?
1: Jo, bydlím. No nic, napíšem.
5: Díky.
1: Promiňte, paní učitelko. Můžu vám teď objednat koňak? Já jsem ti totiž, Slávku, sváděl ženu, víš?
5: A nedala se, co? Tu jsem svět já a vypadá to, kamaráde, že se to už nikomu nepovede. Teda mezi náma, já jsem pod pantoflem, ale mám polehčující okolnost, že o tom vím.
2: Vidím, Slávku, že hýříš vtipem, ale už budeme muset jít.
5: No jo, sakra. Lojzo.
1: Kam utíkáte?
5: Ale švagrová má dneska narozeniny a je sama doma. A. Hele, řekni, kdy máš čas?
1: No čas to víš u mě, že bych šel s váma.
5: No to je nápad. Co říkáš, Irenko, nebude to Evě vadit? Víš, Lojzo, kdyby to byla moje ségra...
1: Ne, neomluvej se, já vím. Měj se hezky.
5: Lojzo, co je s tebou?
1: Ale...
2: Já jdu. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: A jsem moc ráda, že jsem vás poznala.
1: Já taky.
5: Honem, vyklop to. Co je s tebou?
1: Ale...
5: Ty jsi zase v nějakým srabu, Lojzo, viď?
1: Ne.
5: Ale nekecej, tobě je blbě. Já to na tobě vidím. Tak co se stalo? Víš co? Ty s náma půjdeš.
1: V poklusu jsem koupil lahev koňaku a všechno jsem razil na jednu kartu. Švagrová byla taková tam, no, kočka. Vlasy pěkně učesaný, na gauči rozevřenou knihu. No. A vůbec jí navadilo, že jsem přišel. Jenomže v předsíni ležely dětské bodky a na stolku vedle gauče stála fotka nějakého sekáče v lyžařské čepici. Celý večír se na mě zlomyslně usmíval. No, my se Slávkem kecali o vojně a holky u stolu nás ani neposlouchali. Za to já napínal uši jako rada dvacátko.
2: Co je to za kluka, Ireno?
6: Vidíš, ne? Slávek už mě s těmi svými kamarády leze na nervy. Představ si, že tenhle frajer mě chtěl v kavárně nabalit. To je co?
1: Pak ještě ke všemu zazvonil telefon.
2: Hanišová? Ahoj, Jarmile! Kde jsi? Co děláš? Promiň, já vím, hloupá otázka. Ne, sedíme a povídáme si. Nechceš přijít? Já vím, Jarmile. Díky za zavolání. Tobě taky všechno nejlepší. Ahoj. Nezdržuj se. Ahoj. Přijde?
6: No, Nic si z toho nedělej. No hlavně, že nezapomněl, aspoň zavolal, ne?
1: Jak se blížila půlnoc a já si vzpomněl, co jsem slíbil doma, tak se mi koňak měnil v kozlíkový kapky.
6: No tak Slávku.
5: Chceš taky kafe, Lojzo?
1: No, ani ne.
5: Posaď se k ženským, já jdu vařit.
1: Můžu?
7: Sestra říká, že jste si ji chtěl namluvit kavárně. Vy jste Don Juan z povolání?
1: Promiňte, paní Evo, že jsem se k vám vnutil. Já nejsem Don Juan. Já bych ty svoje lásky mohl spočítat na jedné ruce. Já jsem obyčejný mašinfíra. Tahám vlaky po světě. Co vy na to?
7: Tak to jste vy, kdo mě v noci budí tím strašným houkáním.
1: Jo, to jsem já. A víte, co po vás teď chci?
7: To asi neuhodnu.
1: To asi ne. Ale prosím vás, nezlobte se. Mohla byste mi dát svou fotku?
6: Já omdlím.
7: Není to trošku brzo? Nebo se vám tak líbí?
1: No to taky, ale já ji nechci pro sebe.
5: Tady je kafe.
7: A pro koho teda potřebujete moji fotku?
5: Pro sebe.
1: Ne, pro bráku. Já mu nakecal, že mám holku a že mu dnes přinesu její fotku. Myslel jsem, že když jako takhle sám sebe přitisknu ke zdi, že si opravdu nějakou najdu. Že je třeba ve mně ukrytej faun, který dokáže obloudit holku. Ale kde pak? Ve mně nic není. Já jsem obyčejnej moula. Já si ani tu fotku neumím vyžebrat.
7: Řekněte bráchovi pravdu. On to jistě pochopí.
1: Ne, no to nejde. Brácha je světový, obrovský kluk. Škoda, že ho neznáte. My dva si nemusíme nic říkat, jenže on se oženil. A no to by zase nevadilo. Švagrová je prima holka, ale když mu dnes nepřinesu fotku, bude vědět, že to s holkama neumím. A bude mít těžkou hlavu, jak to zařídit, protože jeho žena čeká dítě, nemají kam strčit postel a přede mnou to tají. Nechce, abych si našel podnájem.
7: Ne.
1: A víte proč? Protože jsem jeho brácha, svýho bráchu přece nepošle k cizejím lidem, je to blázen, čekáš se ožením. Zrovna teď to doma všelijak proměřuju pro případ, že by žádný děvče nenašel. Proto scháním tu fotku. Takovýho bráchu přece nemůžu zklamat.
5: Vy jste mi šuge a ne bráchové. Nemáš nějakou fotku, Evo? Brácha teď vyměřuje, že si dají postele na štok. No...
7: Budu se tadyhle bráchovi líbit.
1: Jo.
7: To mi bylo 19. Jinou nemám.
1: Pani, tak já mám fotku. Vypadáte na ní jako tak...
7: No, to všechno je jenom slupka. V podstatě jsem prevíc ženská. Můžete to bratrovi vyřídit.
5: Já myslím, že byste si už mohli tykat, když má tu fotku, ne?
6: A já zase myslím, že by se mohlo jít domů. Ještě mám opravovat sešity.
5: No jo.
7: Já jsem Eva.
1: Já jsem Luisa. Můžu se s vámi...
4: S tebou.
1: Jo. Můžu se...
7: S tebou.
1: Můžu se u tebe někdy zastavit, když půjdu náhodou kolem?
7: Můžeš.
1: Luisa.
7: Luisa.
1: V tu ránu jsem myslel, že můžu všechno. Bejt Fred Astaire, tak to vystepuju. Znáte to, když máte pocit, že je vám najednou někdo strašně blízký. Máte strach se ho dotknout, abyste se ho nedotkli a přitom byste ho nejraději rozcupovali na kousky, abyste si ho co nejlíp prohlídli. To jsou asi ty libý mrákoty, kterým se říká zamilovat se. Já ani nevím, jak jsem se ho tam tu dostal, ale bejt dole moře. Šel jsem po moři. Pamatuju si, že Slávek s Irenou hned před barákem chytili taxíka a tak jsem šel sám a pod každou lucernu jsem vytáhl tu fotku a dlouho si ji prohlížel. Ne, že bych nikdy nedostal od holky fotku. Znáte to? Roxana hledá svého siráka. Podle nosa poznáš kosa. Ne, ne, tohle bylo něco jiného. Prostě jsem cítil, že jsem zakop o tu pravou. Nemohl jsem to v sobě udržet. Kopalo to ve mně jako kůň a tak jsem hodil zpátečku a ještě po čerstvý medový stopě jsem se k ním vrátil.
7: To jsi ty, Lojzo, co se stalo?
1: Nemůžu trefit domů. Už jsem byl daleko, ale najednou mě napadlo, že vlastně nevím, kdy půjdu náhodou kolem, a tak jsem se raději vrátil. Zítra bych už třeba neměl odvahu. Můžu jít na chvíli dál?
7: Už je pozdě, Lojzo.
1: Zůstaň chvíli mezi dveřma.
7: Pojď dál, ale jenom na chvilku. Už je opravdu pozdě.
1: Víš, zkoumal jsem tu tvou fotku pod 50 lucernama a zjistil jsem fůru věcí, ale jedno jsem z ní nevyčet. Jseš vdaná, Evo?
7: Ne.
1: Ha, takže ten pan Jarmil, co ti telefonoval, není tvůj manžel?
7: Ne.
1: Aha. A co ty botičky v předsíni?
7: Ty patří mé dceři.
1: Kde máš dceru?
7: Dala jsem jí na dnešek k mámě.
1: Jak se jmenuje?
7: Petra.
1: Kolik je jí?
7: Bude jí 5.
1: No jo, ale kdo je ten v té lyžařské čepici, že ho máš u postele?
7: To je Jarmil.
1: Otec tvý dcery?
7: Mm-hmm.
1: Proč jsi ho nevzal?
7: On si nevzal mě.
1: A ty jsi mu neřekla, poslouchej kamaráde, máš se mnou dítě, proč si mě nechceš vzít?
7: Třeba si mě ještě vezme.
1: No nevezme. Jak si na něj koukám, nevezme.
7: Seď se, že vezme.
1: Depak, nevezme.
7: Nestraš, Lojzo, musí. V 19 jsem byla hrdá, že jsem svobodná matka, ale teď už ne. Teď je ze mě vdavek tivá satorie.
1: A on?
7: Podívej, běž domů, Lojzo, a vyhýbej se vdavek tivým satoriím. A tu fotku si nech na památku. Tenkrát jsme se prostě nepotkali.
1: No a přišel jsem o 5 let později. To je sice na Eisenbu nějaká hezký zpoždění, ale lepší než nikdy. Evo, myslíš, že by sis mohla vzít takovýho blbouna?
7: Jarmila?
1: Ne, jako jsem já.
7: Nemohla.
1: Aha.
7: Jak bys k tomu přišel?
1: Jako slepej k houslím.
7: No právě, nespěchej. Vykašli se na bráchu, bráško, a počkej, až si najdeš krásnou mladou holku a tu si vem nemůžeš prodělat.
1: Ale já teď nemyslím na bráchu.
7: Stejně bych ti nikdy nevěřila, že sis mě vzal kvůli mě.
1: Tak kdybych ti to 100krát denně opakovala.
7: Lojzo, to by mě děsně nudilo. Neboj se, já se vdám, nemusíš dělat mesiáše. Do měsíce mi budou říkat paní, určitě.
1: A to si opravdu chceš vzít tamhle toho kulicha?
7: Ano.
1: Usměvavý ho?
7: Jo.
1: No co, když tě vůbec nechce?
7: Já už ho k tomu dokopu. To mě neznáš.
1: No vidíš, já moula už myslel, že mám holku.
7: Vy chlapi jste všecky stejný. Chtěl jsi jenom fotku, tak jí máš a klusej. Bráchu pozdravu.
1: Nemohl bych si ještě od tebe zavolat, jako že volám od holky. To je blbý, viď?
7: Tak mu zavolej. Ale dělej, já už vážně musím jít spát. Ráno vstávám do práce.

0: Ahoj, Karli. No, odkud bych asi volal? Co pak jsem vám neřekl, že má vlastní byt? No tak vidíš. Jo, sedíme, kecáme. Varšavská 220, podkroví pod hvězdama, kdyby něco. No to nevím. Asi jo. Já ti ji dám, jo.
1: Co mu mám říct?
0: To je fuk, je to brácha.
1: Hanišová. Díky, prosím. Dám si na něj pozor. Dobrou noc.
0: Co? Co ti říkal?
1: No, docela hezky mluvil.
0: No, ten to s holkama umí, co? Než já se vyžvejknu, on složí píseň písní. No to nic není, počkej, až ho poznáš.
1: Ty jsi mu řekl, že u mě zůstaneš do rána?
0: Ne, to řekl on, já jsem mu jenom přikývnul. No, co jsem mu měl říct? Že je to všechno bouda? Že jsem sice našel báječnou holku, ale ta si zrovna bere jinýho? A že jsem zase na cestě domů? Tak jsem radši kejvnul, to nic nestojí. Ale když půjdu pěšky a hodně pomalu, tak mi to akorát do rána vyjde. Ať mají radost. Čekají to dítě, tak ať se aspoň na chvíli myslejí, že mě mají z krku. Budou klidně spát.
1: Vy se ale umíte mít rádi. Vy jste opravdu blázni. Já vám závidím. No. Tady máš deku, Lojzo. A lehni si tady vedle. Máš štěstí, že mám holku u mámy.
0: To myslíš to opravdy?
1: Jestli nechceš, tak padej. Ráno brzo vstávám. Dobrou noc.
0: Jistě pochopíte, že jsem nějak zvlášť rychle usnout nemohl. Oddělovala nás jen papírová stěna. Ležel jsem na zemi, do dětské postýlky jsem se nevešel. Koukal jsem do tmy a napínal uši. Vedle zavrzal gauč. Já byl nažhavený jak svatojanská muška. Mám jít za ní? Nemám. No a než jsem našel patřičný řešení, tak jsem usnul. Ráno mě vzbudilo zvonění. Napřed jsem hledal budík, pak telefon, nakonec jsem otevřel dveře odbytu a...
2: Ahoj.
0: A byl jsem hned jako rybička.
2: Překvápko, co?
0: Jo, prosím tě, Karle, co tu děláš?
2: Dneska schválně rozvážím v tomhletom rajonu, rozumíš? Přivezl jsem ti pár teplých rohlíků, pekárna se nechá poroučet jako k snídaní. Milost slečna je vzhůru, co?
0: Asi jo, teda jo, pojď dál. No, jsem sám doma.
2: Jenom naskok, dole na mě čeká dodávka. No tak co? Bizone, vypadáš jak zmačkaný noviny, moc ses nevyspal, co? Lojzo, na rovinu, není to nádherný mít holku, co? Řekni, lepší než chodit do biografu, že jo? To je pěkný pokojíček tady tohleto, pěkný krapet, malej, ale útulnej, potřebuje vymalovat, natřít okno, prostě chlapa potřebuje, víš?
0: Práce tu je jako na poli.
2: Lojzo, když my dva se do toho dáme, tak za týden z toho uděláme hnízdečko, jen do něho vajíčka snášet. A co je tohleto? To jsou nějaký tajný dveře, nebo co? Lojzo, pojď se. Co je tohleto?
0: To je dětský pokoj.
2: No to já vidím. Ona má dítě?
0: Ale jenom jedno.
2: Ale to s nám neřek. Je panička nebo rozvedená?
0: Ale prosím tě, uklidni se, to jí zbylo z první lásky. No, to víš, chlap neotěhotní. Taky jsem to válel v hlavě holku s dítětem. No, víš, na co jsem přišel? Že bych to bral. Ani bych neváhal. Teda, že to beru. No. A co pak to není senzace mít na jednou ženu i dítě?
2: A kdo je ten táta?
0: Já nějakej zapomenutej, odložený frája.
2: To je na mě, parťák, víš? Pst, hele, to je někdo, kdo má klíče.
3: Dobrý den. Co to je? Promiňte, já jsem netušil, že je tady návštěva.
0: Dobrý den.
2: Hledáte někoho? Nesplete si patro nebo dveře?
3: To bych řekl, že nesplet. Já jdu za Evou, měla včera narozeniny.
0: No to měla. A teď je v práci.
3: Jo, a co vy tady jako račte, jestli se smím ptát jenom tak v trenýrčičkách?
2: Co je vám do toho, mladý pane? Jděte si s tou kytkou na Volšana, tady nemáte co dělat, tady je doma, tady je Lojza. A já mu radím kvůli adaptaci.
3: Takže vy jste adaptéři.
2: Chovejte se slušně, ano?
3: Je mě velice líto, pánové, že nás Eva neseznámila. Já jsem totiž, řekněme, její vážná známost.
2: Jo? Tak to neříkej ani z legrace, nebo ti tu kytku nacpu za košek.
0: Klid, brácho, to se vysvětlí. Dole tě čeká auták. No. Abyste rozuměl, já jsem tady náhodou.
2: Jakou pak náhodou? Teď tady budeš pečený, vařený. Jestli je tady někdo náhodou vážná známost, tak si to ty. No jo nebo ne, ptám se tě, jo nebo ne.
0: Nepřeháněj, Karle.
2: Teď by tě měla slyšet teda Eva, víš? Ráno a v jejím bytě.
3: Podívejte se, pánové, co jsme se dlouho bavili, já zavolám Evi, ať nám sama poví, kdo z nás tří je vlastně ten pravý, ne?
2: Ale nešáj na ten telefon? Za prvé, pro tebe slečna Hanýšová. Za druhý, humory si nech, až budeš za dveřma. Ať seš, kdo seš, až příště zazvoníš, počkáš za dveřma. A pak hezky řekneš, co máš na srdci. Za třetí, tohle to je můj brácha a dávej si pozor, aby tě nevzal kolejnici, jo? No brácho, tak vem to.
0: No co, když je to někdo od ní z rodiny?
2: Ale jen to vem, sňatek to přikryje.
0: Haló, prosím. Ahoj, Evo. To je prima, že voláš ty. Jo, já už jsem vzhůru. Ne, nesní dál. Díky za všechno. Dveře zabouchnu. Evo, je tu, totiž byl tu, nějaký frajer s kytkou. Už tu není. Jestli chceš, já za ním doběhnu. Evo, haló. Brácha ti přinesl teplý rohlíky, víš? Ha, no, vidíš to? Nějaká porucha, nebo co?
2: Ale že jsme mu nahnali strach, co? Říkala něco o mně?
0: Jo, jo, že ti moc krát děkuji.
2: No brácho, teď je jenom tvoje.
0: Já to sice viděl trošku jinak, ale na tom už nezáleželo. Brácha odešel rozvážet rohlíky, já se uložil na její gauč, fotku toho sekáče v čepici obrátil vzhůru nohama, hleděl jsem na žárovku a bylo mi, jak v celé smrti. A zatímco jsem tam ležel, jak pytel sušených nudlí, hrálo se beze mě.
1: Prosím tě, poslouchej mě, Jarmile, víš co, pojď někam na oběd, já tě zvu, zrovna jsem brala.
4: Já musím do knihovny a květiny jsem hodil před barákem do koše, tam si je můžeš vyzvednout. Jsou to růže, ty máš přece ráda, ne?
1: Měl jsi přijít včera, 2 měsíce ses neukázal, to myslíš je v pořádku?
4: Já ti přece nic nevyčítám, ale příště, až si pozveš pány, tak dej vědět, ať se nestrkáme mezi dveřma, ahoj.
1: Počkej, neutíkej, Jarmile, nežárli. Já ti ho večer přivedu. On se ti omluví. A hlavně ti to sám všechno vysvětlí.
4: Ne, prosím tě, ke mně ho nevoď. Já mám dost své práce.
1: Vždyť je to blázen, takový medvěd.
4: A který, prosím pěkně, takový ten mladší nebo ten starší? Ty poslouchej, co kdybych se omluvil já jemu?
1: Co?
4: Já to myslím doopravdy.
1: Cože?
4: Je to pro tvoje dobro, Evo.
1: Jo, takhle. Běž si do knihovny. Připadáš mi jako prázdnej regál. Ahoj.
0: To jsem tak zrovna vstal z gauče. Naposled se rozhlédl po tom pokojíčku, který potřeboval vymalovat a natřít okno. Ten frajer na fotce se uculoval, jakože už jdu a on zůstává. Vzorně jsem za sebou zabouchl dveře a vrátil se domů. Cestou jsem do sebe vrazil 2 piva, abych byl ve formě, až budu doma předvádět dobráka, omámeného láskou, kterému holka dala všechno, co měla, i s vkladní knížkou. Jenomže před naším barákem na mě čekala Eva a odvedla mě k tomu Jarmilovi. Šel jsem jako zbytej ratlík. Na tu scénu nerad vzpomínám, ale bez ní byste nic nechápali.
1: Tak Jarmile, tohle je pán, který u mě přespal. Mm-hmm. Poznáváš ho, ne? Teď se ho zeptej, na co chceš.
4: Na co chci? Hm. Tak jak se ti spalo?
1: Bez těch srandiček by to nešlo. Lojzo, prosím vás, řekněte Jarmilovi, jak to všechno bylo. Jak jste přišel, s kým jste přišel a všechno. A pravdu.
4: No tak moc hezky. Jak dlouho jste tohleto nacvičovali? Ty poslouchej, kamaráde, jak se jmenuješ? Já jsem Jarmil.
0: Já jsem Roubal.
4: Roubal. Prosím tě, Evo, necháme toho, vždyť je to trapné. Ty teda opravdu nemáš formu, holka.
1: Já ti na formu kašlu. Já chci, aby se to vysvětlilo.
4: Opravdu? Ti na tom tolik záleží?
1: Mně jo! Lojzo, prosím vás, neseďte tu jako bábovka, nebo do smrti neuvěří, že to všechno byla směšná náhoda.
4: Dobře, tak počkej, když si tolik přeješ, tak já se ho na něco zeptám. Máš je rád?
0: Mám.
1: No jistě, mě mají všichni hrozně rádi. Nechte si ty řečičky.
0: Já ti mám rád, když pravdu, tak pravdu.
4: Tak, a to mi stačí.
1: Lojzo, prosím vás, uvědomujete si, proč jsem vás sem přivedla?
0: Promiň, Evo, nechtěl jsem ti uškodit. Myslím, že jsi mě sem neměla vodit. Ale proč se tady máme někomu zpovídat? Jsme přece dospělí lidi.
1: To by dělá schválně, tak teď to vypadá, jako by se se mnou nejmíň vyspal.
0: Ne, to ne, to bych neřekl ani, kdyby to byla pravda. Ale když jsem ležel na zemi v tom dětském pokojičku, měl jsem cukání vstát a jít za tebou dokonce. Jsem si myslel, že by si to třeba přála.
1: Co si to dovoluješ? Co to žvaníš? Ty jsi se zbláznil.
4: No výborně, no tak. Konečně mu zase tykáš. A teď si dejte pusu a mějte se hezky. Konec komedie. Já musím pracovat na diplomce. Vážně.
1: To je trest, že jsem neměla sílu zavřít před ním dveře. Já husa telefonuju jeho bráchovi a nakonec ho ještě nechám přespat, aby nemusel celou noc běhat po ulicích jako toulavý pes.
0: Evo, toho nelituj. Já ti to nikdy nezapomenu. Jenom bych rád, abys věděla, že můžeš kdykoliv přijít, třeba o půlnoci. A u mě vždycky najdeš dveře otevřené.
1: Prosím tě, vypadni. Seber se a vypadni. Vždyť mě vůbec neznáš a ještě mi přiděláváš starosti.
0: Já jdu, já vidím, že jsem tady opravdu zbytečný. Ale mohl bych se ještě na něco zeptat... Já, pana Jarmila?
4: Prosím tě, neříkej mi pane, nežijeme v minulém století, kamaráde.
0: Mě by, kamaráde, zajímalo jenom jedno jediný. Máš ty Evu rád?
4: Podívej se, nebuď sentimentální, já vím, jak ti je. Žaludek v křeči, jedna emoce.
0: Tak? Já bych to stejně rád věděl. Proč jsi si vlastně do dneška nevzal?
4: Protože jsem si to nemohl dovolit.
0: Máš s ní dítě.
4: Kamaráde, ty mě domlouváš jak pantatík ze sociální péče. Tenkrát jsem měl jenom gymnázium. Tenkrát, kdybych byl automechanik nebo zelinář nebo co seš ty, tak bych si ji samozřejmě vzal.
0: Aha. A teď?
4: Co teď? Teď? Pardon.
5: Ahoj, Jarmile.
4: To je Kateřina.
5: Dobrý den.
4: Přátelé, je mi líto, ale teď už vážně nemám čas. Tak můžeme se sejít někdy jindy, třeba v hospodě při vínku, nebo v parku na lavičce, ale...
0: Moment. Jenom, aby jsme to domluvili. Chceš se s Evou oženit?
4: Ne.
0: Tak já jdu. Nemusíš se obtěžovat, já za sebou zavřu.
4: Evo, dovol, abych ti představil Kateřinu.
5: Těší mě.
4: A když už si tady dnes hrajeme napravdu, tak já s ní chodím.
5: Chodíme spolu.
4: A myslíme to vážně, tak já doufám, že to pochopíš.
1: Chceš říct, že jsem byla hloupá husa, když jsem na tebe tolik roku čekala?
4: Ne, to nechci, to...
1: Jsem všude chodila sama. Vychovávala dítě sama, aby tě nic nerušilo, abys... Doštudoval, aby ses nerozptyloval. Teprve teď si to dávám všechno dohromady. Já se tady biju o svou čest a dělám scény a teď tu sedím jako blbec. To mám za to, že jsem chtěla, aby dítě mělo svýho tátu. Slečna promine, ale ty seš brevit.
0: Tak jsme to u toho Jarmila dostali oba, jeden zleva, druhý zprava. Co já mazal domů pro tašku a rovnou na noční, ale Chudák Eva. Pořádně se jí zapletly nitky, trhaly se starý pavučiny. Dneska vím, že Slávek s Irenou jí přišli na pomoc.
6: Nebreč.
1: Já nebrečím.
6: Máš oči jako křeček, trošku na sebe hleď.
7: Je nať brečí, lavor je málo, chudák Luise.
6: Jaký chudák, ten by zasloužil pár facek. A ty taky, Slávku, že zase přived. On se tady klidně uloží jako v noclehárně a ještě si přivede bráchu, no to jsem neviděla. On to zavinil, víš, on.
7: Jen to nesváděj na Luisu. Možná, že se vnutil, ale oknem jsem nevlez. Viď, Evo, prima klub,
6: no,
7: co?
6: Aby ty ses nezastával těch svých kamarádičků.
7: Irenko, zlatíčko, kdy pochopíš, že člověk může být dobrý i bez diplomu? Podívej se na mě, maturita s reparátem a sem to je všecko.

0: Já mám nápad. Evo, jestli chceš, já se nevnucuju, jestli chceš a nebude to Irence vadit, vyhledám Lojzu, jo?
1: Vy dva by už jste měli mít to dítě.
0: A proč?
1: Abyste se měli o koho starat. A pokud je o mě dost, dost, už si nebudu ničit kapesníky, nebojte se. Už vím, co udělám.
2: Evi, žádný hlouposti.
1: A to vidím docela jasně. Už dávno to vlastně bylo rozhodnutý. Zůstanu sama. A nemusím se nikoho o nic prosit. Ani doprošovat.
3: V tom okamžiku prej zahoukala lokomotiva. Ale já to nebyl. Já koukal do tmy a zaháněl vlčí mlhu. Zrovna jsme se starým pecháčkem táhli 52 vagónů do Plzně a pršelo.
4: No tak co, Lojzíku? Jak jsi užil volna? Našel jsi z holku?
5: Co? Jo, jo. A už jsem se s ní taky rozešel.
4: A měli jste aspoň šťastný manželství? Ale to tak nemůžeš dělat, ho. Ženský, víš, to chce trpělivost. Božskou trpělivost. To musíš mít trpělivosti plný pytle a celý život. Chceš kafe?
5: Jo.
4: Není to ve zlatě ani v kudrnatých vlasech.
5: Jo.
4: Chce to mít s nima zkrátka trpělivost.
5: Jo.
4: A snesou ti modrý z nebe.
5: Jo, jo, jo, jo, jo. Zatímco mi starý pecháček celou cestu dával rady, že by to vydalo na dvě tlustý příručky, já přemýšlel, co bude dál. Nakonec jsem si dal úkol, že si najdu jinou holku. Teda já jsem předem věděl, že to bude úkol těžký, protože málo platný, ať jsem to rozebíral, jak rozebíral, furt mě vycházelo, že mám Evu rád. No ale řekl jsem si, když se ti to podařilo jednou, jen aby na mě doma něco nepoznali. Kouknul jsem do zrcátka, vypadal jsem, jako bych celou noc hrál v márnici karty. Na zpáteční cestě jsem vymyslel novou boudu. Domů jsem přišel s ohromnou kytici. Ahoj, rodino!
6: Ahoj, Karle, podívej se na svýho bráchu. Ten nosí holkám kytky, je Lojzo. Lojzo, ty jsou nádherný.
7: Jo. No jo, no jo, no. Hele, pojď sem. Zrovna si tu prohlížíme nějaký prospekty na nábytek. Co bys říkal takovýhle ložnici? Brácho! Hele, představ si, že bychom se váleli na takovýchhle polštářích. To je paráda, co? Akorát by to sem šlo.
5: Nezlob se, já šilně pospíšu.
7: Já už jsem to změřil, víš, Vlasta chce, aby jsme to tady trošku zmodernizovali. Lojzo, nemáš nic proti tomu?
5: Ne, Karle, bro, tak...
7: No já vím, to mi stačí, to ví. Hele, víš co, pojď sem. Mně napadlo, jestli bych to neměl objednat rovnou dvakrát. Co říkáš? No, hele, v tom vašem pokojíčku by tenhle nábytek byl taky bomba. Rozměrově je to úplně na stejno. Představ si, že by ses tam přihrnul s nábytkem. No, no. Evě by lezli oči z dílku, no co
5: no,
7: říkáš?
5: To by teda lezli.
7: No, tak já to objednám.
5: Ale nechal, neblázni, no to nesmíš, proč? Ale to tě nesmí ani napadnout. Nech toho, prosím tě, nech toho.
7: Ale vypučím.
5: Ale já už se o svý postarám sám. Mě už prosím tě, pusť z hlavy, bráško.
7: Tak myslíš, že ho mám koupit?
5: Ale pro vás, jo.
7: No, tak náš malej robal teda může okopávat nový nábytek, jo?
5: To už jsi měl udělat dávno, ty.
6: Já myslel, že Lojza bude proti.
7: Ale kočko, já jenom říkal, že se ho musíme zeptat.
5: Mějte se tu hezky, rodino, já už musím běžet.
6: Počkej, Lojziku, já ti ohřívám večer.
7: Nezdržuj ho, láska, prochází žaludkem až po svatbě. Pozdravuj, Evu.
5: Jo, díky, ahoj.
7: Ahoj.
6: Karle, já mám takovou radost.
7: No, počkej. Podívej, jak se Lojza za chvilku vrátí.
6: Proč?
7: Zapomněl tady kytku, ten blázen jeden.
5: No jo, kytka. Na tu jsem si taky vzpomněl, hned na schodech. Ale nevrátil jsem se pro ním, stejně se mi chtěl hodit do popelnice, bylo mi mizerně. Kam teď? Zase do sputníku. S holkama jsem měl vždycky trable, byly z toho vždycky jenom smutky. Kolikrát jsem si řekl už nikdy a zase jsem v tom lítal.

0: Před naším barákem jsem se rozhodnul, že holky nechám těm, co to s nima umí, a tentokrát už navždycky. Obešel jsem dům, ze dvora jsem do něj zase vešel, chvíli jsem napínal uši, jestli někdo nejde po schodech, pak jsem vylítnul až nahoru k půdě. Tam jsem seděl a přemýšlel o životě tak mocně, že jsem z toho usnul. Najednou se udělalo světlo a přede mnou stála...
1: Ahoj, Lojzo.
0: Andrea.
1: Co tady děláš?
0: Co ty tady děláš?
1: No já jdu namočit prádlo.
0: Nikdy mě nenapadlo, že Andrea taky pere prádlo. Jak tam tak stála na schodech a měla na sobě jenom tričko, připadala mi najednou jako Oldřichovi božena. A já si uvědomil, že když ji budu chtít, ona mě bude chtít taky. A všecko se vyřeší.
1: Máš nějaký průšvih?
0: Proč? Vypadám snad, že jsem vraždil.
1: Třeba utíkáš před nevěstou.
0: Já?
1: Slyšela jsem, že se budeš ženit.
0: Ale nebudu. Sedni si.
1: Já musím jít namočit to prádlo.
0: Tak si sedni.
1: Tak jenom na chvíli.
0: No jo. Teda, dneska ti to sluší.
1: Co?
0: Fakt? Jsi pěkná holka.
1: Jo. Ty jsi byl, viď?
0: Ha, vypadáš báječně. Opravdu. No, ani nevím, proč jsem se ti poslední dobou vyhejbal.
1: Co ti můžu říct? Bál ses, abych tě neuhnala.
0: Oh,
1: no jo. Ale mně už to přešlo, fakt. Víš, vy kluci to máte hrozně jednoduchý. Vy se holky vybíráte, ale co ta holka? Ta musí chodit po městě a čekat, až se někdo odváží. Mm-hmm. Obyčejně nějaký paťan. Na ty jsem měla štěstí.
0: Ještě ti kape ten vodovod?
1: No, kape.
0: No, tak pojď. Já ti spravím vodovod a ty mi za to uvaříš kafe. Nějak jsem tady prostě mluvíš.
1: To nejde, Lojzo, on tam spí Vašek.
0: Je, jaký Vašek?
1: No můj Vašek. On je hrozně prýma. Víš co, tak pojď k nám. Třeba je vzhůru.
0: No. Jen on nech spát, Andreo. Já už stejně musím domů, víš? Ahoj. Už toho bylo na mě moc. A kdybych ještě věděl, že brácha volal Evě kvůli té kytce a dověděl se, co se stalo. Snad bych se šel hambou toulat. Ale kdo to mohl vědět? Uznejte.
2: Kde jsi byl, člověče? Ahoj.
0: Vy ještě nespíte?
3: Je to možný, ty už jsi doma?
0: Dneska jsme to vzali hákem. Zmaštil jsem babi vteky, ale ty byly s bramburkama, víš, no a šel jsem. Jeba byla nějaká utáhna.
3: Chodinka malá, a kdy se ženíš, co?
0: Ten nábytek klidně objednej i pro mě. Je to v suchu. Kanon, holka. To byste měli slyšet, co řekla, že to nechá na mě.
2: A co, jo, co nechá na tobě? Jako?
0: Všecko. Abych taky už řekl, kdy do toho praštím. No, tak jsem jí samozřejmě řekl, že já nějak nespěchám.
2: Jo, ale za to hezky kecám.
0: Co?
2: Až se mi takhle práží vodu, by, viď? Co nám tady veselým hlasem vyprávíš takový báchorky, když se na tebe holka vykašlala? Co tady před náma hraješ? Co pak nevidíš, že seš doma? Nebo si myslíš, že se ti budeme smát, nebo co? Co pak jsem to někdy udělal? Jsem krucina a tvůj brácha, ne?
0: Já vím, Karle. Promiň. Já ti to vysvětlím.
2: No, prosím tě, neumlouvej se, jako bych tě neznal. Chtěl jsi nám udělat radost, viď? Chodit spát pod most, aby se brácha mohl vyvalovat na nových válendách. Hele, to ne, kamaráde. Kvůli nějakýmu blbýmu nábytku se přece nebude ženit. Hoří nebo co? Až se nám to narodí, budeme prostě čtyři. Jako kdysi s mámou a s tátou. Co pak to nebyly krásný časy? Co pak to nebylo nádherný?
3: Ty? Nezlob se na nás, Lojzo. To je moje vina. Já ten nábytek chtěla, ale abys neměl domov, to jsem nechtěla, to ne.
0: Prosím tě, ještě ty se mi omlouvej. Kdybych byl jako tady brácha, tak to všechno kaplo. Ale já jsem prostě moula, no. Jestli vám to nevadí, tak já bych si dal na chvilku se ženskýma pohov. Bylo toho na mě trošku moc.
3: Už si to tak neber. Zalez do kanafasu, zítra je taky den.
2: No pak to jde? Evo.
3: Dobrý večer. Prosím vás, je Lojza doma?
2: Co mu chceš?
3: Tu si pro ně.
2: Evo!
3: Lojzo!
0: Kde pak? Nepřišla. To se mně jen tak zdálo. Ležel jsem zase na svým kanapi. Tak živej sen to byl. Všechno jsem znova přežvejkal. A najednou bylo ráno a já věděl, že to bez Evy nepůjde. Kde pak? Zhrzený city, ať jdou do háje. Kdyby mě rozřezali, tak bych se slepil. Prostě jsem musel za ní. Když se mačkal zvonek, musím říct, krapece mi třásly nohy. Ahoj, Evo.
3: Lojzo. To je dobře, že jsi přišel. Už jsem si říkala, že si pro tebe dojdu.
0: V tu ránu prostě sen. Potom se ukázalo, že mi poslala nějaký dopis a myslela, že jsem ho už dostala. A já jsem zase myslel, že umí číst myšlenky. Pak mě pozvala dál a už jsem tam pátý rok. Už jsem pokojíček třikrát vymaloval a okno je bíle natřený jako sníh. Naše má Petra chodí do páté třídy a Pavle budou čtyři. Brácha má samozřejmě syna. Možná řeknete, že potom všem, jak jsem v tom lítal, to nemuselo dopadnout tak dobře. To jo. Mohl jsem si vzít Androu, že jo? No to je tak, člověk musí mít v lásce štěstí. A to vždycky neznamená ulovit holku. Někdy je štěstí ji neulovit. Jak jinak by mohlo být na světě tolik nešťastných manželství? Ale nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. Prostě jsem měl dobře rozšlápnutý boty.
4: Lojzíku, bacha, zelená, jedem, šlápni na to.

0: Tak tedy končí příběh Edgara Dudky Dobře rošlápnuté boty. Dramaturgie Jaroslava Strejčková, účinkovali Václav Postránecký, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Daniela Kolářová, Jaroslava Obrmajerová, Vítězslav Jandák, Lenka Kořínková, Čestmír Řanda, Michal Pavlata, Ladislav Kazda a Helena Fridrichová. Technická spolupráce, zvuk Jitka Borkovcová, záznam a střih Hana Jirová, zvukové efekty Radislav Nikodém, asistentka režie Kateřina Hrdinová. Příběh natočil režisér Jiří Horčička v roce 1980.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury z SPD s íránským velvyslancem. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi a je polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
3: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
2: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. V uplynulých 10 letech zasáhlo areály a sklady této firmy několik výbuchů, naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firma patří obchodníkovi se zbraněmi Emilianu Gebrevovi. Uskladněné měl zbraně i ve Vrběticích na Moravě. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla je ale nejčastější překážkou při poskytování pomoci nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím mohou pomoct praktické kurzy. V Uherském Hradišti dnes hlavním dnem pokračují slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Akce, kterou tradičně navštěvují 10 000 lidí, během celého dne nabídne desítky folklorních vystoupení, pokračuje ředitelka klubu kultury v Uherském Hradišti Anna Stránská.
4: Prezentace našeho regionu, našeho města bude v pořadu Ze srdce Slovácka, kde se představí folklorní uskupení Cifra, Kunovian a Míkovian. Taky bych vypíchla hosty, kteří přijedou ze zahraničí, z Chorvatska, ze 4 oblastí. Potom ze Slovenska přijede uskupení z Vernáru, ze Slovenského ráje.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je polojasno až oblačno, teploty mezi 19 a 23 stupni, na severovýchodě a východě 17, na horách 14 a v Beskydech 11 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 33. kilometru odklízejí následky nehody. Je to v dopravním omezení, brzdí to provoz, nesouvislá fronta začíná před sjezdem na Sadskou na 23. kilometru a zdržíte se asi hodinu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim na 51,5 kilometru je kolona kvůli dopravnímu omezení, zdržíte se čtvrt hodiny. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru je fronta kvůli údržbě dálnice a tady se zdržíte do 20 minut. Tolik zprávy a teď míříme do České Lípy.
1: Přijela k vám ranní dvojka.
6: Ano, je to tak. Ranní dvojka přijela do České Lípy, přesně jak řekla Mária Kunová. Přejeme vám krásné, dobré odpoledne. Je tady setkání legend. U této příležitosti jsem ranní dvojka přijela a já už tady vedle sebe dvě legendy Českého rozhlasu mám. Reginu Květoněvou a Jakuba Kaloče.
7: Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Je těsně po 6. hodině ranní.
6: Zaplněné náměstí v České Lípě aplauduje. Děkujeme za krásné přivítání a je potřeba také přivítat vás, všechny posluchače, kteří tady s námi v České Lípě nejste, ale my už při té přípravě asi Regino, ty by to potvrdíš a Jakube taky, jsme zjistili, že až neprávem Českou Lípu neznáme.
0: Je to pravda. Včerejší odpoledne bylo bohužel velmi krátké na to, abychom viděli všechno, co Česká Lípa nabízí. Takže proto tady máme povolané hosty, kteří vám toho řeknou mnohem víc. To, co jsme viděli, to, co jsme neviděli, co ještě musíme stihnout, nebo se sem vypravit ještě jednou.
6: Máme i tady našeho mistra, který se zabývá v našem vysílání i pro vás, pro všechny, kteří jste třeba někdy ranní vysílání neslyšeli, protože posloucháte třeba Český rozhlas dvojku jenom odpoledne. Máme specialistu, který se třeba zabývá i tím, že okamžitě tady náměstí zkontroloval kanalizaci.
8: Ano, musím říct, že tamhle bych, prosím vás, severozápadní Víko bych opravil a jihovýchodní bych kanál vyčistil, jinak je to zde v pořádku.
6: Když jsi mluvil i s paní starostkou o tom, že by se tady měly vyměnit určité části dlažby a tak, ale že prý to sám uděláš.
8: Udělám, tady chybí dvě kostky a opět severovýchod kolem toho kanálu ucpaného, tam čtyři, jinak je to v pořádku, takže já se asi odebeřu.
6: No, jestli by si to mohl začít dělat a to. Tak ano. To je Jakub Kaloš, jak vidíte, profesionál každým co. Naše odpolední výjezdy, kterým říkáme přijela k vám ranní dvojka a ne ranní dvojka nikdy nespí, což jsme my toho důkazem, tak formulujeme i a snažíme se, aby i ta hudba jaksi souvisela s tématem. Je pravda, že Jakub Kaloč kvůli České Lípě a našemu vysílání složil novou skladbu, která se jmenuje Krásná pípa, ale ten text bohužel není úplně prezentovatelný před 22. hodinou. Tak jsme hledali něco, co by se dalo takzvaně jako navázat nebo namotat, jak někdy říkáme. A protože tady byl a stále ještě je setkání legend i z pohledu třeba legendárních motoristických výtvorů, tak jsme se zaměřili na motorismus a na rychlost. Proto si teď společně poslechneme písničku, která s rychlostí toho až tak společného nemá a jmenuje se...
0: Želva.

0: Ranní dvojka se setkává s legendami v České Lípě.
1: Ano, je to tak, přesně, jak bylo řečeno. Já tady vítám u našeho vysílacího stolku na náměstí Kristýnu, málem jsme řekl Kateřinu, Kristýno, protože my máme v našem týmu Kateřinu Brožovou, Kristýnu Brožovou. Dobrý den, Kristýno.
2: Dobrý den, děkuji.
1: My jsme přemýšleli nad tím, že já vás tady potkám, když přijdu jako návštěvník do České Lípy, nebo přijedu sem vlakem na to krásné opravné nádraží.
2: Ano.
1: Tam jsem se dneska ráno podívat, jsem se tam zaběhl, to je moc hezký. A přijdu k vám do informačního centra. Co mi nabídnete?
2: No, ono záleží, co tady chcete dělat. My máme totiž pro každého něco.
1: Aha, jak to říkají falupáři? Všechno.
2: Všechno. Výborně, takže můžete začít samozřejmě na náměstí, to je asi nejjednodušší, protože náměstí je takovým srdcem, centrem naší městské památkové zóny, protože centrum našeho města je městská památková zóna, takže pokud chcete poznat nějaké pamětihodnosti, tak by bylo ideální začít tady. Máme tady kousíček za námi morový sloup, který jsme mimo jiné teď právě opravili, a pak se můžete vydat do muzea, můžete se vydat na vodní hrad a poznat centrum, máme tady krásné kostely. Kdybyste přijel v létě, mohli byste se do nich i podívat, protože tam děláme prohlídky v kostelech, kdy normálně se do nich nedostanete, ale s námi ano, takže, ale to už bohužel, tak příští rok musíte přijet znova. A nebo přijde nějaký krásný koncert, protože se konají krásné koncerty v těch kostelích, ale to je spíš na Vánoce, takže zvu vás třeba na advent sem do České Lípy. Třeba, no a když byste se nasytil historie, šel byste do muzea, tak mimo jiné, když už jste zmínili tu pípu, tak v klášterních zahradách, které přiléhají k muzeu, tak je Českolipský pivovar. Vaříme tady pivo vlastní českolipské, navazujeme na opravdu bohatou tradici pivovarů v České Lípě, takže tam se můžete osvěžit, abyste dodal novou si energii, no a potom můžete třeba zasportovat si někde. Máme tady bazén, máme tady fitko, máme tady opravený stadion, kde se mimo jiné hraje už druhá fotbalová liga. Po asi 30 letech se vrátila sem, takže už patříme zase opět skoro mezi tu elitu. Máme tady ale spoustu jiných sportovních týmů, máme tady florbalisty, ty hrajou nejvyšší českou ligu, takže můžete fandit, můžete jít na koupaliště, které jsme před 3 roky nově opostavili. Ještě dneska je poslední den, kdybyste se tam mohli vykoupat. Nicméně, ale v tom areálu není jenom koupaliště, je tam i minigolf, wake sport tam je, kdybyste se chtěli vyzkoušet vodní lyže, tak máte možnost. No, takže co vás, no a samozřejmě máme tady spoustu kulturních akcí. Máme tady divadlo, kousíček od nás, tady je taky mimo jiné opravené nově, máme tady krásné kino a máme tady, ale co je úplně super, tak aby, když už byste byl u Ondán všemi těmi zážitky, tak máme tady spoustu výborných kaváren v centru města, jak moderních, tak i v krásných prostorách, je to třeba kavárna Union, to je secesní kavárna, jeden z nejkrásnějších domů v České Lípě, je to pár kroků odsud, tam si dáte výbornou kávu, dáte si tam dortík, dáte si tam sandwich, cokoliv, no a potom můžete vyrazit do noční život.
1: Vy jste vystudovala herectví?
2: Nevystudovala jsem herectví, ale věnuji se amatérskému divadlu, protože v České Lípě je divadelní soubor Jirásek, který mimo jiné v tomto roce slaví 100 let své existence, takže ano, jsem součástí součástí tohoto krásného spolku.
1: Já jsem položil mimochodem jenom jednu otázku, jo. Ne, to je skvělé. Já jsem tak přemýšlel, na co se mám zeptat, a neviděl jsem, že se takhle krásně
2: trefím. Paní Regina říkala, že můžu se rozkošatit, tak jsem se rozkošatila.
1: Jo, to se košaťte úplně ještě veselé.
2: A navíc, já nejsem třeba rodák z České Lípy, ale v České Lípě žiju přes 10 let a miluju to město. Takže můžu o něm vyprávět fakt hodiny, protože mi přijde, že je fakt skvělý.
1: A čím si vás třeba jako získalo, tím vším, já vím, že jste o tom teď jako v podstatě hovořila, jo? Ale přece jenom včera jsme o tom mluvili také ve vlastním vědném muzeu, uslyšíte to také, že prostě i v té bohaté historii této oblasti docházelo k tomu, že jsem prostě člověk přijel a chtěl tady bydlet.
2: Ano. Já si totiž myslím, že Česká Lípa má nejenom má skvělou polohu za prvé, protože je to město, který není ani moc velký, ani moc malý. Máte tady úplně všechno, co potřebujete. Školy, školky, obchoďáky, vyžití, o kterém jsem právě před chvílí mluvila. Zároveň se za hodinku jste v Liberci, za hodinku jste v Praze, v Mladé Boleslavi. Takže když jdete do většího města, tak můžete kamkoliv vyjet, ale zase se potom vrátit do té pokojné České Lípy, když máte dost těch velkých měst. A jsou tady skvělí lidi.
1: No, vy jste hlavně skvělá. Kristýna Brožová. Tak děkujeme za pozvánku do České Lípy, za nádhernou pozvánku. Teď mě napadá, jestli bych třeba neměl vybrat písničku Dívka závodník, nebo to by tak šlo, ne? Co?
3: Určitě. Já myslím, že Kristýna si to zaslouží.

0: To je odpolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdy ranní dvojka, která nikdy nespí, zavítala do České Lípy. Je tady velké setkání legend, pouštíme písničky trošku s automobilovou tématikou, protože se tady setkala opravdu obrovská řada, přes 120 automobilů, vesměs tedy historických, tady na náměstí. No a teď na chviličku musíme od toho motoristického tématu někam uskočit, protože já tady takhle vejdu mezi dav. Když se zeptám na Karla Hynka Máchu, mám tady, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Co vám říká, nebo znáte aspoň kousíček nějakého díla?
1: Karla Hynka? No, nějakýho Máchu znám. To bylo tuším o lásce, že jo?
0: Ano, správně.
1: Mě právě zaujal tady ten morovej sloup, já jsem si myslel původně, že to je amorovej sloup, jo? Což by se k tomu jako trochu, ale... Asi ne, že?
0: Ne, není. Ano, ne, ale ta vazba se vám teda opravdu mimořádně povedla.
1: Děkuju.
0: Kdy byl pro vás ten pozdní večer prvním májem ten nejkrásnější?
1: Pozdní večer je pro mě vždycky.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Myslím, že to byl krásný úvod tématu, které si vlastně... Vysnila Regina Květoňová.
2: No, protože když jsme v Máchově kraji, tak musíme hovořit o Karlu Hynku Máchovi. Myslím si, že každý se to na základní škole, k maturitě a možná i na vyšších stupních vzdělávacích institucí učil o Karlu Hynku Máchovi. Toho víme hodně. Byl pozdní večer, 1. máj. Myslím, že odrecitovat taky se musel naučit každý. No a proto musí být řeč právě o Karlu Hynku Máchovi. Máme tady osobu nejpovolanější, protože když se řekne v České Lípě Iveta Hotová, každému spadne brada, protože paní učitelka Hotová tady má jako velkou až jako legendární svoji...
0: Co? Jméno.
2: Jméno.
0: A bylo nám dokonce řečeno, že je úplně nejlepší Mácholožka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. Máchův kraj, to je vlastně synonymum této oblasti. Dnes ráno Michal Jagelka říkal, můj milovaný Máchův kraj. Řekněte nám něco o Karlu Hynku Máchovi.
3: Dobře, tak já bych nejdříve zůstala ještě chvilku u toho motorismu.
0: Ano.
3: Ano. Mácha je Mercedes, nebo chcete-li Porsche, mezi českými básníky. Je to skutečný klenot. A měli bychom si ho cenit. Byl to jediný čistý, romantický autor, který vstoupil do evropské literatury. Byl přeložen do mnoha světových jazyků a myslím si, že je velkou ctí, že navštěvoval tento kraj a pobýval tady. Že bychom si toho měli všichni vážit.
0: Mluvíte a říkáte to úplně perfektně. Úplně sedím v lavici a všechno si to zapisuju. Úplně přesně. A čím třeba vás osobně zaujal Karel Hynek Mácha? Protože vy se evidentně tím zabýváte velmi významně.
3: Tak samozřejmě miluju jeho lyricko-epickou báseň Máj, kterou zná asi každý opravdu. Většina žáků a studentů dneska, když slyší Máj, tak obrací oči v sloup, protože je četba Máje a interpretace je pro ně samozřejmě obrovsky náročná a je to dost nuda. Ale pro ně tedy. Ale pokud bych měla doporučit nějaké dílo, nechci z toho dělat senzaci, ale doporučit nějaké dílo, které by se mohlo čtenářům líbit a Máchu jim přiblížit jako muže a obyčejného člověka, tak by to byl jeho intimní deník.
0: Jejda, tady to teda stichlo na tom náměstí a všichni, neříkám, že by chtěli slyšet nějakou citaci, ale přece jenom, že byste to trošku rozvinula.
3: No, používal tam takové slovo jako picál. Picál.
0: A to je sloveso nebo podstatné?
3: To je sloveso, ano. To je sloveso.
0: Jo.
2: Co s tím uděláš?
0: Co s tím já teď udělám? Ono to může znamenat různé věci, že třeba natíral plot.
2: Třeba bude vědět Jakub Kaloč.
0: Jakub, ne, Jakuba bych se neptal.
4: Pardon, dobrý den. Tady je nějaký hezký, zajímavý rozhovor. O čem jste hovořili? Co je to za slůvko, prosím vás? Ještě jednou.
3: Picál.
4: No tak to samozřejmě to je picař. Původně historický.
0: To je picař,
4: ano. To je takzvaný těstař.
0: Tak moc krát děkujeme. Jsou ještě nějaká slova, která mohou zaznít v Českém rozhlase odpoledne, která si Karel Hynek Mácha zapisoval do deníčku, aniž bychom u rozhlasových přijímačů omdleli?
3: Myslím, že už asi ne. Jinak ten deník byl dešifrován. On ho psal totiž Mácha v šifrách, protože byl velmi cudný. Ale byl dešifrován Jakubem Arbesem a s ohledem na to, že měl Máchu rád, nechtěl ho v té době zveřejnit. Takže byl zveřejněn až mnohem později, až v 90. letech 20. století a teď nově vyšel v roce 2007, což už je teda zase skoro 20 let.
0: A jenom, paní učitelko, vy učíte anatomii nebo češtinu? Jenom abych věděl. Dobře, tak je mi to úplně jasné. Co se týče Máchova kraje, tak je tady třeba pro mě, a to by mě opravdu zajímalo, jaký na to máte pohled vy, protože vy to vidíte tak jako krásně, liricky a tak, ale je tady Máchovo jezero.
3: Ano.
0: Není to příliš jako racionální na jedno označení?
3: Tak jestli chcete, tak původně to byl velký rybník. Jestli jo. Vám to připadá jako poetičtější,
0: právě.
3: Tak původně to byl velký rybník. Teprve po Karlu Hynku Máchovi byl označen jako Máchovo jezero, pojmenován.
0: A ještě, jak jste říkala, to mě docela zaujalo, že je to trápení pro studenty se učit básničky nebo něco říkat? Nebo myslíte, že báseň obecně je jako mrtvá?
3: Myslím si, že báseň u mladých lidí dneska je bohužel dost mrtvá. Skutečně.
0: Tak vám děkujeme za rozhovor. To byla nejpopulárnější učitelka tady v České Lípě.
2: Paní Iveta Hotová.
0: Iveta Hotová. A teď co já tam teď dám za písničku, aby vás to potěšilo a aby to navázalo? Tak blondiák s červenou bugatkou. Koukejte vycouvat, to zase by bylo úplně nevhodný vůči paní učitelce. Tak já tam dám toho blondiáka, ne, Regi?
2: Tak jo.
0: Líbí se ti? Vzpomínáte na blondiáka s červenou bugatkou? Jeden čas se totiž říkalo, že bugatka byla vždycky jenom modrá. A že vlastně ten text je nesmyslný, ale já jsem zjistil, že to nebyla úplně pravda. Velmi dobře víte, že Eliška Junková jezdila jakou žlutou. Červenou bugatkou jezdila. Jste čekala, že to je chyták. Ne, není.

0: Ranní dvojka se setkává s legendami v České Lípě.
1: A máme tady další legendu. Když jsme navštívili, což je naší povinností, navštívit vodní hrad Lipí, tak jsme zašli dovnitř, tam je taková dílnička, je to tam mimochodem moc pěkný a tam je pokladna, kde se kupují nejrůznější věci, dárky a dej se tam koupit také vstupenky. A je tam sympatický chlapík. Říkám, dobrý den, my jsme přišli za váma, my bychom vás chtěli do vysílání. Já se jmenuji Dalibor Gondík a on řekl, já jsem Brambor. A já jsem trošku jako znejistěl, protože jsem se bál, že jsem se přeslech. A bylo mi trapný mu teď říct pane Bramboro nebo pane Brambore, jo, to je hrozně zvláštní. Tak říkám, nezlobte se, jestli byste mi to mohl zopakovat. Říká, jsem Brambor. Tak tím pádem jsem se uklidnil, že jsem slyšel dobře, jinak je to Petr Nárovec. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petře, vodní hrad Lipí, přece jenom, když se řekne vodní hrad, možná si každý řekne třeba Švihov nebo něco podobného a nějak jsme tam marně hledali tu vodu, tak tomu trošku nerozumím.
2: No, my jsme trošku takový zvláštní hrad. A sice máme všechno, co správný hrad má mít, i ta voda tam je, akorát, že je schovaná pod zemí, no.
1: Proč jste ji tam schovali?
2: No, my jsme ji tam neschovávali, ale tady se bohužel budovalo vzorové uranové socialistické velkoměsto a při těch budovatelských snahách tak se zlikvidovala celá čtvrť, které se říkalo Benátky, která byla na ostrově a ten hrad vlastně ještě někdy v 60. letech byl obtékán vodou. Ale bohužel teda všechno bylo zasypáno, mlýn byl zbourán. On teda i málem zbourali hrad, tím se vlastně začalo v roce 1957 místo, aby opravili tady tu poměrně úžasnou památku, aspoň z našeho pohledu, taky naládovali tritolem a vyhodili do povětří.
1: No, tak to jsou naše asi temné stránky naší minulosti, ale pojďme třeba do té současnosti. Je jasné, že ten vodní hrad už se, ani ten mlýn, ten tam není, že a vodní hrad už se vlastně nevyužívá. K čemu teď slouží? Je to pouhé muzeum?
2: Tak je to zříceně na hradu, takže ono tam toho muzejního až tak moc není, ale ta památka má svoji hodnotu, svůj význam. No a kromě toho, že tam běžně provádíme, tak tam děláme nejrůznější akce pro děti, kde se snažíme jako tu historii, aby si nějak tak ošahli fyzicky, aby to neměli jenom v učebnicích, ale aby si mohli vyzkoušet třeba, jak se střílí z kuše, nebo jak chutnal středověk třeba. Jo.
1: Jak chutnal?
2: Jak chutnal, no.
1: A to máte i nějakou teda ochutinu?
2: No, vyprávíme o tom, co se jedlo, jak se to zpracovávalo, no a v rámci té prohlídky si děcka můžou ochutnat i jídlo, které si sami připraví.
1: To je moc hezký. Je tady ještě jedna věc, tam se totiž pořádají nejrůznější kulturní akce.
2: Samozřejmě, koncerty, divadla.
1: A taky různé festivaly. A já jsem říkal, že jsem tam dvakrát hrál s kapelou a vy jste řekl, to byl první festival, to jsem tam nebyl.
2: No, zrovna jsem tam nebyl, já tou dobou mívám většinou dovolenou.
1: Ano, takovou jakože chtěnou.
2: Ono to tak vychází na to.
1: Tak a já jsem si tam u vás zakoupil papírový model vodního hradu Lipí. Vy jste autorem?
2: Ne. Tohle to dělal náš kolega Vojta Novák, archeolog z našeho muzea vlastivědného. A je to vlastně jeho taková rekonstrukce podoby někdy před husitskýma válkama.
1: Je tady napsáno rekonstrukce možné podoby hradu na přelomu 14. a 15. století 1:2. Ano. A je to moc hezky vyvedeno a já jsem si říkal, že bych tady pro ty místní, vím, že pro vás, milí posluchači, je to teď trošku smutná zpráva, ale že byste to tady někdo mohl vyhrát, když byste odpověděl panu Petru Nárovcovi na jeho otázku. On ještě neví, že má nějakou položit, ale myslím, že to zvládne. Tak je tady nějaký dobrovolník, který by chtěl tento papírový model? Zrovna možná vy jste byl tak trefný s tím amorovým sloupem. Navíc na vás krásně navázala paní učitelka, říkala, že děti zvedají oči v sloup. Pojďte takhle, můžu se vás zeptat na jméno?
3: Jarouš.
1: Jarouš, tak to je opravdu... Jarouši, posaďte se, mezi tím si teda pan Petr Nárovec určitě připravil nějakou velmi komplikovanou otázku.
2: No, tak těch otázek bych mohl mít spoustu, ale tak jednodušší nebo složitější?
1: Výrazně složitější.
2: Výrazně složitější.
1: Přece jasný.
2: Já myslím, že takový pěkný, ale dobře zapamatovatelný je třeba první zmínka o našem městě a o hradě, kdy byla. Tak to je ta složitější.
3: No, tak to je strašně jednoduchý, že jo. Kdysi teda v roce 1246, kdy teda tady začal to onemocnění s tím amorem, tak už se v těch análech, teda kanálech, už se zmiňovalo o tom, že vlastně Česká Lípa to je jediná, která proti tomu může bojovat. A kvůli tomu právě postavili ten hrad, který, jak tekla ta voda a ty mikroby tam padaly do té vody, tak to vlastně všechno odplavili. Že? A v tu chvíli začala ta Česká Lípa existovat jako průkopník proti
1: nejrůznějším chorobám.
3: Amoru.
2: Já myslím, že on mě tady říká, že jsem pábitel severu, ale tady mě předčil, Jarouš mě předčil. A je to zajímavé, já zkusím to třeba tahle podávat při nějakých prohlídkách, ale já myslím, že je to bylo, ono tady je krásně zapamatovatelný datum, jo. Já myslím, že Cimerman by měl radost, že někdo se pochlapil
1: a konečně
2: udělal jako nejstarší zmínku, která je dobře zapamatovatelná, ten letopočet. 12. září 1277.
1: To je hezký, to no. Se hezky pamatuje, ale já myslím, že...
2: To si pamatuju i já.
1: Jarouš nebyl no, zase tak daleko.
2: 1246 to je taky dobrý, jo, ale dendrochronologie je jenom v roce 1262 ta nejstarší u nás na hradě.
1: Jenom Petře, já bych uznal, vy jste říkal, že jste pábitel a já bych vlastně tady našeho pana Jarouše označil jako blábolitela, takže vy za to, jaký jste blábolitel, jste vyhrál.
2: Krásná, zjímavá odpověď.
3: Já si toho vážím.
1: No, já vám nevěřím, takže děkuju. To byl Jarouš. Ještě se na chviličku vrátíme do toho vodního hradu, protože je tam, my o tom trošku budeme mluvit za chviličku, ale přece jenom ťukněte tu krásnou stavbu, která je teď v opravě.
2: Luxusní letohrádek, Červený dům, náš architektonický kleno tady v České Lípě, asi nejkrásně, jedna z těch nejkrásnějších staveb, která tady přečkala staletí a teďkon prochází opravou. Naše muzeum, vlastivědné muzeum a galerie tam připravuje novou expozici a je to opravdu nádherná stavba, která je vlastně v Čechách poměrně unikátní. Jo. Já, jestli se nepletu, tak nejbližší podobná záležitost je nějaký Belvéder v Praze, jo, letohrády královny Anny a pak dlouho nic teda. Jo. Takže je to opravdu úžasná lahůdka architektonická. Myslím, jestli se nepletu, za 2 roky by měla být zpřístupněná veřejnosti, takže rádi vás tam určitě kolegové přivítají a samozřejmě můžete se kouknout i k nám na hrad a do centra textilního tisku. A když nechcete vyloženě historii, tak určitě tam najdete v programu nějaký koncert, divadlo nebo nějaký jiný zajímavý program, který návštěvníky určitě zaujme.
1: To byla pozvánka od dalšího hosta, to byl Petr Nárovec alias Brambor. Děkujeme moc krát.
2: Děkuju. Nashledanou.
1: No a tak si říkám, jakou písničku by to chtělo teď. Existuje jedna taková skladba, která se teda týká motorismu. Je to skladba Ivana Mládka, Koukejte vycouvat, ale vy jste mě inspiroval, Petře, tím, jak v roce 57 začala teda ta totální likvidace celé té oblasti, tak v nás ta agresivita je nějak jako zakořeněná, mám pocit, ale myslím obecně v lidech. A tohle je taková písnička taky o takové malé agresivitě. Mně se Koukejte vycouvat. Já před váma tu dávno byl, nechtějte, abych se na vás rozlobil.

0: Je 14 hodin 39 minut, já jsem trošku zvyklý říkat permanentně čas toho našeho ranního vysílání, tak vidím, že už je to takový tik, by se dalo říct, ale přece jenom proč se nedozvědět, kolik je hodin, stále vysílá naše ranní dvojka z České Lípy. Přijela k vám ranní dvojka do České Lípy. Je tady setkání legend, ale je tady, a já nevím, jestli se to dá přesně takhle použít, ale je tady, nevím, jestli legendární, ale je tady nádherné muzeum.
1: Muzeum, které opravdu stojí za to navštívit. My jsme si udělali takový malý závěr po včerejší prohlídce, že se musíme přijet ještě jednou a prohlédnout si všechny exponáty podrobně, protože já bych se toho nebála, je to takové malé národní muzeum, takže nemusíte do Prahy, stačí zajet do České Lípy. No a abyste si mohli opravdu udělat nějakou představu, tak jsme poprosili paní Janu Nastoupilovou, aby nás muzeem provedla spolu s vámi.
2: Plastivědné muzeum a galerie v České Lípě se nachází v bývalém augustiniánském klášteře. V příštím roce, v roce 2027, oslaví 400 let od svého založení Albrechtem z Valdštejna.
3: Co všechno v tom muzeu uvidíme, protože mám pocit, že to není úplně taková ta běžná muzejní nabídka ve smyslu zakladacích listin města.
2: Tak to s váma úplně souhlasím, protože návštěvník si musí vyhradit minimálně hodinu až dvě hodiny času pro kompletní prohlídku. V přízemí návštěvníky určitě zaujíme expozice exotických živočichů, kde je tady nádherná ucelená sbírka Potona Optovárníkovi, Vedrychovi. Potom tady máme krásné předměty z geologie, je expozice věnovaná těžbě uranu na Českolipsku. Dále zde najdeme spoustu historicko-uměleckých předmětů a v prvním patře muzea je velká část věnovaná také lidovému bydlení. Ta tradice muzejnictví u nás v České Lípě sahá až do roku 1878, takže máme na co navazovat a vlastně smyslem muzea už z podstaty je se starat o ty sbírkové předměty, rozšiřovat je, prezentovat je, začlenit to do té identity toho města a nabídnout to místním i různým návštěvníkům z celé republiky odevšad.
3: Vejdete do muzea a leknete se obrovského vycpaného medvěda a potom dalších vycpaných zvířat. Kde se to tady vzalo?
2: Samec medvěda grizzlyho pochází z děčínské zoologické zahrady a díky tomu, že muzeum disponuje i odbornými pracovišti, tak náš preparátor se vlastně zasloužil o to, že se medvěd Siegfried stal i naším největším exponátem a je to opravdu jedno z nejoblíbenějších zastavení návštěvníků.
1: Ale nejsou tady jenom zástupci zvířat a hmyzu a jenom z území Českolipska. Vy tady máte i velmi exotické exponáty.
2: Ty sbírkové předměty, ty exotičtí živočichové pochází právě z objevování toho světa těmi našimi předchůdci, kteří měli peníze a měli opravdu chuť cestovat a objevovat a právě si z různých cest přiváželi tyto předměty zpátky do své domoviny. Proto je tady vystavujeme.
1: Ale jsou tady i živá zvířata.
2: Živá zvířata tady máme z toho důvodu, že se o ně staráme, o zvířata, které někdo někde najde nebo někomu utečou, nebo už někdo nemá čas se o ně starat. Máme tady například v Rajském dvoře krásné želvy, nebo tady máme hady, máme tady i chameleona.
1: Paní Nastoupilová, ale já chci slyšet ještě něco o tom Menšíkovi. Proč ho tady máte?
2: Světnici Vladimíra Menšíka máme v muzeu z toho důvodu, že nedaleko České Lípy, zhruba do 20 kilometrů, se nachází město Žandov a u Žandova je horní police, kde pan Menšík měl svoji chalupu a vlastně díky tomu jsme získali i jeho osobní kousky z té chalupy, protože nám rodina svolila ji tady prezentovat a vystavovat. Takže tady se návštěvníci můžou podívat i tak, jak to u pana Menšíka vypadalo. Ve světnici najdete i na stole vedle jeho knih i vománkové víno.
0: No, vománkové víno, asi si všichni také vybavíte. Ten nádherný příběh toho vománkového vína doporučuji všem, kteří byste ho náhodou neznali. Určitě si zadejte do videa vyhledávače vománkové víno. Tak to jsme si tady tak jako prošli muzeum. Zdaleka to není poslední věc, kterou tady pro vás máme v České Lípě, kdy tady navštívila Českou Lípu ranní dvojka.

0: Tracy Chapman a její Fast Car, velmi pomalá píseň, která pojednává o rychlém autě. No a když jsme tady zmiňovali první písemnou zmínku České Lípy, nebo o České Lípě, tak velmi rádi oslovíme místního historika pana Jana Rutce.
1: První písemná zmínka je někdy ze třetiny 14. století, ale Česká Lípa je pravděpodobně o něco starší. Tudy totiž procházela obchodní stezka z Prahy do Lužice a na ní vznikla významný obchodní bod, což byla právě Česká Lípa už někdy na konci 13. století.
2: Název Česká Lípa, ten mělo město nebo to sídlo vždycky a kde se vzalo?
1: No, původně se jmenovalo jenom Lipa. Pravděpodobně podle lípy, tedy podle stromu, a což je tady v okolí poměrně dosti časté. Máme tady i krásnou lípu, máme tady český dub, jabloné podle jabloně a mnoho dalších.
3: A taky vodní hrad Lipí. To s tím souvisí, ten název?
1: Ano, vodní hrad byl tady v těchto prostorách už asi o nějakých 50 let dříve, jak samotné město.
2: Když půjdeme tou historií dál, které další významné historické epochy

0: Čechy v souvislosti s Českou lípou stojí za to zmínit?
1: Česká lípa se rozvíjela vlastně celé dějiny, přičemž asi nejvýraznější období pro ní bylo právě éra raného novověku, zejména tedy v době barokní, pozdně barokní, kdy díky růstu vzdělanosti, díky místním augustiniánům, které jsem přivedl Albrecht z Valdštejna, se pozdvihovala úroveň celého města. Pozdvihoval se i zdejší, řekněme, průmysl, zdejší řemesla, mezi nimiž vynikali hlavně kartonkáři. Jedná se o víceméně tiskaře textilu. Ten textil byl bavlněný, takový speciální, tomu se právě říkalo kartoun, no a na něj se ručně tiskly různé barevné vzory. Česká lípa byla asi jedním z nejvýznamnějších kartonkářských center v 18. století v celých Čechách. Bohužel na konci 19. století, když docházelo ke strojnímu nástupu výroby, tak Česká lípa trochu zaspala svůj vývoj a předehnali ji jiná města, například Brno.
0: Promiňte. A když se podíváme do té nedávné historie, do 20. století, jak to poznamenalo Českou lípu?
1: 20. století bylo pro dějiny České lípy velice divoké. A to ve dvou velkých různých vlnách. První vlna přišla ve 30. letech, kdy zdejší obyvatelstvo velice sympatizovalo s henleinovským hnutím, tudíž poté bylo mnoho obyvatel nadšeno, když byla Česká lípa připojena k německé říši. S tím ale je spojeno obecně, tedy nejenom v České lípě, ale v celém českém pohraničí, ta velká tragédie, tedy když po druhé světové válce bylo místní obyvatelstvo z České lípy odsunuto a nahrazeno tedy obyvatelstvem novým. Ta druhá vlna těch velkých změn v České lípě, tak ta přišla pak, řekněme, na přelomu 60. a 70. let, kdy se v nedalekém Hamru na Jezeře začal těžit uran. A z toho důvodu byl do severních Čech obrovský příliv nových pracovních sil a s tím je spojen právě velký rozvoj České lípy. Česká lípa na tom nesmírně bohatla, vzniklo zde mnoho velkých sídlišť, no a také mnoho nových, velice moderních budov od tehdy slavného sdružení inženýrů a architektů Liberec, takzvaného Sialu, ale bohužel v důsledku toho byla velká část historického centra města zbourána.
2: Tak to byl historik Jan Ruc a my jsme doslova museli vytrhnout mikrofon z ruky, protože jak to tak někdy bývá, i v našem ranním vysílání utekl čas a my jsme se ještě nesvezli na kole, jsem zjistil.
0: No a přitom na kole za náma až z Liberce přijela Renča, dobrý den.
2: Vy jste naše pravidelná posluchačka.
3: Ano, jsem, každé ráno vás poslouchám a strašně mě baví špek, který vždycky hádám, abych se trošičku rozjasnil svůj mozek a pak se mi hrozně dobře pracuje celý den.
2: A vy jste přijela z Liberce na kole sem?
3: Ano, přijela jsem sem z Liberce na kole i se svým manželem.
2: Je to tady kraj cyklostezek, dá se jet z Liberce do České Lípy a do toho okolí, aniž by člověk musel jet třeba po dálnici?
3: Určitě ano, je tady jedna z nejúžasnějších cyklostezek, která vede podél Ploučnice. Je úžasná, doporučuji i rodinám s malými dětmi, dá se i s mazlíčky, kdo má pejska, může i s pejskem. Je to strašně krásná cesta a není vůbec náročná.
2: Z informačního centra je tady s námi ještě jednou znova Kristýna Brožová. Ještě jednou dobrý den, Kristýno.
4: Krásný den.
2: Jak se vám to poslouchá?
4: Je to úplně super. Je to jedna z věcí, o kterých jsem také chtěla mluvit, protože cyklomagistrála Ploučnice by měla vlastně přes Českou lípu vést až do Děčína. A je to opravdu trasa, která vede okolo Ploučnice, kde jsme možná ještě nezmínili, že Ploučnice je taková jedna z nejvíc dobrodružných řek na sjíždění. Takže kdybyste chtěli si v létě dát opravdu dobrodružnou cestu na kajaku nebo na lodičkách, tak doporučuji tak určitě naši Ploučnici.
2: Mě teda trošku nenapadlo, ale dobrý, je, jasně. Ještě jedna taková věc, která se týká té cykloturistiky. Asi se budeme bavit o tom, že cyklostezka, cyklosturistika je ideálně takhle v přírodě nebo mimo ta velká města, ne? Ve městech asi moc úplně na kole nejezdíte.
3: jezdím i ve městě, ale radši s nimi projíždím. Projížděla jsem klidně i Prahou, když jsem jela od nejjižnějšího bodu republiky na nejsevernější, tak jsme to vzali i skrz Prahu a překvapivě to nebylo zas tak náročný, ale určitě radši rychleji projedem a kocháme se jinde krajinou.
2: Vy jste jela z jihu na sever, kolik to je, nebo jak to vůbec, jak si to máme představit?
3: To si takhle vezmete kolo, nabalíte si pár věciček, co potřebujete, nejnutnějšího, aby to moc nevážilo, a prostě vyrazíte a potkáváte cestou úžasný lidi, tak jako jsou úžasný tady v České Lípě, oni jsou i jinde, až dojedete nahoru na sever a prožíváte samý krásný dobrodružství, spíte venku, občas vám někdo v hospůdce poradí, že může spát u nich nebo na zahradě. Je to strašně krásné.
2: Paráda.
0: Renčo, kolik to je kilometrů z Liberce do České Lípy pro vás?
3: Pro mě na kole to vychází nějakých 46 kilometrů.
0: A to pojedete i zpátky?
3: Samozřejmě.
2: Ne,
0: ještě dneska?
2: Myslíš, že si to dá na valník to kolo?
3: No, vlakem. Nebo
2: jo, vlakem takhle. No, tak děti, už ani 46 kilometrů, už ani 46 minut, už ani 46 sekund nemáme. Chtěl bych poděkovat Českému rozhlasu, že nás vyslal do České Lípy, a chtěl bych poděkovat České Lípě, že jste nás tady přijali. Loučí se Ranní dvojka ve složení Jakub Kaloč.
3: Jakub Máva.
2: Regina Květoňová.
3: Mávám taky.
2: No a jedeme na kole.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ukrajině hrozí nedostatek léků kvůli ruským útokům na zdravotnické sklady. Plzeň finančně podpoří technické vzdělávání i volnočasové aktivity pro děti a mládež. A je polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
2: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Boryspil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Podle zdrojů serveru Ekonomična Pravda jdou škody po ruském naletu na sklad do 1 000 000 hřiven, tedy také jednotek 1 000 000 korun. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv a k vytvoření možností otevření lékáren v chráněných prostorách, tedy například v podchodech nebo v metru. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Plzeňské školy můžou žádat město o dotace na technické vzdělávání. Maximálně můžou získat 100 000 korun. Jak upřesnila mluvčí magistrátu Eva Barborková, dotačním programem chce Plzeň motivovat žáky ke studiu technických oborů a ke zvyšování jejich manuální zručnosti.
3: Základní a střední školy, které mají sídlo na území města Plzně, mohou například žádat o příspěvek na vybavení odborných učeben, také na nákup materiálu do dílen. Je to i na exkurze nebo například na mzdové náklady. Mohou to být také peníze pro pedagogy, kteří děti vedou v kroužcích zaměřených na rozvoj jejich technických či řemeslných dovedností.
0: Žádosti můžou školy podávat přes plzeňský městský dotační portál do 30. října. Do stejného data je otevřený i dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, které pomáhají předcházet rizikovému chování. Mezi kravařemi a mokrými lasci na Opavsku je dnes a zítra zavřený most přes řeku Opavu. Je na cyklostezce číslo 55 známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit zítra v 16 hodin. Vlastivědné muzeum v Dobrušce na Rychnovsku připravilo na dnešek symbolické loučení s létem. Připojuje se tak ke dnům evropského dědictví, během kterých jsou přihlášené památky každý rok přístupné za symbolické ceny nebo zdarma. To dnes platí i pro všechny expozice Dobrušského muzea. Na místě je reportér Václav Plecháček.
4: Já jsem v areálu rodného domku FL Věka. Do 17 hodin tady hraje místní kapela Zloděj Kol. Říkají o sobě, že hrají garážový folk. V zahradě program nabízí třeba folkshop, figurální kresby. Herci jsou v kostýmech Františka Kupky a jeho první lásky. Workshop, stejně jako všechny ostatní dnešní akce, jsou tady v Dobrušce zdarma. Od 17:30 komentovaná prohlídka naučné stezky městem s Františkem Kupkou vede na hřbitov, kde má známý malíř pohřbené rodiče z Rychnovska. Václav Plecha, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je polojasno až oblačno, teploty mezi 19 a 23 stupni, na severovýchodě a východě 17, na horách 14, v Beskydech 11 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je kolona za sjezdem na Sadskou z 25. a 5. kilometru. Na 33. a 5. se po hromadné nehodě jede pomalu, zdržíte se přes 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim na kilometru 50.5 vyšetřují nehodu. V levotočivé zatáčce je zavřený levý pruh a vybočuje se. Popojíždí se z kilometru 51 kvůli omezení necelých 15 minut. Tolik zprávy, teď Václav Žmulík.
6: Dobré odpoledne, vážení výletníci. Tentokrát začnu poněkud netradičně otázkou. Jak si představujete takového typického Kelta? Tak nejspíš prý vypadal podobně jako my. Byl zemědělec, řemeslník, obchodník anebo válečník. Měl železný meč a jiné věci ze železa, jeho tvář zdobil mohutný knír a jeho jméno, pokud byl králem, končilo na Rix. No a právě za našimi prvními jménem známými předky, tedy za Kelty, vás v další hodince pozvu a navštívíme přímo zemi Keltů, která se nachází v okolí Nasavrk na Chrudimsku, tedy v Železných horách. Právě vyrážíme. Tak pěkný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Naladili jste si Český rozhlas Dvojka, na kterém právě začíná sobotní po Česku a já vás, vážení a milí posluchači, v tomto okamžiku zdravím od renesančního zámku v Nasevrkách na Chrudimsku, kde jsem si dal před zámkem schůzku s archeoložkou a edukátorkou Blankou Zelenou. Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: A poznal jsem ji naprosto jednoduše, protože má tričko a na něm je napsáno Země Keltů. No a my jsme teď, abych tak řekl, v hlavním městě Země Keltů.
1: Ano, přesně tak, protože Nasevrky a široké okolí byly právě místem, kde Keltové opravdu žili, takže jsme se tady rozhodli zrekonstruovat aspoň část toho osídlení a návštěvníkům ukázat všechny možnosti, jak to v tom pravěku mohlo vypadat.
0: My jsme tady taky na začátku naučné stezky, která se jmenuje Keltská stezka železnými horami. Co všechno čeká turistu na téhle stezce?
1: Čeká ho toho poměrně dost. Je to takový příjemný asi 9-kilometrový okruh, který jednak nabízí krásnou přírodu, krásná místa, kdy vlastně z Nasevrk se stoupíte k řece Chrudimce a proti jejímu proudu putujete do vesničky Hradiště, která se nazývá právě podle toho, že tam před nějakými 2000 lety a kousek Keltové opravdu žili. Postavili si tam oppidum, místo, které bylo mohutně opevněné a vlastně pozůstatky toho opevnění, ty hradby, právě tam naši mladší předkové stále v terénu viděli a proto tedy to místo Hradištěm nazvali. Dál potom, když budete z Hradiště pokračovat, tak je na cestě také volně přístupná rozhledna Bojka, ze které se nabízí krásný výhled tady do Polabí, řekněme, a při dobré viditelnosti je vidět třeba až do Krkonoš nebo do Orlických hor. No a potom už jsme skoro zpátky v Nasevrkách a vlastně cestou můžete se o Keltech vzdělat třeba za pomoci naučných cedulí, kde je spousta zajímavých věcí o tom, kdo Keltové byli a co všechno uměli. A asi kilometr od této naučné stezky po žluté turistické trase můžete navštívit i přímo skanzen Země Keltů, kde to, co jste viděli v terénu na tom Hradišti, můžete vidět oživlé, vybudované znovu domečky, kus té keltské hradby a když se podaří, tak i nějaké ty živé Kelty.
0: Mohu počítat s tím, že mě provedete po celé stezce?
1: Samozřejmě po stezce vás provedu, abyste viděl všechna ta kouzelná místa.
0: Děkuju, těším se. Turistickou obuv jsem si vzal a kde začneme?
1: První stanoviště té naučné stezky začíná před Nasevrckým zámkem, mezi zámkem a kostelem. A
0: právě tady se nacházíme.
1: Přesně tak a dál budeme pokračovat kolem nejvýše položeného sadu jedlých kaštanovníků v celé Evropě, kolem přírodní památky Kaštanka a dál dolů k řece Chrudimce. Ale jelikož jsme tady u zámku, tak rozhodně navštívíme i keltskou expozici Po stopách Keltů.
0: Vstupujeme do expozice a hned nás vítá figurína Kelta.
1: Ano, to je náš Knírix. Knírix vlastně podle tvaru nebo podle koncovky Rix, která byla typická pro keltská jména. A pro keltské muže bylo také typické, že se ho nosili mohutnými kníry. Takže právě Knírix je takovým patronem naší expozice.
0: Co všechno tady návštěvník uvidí?
1: V první místnosti máme vlastně takový úvod o tom, kdo vůbec byli Keltové a máme tady také aspoň takovou maličkou rekonstrukci keltského domu. Ovšem lépe potom vyrazit přímo na skanzen, kde jsou ty domy zpracované realističtěji. A v dalších místnostech máme třeba ukázky keltských řemesel, protože Keltové byli velcí inovátoři, zavedli spoustu novinek, takže se můžeme podívat třeba na ta řemesla nebo na způsoby keltského pohřbívání, dozvědět se něco málo o keltském náboženství, o jejich víře. A také tu máme unikátní model terénu a té keltské zástavby, jak to před 2000 lety na tom hradišťském opidu mohlo vypadat. Tady máme takhle nějaká ta řemesla. Ve věži se potom třeba i keltský obchod, protože Keltové a nejen Keltové obchodovali opravdu jako na velké vzdálenosti, takže tady máme i všelijaké dovozové drahocenosti, také třeba ukázky keltských mincí, to byla velká novinka, kterou Keltové tady u nás zavedli. Tady můžete vidět model keltského opida v Hradišti u Český Lhotic. Keltové si vybrali velice strategickou pozici pro to své osídlení. Byla chráněná protékající řekou Chrudimkou, která tam vytvořila takové hluboké údolí. A vlastně na tom kopci, který Chrudimka obtéká, mohlo žít i kolem 1000 Keltů. A pěkně tam hospodařit, věnovat se řemeslům, obchodu. No a samozřejmě tam sídlil i nějaký místní vládce nebo král, který k tomu všemu velel.
0: A návštěva pozůstatků tohoto opida, tak to bude náš další cíl v dnešním sobotním Počesku.

0: Po keltské stezce Železnými horami jsme s mojí průvodkyní archeoložkou Blankou Zelenou kráčeli krásnou krajinou, lesy a poli, až jsme prošli vesničku Hradiště a stojíme na valech někdejšího hradiště, čili Opida. Říkám to správně?
1: Ano, přesně tak. Opidum, to je vyloženě opevněné hradiště, kde sídlili jenom Keltové. A tady jsme na takové unikátní archeologické lokalitě, vlastně na jediném keltském opidu v celých východních Čechách.
0: A to je to opidum, jehož model jste mi ukazovala v muzeu?
1: Přesně tak.
0: Co o něm víme?
1: Je to poměrně malé opidum s plochou do nějakých 30 hektarů, což třeba největší české opidum má 100 hektarů. To se nachází na jižním okraji Prahy na Závisti. Ale rozhodně tady sídlil nějaký ten místní náčelník, žili tady obchodníci, žili tady řemeslníci. To nám dokládají třeba nálezy právě různé řemeslné výroby. Doklady obchodu jsou třeba v podobě mincí nebo i v podobě nějakých dovážených věcí. Dokonce se tady našla i skamenělá ježovka od Baltského moře nebo jantarový korál, takže sem přicházely věci opravdu z velké dálky.
0: Takže Keltové byli zdatní obchodníci a cestovatelé, zdá se.
1: Rozhodně, já si myslím, že celá ta pravěká Evropa byla poměrně propojená a právě ta Opida stávala takhle na obchodních stezkách, takže my tady na hranici Železných hor jsme vlastně na místě, které mohlo být takovou bezpečnou zastávkou pro ty putující karavany, které procházely třeba dál přes Vysočinu na Moravu do moravských Opid. Nebo naopak z Moravy právě někam k řece Vltavě, kde bylo nejvíce těch českých opit.
0: Připomeňme, kdo byli Keltové a čím zejména vynikali.
1: Keltové jsou našimi prvními jménem známými předky. Jsou to první lidé tady žijící na našem území, o kterých už máme i písemné zprávy, takže je umíme pojmenovat. Byli to skvělí válečníci. Vlastně z té střední Evropy, kde jejich kultura vznikla, se rozšířili prakticky po celé Evropě, dobývali nová území, na kterých se usazovali. Byli to skvělí zemědělci, díky tomu vlastně ta jejich společnost rostla. Zavedli spoustu inovací právě třeba v zemědělství, začali používat železné radlice na orání nebo železné okování, rádel na orání, kamenné mlýnky na mletí mouky, takže byli schopni vyrobit dost potravy pro to, aby vlastně z toho celá společnost měla užitek a mohla se rozrůstat a přinášet další a další vylepšení. No a byli to také skvělí řemeslníci, začali třeba jako první u nás používat hrnčířský kruh, mince jako platidlo, do té doby se jenom vyměňovalo něco za něco. Železo se stalo každodenní záležitostí v době Keltů, takže se z něj vyráběly nástroje, zbraně, ale třeba i šperky a nebo dokonce i všelijaká stavební kování. Toho železa Keltové vyráběli opravdu spoustu, takže s ním mohli v úvozovkách plýtvat i na takovéhle zbytečnosti.
0: No a když já zavzpomínám na svoji školní docházku a na hodiny dějepisu, tak keltská kultura u nás spadá někdy do těch posledních staletí před začátkem letopočtu?
1: Přesně tak, je to mladší doba železná, to znamená někdy od roku 450 před naším letopočtem až řekněme k roku 30, kdy se sem postupně začínají stěhovat Germáni a ta keltská kultura zaniká.
0: Ano, i takovým malým opakováním dějepisu bude dnešní sobotní Po Česku, ve kterém nás provádí Blanka Zelená po zemi Keltů. A za malou chvíli pro vás budu mít soutěžní otázku. Jak dlouhá trasa je ještě před námi?
1: Tady z Hradiště řekněme ještě tak 4,5 kilometru, abychom se vrátili zpátky do Nasevrk.
0: Tak si říkám, kdyby to někdo nechtěl absolvovat celé, je možné použít auto?
1: Ano, pokud byste chtěli vidět jenom tu archeologickou lokalitu, tak je možné dojet autem právě do toho hradiště, zaparkovat tady u hřbitova, vlastně hned vedle pozůstatku toho opevnění, vedle těch dávných valů a obejít si alespoň vnitřní naučný okruh právě po tady tom opidu.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Ve kterém historickém období u nás žili Keltové? Zapamatovali jste si to? Jestli ano, tak mi to napište na e-mail dvojka@rozhlas.cz a nezapomeňte uvést i svou adresu, včetně PSČ, poštovního směrovacího čísla. Pro jednoho z vás tu mám knihu tipů na výlety z tohoto pořadu Po Česku 3, kterou vydal Radioservis, ve kterém historickém období na našem území žili Keltové. dvojka@rozhlas.cz. To minule po prohlídce Krajského technického muzea Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě jsem položil otázku, jak se říkalo prvnímu kolu dnešního typu, které nahradilo takzvaná kola vysoká. To roztomilé, archaicky znějící slovo bezpečník, což byla správná odpověď, mi napsala i Ivana Slavíková ze Zlivy. Odměnu posíláme a srdečně gratuluji. A už za chvíli nás čeká slíbená prohlídka keltského skanzenu na okraji na Savrk.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: S Blankou Zelenou ze země Keltů právě teď přicházíme na naší pouti okolím na Savrk po stopách Keltů k bráně do keltského skanzenu a zdá se, že jsme vítáni, je otevřeno.
1: Ano, rozhodně návštěvníky tady rádi vidíme, pro ně také jsme to vlastně tady vybudovali, aby bylo možné nahlédnout do té doby před 2000 lety, jak to na takovém keltském opidu mohlo vypadat.
0: A já musím říci, že mě zaujala nejen ta samotná dřevěná brána, ale hlavně ty hradby, které jsou kolem ní, protože to je naprosto zvláštní technologie, úplně jiná než u nějakých středověkých hradeb, které známe.
1: Ano, tady vlastně, když bychom se podívali zevnitř, tak je vidět takový hlinitokamenitý násep a k němu je potom zepředu dozdívaná právě kamenná zeď, je to jenom na sucho zděné, bez nějakého pojiva a mezi těmi kameny jsou ještě vidět vyčnívající kusy dubových trámů nebo dubové kulatiny, která tvoří takové vnitřní rošty, které tu hradbu zpevňují, aby se nám nezřítila a vydržela takhle kolma.
0: Vypadá to docela fortelně, musel to dát spoustu práce.
1: Rozhodně, ale ta opida, co by sídla panstva vrchnosti, měla rozhodně dostatek obyvatel, dostatek pracovní síly a samozřejmě ti, co žili uvnitř, se chtěli cítit do bezpečí, takže ta opida takhle mohutně opevňovala.
0: My jsme právě teď vstoupili už dovnitř. Když se rozhlednu, tak jsme na poměrně velké ploše, která je ohraničená valy a nachází se tady celá řada objektů. Takže co tady všechno je?
1: Je tady takzvaná dvorcová zástavba, jsou tady vlastně takové jakoby jednotlivé statky a v nich můžete navštívit jak domy obytné, tak jsou tady i řemeslné dílny, případně i nějaké hospodářské zázemí, byť spíše skladovací prostory, protože většinou tomu zemědělství se věnovali takový prostí keltové někde v nížinách, kde byly na to lepší podmínky, lepší půdy a tady na těch kopcích žila právě spíše ta elita a ti řemeslníci.
0: Takže tady jsme jako třeba, když to k něčemu přirovnám, jako kdybychom byli na Pražském hradě z pohledu Keltů.
1: Řekněme tak, nebo obecně bychom mohli říci, že ta opida jsou keltská města. Nejsou to jen tak nějaké vesnice, ale opravdu města.
0: Kam mě vezmete nejprve?
1: No, nejblíže k nám je dvorec Kováře. Keltové tím, že patří do doby železné, tak to železo pro ně bylo velice důležitým materiálem, takže můžeme navštívit právě třeba tady tento dvorec.
0: Domy jsou hrázděné, víceméně, nebo jak to říci?
1: Domy jsou vlastně většinou kůlové konstrukce s nějakými stěnami vypletenými proutím, omazanými hliněnou směsí, takže dalo by se říci, že hrázděná konstrukce, ale máme tady třeba i stavby roubené nebo takové kombinované čistě dřevěné budovy. Ta architektura i v tom pravěku byla poměrně pestrá, my jsme se tady právě pokusili ukázat všechny možnosti.
0: Střešní krytina?
1: Střešní krytina nejčastěji došky, v našem případě rákosové, ale mohla by to být třeba i dlouhá tráva nebo sláma, ale máme třeba střechy i ze štípaných dřevěných desek, z takového jakoby předchůdce šindele, anebo nad místy, kde se pracuje s velkým žárem, třeba na kovárně, nebo nad hrnčířskými pecemi máme i střechy drnové, které nejvíce tomu žáru odolávají.
0: Vypadají báječně a opět se k ním vracíme, že jo?
1: Přesně tak, ono jako je to takové ekologické stavitelství a když se podíváme do domu, tak zjistíme, že ty domy i velmi dobře izolují, takže v létě je v nich krásný chládek, rozhodně doporučuju.
0: No a mně se strašně líbí tady na tom největším domě, což je asi obytný dům Kováře.
1: Ano, to je ten hlavní obytný dům v tomhle dvorci.
0: Tak na hřebení střechy je přímo záhon nejrůznějších bylinek.
1: Je to vlastně taková izolace toho hřebene proti dešti, protože ten hřeben je u tohohle typu střech tím nejslabším místem, takže z lidové architektury víme, že se právě třeba zpevňoval vrstvou drnů. Dneska, když někdo takovouhle doškovou střechu dělá, tak tam dá třeba šindel nebo i měděný plech, ale to Keltové řešili právě nejčastěji tím drnem. A my tam na střeše máme vysazené netřesky, protože to je i takové opatření bezpečnostní, neboť v lidové tradici se říkalo, že kde roste netřesk, tak tam netřískne blesk.
0: No ale to by se sousedi divili, kdybych si to pořídil, že?
1: No dneska raději ty hromosvody, to je o něco lepší a bezpečnější, ale v tom pravěku si musíme vystačit s rostlinstvem.
0: No a když nahledeme dovnitř, tak já jsem o tam tut slyšel nějaké domácí zvířectvo.
1: Ano, máme tady živo, máme tady různé druhy zvířat, které Keltové chovali. Tady třeba u Kováře bydlí naše kozy. teď zrovna zdá se, že nemají co říci, ale máme tady jednu kozu bílou a jednu hnědou. Dál potom ve skanzenu máme třeba prasátka, máme tady volečka macíka, volně pobíhající slepice, husy a můžete tady potkat i pár našich koček.
0: Ale zcela jistě jsme je zaujali a možná by i se mnou... Ano, už se ozývají, už chtějí něco říci.

0: Tak uvidíme, jestli se dovnitř dostaneme. A vypadá to nadějně.
1: No a k tomu náčelníka bychom měli povědět, že to je jiná stavební technika. Je to takový opravdu fortelný srub.
0: Ano, to je vlastně naše největší a zároveň i jako nejluxusnější a nejdražší stavba, protože je celá z ručně tesaného dřeva a to i třeba ten náčelník vlastně na tom opidu by si musel pořádně zaplatit, aby tolik toho masivního dřeva se na to opidum dostalo, protože kolem opida by za těch, řekněme, 100 let, co tohle místo existovalo, bylo asi většina lesů vykácená a stavební dříví by bylo velice cenou komoditou.
1: Vy jste teď během povídání rozsvítila a tak popište, na co na všechno se dívám. Jsou tady figuríny, je tady oblečení, je tady keramika a předpokládám v těch bednách, že
0: ano,
1: jsou ty cenné předměty.
0: Ano. Tady v tomhle domě tedy jsme si dovolili i trošku moderních technologií, abychom to mohli všechno krásně ukázat. Máme tady jednak takový kout právě s těmi zbraněmi. Novinkou třeba byly kroužkové košile, které se právě objevily v době Keltů.
1: Už tenkrát.
0: A je to zase dané tím, že prostě Keltové to železa měli spoustu, takže byli schopni vlastně z něj vyrobit spoustu drátu, spoustu kroužků a pro těch pár nejbohatších i třeba uplést takovouhle košili.
1: Vedle toho meče, kopí?
0: Ano, meče to byly takové nejtypičtější zbraně, potom různá dlouhá kopí, případně i oštěpy a velké oválné dřevěné štíty, které sloužily pro ochranu těch bojovníků.
1: A luky a šípy?
0: Luky a šípy, ty jsou spíše loveckou záležitostí, byť když vám někdo dobývá vaše opidum, tak se určitě budete bránit čímkoliv, co máte zrovna po ruce, ale jinak se říká, že Keltové byli velice hrdí bojovníci a spíše vyhledávali ten kontaktní boj, aby prokázali ty své schopnosti prostě tváří tvář nepříteli, než že by na někoho stříleli ze zálohy.
1: A tady v té truhle vidím keramiku.
0: Ano, to je právě další z důležitých novinek, keramika vyráběná točením na hrnčířském kruhu. To právě tady na našem území opět jako novinku zavedli Keltové. Do té doby se keramika modelovala v ruce nebo na takových pomalu otáčivých podložkách dotvarovávala, ale klasický hrnčířský kruh nebo spíše tuhle keramiku na něm vyráběnou máme až od Keltů.
1: Ozdoby a doplňky ukrývá další truhla, kterou tady máte. To jsou keltské šperky.
0: Nejen keltské šperky, ale třeba i hygienické pomůcky. Keltové o sebe velice dbali, takže tady máme třeba i bronzový hřebínek, celou takovou hygienickou sadu s pinzetkou.
1: Zrcátko.
0: Zrcátko, ano, břitvu. Nebo třeba i repliku růžového pudru, který se našel v jednom keltském ženském hrobě, takže už i nějakou tu kosmetiku tenkrát používali. A nejen ženy, ale určitě se šlechtili i mužové.
1: A co pak je toto, nebo čemu sloužil tento nástroj?
0: To je spona, to je právě ten asi nejtypičtější keltský šperk. Je to vlastně takový velký zavírací špendlík, který je vždycky nějak jako umělecky zpracovaný, buď ze železa, nebo tady máme i z bronzu s různými ozdobnými prvky. A tím se tedy to oblečení jednak spojovalo, přidržovalo na těle a zároveň to sloužilo i jako ozdoba toho nositele.
1: Archeoložka Blanka Zelená ví doslova první i poslední o Keltech a také naší průvodkyní po keltském skanzenu u Nasave.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na Dvojce.
1: Dominantou keltského skanzenu, tedy vlastně rekonstrukce starého keltského opida u Nasavrk v zemi Keltů, je zdejší svatyně, což je takový velký altán, obklopený palisádou na nejvyšším místě té vnitřní plochy, která se na hradišti nachází, jak to místo popíše archeoložka Blanka Zelená.
0: Je to takový náš pokus o rekonstrukci keltské svatyně. Pochází ten nález z německého opida z Manchingu a

0: Rekonstruovat to, jak to mohlo opravdu být pestré, je poměrně problematické, ale můžete tady v té svatyni vidět třeba i tváře keltských božstev. Kdo se dobře dívá, tak ten může vidět 12 keltských bohů a bohyň, kteří tady na nás dohlíží.
1: Ano, jsou tam reliéfně. A já jsem hlavně koukal na ty malby, které tady jsou. Labutě tady ku příkladu jsou. Proč labutě?
0: Labutě, možná i divoké husy, byly pro naše předky takovými slunečními posly. Jednak to byly velcí, krásně vybarvení ptáci a hlavně také často to byla zvířata tažná, která odlétala do teplých krajin, pak se zase vracela. A naši předkové si všímali, že když ti ptáci odlétají, slunce ubývá, zase když se naopak na jaře vrací, tak se ty dny prodlužují, takže prakticky v celém pravěku právě ty labutě jsou považovány tedy za takové posly slunce a najdeme to třeba potom takový odraz i v lidových pohádkách.
1: Já musím říci, Blanko, že opravdu krásně vyprávíte o Keltech, jako byste to zažila. Jak jste propadla kouzlu Keltů?
0: Už v dávných dobách, vlastně, když jsem studovala na gymnáziu, tak na historickém semináři jsem se seznámila s Lukášem Blaškem, tady na Savrčákem, který právě byl členem spolku Bojí, který všechny ty keltské aktivity tady začal realizovat. On mě sem přilákal, já jsem se pro Kelty nadchla a vlastně díky němu tady do dneška keltuju.
1: Hrdě nosíte tričko s nápisem Země Keltů. No kolik vás tak keltuje v tom spolku? Protože musím říci klobouk dolů před tím, co jste tady dokázali vybudovat.
0: Přímo ve spolku nás je takových 15, řekněme, ale kromě toho ještě máme širokou základnu dobrovolníků, kteří sem jezdí třeba na každoměsíční dobrovolnické brigády. To je důležité, že opravdu tenhle projekt je jako založený na té dobrovolnické práci, na tom našem nadšení tady něco takhle budovat. Takže dalších třeba 30 až 50 lidí tady jako v průběhu toho roku fluktuje, ať už právě v montérkách, že tady něco vyloženě buduje, anebo potom taky nás podporují vyloženě reenaktoři, kamarádi Kelti, kteří tady ten skanzen potom oživují při akcích a dělají ten informační most mezi tou dávnou dobou a dnešními návštěvníky, tak aby si tedy návštěvníci mohli ten pravěk co nejlépe zažít.
1: Ostatně říká se, že v sobě máme, pokud jde o genetiku, hodně keltského.
0: Tady na našem území by se dalo říct, že třeba z nějaké třetiny tu keltskou krev máme, byť samozřejmě nás za ta staletí a tisíciletí ovlivnil i kdekterý další národ.
1: Říká s úsměvem a naprostým přesvědčením naše dnešní průvodkyně v sobotním Počesku, což byla archeoložka Blanka Zelená, která propadla Keltům a která vás pozvala do Země Keltů v okolí na Savrk. Tak já moc děkuji za tyhle dnešní úžasné zážitky a věřím, že k vám přijede hodně posluchačů Českého rozhlasu Dvojka.
0: Děkuji, že jsem vás tady mohla provést a budu se těšit na setkání.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Václav Žmolík, který také zcela jistě má třetinu keltské krve, protože pochází z téhle krásné země, a naslyšenou se s vámi těším opět za týden v tomto čase na Českém rozhlasu Dvojka z jiného úžasného místa naší země.

0: Hans Russians.
1: Četba na pokračování na dvojce.
2: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
1: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela a myslela na něj ustavičně.
2: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
1: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád ji deptali obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
2: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Trump v Dublinu řekl, že by rád viděl Irsko sjednocené. Zítra bude zataženo během dne občasný déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Kozjar-Vašáková.
6: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
5: Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Podle něj se to prý jednou stane. Trump to řekl pod dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dřív uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Mluvčí jeho úřadu dnes v reakci na Trumpova slova dodal, že na premiérově postoji se nic nezměnilo. Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Středočeský kraj přispěje skoro 16 milionů korun na vybudování nového centra dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. V areálu vznikne cvičná plocha pro autoškoly nebo dopravní hřiště pro děti. Využijí ho i rodiny pro trénink jízdy na kole, koloběžce nebo bruslích.
7: Středočeský kraj tak navazuje na memorandum, které uzavřelo s Mladou Boleslaví a nadačním fondem Škoda Auto. Středočeský kraj uhradí 50% předpokládaných nákladů a město s nadačním fondem přispíjí každý 25%. Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Do oslav dnů evropského dědictví se i letos zapojuje olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Lidé si díky tomu můžou prohlédnout i běžně nepřístupné prostory. Pokračuje vedoucí centra Vendula Prostředníková.
8: Chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané vlastně řádovými sestrami.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Zítra bude zataženo, během dne se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
2: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52,5 kilometru kvůli údržbě vozovky, zdržíte se 5 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou se kolona zkrátila, začíná na 53,5 kilometru a je na 10 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou se kolona rozjela, jede se už jen pomaleji kvůli dopravnímu omezení z 25. kilometru. To byly zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Čekají nás neuvěřitelné příběhy z pestrého života nejen očního lékaře Imrana Zangiho a zákulisí komiksu zprostředkované autorkou Lucí Lomovou v Zářijových vypravěčích. Už za pár okamžiků. No a krátce po 17. hodině další příběh z kalendáře. Zůstaňte s Dvojkou.
2: Vypravěči na Dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí posluchači, na Českém rozhlasu Dvojka začínají Vypravěči a od mikrofonu z Vinohradského studia vás zdraví pravidelní průvodci Daniela Brzobohatá
1: a Václav Kopta.
0: Já začnu tedy první vizitkou. Kreslí a píše od malička. Dnes je jednou z nejvýznamnějších osobností českého komiksu. Pro legendární časopis Čtyřlístek nakreslila a napsala asi 60 dobrodružství. Jako první česká autorka se prosadila v kolébce komiksu, tedy ve Francii. Je francouzskou rytířkou. V roce 2022 byla vyznamenána francouzským řádem umění a literatury. A také nositelkou české komiksové ceny Muriel. Autorka legendárních myších hrdinů Anči a Pepíka i úspěšného detektivního komiksu z divadelního zákulisí Na odstřel. Lucie Lomová, vítejte ve Vypravěčích.
2: Dobrý den.
1: A jak už je naší tradicí, samozřejmě tu nemáme jenom jednoho hosta, ale i druhého, tak já ho s dovolením představím. Pro specializaci očního lékaře se prý rozhodl už ve 14 letech. Dnes je uznávaným oftalmologem a optikem, ale stejně tak ceněným hudebníkem. Už v 80. letech začal koncertovat s Micky Volkem, poté s Janou Koupkovou či Jojo Bendem. Založil vlastní hudební trio a jako první v Československu získal kvalifikaci perkusionisty. Přitom se do svých 22 let věnoval krasobruslení a jezdil slední reví po celé Evropě. Renesanční člověk s neuvěřitelně pestrým životním příběhem a širokým spektrem talentů. Imran Zangi, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Imrane, já se otočím teď k tobě. Prosím tě, hudební talent se dědí u vás v rodině, nebo jsi byl prvním pionýrem a průkopníkem? Víme, že i tvůj syn je úspěšný muzikant, producent. Kdo s tím začal, s touhle tradicí u vás v rodině?
3: U nás, protože pocházím na půl z Iránu a na půl z Iráku, tak jak jsem byl poučen mámou, která je ze 7 dětí, táta ze 4, takže příbuzenstvo široký, a říkala, tví strejdové a tety byli buď lékárníci, anebo umělci. Všichni tam uměli hrát na něco, táta zpíval teda naprosto senzačně. A většinou, když měli večírky tady v Praze, tak on, když byl na ambasádě tady, tak byly večírky často a do hodně pozdě. Takže tam se vždycky zpívalo, teď tam hrál každý na nějaký předmět, na stůl, něco. Takže ta průprava byla spíš taková fenotypická, bych řekl. To znamená z okolí, ale asi tam něco musí být, protože jednak, když seš neposednej, tak buď děláš nějaký nepřiměřený pohyby, anebo je kultivuješ do nějakého rytmu. Což byl můj případ.
0: Takže to je určitá forma ADHD, která je to, komprimována přes hudební.
3: Dneska se tomu říká různě diagnosticky. Tenkrát, co se mětkne, tak jsem byl parchant nevymáchanej.
0: No, řekněme neposednej.
3: Neposednej parchant, že jo. A i jsem dostal párkrát po hubě od paní soudružky, tedy třídní, neboť otec řekl, moje pravá ruka je teď vaše, protože jste daleko. A byl klid, jo, hlavně byl klid. Jo. No nicméně takhle jsem se snažil kultivovat tu neposednost do těch rytmů a v podstatě jsem pak jaksi přistoupil k tomu, že jsem v různých barech podplácel kapely, aby mě pustili za ty bicí.
0: A kdo byl úplně první, kdo tě za ně pustil?
3: To byl Pepa Neumann. Byl u Spiry, Johann Spira, nebo jak se jmenoval ten kapelník, byla to kapela úplně úžasná, byla to barovka a hráli všude možně, jo, Finsko, severní Evropa a ve varech v pupu, ve dvoraně anebo v termálu, protože tam jsem prožíval celé svoje dětství a mládí ve varech, neboť tata, co byl diplomat, tam jezdil neustále někoho doprovázet na ty lázeňské situace a já jsem tam pak dělal praxi, jo, jako medic v lázeňských domech, kde jsem tlumočil z arabštiny, perštiny do češtiny a zpátky. A dělal jsem tam takovýho mezistupně mezi pacientama a terapeutama a lékařema, což bylo pestrý a hezký. A tam jsem právě si uvědomil, že bych mohl si zahrát na bicí a drzost zvítězila. Představ si, že si nehrál a jdeš to zkusit, jo?
0: Na bicí?
3: Na bicí.
0: Teď tam se musí od základu, od malého bubínku.
3: No, jo, mlátil jsem do hrnců, chvilku. Aha. A pak jsem se rozhodl, že ono by to mělo jít i tak jako normálně.
0: A šlo to.
3: Šlo to, jo.
0: Nějak doufám, to šlo, že s medicínou to bylo jinak.
3: S medicínou to bylo jinak? Takhle si to šlo.
0: Mývám tvý pacient.
1: Koupil jsem si skalpel a šel jsem kolem nemocnice a od té doby.
3: Ne, jako takhle, možná to nebylo dobrý, já nevím. Ale nevyhodili mě a Pepa Neumann vždycky, když jsem pak šel kolem, to říkal, tak pojď už, potřebuji
0: čekáme na tebe. Prosím tě, jenom, aby jsme na to nezapomněli, ale když jsme přicházeli do studia, tak se rozhlíd, protože momentálně jsme v té starší části budovy Vinohradského rozhlasu a říkal si, tady někde táta možná vysílal, možná, že za ním jsem chodil. Připomeň i tu rozhlasovou minulost tvého otce.
3: No, táta byl ponejprv kulturní a tiskový ataše tady v 60. Původně byl vystudovaný biolog z Basry a tady se dokončil postgraduál chemii. No a k tomu si ještě dal filozofii, mimo to. A potom, když skončil veškeré ty svoje činnosti, tak se uchýlil k tomu, že dělal tady v rádiu, v arabském vysílání, a protože uměl perštinu a arabštinu, naprosto tu klasickou, nejklasičtější, tu básnickou, což jako umí málo kdo. Ferdousí, Hafez a tyhle ty všechny on čet a uměl to. Dokonce básníci se s ním radili. To jsem byl svědek. Myslím ty naši. Takže tady dělal v tom vysílání a v podstatě víc nevím, no, byla to nějaká arabská sekce nebo zahraniční vysílání nebo něco takového.
0: No, to sekce. Bylo několik takových oddělení, no. Já si z té doby pamatuju jenom dobrý den, Inter Programa Radio Pragova žije svoji programu na ruskom jazyce. Tak to, to mi tam utkvělo,
3: tak,
0: ale
3: tak, tak.
0: Dokonala arabština tvého otce nikoliv asi. No. No, asi tak to ke mně nedalo.
3: Dokonce dělal dubbing a já jsem sem za ním jezdil vždycky po každý zkoušce, kterou jsem udělal, tak jsem si sem měl pro apanáž dolů, abych to mohl oslavit. Jo? Takže vždycky byla domluva, že mu volám, jsem tady a on vždycky se mnou hrál tu hru. No a co jako? No, jenom, že jsem to udělal. No, no a co já s tím? A teď vytáhl prostě podle známky počet bankovek a šlo se slavit. Takže to byl vždycky příjezd do rádia. Po zkoušce byl vždycky pepřen těmito bankovkami.
0: Vlastně vzpomínal na stejnou situaci profesor Beneš, jehož otec taky v tradici lékařské, že byl slavný kardiochirurg, když malý Vladimír přinesl vysvědčení, tak maminka říká, tak to se běž, ale honem, Ladíku, pochlubit tatínku. A kde je tatín? Operuje. No a to bylo v časech, kdy ještě ta anestezie nebyla tak intenzivní, aby se udržel slovní kontakt s pacientem, jestli se nešlo příliš hluboko. A profesor Beneš vzpomínal, jak jako malý školák vstoupil na operační sál a dotyčný, který mu byl operován mozek, říkal, to je šikovný chlapec, pane doktore, vidíte to? Tatínku, mám samé jedničku. No, výborně. Pane doktore, teda řeknu, nebolí? Ne, v pořádku, pokračujte.
1: Luci, mluvili jsme tady na začátku o tom, že máte vystudovanou dramaturgii na DAMU, ale mě by zajímalo, jestli vás to nejprve ta životní cesta nasměrovala trošku jinak a pak jste teprve přičichla ke komiksům, nebo vás komiksy provázely víceméně od dětství a pořád jste k ním tíhla, jenom jste si udělala takovou malou odbočku.
2: No, já jsem si myslela, že bych se měla naučit ještě něco jiného než to kreslení, protože já kreslím a píšu a dělám různý fúze těchto dvou věcí od jak živa. Ale přišlo mi to jako málo a navíc rodiče mě směřovali, abych se jako dobrala nějakého serióznějšího povolání, takže já jsem nejdřív přemýšlela o tom, že bych mohla být ornitolog, jenže pak jsem pochopila, že na ty ptáky ani dobře nevidím, ani si nepamatuju ty písničky. Pak jsem přemýšlela, že bych mohla být historik, ale prostě stalo se to, že my jsme na gymnáziu měli takovou uměleckou jako skupinu a my jsme tam s kamarádkou psali hry, hráli jsme to a tak, takže já jsem pojala představu, že bych mohla být autorka divadelních her a proto jsem šla na tu dramaturgii. Ale mezi tím jsem dál jako kreslila, začala jsem publikovat v Dikobraze a tak, takže to jsem brala jako něco samozřejmého, co jako mi nikdo nevezme.
1: Tvoříte už poměrně dlouhá léta, kreslíte a píšete příběhy. Máte pocit, že se proměnil nějak jazyk, jakým způsobem vy promlouváte, protože jsme obklopeni technologiemi a narážím hlavně na ten online obsah. V momentě, kdy to prostředí, ve kterém působíme, se mění, jak moc ho musíte zakomponovávat do vašich komiksových příběhů?
2: Já o tom vůbec takhle nepřemýšlím. Ani vlastně nevím, jestli si nějak přenastavuju hlavu, když dělám příběh pro děti, jestli je to odlišný od toho, když dělám příběh pro dospělý, protože člověk čerpá sám ze sebe a když dělám něco pro děti, tak vědomně vlastně se jenom bráním ironii, protože děti neumí rozumět ironii. A nějakým jakoby složitějším odkazům, který by nemohli rozklíčovat, ale jinak vlastně k tomu přistupuju stejně, jako když píšu něco pro dospělý.
1: Jakým způsobem tedy přistupujete k tomu samotnému tvoření? Máte nejdřív nějaký příběh v hlavě, nebo spíš konkrétní obrázek a na to napasováváte? Zasvěďte nás trošku do vašeho přemýšlení.
2: Já dělám takový další příběhy většinou, takže než se do toho vůbec pustím, tak musí ve mně narůst touha ten příběh vyprávět a to může začít úplně libovolně. To může začít tím, že mě napadne nějaký jádro zápletky, anebo že mám představu o tom, jak by to mohlo vypadat vizuálně, nebo že slyším, co se stalo, jako například, když jsem dělala komiks Divoši, tak jsem slyšela vyprávět tenhle příběh, který se opravdu stal o tom Indiánovi, co ho přivezli do Evropy. A jenom do toho samotného příběhu jsem se jako okamžitě vlastně zamilovala a uvědomila jsem si, že je to skvělý téma pro delší komiks. Takže ono to bývá různý. U toho Na odstřelu, u té detektivky, tak tam to vzniklo na zakázku od časopisu Světa divadlo, kdy po mně Karel Král chtěl nějaký jako zábavný příběh. Ale většinou je to tak, že mi nějaký takový pocit nebo naladění tak dlouho obchází, až se do toho pustím. Ale nesmíte si nic nalhávat. Jako. Musíte vědět, že vám to vydrží, protože to trvá hrozně dlouho, než se ten komiks udělá.
0: Když dovolíte, já pozvu prvního hudebního hosta dnešních vypravěčů. Bude to Carlos Santana a jeho slavná píseň Black Magic Woman.

0: Posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. S námi ve studiu jsou Lucie Lomová a Imran Zangi. My jsme mluvili o vaší hudební kariéře, Imrane, a vy dokonce dnes stojíte společně na pódiu se svým synem, jako dva muzikanti. Máte to společná hudební kariéra otce a syna, protože neznám zas až tolik případů, kdyby se to dělo. Nějaká úskalí, na která můžete narážet, nebo se nesete na vlně porozumění a nikdy k žádným, byť třeba menším střetům, nedochází?
1: Slovy pana herce Kukury, na můj vkus se vyvíjám až příliš pozitivně. Syna nezavál vítr na stranu medicíny nebo nějakých jiných empirických situací, takže je duchem umělecky laděn, takže vystudoval v Písku režii dokumentu, takže dokumentarista vystudovaný, plus tedy hudebník a ještě další činnosti. A postupně si založil svoji kapelu Purpur, kterou dostal až do fáze nějakého CDčka, napsal všechny písně, napsal texty, zaplatil, natočil, udělal a samozřejmě tam jsem hostoval teda. Ale jinak to bylo tak, že k 60. mi dal dopis a tam mi napsal, už vím, co bych chtěl k 60. protože všechno, co si máš koupit, si koupíš, anebo jsi to už udělal. Jo? Mm-hmm. Ale nějaký cetky ti kupovat nebudu, ale co nemáš, je tvoje solový album. Už hraješ 100 let tady s kýmkoliv, že jo? A natočil si 1000 nahrávek s různými lidmi, ale ne pro sebe. Studio jsem sehnal, písničky se píšou, kapela je sehnaná. Tvoje povinnost je tam, nebo vůle, tam jenom zahrát. Jo? Zaklap jsem dopis a tekly slzy.
2: Jasně.
1: Jo? Přišel covid, tak se to trošku zdrželo, ale zároveň to zase byla výhoda v tom, že muzikanti neměli moc práce. Takže jsme sehnali takovou tu nejlepší, řekl bych, skvadru, neboli on, a točilo se ve velmi dobrém studiu. Navíc studoval FAMO, právě ten dokument, takže vzal celý školní štáb a natočil o tom dokument. Jo. Se školním vybavením a dokonce s těma profesema, takže všichni byli známkovaní. Zvukaři, produkce, režie, a on tam dělal ještě navíc režii, takže...
2: A zadarmo.
1: A právě. A říkal, víš, kolik by to taky stálo? Takhle to je školní, že? No, super. A ještě navíc dostal dobrou známku a vyhrál s tím X festivalu, takže několik much. No a tam se natočilo CDčko s názvem Dárek. A my jsme to šli pokřtít. A teďka na tom křtu, který jsem původně ani nezamýšlel, si říkám, ježiš, to je ale hezký člověče, on to tak hezky hraje. Pojďme pokračovat.
2: A jak bys to charakterizoval jako žánr?
1: Je to taková, bych řekl, funk, popová
2: fúze.
1: Fuze, má to i jazzový prvky, protože ten Dárek je vlastně jazzová deska, jo, takže původně jsem byl kapelník já a postupně jsem pochopil, že trošku budu línej a nechám to synovi, protože nakonec ty písničky píše, texty tam dává, no tak...
2: Promiň, utekl mi název, nebo...
1: Teďka se to jmenuje Aqua Congas, perlivá voda, aqua, con má být jako extra, a gas, voda s plynem, jako abych to vzal otrocky. A to je to brané jako aqua. Congas znamená jedno slovo dohromady, congas.
2: Ale slyšíme v tom conga.
1: Conga, tak, přesně tak, jo, čili to je teď momentální název, pár let už to takhle je. Já ho respektuju, jakože to je můj šéf, jako tam, jo, to respektuju, nevyrušuju při zkouškách, neprudím, dávám pozor a hraju. Takhle bych to řekl.
2: A nezrychluji.
1: Tak.
2: Ano. Lucie, hodně se v posledních letech, už se dá říct, mluví o soumraku tištěných novin, časopisů, všichni to vidíme. Jak to podle vás vypadá s budoucností komiksu?
3: Já myslím, že pořád je hodně lidí, kteří mají rádi papírovou knížku v ruce. A navíc, co se komiksu týče, tak tam hraje roli nejenom posloupnost jednotlivých panelů, ale zároveň i jejich rozložení na stránce. A když máte webový komiksy, kde furt scrollujete pryč a pryč a pryč a pryč a vlastně ten formát tam vůbec není důležitý, tak je to ochuzený o jednu část té komiksové lingvistiky, řekněme, která hraje právě díky tomu fyzickému rozložení na stránkách a vlastně krz celou tu publikaci. Když se někde něco třeba opakuje, tak to vás zaujme, protože to zase může korespondovat s něčím, co bylo dřív. Takže já doufám, že to hned tak nevymizí, ale je fakt, že třeba v Ázii, když jsem byla v Jižní Koreji, tak tam v podstatě tištěná knížka byla úplná rarita, jo. Že tam všechny ty mladí lidi mají ty webtoons a prostě jedou v tom a vůbec jim nic jiného nechybí.
0: Máte někoho jako prvního čtenáře? Komu svěřujete všechny své výtvory?
3: No, asi moje děti v poslední době jsou první čtenáři. Říkají? Tak oni jsou takový nekritický, takže to není nebezpečný jim to dát přečíst, ale oni mi řeknou, když třeba něco není srozumitelný. Já ráda sedím vedle nich a koukám se, jak to čtou, protože vidím přesně, který ty místa fungujou a který nefungujou, jo? Protože když oni se něčemu uchychtnou, tak to jako dorazilo do cíle a tak. Ale v podstatě člověku nezbývá nic jiného, než být sám sobě prvním čtenářem.
0: A dokážete získat během psaní příběhu ten patřičný odstup?
3: Tak většinou to nestihnu zapomenout, jako během té doby, co na tom pracuju. Ale ono je dobrý, když se to dodělá, tak si nechat třeba měsíc, dva na to vůbec nekoukat, vůbec se tím nezabývat a pak si to přečíst znova. I když je pravda, že v případě komiksu to není tak snadný to editovat, jako když byste psala román, protože jakmile sáhnete do těch obrázků, tak se vám to celý rozjede a vlastně nemůžete tam jen tak něco jako přidat.
2: Hmm. A to je právě to podle mě nejtěžší na téhle disciplíně. Někdy se dostane do ruky výtisk čtyřlístku Dáma s erbem, myslím, že se to jmenovalo. Já si pamatuju detaily, jak vypadalo autíčko, kde byl umístěný komín na lokomotivě. To je to geniální a nesmírně zodpovědný na té vaší práci, protože každý ten obrázek mi připadá jako krátký úryvek z filmu. Promýšlíte, když tvoříte ten příběh, nebo přemýšlíte o něm i filmově?
3: No tak ono to má hodně podobného s filmem, protože hodně. Komik se může hodně poučit od filmu. Nebo i od divadla teda, což není tak nápadný, ale vy vlastně, když kreslíte ty postavy, tak já musím přesně vědět, co oni si myslejí. Já když jsem ještě chodila na DAMU, protože já jsem vystudovala dramaturgii, tak si pamatuju, už nevím, který to byl pedagog, ale jak říkali, že prostě v každou chvíli, každá postava musí přesně vědět, jaký je její cíl. A tohle není věc jenom divadla, to je vlastně věc jakýhokoliv dramatického umění, protože když tam máte někoho, kdo tam jen tak jako je, tak je to úplně vlastně zbytečná postava. Takže já prostě si přehrávám vlastně všechny ty postavy, co mám v tom komiksu a snažím se toho vyjádřit co nejvíc obrazem a co nejmíň textem, takže chci, aby i ty jejich obličeje jakoby vyprávěli a přesně odpovídali nějaký situaci, anebo třeba šli ještě jako někam napřed, kde nejsme.
0: Mluvili jsme s vámi, Imrane, o tom, jak se věnujete hudbě. Já bych s dovolením teď přikročila k tomu druhému, co vás charakterizuje, medicína. Ta je postavená na přesnosti, postupech a pravidlech. Hudba, a tím vy jste proslulí, je často založená na improvizaci. Mm-hmm. Přepíná se mezi těmito dvěma světy snadno, nebo člověk musí pokaždé tak trošku změnit způsob svého myšlení?
1: Když jsem začínal vlastně s tím Mickey Volkem, to jsem byl na fakultě, jo, v páťáku. To jsem právě byl už vyškolený z těch barů a on si nás vybral, my jsme se jmenovali B-komplex, což je docela příznačný, jak pro něj, tak pro studenty medicíny.
2: I Karlovy bary.
1: Karlovy bary. No takže my medici jsme doprovázeli Mickeyho 2 roky. V té době se přepínalo normálně jako hezky, protože, co jsem povídat, prostě ta fakulta byla prostě krásná, nejhezčí část života. Základní starost byla mít index plný známek, těch nejlepších a čas na další věci. Nechci to zlehčovat, ale bylo to krásný období s tím Mickeym. A potom vlastně v 6. ročníku nastal ten zlom, kdy zase úplnou náhodou jsme slavili nějak státnici z gynekologie a protože to byla státnice jedno z těch nejvýznamnějších, tak jsme ji slavili taky významně, takže dlouho asi týden. A po týdnu, když už jsem nechtěl nic jako dělat, tak mi spolužák řekl, prosím tě, já mám dneska narosky, jdeme tady ještě si to doslavit. Tak jsme někam šli a tam byl Eda Tomas, který tam hrál na kytaru, takhle pro tu celou hospodu.
2: Připomenu, Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Kvintet.
2: Kvintet, ano.
1: Já jsem tam měl kufr takový hezký vyslaný s kryptama, který hrál hezky basově, tak jako pěkně a plný zvuk. Tak jsem vždycky do toho jeho hraní něco dělal a on mě pak vyzval, bych zahrál solo na ten kufr. A pak si vzal ode mě číslo s tím, že Jana Koubková schání perkusistu. Tak jsem řekl, ať se jde vysmívat někomu jinému. A Jana mi volala po týdnu a já jsem k ní šel a udělal jsem konkurs na nějaký kastroly a prostě vzal
2: mě. To byl horký dech?
1: To byl horký dech. A tam to bylo docela těžký, protože v té době jsem dokončoval medicínu a začal jsem být lékařem. A to je prostě složitý, protože jsou služby, zodpovědnost, půl osmí vizita a do toho jsem hrál slovy 20 až 25 vystoupení za měsíc. Jo. Takže peklo na zemi. Jako. A to vždycky bylo tak, že jsem měl tu dekompresi, tomu říkáme dekomprese, na té klinice. Oblíkneš se do bílého a je z tebe normální člověk. Jo. Takže takhle jsem si vyrovnával ty hladiny. Mm-hmm. Ale to hraní bylo teda fakt brutální. Bylo to hodně.
0: Dostal jste se někde do okamžiku, kdy jste si řekl, já už to musím všechno rušit, protože už to jde na úkor kvality toho, co já odvádím vlastně.
1: No, to se mi stalo.
0: To se vám stalo.
1: To se mi stalo, protože jsem se informoval, kdybych na chvilku přerušil svoji medicínskou činnost, jestli by to nějak vadilo v licencované odbornosti, řekl bych. Nechápali, o čem mluvím. Řekl, no to když si dáte volno rok, dva, tak si dejte, jak chcete. Tak jsem říkal mojí pani, jsme byli v metru, říkám, mám pro tebe dobrou zprávu. Je to schválený, na dva roky přerušuju medicínu. Odpověď zní, tak, pokud to bude po tvým, tak tvůj vagón jede teď proti směru. Pokud to bude opačně, jedeš se mnou ve stejným vlaku.
2: Ano. Nikdo jiný než manželka tohle nedokáže samozřejmě sestavit takhle údernou větu. Je tady hodně řeč o muzice, pojďme teda k dalšímu hudebnímu předělu, o který se tentokrát postará Martina Partlová z písní Slzy ženy. Stále posloucháte Vypravěče.

0: dospívala Martina Partlová. Já budu pokračovat u vás, Lucie, už tady byla několikrát řeč o fenoménu Čtyřlístek, časopis, který hodně vstoupil do života mnoha generací, už se vlastně dá říct. Jaké byly idoly vašeho dětství a které postavičky případně na vás měly vliv, protože my jsme zhruba stejně staří, tak už vám vstoupil do života i Večerníček a další figurky.
1: Ze Čtyřlístku si pamatuju, že se mi nejlíp líbily komiksy Adolfa Borna a Jelínka. A pak tam byl nějaký příběh o holčičce, která jede tramvají za město a dostane se tou tramvají až jako někam do přírody a tam něco zažije úžasného, ale to jsem tuhle hledala, co to bylo, a vůbec se mi to nepodařilo vysledovat. Jinak jsem měla doma Punti po mamince z 30. let, to jsem měla strašně ráda. No a Rychlý šípy samozřejmě. A mně se pak stala taková věc, že jsem strávila rok v Americe, protože jsme jeli s rodičema do Chicaga, kde táta měl práci na univerzitě. Takže to setkání s americkýma komiksama bylo jako, když přijdete k nějakému nečekanému pokladu, který objevujete. To byla taková ta Amerika, která byla ještě plná optimismu a byli tam hippies a prostě viděli jsme start Apollo 13. A bylo to pro celou naši rodinu takový hodně traumatizující, že jsme se vrátili do toho šedého Československa pak.
2: Já jenom bych obloukem skočil, když už se tady furt bavíte o výtvarnu, jo, tak moje máma studovala tady od roku 63 na Vysoké škole umělecko-průmyslový textil. U profesora Kybala a jejími učiteli byli pan Fišárek, Hofmeister, Lapka, Weidlich plus, já nevím, Libenský. Takže s těmahle strejdama tenkrát jsem se jako vídal na UMPRUM. A tam je spojka s tou Paříží, protože v Grand Palais vyhrála nějakou soutěž obrovskou a tam se jí chytla nějaká paní manažerka a s tou Amerikou vlastně potom dostala občanství v Americe pro schopnosti a žila v San Diego 20 let. Takže Američanka. Čili vlastně jste mě připomněla i tuhle tu naší jakoby větev.
1: Moje máma jako ta studovala taky UMPRUM, akorát, že interiér jako.
2: Jo, jo, no, architekturu.
1: Ano, a skončila teda, myslím, v roce 59.
2: Tak to máma nastoupila pozdějic a vím, že tam byl ateliér architektů, sochaři. To jsme všechno procházeli, bylo hezký, no. Jsme chodili do zoologické zahrady, když byla v prváku, a dělali akvarely, zvířata, papoušky. S ní jsem to prošel celý, no. Nádhera. Krásný.
3: Já obdivuju teda každého, kdo umí něco nakreslit, protože u mě je vlastně prakticky jedno, jestli se pokouším o auto nebo o nějaké zvíře, vyjde to víceméně na stejno. My jsme se tady, Lucie, s Imranem bavili o tom, jaké to je spolupracovat na tom hudebním poli se svým synem. A vy jste společně s vaší sestrou vytvořili dvě myší postavičky, Anču a Pepíka. Kdo tam měl hlavní slovo, nebo jakým způsobem se tvoří vůbec ve dvojici? Mně přijde, že to musí být hrozně náročné, když se potřebujete domluvit i skrz to, co jste nám všechno vyprávěla o tom, jaké zákonitosti má komiks, jak se vlastně ty příběhy potom tvoří, že musí být nosné ty jednotlivé linky.
1: Tak to bylo takový úplně živelný, protože my jsme si spolu kreslili od jak živá jako děti a tohle probíhalo dost podobně, takže my jsme byli na chalupě někde v Krkonoších a po večerech jsme si takhle jako blbnuli tím, že jsme se bavili tím kreslením. Já nakreslím něco, ty k tomu něco přikreslíš a takhle. Jako takový druh hry, protože moje sestra je malířka, tak jí bavilo vždycky jen tak si čmárat. No a najednou já jsem nakreslila takový jako myšky, které vypadaly o dost jako jinak, než potom ten výsledný produkt. Ale začali jsme si jako vymýšlet, kde žijou a co prostě by mohli tak všecko dělat a tak. Takový jakoby background team. No a potom jsme to jako začali jen tak živelně dělat a ustálilo se nám to na tom, že jsme společně vymysleli ten příběh, jako když prostě s někým vyprávíte si pohádku a každý říká k tomu svý nápady a tak. A já jsem kreslila teda ty postavy a vybarvovala jsem jenom ty postavy a moje ségra kreslila pozadí a dělala lettering. A společně jsme takhle udělali ten úplně první příběh, který vyšel v roce 89 v červnu, takže pak vlastně všichni měli jiný starosti, než věnovat pozornost tomu komiksu, jo.
3: Máte pocit, že to bylo opomenuto?
1: Ale zase asi ne a hlavně je to jedno prostě. No. Dokonce se vlastně o tom psalo v těch ještě samizdatových lidovkách, že to je jako jedna z těch věcí, které nejsou tak úplně hrozný. Myslím, takhle nějak jsme to pochopili.
0: Mimochodem, to je dotaz pro vás oba. Jaký humor vám sedí, vyhovuje? Na jaký tradici třeba u vás v rodině jste vyrůstala? Bylo to třeba Osvobozený divadlo nebo Semafor, Horníček? Vzpomenete si, čemu se smáli třeba vaši rodiče?
1: No, ty se nejvíc smáli Cimrmanům. A vždycky mě popouzelo, že mi říkali, že tomu nemůžu ještě rozumět.
0: A rozuměla?
1: Rozuměla, no fakt? Tak jasně, že jo.
0: Mně to taky bylo nabízeno vehementně. A musím říct, že trvalo to dost dlouho a tu cestu jsem si musel najít sám. Pak už jsem se smál z plná hrdla, ale zpočátku jsem to měl podobný jako třeba s Osvobozeným divadlem, protože to bylo pro generaci mého otce, to byl Milník, to prostě Voskové dverich, to byla marka, na který vyrostli a mě to strašně nebavilo jako dítě, ale strašně. To je spíš takový trauma z toho mládí, když jsem viděl, že se bude opět dávat pudr a benzín v té nekvalitní kopii v československé televizi, tak jsem věděl, že budu připoután otcem k loži a že budu povinně sledovat. Vy jste neměla takovýhle nějaký...
1: Já jsem se úplně hrozně zamilovala do Jana Wericha, jako když mě bylo asi 15.
0: Pohádka nějaká?
1: Ne, právě, že my jsme, jak už jsem říkala, jak jsme dělali to divadlo na gymnáziu, tak součástí toho bylo i sebevzdělávání, takže jsme si přečetli všechny ty divadelní hry. Takže já jsem se vlastně k ním dostala ne přes gramodesky, co měla moje babička doma, ale přes ty knížky a přes to, že jsem už jakoby měla takovou pidi zkušenost s tím divadlem. No a samozřejmě Jiří Suchý a tak dále. Horníčka moc ne, toho jsem moc neměla ráda.
0: Ale ty prameny jsou dost podobné. Prameny těm, jsou podobné. Generační, no. U tebe to bylo jak?
2: U mě to bylo celá pestrý, protože tam to bylo mezinárodní. Takže v arabštině se chápe humor trošku jinak než v perštině. Oba jazyky umím i jimi přemýšlet. Hodně postavený na intonaci u té perštiny. Mhm. Táta třeba řekl něco, odintonoval to jinak a už to byl strašný faor. Potom, co se týče místních humorných situací, tak pro mě samozřejmě absolutní král, což nemusí být úplně všeobecný, je Jaroslav Marvan, to je prostě pro mě úplná špička. Poslední Mohikán.
0: No, ale prostě... to se bavíme o hereckým projevu, no. Ale Marvan nebyl tvůrčí typ, že Marvan nepsal, Marvan nebyl představitel autorského divadla. Že? Tak, byl vynikající herec, skvělý komik, to jednoznačně, ale mě by právě spíš zajímalo, jestli se někdo v té kronice tvý paměti objeví z těch autorů.
2: Přemítám. Voskové zvěrch mě taky nebavili, mě to přišlo takový pro mě nesrozumitelný. Co bych ti tak řekl? No, Suchý...
0: Proč jsem se tě na to ptal? Já ti poradím.
2: No, poraď mi.
0: Já tě znám opravdu dlouho a vím, že seš veliký fanda legrace slovního humoru, umíš s češtinou zacházet, máš proto cit a navíc, aspoň teda v mých očích, si povýšil ten někdy až zbytečně příliš přihroublej muzikantský humor. Teď mluvím o té schopnosti hudebníků vytvářet vtipné situace. Tak v tvým podání mi přišlo, že tam ta medicína to trochu jakoby kultivuje, ale říkal jsem si, musím se ho zeptat, jestli třeba se setkal někdy s Karlem Velebným a s lidma, kteří nesli tenhle prapor.
2: No tak to jo.
0: Že jo?
2: Dokonce Karel Velebný ve Zlíně, tenkrát v Gotwaldově, v roce 84 jsme tam hráli na festivalu, tak mě odvezli už nástroje. A Karel říkal, Muso, zahraješ si s náma dneska? Ne, nezahraju, mě už to všechno odvezlo. Leda, že bych hrál na odpadkový koše. No tak jsem s nima. Tak jsem tam vzal dva odpadkový koše, zvedal jsem asynchronně, víš, ten poklop.
0: Je tak,
2: a on říká, pane zvukař, prosím nás tady, panu perkusistovi ozvučit, ale pozor, stereo. Takže dva mikrofony, jsem odehrál celý kšeft na ty koše. No, tomu říkám humor.
0: Jednak humor a ještě technologický průlom vlastně.
2: No, ale od něho.
0: Se tomu říká kachona, já nevím, jak.
2: No, ne, nesmysl.
0: Ty jsi šel po ulici a ještě navíc...
2: Tohle je líp než kachon.
0: Jako ve Zlíně by to bylo něco jiného, ale v Gotwaldově.
2: Gotwaldově, to jsou věce, právě. No, v Gotwaldově.
0: Zase jsme u muziky, pojďme pokračovat někým, kdo určitě k tobě má taky blízko, doufám, že potěší i vás. Je to zpěvák mladý a nadějný, sice už dlouho mladý a nadějný, ale pořád skvělý Ondřej Ruml. K Vinohradu.
4: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí.

0: Stále posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. Mám teď otázku na vás na oba úplně stejnou. Jak se vám daří nevykrádat v uvozovkách sami sebe?
1: To vůbec nevím a bohužel to vždycky zjistím až nějakým časovým odstupem. Protože to má hroznou sílu, takový ty podvědomí mustry, který tam člověk má v sobě. Já jsem dokonce vykrádala nejenom sebe, ale i ostatní, aniž bych to věděla, což myslím, že je taky docela běžná věc. Protože třeba až když už jsem dávno přestala s Ančou a Pepíkem, tak jsem si uvědomila, že Pepík má kalhotky stejný jako Hurvínek. Že to jsou takový ty lacláče, co se nosili ve 30. letech. A Anča, že má v podstatě trošku přešitý šatičky fifinky. A to jsou věci, které já jsem celou tu dobu, celých těch 10 let, co jsem to kreslila, vůbec mě to nenapadlo.
2: A připomněl vám to někdo?
1: Ne, já na to upozorňuji takhle hloupě.
0: Sama si. No. A tak to je mou otázkou i zároveň, ale myslím si, že to je strašně složité najít tu rovnováhu mezi tím, co je rukopis, a zároveň, co už je, třeba, že se opakuje ten stejný nápad, ale pokud to nedělá nikdo vědomě, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku. Jak je to u vás?
3: Za prvý si myslím, že to souvisí s bankou informací v nás. Pokud máme nakoukáno, naposloucháno, tak jako je tam plno synapsí, které nám dávají potom, jakoby, aha, to je můj nápad, přitom to je nápad, který už tam proběh, který tam je někde zapsaný a já to jenom umím syntetizovat. To si myslím, že má velký vliv, ale zároveň bych mohl umět i variovat. Jo. To je otázka. Díky tomuhle tomu oddělení od té informační, ne stoky, ale od toho vodopádu, když jsme tady byli v tom období před revolucí, v 80. a předtím, tak já jsem tomu vždycky říkal, že jsme endemický hráči a endemický muzikanti. Vem si to. Všechno jsme stahovali, Micky Volek dokonce z rádia Luxemburg, ty texty, to byly šuml šaml, že
2: jo? No, It's been a hard day's night.
3: No, přesně tak.
2: Zahrají It's been...
3: A tak dále, nebo Rock on the Clock, jo? A to jsme všechno hráli, bylo to naposlouchané z nějakého rádia, stažený, to byla jedna věc, a pak byla druhá věc, a to byly ty originál kapely, které tady byly. Babalet, vem si to. Jojo Band sám o sobě, to je endemický, jak blázen, že jo? Vem si ty všechny věci, Pumpa, vem si to, prostě Vysáči, to všechno je endemický. Reálný, to je skutečný, jo? To je jako ty endemický jezírka v Mexiku, jak tam jsou ty živočišní druhy. A co se mě týče, tak jelikož nejsem jako tvořitel, ale interpret, tak si třeba říkám někdy, zkus hrát jinak než včera, ale ono to má vývoj, protože když slyším ty nahrávky třeba z roku 80 nebo z Jo Bandu, nebo ty starý, těch je v tisíce, tak stejně tam hraju jinak než teď.
0: Lucie, měla jste někdy ve svém profesním životě období, kdy jste třeba vážně uvažovala o tom, že byste se vydala úplně jiným směrem?
1: Asi ne. Mně to trvalo, než mi došlo, že ten komiks je to, co já mám dělat, protože celou dobu, co jsme dělali Anču s Pepíkem, co jsem teda kreslila do toho štylístku, tak jsem věděla, jo, tak teďko dělám tohle, ale to vůbec neznamená, že to chci dělat pořád nebo tak. Já nevím, co bych já mohla dělat.
0: A divadlo vám nikdy nechybělo?
1: No divadlo, to jsem si jako vyzkoušela jednu sezónu v tom Šumperku, akorát, že mně přišlo, že se tam člověk tak jako rozpustí a nic po něm nezůstane, když je dramaturg. Mě baví, když v tom komiksu si to udělám všechno sama. No, tam jste jako i scénograf, i režisér, i všechno, nejste teda zvukář, no, ale jinak vlastně jste všechno. A je to vaše zodpovědnost, ale taky vám do toho nikdo prostě nemluví. No.
2: Imrane, já bych si neodpustil, kdybych se dnes na to nezeptal, nebo kdybych tohle téma neotevřel. Promiň, že se tak usmívám a uculuju. Já jsem to nevěděl o tom krasobruslení. Ta představa toho, že tě uvidím v nějakém blištivém trikotu upnutém pro majitele černobílých obrazovek, jak pravil, že nesmrtelný, myslím, že Mikiska se jmenoval, jak hluboce tato část tvého života zasáhla vůbec do tvého vývoje a tak, protože to krasobruslení, řekněme si to na rovinu, je v určitém ohledu dosti specifické.
3: Je to specifické.
2: Vzpomeneš se někdy na pěknýho odpíchnutýho Rydberga ještě?
3: Samozřejmě. Jo? Já ti pak ukážu fotku, kterou mám s Donaldem Čechsem na lední

0: Ví Donald Jackson, mistr světa, ano. Že jo, tady, tam jsem v té kombinéze, se budeš teda hodně smát, jo, ale jak to vzniklo?
1: No.
0: Bylo jednoduše. V roce 62 tady v Praze bylo ve sportovní hale mistrovství světa. Tam mě vzal táta, já si vzpomínám, že tam lítaly nějaký figurky, mě byly 4, nebyly tam mantinely, to vím.
1: Počkej, Jeleni reví.
0: Ne, mistrovství světa v Krasobruslení.
1: Já jsem řekl, že tam
0: a vyhráli lítali Romanovi sourozenci, ano, a Donald Jackson. Já si vzpomínám, jak tam jezdili ty Romanovi, mě byly 4, že jo, takže tam nějaký figurky tam lítaly po ledě. Táto mi se to zalíbilo a tudíž mě vzal na Štvanici. Koupil mi šlajfky, takový ty
1: utahovací brusle.
0: Cvak, cvak. A já jsem tam úspěšně padal, furt dával se takzvaně mufloně, i zželelo se jednomu chlapci, jmenoval se Ivan Mičko a byl to krotitel tygru. Super chlap. Řekl, prosím vás, jestli ho chcete nechat naučit bruslit, tady vedle je líheň, je to na nudli, je to úzká plocha, a tam ho naučí bruslit, tam je základní výcvik krasobruslařů. Tak si mě převzali nějací dva pánové, kteří mě učili, jak přešlapovat, oni to říká překládat, jo, ne přešlapovat. No a pak si mě vzal doktor Kaňka, což byl trenér, který mě dotáhl až k dvojitýmu Salchovu. Pozor, a jednoduchýmu axlu a Rydberg odpíchnutý. A postupně jsem se stal závodníkem. No, strašný. Ale teď se spěš, ale tréninky byly v 5 ráno na Štvanici. Stával jsem ve 4. V momentě, kdy třeba táta byl pryč, máma ta byla v Iránu dlouhou dobu, já jsem tady byl sám po různých rodinách a teď ráno musíš stát do toho mrazu, 3x přestoupíš, seš na té Štvanici, tam jezdíš 2 hodiny.
1: A to
0: kolečka.
1: Nebyl útulný stadion.
0: To byl mimořádně to depresivní. Ano. A teď jezdíš kolečka, povinné cviky, to už dneska není. A pak jdeš do školy rozmrznout, abys odpoledne, a tady jsme u toho, šel do houslí na tu nauku. No tak jak tě to má bavit, že jo? Pak jdeš na gymnastiku, protože průprava na to bruslení, že jo? Pak jdeš usnout a znova. Jo? V neděli v 9 hodin večer trénink tamtéž. Ale večer. Takže pro mě úplný utrpení, pro mě nejšedivější období mýho života. Ale pozor, pak přišla lední reví, čím se to celý jako napřímilo. Tam jsem jezdil různé komické role, jo, Sněhová koule, Pařez, Rezavý mravenec. A pozor, tam jsem se dal jaksi dohromady do takzvaného životního krasosoubruslení s mojí současnou paní. Tam jsem ji potkal, bylo jí 6 let.
1: To dotáhla ale daleko, ta to byla v reprezentaci.
0: Ta byla v reprezentaci, 2x9 na světě, na Evropě 7. a byla mistryní republiky. Několikanásobná s Honzou Bartákem, mistři sportu, takže pro mě úplná mega hvězda. No a jezdili jsme po Evropě, po cirkusech, takže mám za sebou takový hezký komediální život. A myslím si, že to je jenom prospěšný, no, tyhle ty věci, jako.
1: No, tak mám několik kamarádů, včetně i lidí z naší branže herecký, Dana Morávková například má.
0: Tu velice, trénovala moje paní.
1: Ano, velice podobné vzpomínky na to drsný prostředí a ono to člověku prostě dá tu disciplínu. A vztah k povinnosti a k tomu, že musíš a o věcech se nediskutuje, prostě se musí
0: tak,
1: dělat.
0: Tak, a ještě jednu věc, promiň, já jsem potom ve 14, protože mě to fakt nebavilo tohle, fakt strašně ne. Tak jsem se dal na vzpírání. A pozor, ne, já jsem byl v reprezentaci.
1: Ve vzpírání?
0: No jasně, jako dorostenec, jo. Takže disciplína prostě musí být.
1: Je to krásné, my jsme moc rádi, že jsme se takhle sešli, že jsme si hezky popovídali, že snad jsme strávili příjemný čas a že to zprostředkujeme i našim posluchačům. Já tedy připomenu, že dnešními vypravěči byli Lucie Lomová a pan doktor Imran Zangi a hudební tečku udělá Sting, to doufám také potěší. No a loučí se s vámi Václav Kopta.
2: A Daniela Brzobohatá.
1: Mějte se krásně a někdy zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Tak to byla repríza Vypravěčů ze 6. září tohoto roku. Lucie Lomová a Imran Zangi byli hosty Daniely Brzobohaté a Václava Kopty. A ještě připomínám, přátelé, že už za chvíli tady budou další aktuální zprávy a po nich příběh z kalendáře.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Být deník je někdy opravdu těžké.
3: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
4: To nemyslíš vážně.
2: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
3: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
1: Au. Láska je dobrý matroš.
2: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. Nahoře Mont Blanc zemřel český horolezec. Zítra bude zataženo během dne občasný déšť nebo přehánky a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
6: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
7: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
6: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že české úřady jsou v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem nahoře Mont Blanc. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Připomíná, že včasná a správná reakce může někomu zachránit život. Letos kampaň upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Podle Jany Diakov z České resuscitační rady jsou Češi jedni z nejochotnějších v Evropě, co se poskytování první pomoci týče. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes hostí Vídeňské filharmoniky. V pražském Rudolfinu zahájí houslový koncert světoznámého českého skladatele.
8: Kromě skladby Antonína Dvořáka zazní také baletní svita z Romea a Julie ruského skladatele Sergeje Prokofjeva. Celý balet měl svou světovou premiéru v Brně v roce 1938. Solistkou večera bude americká houslistka a trojnásobná držitelka ceny Grammy Hilary Hahn. Vídeňští filharmonikové vystoupí pod taktovkou ruského dirigenta Tugana Sokjeva. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Zítra bude zataženo během dne, se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky později. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na Popůvky z kilometru 185. V levém pruhu řeší nehodu, na místě je policie, před sjezdem na výstaviště čistí taky silničáři levý pruh a zdržíte se 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, prudce se brzdí v levotočivé zatáčce kvůli omezení, tady se zdržíte do 15 minut. A v Praze v ulici k Barandovu je hromadná nehoda před nás. Jezdem na Barandovský most. Srazila se tam 4 auta a dodávka blokují pravý pruh, provoz je slabý, kolony se netvoří. Tolik zprávy, teď příběhy z kalendáře.
11: Dobré odpoledne, na dvojce začínají další příběhy z kalendáře a my jsme rádi, že vás i my můžeme provést. Zdraví vás Tereza Stýblová
12: a Jan Kovařík, dobrý den. Dnes tě, milá kolegyně, vezmu na výlet a jestli chceš, zastavíme se dokonce v Paříži.
11: No tak to se moc těším. A víš, co nesmíme vynechat?
12: No takže Eiffelovku, Louvre, Notre Dame.
11: No, nevím, kolik budeme mít času, ale určitě se, Honzo, musíme projít nějakým parkem,
12: no,
11: protože
12: dobře.
11: Paříž jich má spoustu a já miluju parky a zahrady. V Praze třeba Stromovku nebo Rígerovy sady, ale krásný park je i v mém rodném Havlíčkově Brodě.
12: No, moc se nevytahuj. Krásný Borský park je i v mé rodné Plzni a v Praze je třeba krásné zákoutí ve Františkánské zahradě.
11: No vidíš, tak zkrátka, město musí mít kostel, náměstí a pořádný park. Ostatně hrdina dnešních příběhů z kalendáře to dobře věděl a mnoho proto také ve své době udělal.
12: Napovědět dnes nebude úplně jednoduché, ale pokusíme se. Takže já bych asi znovu použil tu Paříž.
11: Souhlasím. Já přidám Napoleon III.
12: Dobře, a já do třetice vyzkouším jedno české jméno. František Thomayer. Pokud tušíte, čím byl bratr lékaře Josefa Thomayera, máte skoro vyhráno. Stejnou profesi měl totiž i náš dnešní hrdina.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: příbězích z kalendáře si dnes připomeneme muže, jehož jméno vám možná takzvaně na první dobrou moc neřekne, tedy pokud nepatříte mezi zahradní odborníky. 12. září roku 1873 zemřel francouzský krajinářský architekt Jean-Pierre Barrière Deschamps.
1: Schválně, co se vám vybaví, když se řekne Paříž? Tak ta Eiffelova věž, Louvre nebo bulváry Champs-Élysées. Jenže stejně neodmyslitelně patří k francouzské metropoli rozlehlé parky, jezírka, romantické cesty mezi stromy anebo rozkvětlé záhony. A právě jejich podobu pomohl vytvořit protagonista dnešních příběhů z kalendáře.
0: Muž, který proměnil tvář jednoho z nejkrásnějších hlavních měst světa, se nenarodil do bohaté rodiny architektů ani šlechticů. Jeho tatínek byl docela obyčejný zahradník a Jean-Pierre tak mezi stromy, záhony a ovocnými sady doslova vyrůstal.
1: A zahradničení se učil od malička, nejenom v terénu, s rýčem v ruce, ale také po večerech, pilným studiem.
0: Byl totiž zvídavý a chtěl pochopit, proč některé rostliny prospívají a jiné ne. Zajímala ho příroda, botanika a pozor, i to, jak může krajinu proměňovat člověk.
1: Už jako 16-letý dostal vzhledem ke svému věku překvapivou nabídku. Nastoupil jako učitel zahradničení do výchovného ústavu v Mitre, kde se mladí delikventi učili řemeslu a práci s půdou.
0: Jenže moc dlouho tam nevydržel. Mnohem víc než vyučování ho totiž lákalo navrhování vlastních zahrad.
1: Oženil se s dcerou zahradníka, jak jinak, a v Bordeaux společně založili zahradnický podnik.
0: Jak jinak.
1: Pěstovali tehdy velmi módní exotické rostliny jako palmy, banánovníky, bambusy a nebo begonie.
0: A jejich skleníky byly vyhlášené široko daleko. Možná proto do nich jednoho dne zavítal i budoucí francouzský císař Napoleon III.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Když se Napoleon III. Rozhodl proměnit Paříž v moderní metropoli, chtěl, aby její obyvatelé měli vedle nových ulic a bulvárů také dostatek zeleně. A právě tehdy oslovil protagonistu dnešních příběhů z kalendáře Jeana Pierra Barrié de Champa.
1: Úkolem našeho dnešního hrdiny bylo vytvořit parky a zahrady, které by město nejen zkrášlily, ale nabídly také místo k odpočinku a procházkám.
0: K založení zelených ostrovů uprostřed rychle se rozvíjejícího města ale nestačí jenom dobrý nápad. Potřebujete stromy, keře, květiny a potřebujete jich opravdu hodně.
1: Ale opravdu hodně. Barrié de Champ proto vybudoval celý systém školek a skleníků, ve kterých pěstoval a množil, něčeho se přidržte, až 3 miliony rostlin naráz. Více než 100 zahradníků pečovalo o fuchsie, chryzantémy, kamélie, palmy, banánovníky, kapradiny nebo begonie.
0: Deschamps rozhodně nechtěl přírodu násilím vtěsnat do přesného geometrického plánu. Inspirován anglickými krajinářskými zahradami, nechal návštěvníky procházet zelení, která měla působit přirozeně a trošku tajemně.
1: V jeho parcích se proto klikatily cesty, otevíraly se nečekané průhledy na ostrůvky exotických květin, trávníky se svažovaly k vodě a dokonce jste v nich mohli narazit třeba na vodopád, umělou jeskyni nebo skálu.
0: Deschamps také nechal podél nových bulvárů vysadit 10 000 stromů, zejména kaštanů a platanů, které měly Paříži poskytnout stín a příjemnější prostředí. Předpěstoval je ve speciálních školkách a na místo výsadby je pak nechal dopravit pěstebními vozíky.
1: A dodnes mu za to blahořečí 10 000 turistů, kteří courají, promiňte mi to slovo, pařížskými bulváry. Pověst o jeho zahradnickém mistrovství se rychle šířila za hranice Francie a Barrié de Champ byl brzy zván do dalších evropských měst, aby pomohl s tamní zelení.
0: Radil s podobou parku v Belgii, Rakousku, Prusku a nakonec se vydal i do Egypta, kde měl vytvořit systém káhirských promenád a zahrad.
1: V létě roku 1873 odjel ještě do Konstantinopole, kde pracoval na dalším zahradním projektu. Tam jej ale postihla vážná nemoc, které po návratu do Francie 12. září 1873 v pouhých 49 letech bohužel podlehl.

0: Když hrdina dnešních příběhů z kalendáře Jean-Pierre Barrière de Champs v 19. století proměňoval Paříž v zelené město, navazoval tím na tisíce let dlouhou tradici. Touhu vytvořit si kolem sebe kousek přírody má totiž člověk od nepaměti.
1: První zahrady možná vznikly docela prostě. Lidé si užitečné rostliny začali vysazovat blíž ke svým obydlím. Postupně se ale zahrada stala mnohem víc než místem, kam sáhneme pro bylinky nebo zeleninu.
0: Už staří Egypťané a Peršané budovali své ostrovy zeleně. Byly pravidelné, rozdělené do geometrických částí a jejich důležitou součástí byla voda. V horkém podnebí přenášela příjemný chlad a vláhu. Oázy klidu lemovaly vysoké zdi a rostly v nich cedry, cypřiše, palmy anebo ovocné stromy.
1: Úplně jinou představu o zahradě rozvíjeli ve stejné době v Asii. Především Číňané a Japonci se nesnažili přírodu ovládnout, ale co nejvěrněji ji napodobit. Pracovali proto s kamenem, vodou a nepravidelností a ve svém soukromém kousku přírody pak často rozjímali a meditovali.
0: V antickém Řecku a Římě se zahrady staly součástí městského i soukromého života. Často vznikaly uprostřed domů, jako vnitřní dvory s fontánami, stromy a květinami. Ve středověku se pak zahradničení stáhlo především do klášterů a šlechtických sídel.
1: Velký rozmach zahradní architektury přinesla renesance. V Itálii začaly vznikat velkolepé zelené plochy, které navazovaly na honosná sídla a často využívaly svahy, vodu i výhledy do okolní krajiny. Geometrické záhony, sochy a fontány, zkrátka zahrada se stala uměleckým dílem.
0: A v baroku se tento trend ještě zesílil. Přibyly oranžérie, skleníky, umělé jeskyně a vodní prvky. Zahrady byly především reprezentativní a měly ohromit návštěvníky.
1: Touhu po dokonalosti a okázalosti přerušil v 18. století nový trend z Anglie. Místo přísné geometrie přišly zvlněné trávníky, volně rostoucí stromy, nepravidelné skupiny rostlin, jezírka a klikaté cesty. Člověk měl mít pocit, že se prochází skutečnou krajinou, i když byla ve skutečnosti pečlivě naplánovaná.
0: A právě tento styl o několik desetiletí později výrazně rozvinul Jean-Pierre Barrière de Champs. A navíc park už nebyl jenom výsadou aristokracie, stával se místem, kam mohl přijít kdokoliv. Projít se, odpočinout si, setkat se s přáteli, anebo na chvíli uniknout ruchu ulic.

0: Protože protagonistou příběhu z kalendáře je slavný francouzský zahradník a krajinářský architekt, vypůjčím si s dovolením bonmot z díla Karla Čapka. Ten napsal, že je mnoho způsobů, jak založit zahrádku. Nejlepší je, když se na to pozve zahradník. Své o tom věděli ti, kteří si objednávali služby Jean-Pierre Barrière Deschamps, našeho dnešního protagonisty. Syn zahradníka za manželku měl zahradnici, první podnik zahradnictví, tedy úplně jasná životní cesta, která ale velmi rychle zamířila do výšin. Napoleon III. Vyzval našeho hrdinu, aby parky a zahradami ozdobil jedno z nejkrásnějších měst na světě, tedy Paříž. Kromě stručného popisu Barrière Deschampova života jsme si dali opakování v oboru historie zahrad a jsem velmi zvědav, co scénáristka tohoto dílu příběhu z kalendáře Tereza Stýblová nabídne v jeho druhé polovině.
1: Nabídnu českého Deschampa. Mm-hmm. A my jsme to jméno už dnes vlastně zmínili v úvodních indicích, tak teď ho nebudu opakovat, ať je to trošku napínavé. Také se projdeme jedním z klenotů české zahradní architektury, který je blízko Prahy. No a zamíříme na ostrůvky dočasné svobody. A v této kapitole připomeneme fenomén českého zahradničení.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Napadlo vás při poslechu dnešních příběhů z kalendáře, zda má i česká zahradní architektura svého Duchampa? Tedy muže, který dokázal pochopit, že město nepotřebuje jen domy, ulice a náměstí, ale také stromy, parky a zahrady?
1: No, my v příbězích z kalendáře jsme se zamysleli a říkáme, že ano, že má česká zahradní architektura svého Duchampa. Jedním z těch, kteří výrazně ovlivnili podobu českých měst, byl totiž František Thomayer.
0: Narodil se v roce 1856 v Trhanově na Chocku, pozor, do rodiny zámeckého zahradníka, tedy podobný osud jako u Duchampa. Mohl tak poznávat svět rostlin od útlého dětství. Později studoval zahradnictví, co jiného, a vydal se na zkušenou.
1: A navštívil například Německo, Francii, Belgii, Anglii nebo Itálii a seznamoval se tam s nejmodernějšími způsoby zakládání parků a veřejné zeleně.
0: Právě zkušenosti ze zahraničí pak začal využívat doma. František Thomayer patřil k průkopníkům moderní zahradní architektury. Prosazoval myšlenku, že veřejná zeleň má být nejen krásná, ale také praktická a dostupná lidem. Zajímal se o parky, stromořadí, aleje, ale i úpravy ulic a veřejných prostranství.
1: Jeho jméno je spojeno především s Prahou. Podílel se na architektuře řady pražských parků a zahrad, například na Karlově náměstí, v Čelakovského sadech u Národního muzea, na zahradě u Strakovy akademie, v okolí Libeňského zámku a v dnešních Thomayerových sadech.
0: V době, kdy se město rychle rozrůstalo a modernizovalo, pomáhal vytvářet místa, kde si lidé mohli odpočinout.
1: Thomayer byl také mimořádně vzdělaným znalcem rostlin. Zajímal se o jejich pěstování, rozmnožování i využití v zahradní tvorbě.
0: A navíc dokázal propojit praktické zahradnické zkušenosti s výtvarným citem. V jeho návrzích se hezky prolínaly znalosti botaniky s představou o tom, jak má zahrada nebo park působit na člověka.
1: Pracoval s výškou a tvarem stromů, s barvami květin i s proměnou zahrady v průběhu roku. Důležitou roli pro něj hrály také průhledy, cesty a místa, odkud se člověku otevírá zajímavý pohled.
0: Český Duchamp František Thomayer zemřel v roce 1938. Zanechal po sobě nejen konkrétní parky a zahrady, ale především vizi, že zeleň je důležitou součástí moderního města, že stromy a parky nejsou luxusem, ale důležitým prostorem, který potřebujeme k životu.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Po celou dobu, co si dnes v příbězích z kalendáře povídáme o krajinářském architektovi Barrie de Champovi, o zahradách městské zeleni, myslím na místo, které je považované za jeden z klenotů české zahradní architektury.
1: Které pak to je?
0: A to je Průhonický park. Jenom kousek od Prahy se rozkládá krajina, která působí, jako by ji nevytvořil člověk, ale sama příroda.
1: A přitom je to pečlivě promyšlené dílo. V roce 1885 ho začal budovat hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruka. Byl velkým milovníkem botaniky a zároveň měl mimořádný cit pro kompozici krajiny.
0: Inspiroval se anglickým krajinářstvím a rozhodl se vytvořit zahradu, která nebude přírodu přemáhat, ale naopak s ní splyne.
1: Do původních lesů a luk proto citlivě včleňoval stovky domácích i exotických dřevin. Využíval přirozený terén, vodní plochy i staré porosty a vytvářel nové cesty, průhledy a scenérie.
0: Když člověk parkem prochází, každou chvíli se před ním objeví jiný obraz. Jednou rybník, potom louka, temný les anebo dokonce romantické zákoutí.
1: No a právě v tom spočívá jeho kouzlo. Silva Taruka totiž zahradu nenavrhoval tak, aby ji návštěvník viděl celou najednou. Chtěl, abychom ji postupně objevovali. Aby se krajina před námi měnila podle toho, kudy právě procházíme.
0: Mimořádné je také Průhonické alpinum, jedno z prvních v Evropě. Na ploše asi 3 hektarů najdeme desítky tisíc rostlin z různých částí světa. Vedle břidličné skály tu vznikla vřesoviště, step, prameniště i takzvaná kaktusová skála.
1: Zvláštní pozornost hrabě věnoval rododendronům a azalkám. Tisíce květů díky tomu, zejména na jaře, proměňují park v jednu z nejpůsobivějších barevných scenérií v naší zemi.
0: No a v nej Průhonického parku můžeme pokračovat. Zdejší dendrotéka, tedy sbírka šišek, patří údajně mezi 3 největší svého druhu na světě. Není sice běžně přístupná návštěvníkům, slouží ke studijním účelům, ale dobře ukazuje, že park není jenom krásným místem k procházce, ale i významným botanickým a vědeckým areálem.
1: Rozkládá se na ploše přibližně 211 hektarů a možná vás překvapí, že v roce 1992 byl společně s historickým centrem Prahy zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

0: Dosud jsme v příbězích z kalendáře zasvěcených francouzskému krajinářskému architektovi Barrie de Champovi mluvili zejména o zahradách, parcích, architektuře, ale já teď říkám, kdo v létě nedostane cuketu, ten nemá kamarády. S nadsázkou, tím oblíbeným bonmotem naznačuji, jak rozšířeným fenoménem je české zahrádkaření. Z nejnovějších průzkumů vyplývá, že vášnivých tuzemských pěstitelů rozhodně neubývá. Více než polovina českých domácností, představte si to, si pěstuje vlastní potraviny.
1: No a také z toho vyplývá, že snad v naší zemi není nikdo, kdo by aspoň jednou v životě nejedl domácí rajčata, okurky, řetkvičky a nebo právě tu cuketu. Buď si i sám vypěstoval a nebo ji dostal.
0: Potvrzuji, jsem synem vášnivého zahrádkáře. Kořeny zahrádkaření můžeme hledat už v době průmyslové revoluce. Pochopte, lidé se stěhovali z vesnic do měst, ale i tak chtěli mít po ruce čerstvou zeleninu nebo bylinky.
1: Ve druhé polovině 19. století se pak drobní pěstování

0: Zahrádkarského svazu.
1: No a ty by to snad měli vědět. Skutečným fenoménem se zahrádkaření stalo v době socialismu. Na výpěstky režim nijak nedohlížel, lidé si mohli na kousku své půdy vysázet, na co měli chuť, a patřilo to jen jim. Pro řadu lidí to navíc byla kvůli omezeným možnostem cestování jediná příležitost k relaxaci a rekreaci.
0: A pro statisíce lidí z paneláků často jediné útočiště, kde se mohli scházet v uvolněném duchu s rodinou a přáteli. Zahrádky byly ostrůvky dočasné svobody a úniku z šedé reality. K tomu se samozřejmě přidala radost z vlastních okurek nebo řetkviček.
1: A nebo taky starost v případě nadúrody. V 90. letech se tohle zahrádkářské nadšení pochopitelně trochu snížilo. Měli jsme spoustu jiného rozptýlení, ale v poslední době se i ve městech k vlastnímu pěstování lidé opět vracejí. Vznikají komunitní zahrady, kde si své jahody nebo pažitku pěstují zejména rodiny s malými dětmi, ale čím dál, tím častěji si tu svůj kousek půdy obdělávají třeba seniori, páry i lidé, kteří jen nechtějí být sami doma.
0: A právě to je na komunitních zahradách důležité. Nejsou jenom pro lidi, kteří chtějí maximální úrodu, ale často přitahují i ty, kdo hledají vztah k místu, sousedům, přírodě anebo jenom příležitost trávit víc času venku.
1: A pozor, podle průzkumů jsou zahrádkáři méně ohroženi potravinovou chudobou, jedí více čerstvé zeleniny a ovoce, jsou tedy štíhlejší a mají více životní pohody. Takže schutí do toho. Bylo

0: V dnešních příbězích z kalendáře jsme si připomněli významného krajinářského a zahradního architekta Francouze Jeana Pierre Barrié de Champa. Zemřel 12. září roku 1873.
1: Nebylo mu ani 50, když opustil tento svět, a přesto se svou prací významně zapsal do historie. V polovině 19. století vtiskl podobu rozsáhlým pařížským parkům a zahradám, významné bulváry tohoto města osázel stromy a nabídl Pařížanům uprostřed velkoměsta zelená místa k procházkám a oddechu.
0: Poslyš, my jsme dnes zmínili hned několik parků a zahrad, které jsou něčím výjimečné, a na ty nejkrásnější a zároveň nejtajemnější jsme zapomněli.
1: Ale
0: na jeden z divů světa.
1: Chápu, myslíš vysuté zahrady Semiramidiny v Babyloně. Ale nevíme, jestli vůbec existovaly.
0: To máš pravdu, jsou totiž jediným divem světa, který není doložen archeologickým výzkumem. Ale legenda je krásná. Údajně je nechal vybudovat král Nabukadnezar II. V 6. století před Kristem pro svou manželku, která teskněla po zelené krajině svých domovských hor.
1: Podle starověkých popisů se tyčily nad městem Babylon jako obrovská zelená hora. Na terasách podpíraných mohutnými sloupy prý rostly stromy, keře i květiny a důmyslný zavlažovací systém dopravoval vodu z řeky Eufrat až do jejich nejvyšších pater. V rozpálené mezopotámské krajině tak údajně vznikla oáza plná zeleně, která musela na své současníky působit doslova jako zázrak.
0: A i když nevíme, jestli vysuté zahrady kdy existovaly, inspirují dodnes. V italském Miláně stojí dvojice rezidenčních věží, která hostí přes 800 stromů a 15 000 trvalek. Zeleň o rozloze 2 hektarů produkuje kyslík a filtruje prach. O údržbu se starají speciální létající zahradníci.
1: V Singapuru zase mají proslulý projekt, který kombinuje přírodní park s 18 ocelovými superstromy. Tyto struktury fungují jako vertikální zahrady, solární elektrárny a chladící věže zároveň.
0: A třeba v Šanghaji nákupní centrum připomíná 2 zalesněné hory pokryté 250 000 rostlin. Budoucnost zeleně v metropolích je zřejmá. Přirozené oázy stínu, ochlazení a kyslíku, útočiště pro rostliny a živočichy i místa, která pomáhají městům lépe zvládat klimatické změny.
1: Uzavírá dnešní příběhy z kalendáře jejich autorka Tereza Stýblová, velká milovnice parků. A kam vyrazíš dnes?
0: No to se vracíme na začátek, do Riegrových sadů, protože jsou tady kousek hned od rozhlasu.
1: Tak hezkou procházku a brzy zase nashledanou.
0: A na vás se také těšíme. Mějte se pěkně.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
2: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Předseda sněmovny Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. Opozice to kritizuje. Země BRICS na summitu v Indii vyzvali k zastavení bojů na Blízkém východě. Zítra bude zataženo během dne občasný déšť nebo přeháňky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
5: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
4: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
6: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
4: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
7: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
3: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli dva čeští horolezci. Pracovníci Olomoucké univerzity Palackého zítra pořádají při příležitosti oslav Dnů evropského dědictví komentované prohlídky Filozofické fakulty. Začínají v 10, 12 a 14 hodin.
8: Návštěvníci projdou všemi třemi budovami Filozofické fakulty, nahlédnou i do několika učeben, například Václava Havla nebo Václava Buriana, také do auly nebo do bývalé kanovnické rezidence. Podívají se i na základy kostela svatého Petra a Pavla a do Parkánových zahrad. Vstup je volný, vstupné zdarma. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zataženo, během dne se v Čechách přidají občasný déšť nebo přeháňky, na Moravu a do Slezska dorazí srážky později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech kolem 16, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 56. kilometru leží předmět na vozovce, může se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou popojíždí kolona z 54. kilometru kvůli údržbě dálnice. Jede se jedním pruhem, zdržíte se čtvrt hodiny. A na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce stojí porouchané auto, je na 36. kilometru v odstavném pruhu. Tolik zprávy a já přeji příjemný poslech dalších pořadů na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
9: O mozku a o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Naše dnešní hostka se to rozhodla změnit. Kristýna Kekrtová je neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecenech. V laboratoři zkoumá, jak schizofrenie vzniká, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a hledá látky, které by jednou mohly pomoct lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Kristýno, ahoj.
10: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky.
9: Tvoje pozornost ve výzkumu se zaměřuje na schizofrenii. Jak to, že jsme ještě nepřišli na to, jak ji léčit?
10: To je dobrá otázka a já si myslím, že bychom mohli začít tím, že si tělo představíme jako takový stroj a vlastně když se v tom stroji porouchá jeden nějaký konkrétní šroubek, tak je poměrně jednoduchý ho vyměnit. No ale ve chvíli, kdy těch šroubků je víc, tak už to tak jednoduchý není. No a v té schizofrenii si to představuju něco jako, že se porouchá celá ta síť, protože tam vlastně dochází k poruše vývoje mozku, k poruše komunikace mezi neurony. A proto vlastně potom není tak jednoduchý ten lék najít. A já bych možná ještě tu schizofrenii představila jako takovou. O schizofrenii panuje možná mylná představa, že je to porucha rozdvojení osobnosti, což tak úplně není. My popisujeme v klinice, že schizofrenie má vlastně různé symptomatiky, různé projevy a ty projevy my dělíme na takzvaně pozitivní, negativní a kognitivní. A abyste si to dokázali představit, tak ty pozitivní to jsou třeba nějaké halucinace, bludy, typicky sluchové halucinace. Mm-hmm. Ty negativní to je potom nějaká jako emoční oploštilost, vlastně, že nedokážeme tak vnímat emoce, nedokážeme tolik navazovat ty sociální vztahy. No a pak kognitivní, tam je to trošku jasnější, poruchy pozornosti, poruchy paměti. To znamená, že je hrozně těžký to léčit, když těch příznaků je tolik. Uhum. A ještě u každého toho pacienta jsou trošku jiné a jsou jiné ty příčiny. A vlastně pak to dohromady dává něco, čemu my teda říkáme schizofrenie, ale já si právě myslím, že pro to nalezení nějakého léku nebo abychom dokázali těm pacientům více pomoct, by bylo důležité rozdělit ty pacienty do různých skupin. Uhum. Podle toho, co se u nich právě projevuje, jaká by mohla být ta příčina a jaké změny v tom jejich těle, v tom jejich stroji se odehrávají. Takže my máme antipsychotika, máme léky, které se typicky používají, ale ty se hlavně zaměřují na ty pozitivní symptomy, to znamená ty halucinace, bludy, ale už trošku opomíjejí ty negativní příznaky a kognitivní. Mm-hmm.
9: Já jsem zároveň v tom úvodu zmiňoval taky Alzheimerovu chorobu, taky stárnutí mozku. To všechno je neurobiologie. Jakou to má spojitost, krom toho, že se teda bavíme o mozku?
10: U té schizofrenie nás zajímá to, jak se ten mozek vyvíjí a proč se u některých lidí vyvíjí jinak, než bychom chtěli. U té Alzheimerovy choroby zase sledujeme, proč lidé ztrácí paměť a proč ty nervové buňky přestávají zvládat tu zátěž. No a u stárnutí tam sledujeme vlastně úbytek neuronů a kognitivních funkcí. No a mě by dost zajímalo, proč se tohle všechno děje a konkrétně třeba u toho stárnutí. Já jsem četla, že Češi žijí v nemoci 15 až 20 let, což si myslím, že je poměrně dlouhá doba a já bych si přála, aby jednou ty babičky a dědečkové zaslouženě mohly ve vyšším věku, když už na to teda mají čas, jezdit na dovolený a sportovat a prostě dělat skvělé věci a ne trávit ten čas v čekárnách u lékařů, no. Takže pro mě vlastně tohle teda nejsou tři oddělené světy, ale jedna velká otázka, jak mozek udržuje rovnováhu napříč životem a to teda od dospívání do stáří a jak my můžeme pomoct, aby ta rovnováha byla ideální a člověk byl zdravý.
9: Když zmiňuješ to stárnutí mozku, tak prozradím, že zkoumáš i vliv střevního mikrobiomu právě na jeho stárnutí. Pro hodně lidí je propojení střeva a mozku možná trochu překvapivé. Dá se to nějak laicky vysvětlit?
10: Nemůžeme vnímat mozek jako takový izolovaný ostrov a nemůžeme se koukat jenom na ten mozek. A střevo je jedna z dalších orgánových soustav, která může ten mozek ovlivňovat. A my víme už teď, že ve střevě žijí biliony bakterií, které ovlivňují celé naše tělo různým způsobem. Takže určitě nejde říct, že by za nějaké onemocnění mozku mohla jedna konkrétní bakterie, ale víme, že ty bakterie dokážou ovlivňovat celé tělo, dokážou ovlivňovat imunitu, dokážou ovlivňovat naši hormonální rovnováhu, metabolismus mozku a vlastně tímhle způsobem, když v tom střevě se děje něco špatně, tak dokážou signalizovat mozku. A třeba u té schizofrenie se ví, že nebo u Alzheimerovy choroby, tam je to taky popsáno poměrně dobře, že ta střevní bariéra, která dělí střevo od zbytku těla, vlastně je trošku poškozená. Už to znamená, že z toho střeva můžou pronikat nějaké kusy těch bakterií a podobné věci, které nejsou úplně ideální, aby pronikaly do krve, pronikají právě do té krve a potom mohou dojít až do mozku a vlastně způsobovat třeba zánět. Ten zánět je něco, co my nechceme v těle. A tím pádem bychom se měli starat o všechny ty části těla, aby fungoval.
9: Je to tedy ten důvod, proč jsou pro vás jako neurovědce ty střevní bakterie zajímavé?
10: No, já si myslím, že pro moc neurovědců ještě bakterie zajímavý nejsou, abych pravdu řekla, ale pro mě jo a myslím si, že by měly být pro víc. Ale celkově si myslím, že bychom měli to tělo vnímat víc komplexně a já bych si hrozně přála, aby tohleto začalo být normálnější a běžný ve vědě, že se budeme zabývat celým tělem a ne vlastně jenom tou částí, na kterou jsme odborníci. Takže mně by se strašně líbilo, kdyby ty vědecké týmy byly spojené z různých odborníků, že by tam byl imunolog, neurobiolog, psychiatr, biochemik a dokázali bychom se na to vlastně koukat těmi svými jednotlivými odbornostmi a tím pádem dávat ten komplexní příběh dohromady ze všech stran, protože třeba když studujeme ten mozek, tak je pro mě hodně náročný pochopit potom to střevo a pochopit ten mikrobiom a snažím se dostat se do kontaktu s různými mikrobiology, aby mi vysvětlili, jak fungují ty bakterie, jak funguje to střevo.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: S Kristinou Kekrtovou z Národního ústavu pro duševní zdraví se bavíme o tom, jak je tělo a mozek důkladně propojené a my ta spojení ještě tak dobře neznáme. Ty jsi v roce 2022 získala Fulbright Masarykovo stipendium a odjela si do Spojených států na Harvard. Čemu jsi tam věnovala?
10: Já jsem se na Harvardu věnovala právě tématu mikrobiomu a stárnutí a nás tam zajímalo, jak změny ve střevěch ovlivní to, jak stárne mozek. A my jsme to teda zkoumali na animálních modelech, to znamená, že jsme to zkoumali na myškách. A my jsme konkrétně koukali na to, co se vlastně stane, když odstraníme střevní mikrobiom. My jsme ho tam odstraňovali pomocí antibiotické léčby. No a ten výsledek byl překvapivý pro mě, protože my jsme vlastně ukázali, že když odstraníme mikrobiom starým myškám, tak to má omlazující účinek na ten mozek. Kdežto u těch mladých myšek to bylo přesně naopak. To odstranění mikrobiomu jim poškodilo určité věci v mozku a to mě přijde teda fascinující, že pravděpodobně v tom stáří, je to teda nutno podotknout opravdu na zvířatech, takže nejde říct, že to takhle bude určitě fungovat i na lidech.
9: Ano, neberte antibiotika, abyste omládli, to mi nezní tak. Jako lékařská rada.
10: No, ale bylo to vlastně hrozně zajímavé, že pravděpodobně si to vysvětluju tak, že opravdu ve stáří už vlivem různých okolních situací a vlastně toho celkového stárnutí toho organismu máme v tom střevě bakterky, které nám úplně nepomáhají a spíš nám škodějí a vlastně když teda jsme myšku zbavili tady těch bakterek, tak omládla. Jo, ale omládla teda, co se týká nějakých buněk v mozku, není to zase, že by...
9: Krásná pleť.
10: Ano, jednou, přesně, kápu. To se nestalo.
9: Já úplně odbočím od vědy a zeptám se, jaké to bylo přestěhovat se do Ameriky?
10: No bylo to náročný. Já si myslím, že je důležitý o tom i takhle mluvit, že to zní nádherně, že člověk byl na Harvardu, ta univerzita je neskutečná a já jsem strašně vděčná, že jsem měla tu příležitost a zároveň teda klobouk dolů Fulbrightové komisi, protože nám pomáhali a myslím si, že nebýt jich, tak jsem z toho ve stresu mnohem víc, než jsem byla. A já teda musím i přiznat, že vlastně, když jsem tam přijela, tak po nějakým týdnu, dvou jsem si všimla, že mi vypadalo kolečko vlasů na hlavě, takže až takhle takovej, jsem z toho byla ve stresu, aniž bych to vlastně vnímala, takže takový nějaký podprahovej stres jsem z toho měla, ale teda naštěstí brzo odešel, protože ta komunita lidí i v té laboratoři, ale i okolo byla neskutečná a v té laboratoři mě hrozně hezky přijali a i tím, že jsem byla na velké univerzitě, tak ta univerzita dost žila. Takže oni pro nás pořádali strašně moc různých akcí, měli jsme každou středu, myslím, jsme měli sušenkovou středu, takže jsme dostávali sušenky a kafe, pátky jsme často po práci dostávali pizzu, tak to bylo takový, že vlastně tam bylo hodně prostoru se socializovat, což si myslím, že třeba tady tolik toho prostoru není, nebo na školách třeba trochu jo, v té laborce ten pocit nemám. Teď nám přijede taky jedna Fulbrightistka do Národního ústavu duševního zdraví a já jsem o tom hodně přemýšlela, jaký nastavit to prostředí tak, aby to bylo tak přívětivý, jako pro mě byl ten Harvard.
9: Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu stresu. Jak zvládáš stres? Máš nějaké strategie, jak se s ním popasovat?
10: No, já si hodně mluvím. Obecně se snažím o tom mluvit, když se necítím dobře a dost mi pomáhá to sdílet a vlastně zjišťovat, že to mají lidi stejně. A myslím si, že v té vědě, jako ono je to nádherný zkoumat věci a mě to hrozně baví, ale je tam spoustu frustrace, protože věci nevycházejí tak, jak by si člověk představoval. Mnohdy pracujeme na něčem roky a roky a pak prostě zjistíme, že ta hypotéza nebyla asi správná a že tady cesta nevede a jako dokáže to být strašně frustrující a myslím si, že je, nebo mě minimálně pomáhá to sdílet s ostatníma a vidět, že oni to cítí stejně a že jsou taky frustrovaný a pak jdeme společně na kafe a dortík a postěžujeme si, že nám nic nevychází a cítíme se líp.
9: Tím si mi téměř odpověděla i na další doplňující otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co přesně děláš v momentech té frustrace. Jedna z nedávných respondentek nám řekla, že strašně zprostě nadává. Tak mě zajímala tvoje vyrovnávací strategie.
10: No tak to já nedělám, já nerada mluvím zprostě teda. Ale občas si taky zanadáváme, to zase jako ne, že ne. No, no fakt mi pomáhá se sejít s kolegyněma, anebo se spolužečkama z výšky, protože my jsme teď všichni na doktorátech, všichni tak nějak končíme ty doktoráty a teda zjišťuju, že neznám tolik lidí, kteří by řekli na otázku, jak je na doktorátu, že je to skvělý a že si to užívají. Spíše to naopak, takže mi dost pomáhá sdílet tu frustraci, povídat si o tom. A vlastně si myslím, že často díky tomu nalezneme i nějaké řešení. Já třeba mám hroznou výhodu, si myslím, v tom, že ty moje kamarádky studují všechny biologii, ale trošku něco jiného. Takže my přesně, když začneme pak probírat ty naše problémy, tak třeba někdo, kdo se na to podívá z toho imunologického pohledu nebo molekulárního, tak ho napadne něco, co mě by v životě nenapadlo, protože jsem trošku zabedněná vlastně v tom svém mozku. Takže občas vymyslej něco neskutečného a pak posuneme ten výzkum zase o krok dál.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
9: S Kristinou Kekrtovou si povídáme o jejich zkušenostech ze zahraničí, z Harvardu a z jejího doktorátu. Přitom ty si nemířila úplně do vědecké kariéry, vyrůstla si v Turnově, v Českém ráji, věnovala se z divadlu. Jak se to stalo, že si zamířila takhle k neurobiologii?
10: No já musím říct, že mě na Gimplu zajímala spousta věcí a kdybych mohla studovat všechno, tak asi budu. Úplně všechno ne, ale většinu věcí. A ta přírodověda vyhrála, protože mi přišlo, že se nemusím rozhodnout hned, že vlastně půjdu na tu přírodovědu. Já jsem na bakaláři studovala molekulární biologii a biochemii organismů, takže jsem si původně myslela, že budu studovat genetiku, což mě hrozně bavilo na Gimplu, na večer jsem zjistila, že mě to až tak nebaví. A mě už předtím fascinoval mozek a psychika a nějaká psychiatrie, ale na medicínu jsem úplně nechtěla, protože mám strašně blbou paměť, takže medicína by pro mě asi úplně nebyla. Tak jsem se rozhodla, že právě ta přírodověda je v tomhle super, že se tam člověk může profilovat až později, že vlastně na tom bakaláři si vyzkouším od všeho něco a můžu se rozhodnout až na magistru, takže to jsem vlastně takhle trošičku jako oddálila to rozhodnutí, co přesně budu dělat. A to, že mě fascinuje příroda a jak funguje lidský organismus, tak to jsem věděla.
9: No a nelákala tě divadelní prkna?
10: Lákala. Já jsem hrála pod taktovkou tatínka v souboru ochotnickém na gymplu a když jsem byla v prváku na vejšce, tak jsem chodila do přípravky na damu, kterou dělal Tomáš Staněk pod All Stars a bylo to skvělý, mě to strašně bavilo. Ale zjistila jsem, že mi to vůbec nejde.
11: Jak to?
10: No já z toho mám veliký zážitek, když jsme dostali zadání, že se máme začít samovolně měnit ve slepici. A já jsem zjistila, že prostě vůbec nejsem schopná tady tu trapnost jako překousnout a vlastně to začít dělat. A byli tam lidi, kteří nejenže se teda zvládali měnit tu slepici a bylo to uvěřitelný, ale ještě dokázali buď být u toho hrozně vtipný, nebo u toho dokázali dokonce předat nějakou zajímavou myšlenku. Já jsem prostě vůbec nedokázala až tak se odprostit od toho, že mi to připadá strašně trapný. Tak jsem se rozhodla, že zůstanu té biologie.
11: Upřímně, myslím, že jsi dobře udělala, vzhledem k tomu, co už jsi všechno zvládla a dokázala. Vrátíme se k Turnovu, protože v Turnově se taky dost tradičně skautuje. A já znám vaše středisko Štika Turnov. Chodila jsi taky do oddílu?
10: Chodila jsem do oddílu v Turnově a nedávno jsme oslavili 110 let skautingu v Turnově, střediska Štika Turnov. A musím říct, že skauting pro mě byl a je stále strašně důležitou součástí života. A naučilo mě neskutečně moc věcí, které si myslím, že používám i v tom pracovním životě. Takže nějaká spolupráce, improvizace, odpovědnost už od útlýho věku. Takže mě to vždycky dojímá, když se takhle zamýšlím nad tím, co všechno mi ten skauting dal do života.
11: A stíháš ještě skautovat?
10: Už v trošku proměněný formě. Už nejsem moc aktivní v Turnově, ve středisku, ale přesunula jsem se do role instruktora, takže se vlastně snažím vzdělávat skautské dobrovolníky a dobrovolnice a pomáhat jim, protože to, co všechno musí zvládat skautský dobrovolník nebo dobrovolnice, to je ohromná paleta věcí. Jo? Od základů práva po vedení týmu, psychologii, prostě neskutečně velké množství, co ty lidi dobrovolně se učej a musí umět. A já jsem hrozně ráda, že jim můžeme trošku pomoct a že jim můžeme být oporou, protože fakt jako obdivuju, že tady máme tak strašně moc lidí, kteří ve svém volném čase se vzdělávají, aby mohli ještě líp vést a vzdělávat malí děti. Je to fakt neskutečný, takže jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí.
11: Tak děkujeme za takové skautské popularizační okénko. Mě by zajímalo, když to všechno takhle kombinuješ a stíháš, zároveň se věnuješ výzkumu mozku, jestli nemáš někdy obavy třeba o vlastní duševní zdraví.
10: To mám. A nevnímám to, že být v pohodě je samozřejmost, ale tím, že pracuju tam, kde pracuju a zároveň i vlastně na tom našem kurzu skautským se jako o duševním zdraví bavíme dost otevřeně a snažíme se mluvit o tom, že je to v pohodě, když občas se cítíme přehlcený a že můžeme odmítnout něco dělat, můžeme si říct o pomoc. Takže se vlastně snažím si taky říct o pomoc, i když ne vždycky to dokážu samozřejmě. To zase se nebudu tvářit, že to mám všechno zvládnutý a všechno to umím, ale musím se pochlubit, že já, jak jsem hrozný stresař a ještě teda mám tu blbou paměť, tak pro mě bylo hodně náročné, když jsem měla doktorský státnice a cítila jsem, že to není dobrý, že cítím věci, které jsem dřív necítila a že se mi to nelíbí. Takže jsem začala chodit v tu dobu na psychoterapii, abych vlastně jakýmsi způsobem preventovala to, že to duševní zdraví nebude v pohodě potom.
11: To je taková rada pro naše posluchače a posluchačky, aby mysleli i sami na sebe a věděli, co s tím dělat.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Žárovky s Janem Lukačevičem.
11: S Kristinou Kekeltovou z Národního ústavu duševního zdraví si povídáme nejen o jejich výzkumných úspěších, ale taky o tom, jak zvládat stres a co všechno vlastně stíhá. Ty máš několik zářezů v podobě organizace festivalů nebo tvorby vlastního podcastu. Baví tě ten přesah do kultury a popularizace?
10: Jo, mě to baví, ale zároveň si jako nemyslím, že by to bylo něco, co nutně každý vědec musí dělat. Takže si myslím, že v každém týmu je fajn, když někoho takového máme, koho ta popularizace baví, aby mohl přenášet ty poznatky dál, dobře vysvětlit, protože to pak může reálně těm lidem pomáhat. A já jsem třeba ráda, že jsem studovala to, co jsem studovala, protože ty poznatky mi pomáhají v mém životě a myslím si, že by bylo super, aby vlastně všichni měli tu možnost tyhle ty věci vědět. a žít o trošku spokojnější život díky těm poznatkům. No, takže by byla škoda, abychom si je nechávali pro sebe.
11: Souhlasím. Myslím si, že je fajn, když každý máme svoje místo a svoji roli. Co bychom vlastně měli o duševním zdraví vědět? O čem by se mělo v rámci té popularizace duševního zdraví mluvit víc?
10: Já si myslím, že se mluví už o duševním zdraví víc a víc a jsem za to ráda, že nějaká ta stigmatizace si myslím, že odchází pomalu, ale jistě. Ale pořád bych byla ráda, kdyby lidi méně soudili, více ptali a snažili se pochopit, aby to vlastně nebylo, že vidíme jenom nějaký chování, který nám připadá zvláštní, divný, a tak se radši tomu člověku vyhnem, ale abychom se ptali proč a jestli můžeme nějak pomoct.
11: A co by měli lidé vidět víc o tvém oboru?
10: No, tak myslím si, že zrovna o tom mikrobiomu a mozku by měli vědět, že je to spojená nádoba a že neřekla bych úplně, že se dá říct to, co jíte, ale měli bychom trošičku víc o tom přemýšlet, co jíme a jíst nějak vyváženě, zařazovat vlákninu, fermentované potraviny, ovoce, zeleninu a tak. Takže přemýšlet o tom, co jíme, ale tak, aby nás to nestresovalo.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
11: Kristino, spíš práce v týmu nebo o samotě?
10: V týmu určitě. Já jsem týmový hráč a ráda se o věcech bavím, protože si myslím, že tak může vzniknout mnohem víc nápadů.
11: Máš raději přírodu nebo město?
10: Přírodu.
11: A v té přírodě spíš hory nebo moře?
10: Rozhodně hory.
11: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
10: Kuchyni, no, asijskou mám ráda. My jsme byli na Srí Lance, tam jsme se učili od místních vařit místní jídlo, takže to mi strašně chutná.
11: Když se vrátíme k práci, raději uskutečňuješ experimenty nebo analyzuješ výsledky a přicházíš na to, jak to bylo?
10: Já nemám ráda statistiku, takže já určitě mám radši ty experimenty a pak mě baví koukat na to, co vyšlo, když to někdo za mě vyhodnotí.
11: Dobře, a zpět v přírodě, máš raději spaní pod širákem nebo ve vlastní posteli?
10: Já ráda spím venku, ale musím říct, že jsem trošku posera, takže pod širákem je to pro mě náročné, když třeba proběhne okolo kanec, tak mám strašný strach z toho, takže pod širákem, ale mezi lidma a vždycky musím být ve prostřed.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
11: No a jsou to právě lidé, co tě žene do laboratoře, nebo máš něco jiného, co pro tebe spouští ten zápal do vědecké práce?
10: Jo, já si myslím, že by bylo asi hezký říct, že je to právě ta touha po poznání a taky trošku jo, ale nejvíc jsou to ty lidi, protože máme teď úžasný kolektiv v NUDZu a fakt mám ty lidi strašně ráda a baví mě s nima tu vědu dělat, protože jsou neskutečně chytrý, neskutečně kreativní a hrozně mě baví pozorovat, co všechno dokážou vymyslet a co si pamatujou a jak dokážou ty věci spojit, protože tu paměť nemám, takže si ty věci neumím tak dobře spojit a myslím si, že pak dohromady, když my se spojíme, tak to může tvořit tu hezkou vědu, která nás všechny baví.
11: To je hezké, že to s náma takhle sdílíš v té celosti. Přijde mi, že to je ale přece jenom docela dlouhá cesta. Něco vyzkoumat a dostat to až třeba k tomu léku, který člověk může používat nebo užívat, když nějaký problém má. Jak dlouhá cesta je to podle tebe? Jak dlouho to trvá? Máš nějaké zkušenosti s tím?
10: Ta cesta je dlouhá a někdy ta cesta nedojde do cíle. Vlastně ve velkém procentu ta cesta nedojde do cíle, protože většina těch nápadů se k léku reálně nikdy nedostane nebo skončí někdy podél té cesty. Takže myslím si, že to u každého léku úplně jiné, jak dlouhá je ta cesta, ale je hodně dlouhá. Ale myslím si, že má smysl i to, co necháme podél té cesty, protože vidíme, že třeba tudy ta cesta nevede, ale už to víme a už se z toho můžeme něco naučit. Takže si myslím, že má vlastně smysl jakýkoliv vývoj léčiv, i když neskončí tím úspěšným lékem, který pak můžeme najít v lékárnách.
11: A co tě na takové cestě baví nejvíc?
10: Mě baví to přemýšlení v té komplexitě, že vlastně je to jako kreativní. Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla dělat něco kreativního a pak jsem šla do vědy a chvilku jsem měla pocit, že to teda není moc dobrý, protože tam musím spíš jako umět strašně moc věcí a naučit se strašně moc věcí, což vlastně teda není úplně moje parketa. A pak jsem zjistila, že ta kreativita je tam taky hrozně potřebná. A když se přesně ten tým poskládá tak, aby tam byl někdo, kdo si pamatuje ty věci, ale někdo, kdo je i kreativní a kdo dokáže potom si ty věci propojit, komplexně o tom přemýšlet, Takže to potom dává dohromady ten smysl a ty hypotézy, které potom můžeme zkoumat.
11: Mně se moc líbí, jak ze široka to bereš. Tak jenom závěrečná otázka. Jak vlastně přemýšlíš nad svojí kariérou? Je nějaká meta, které by si chtěla dosáhnout?
10: Dokončit doktorát bych chtěla, což doufám, že bude brzo, protože už jsem teda odevzdala disertaci a doufejme, že se bude komisi líbit. A v budoucnu mě teď baví ty projekty, na kterých pracuju v NUDZu, ale líbilo by se mi jednou si třeba založit nějaký vlastní startup nebo něco podobného, ale zatím mě nic tak geniálního nenapadlo, abych to mohla udělat.
11: Moc krátě děkujeme za tohleto sdílení tvého nadšení. Myslím, že to nám všem projasnilo den a díky, že jsi přijala naše pozvání.
10: Děkuji za pozvání.
11: Loučí se s vámi Jan Lukačevič, u příštích žárovek zase s Pavlou Hubálkovou.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
12: Nechám vám tu všechny materiály, ať si to můžete v klidu prostudovat.
13: Pořád tady máme dva podezřelí. Policie.
12: Sepíšeme to u nás.
14: K tomu nemáte důvod.
15: Myslíte, že se něco najde?
13: Máme problém.
15: Proto je.
14: Šéf Gipsu.
16: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha. Docel.
17: Dodržete pořadí otázek.
16: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
18: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
19: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Zmizení, pohřešovaní a spáchaný zločin. Dva případy z počátku tisíciletí. Kriminalisté odvedli špičkovou práci a zločince po složitém pátrání dopadli. Pak čekali na verdikt soudu. Ten byl ale v obou případech překvapivý, proto jihomoravská mordparta odhalila vraždy, které nakonec nebyly vraždy. Vraždy, co nebyly vraždy, tak pojmenovali další díl kriminálky její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
20: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Kriminalistické oříšky a zároveň zločiny s nejasným pozadím. To byly dva případy, které v letech 2000 a 2003 přistály na stole jihomoravské kriminálky. Oba začaly pohřešováním mužů, kteří náhle zmizeli ze světa. Jejich konec, obestřený tajemstvím, ale osvětlilo pátrání brněnské krajské mordparty.
1: Jsou si poměrně dost podobné ty případy a dopadly tak, jak dopadly. Bylo tam odvedené kus poctivé práce. Myslím si, že jsme další možnosti k tomu, aby ten případ skončil, jinak neměli. A hold musíme počítat i s tím, že případ, který šetříme jako násilný trestný čin, může takto dopadnout.
0: První z nich nedal spát současnému šéfovi jihomoravské kriminálky Luďkovi Blahákovi na sklonku roku 1999. Tehdy starosta malé obce na Prostějovsku na policii nahlásil, že už delší dobu postrádá asi 50-letého Zdeňka, který žil sám v malém domku. Odvedl už kus detektivní práce mezi lidmi, ale nikam ho nedovedla.
1: Oznámeno to bylo u nás, ale dělali jsme do toho jak tehdy kolegové z okresu Prostějov, tak i my. Na základě tady tohoto oznámení jsme začali provádět nějaké šetření, poměrně rozsáhlé, zjistili jsme, s kým se stýkal, s kým se nestýkal. V minulosti neměl žádné rodinné příslušníky, neměl vůbec nikoho, bydlel sám v rodinném domku, měl nějaké kamarády, se kterými se stýkal. Samozřejmě jsme provedli vytěžení těchto kamarádů a v podstatě to k ničemu nevedlo, nikdo o něm nevěděl. Někdo popisoval, jak odcestoval někam pryč a většina lidí z obce prostě tvrdila, že se mu muselo něco stát.
0: Detektiv Pavel Jandák vzpomíná, že klasická práce operativy probíhala před čtvrtstoletím úplně stejně jako dnes. Základem bylo obejít obyvatele malé vesnice a vyspovídat je.
2: Všechny lidi, kteří si měli něco společného, ti, kteří ho znali, sousedí, všechny tohle se prostě prověří. To není, že by řekli, tak když už o 3 měsíce nikdo neviděl, tak my tady nic nezjistíme. Že? Ta práce o tom všechno ověřit, zjistit, dovím ještě podrobnosti, jestli tam jezdí prostě zásobovací auta, pošťáci, všechno tohle.
1: On to byl tak trochu podivín. V té době už myslím, že měl i částečný invalidní důchod, takže se zdržoval doma, různě vypomáhal po stavbách s různými pracemi na obci lidem a samozřejmě požíval i ty alkoholické nápoje, protože ta skupina lidí, ke které patřil, tak tady k tomu alkoholu neměla rozhodně daleko.
0: Parta příležitostných dělníků a kamarádů z hospody mu byla nejblíž a nahrazovala mu rodinu. Jenže nikdo z nich zmizení kumpána nenahlásil, přestože někteří se nad jeho náhlým odchodem podivovali. Po prvních rozhovorech detektivů to vypadalo, že Zdeňka někdo naposledy viděl před 3 měsíci. Pro kriminálku tak bylo mnohem komplikovanější dostat se k dalším informacím o jeho zmizení, protože lidé si po takové době jen těžko vybavovali detaily. Navíc, v roce 2000 byla éra mobilních telefonů a jejich vysledování teprve na vzestupu.
2: V té době určitě už bylo. Určitě nebyl tak velký pohyb a takový obrovský rozsah internetu a vůbec všech těch sociálních sítí, kdy prostě dneska o sobě necháváme i tu digitální stopu, každý z nás jinou, ale necháváme. To v té době nebylo. Dneska si lidi víc všímají toho svého obrazu v tom mobilu, ty mladší generace, a tenkrát si zase lidi víc starali o sebe, věděli o sobě víc, než ví třeba dneska. A to je vlastně, s čím se dá pracovat, že lidi tenkrát věděli víc o sousedech, o lidech z druhé strany vesnice, znali se lidi ve vchodech paneláku.
1: Někdo ho měl rád, jak to chodí, někdo ho rád neměl, někdo na něho neměl vůbec žádný názor, protože z toho šetření, které jsme tam prováděli v té obci, tak málo kdo o něm vůbec co věděl.
2: Určitě se lidi vzpomenu, protože dám příklad, každý úterý a čtvrtek jezdí autobus, který jede v 5, ale noviny rozváží v pondělí a v pátek, po víkendu a přes víkend. To jsou takové ty záchytné body třeba, nebo že si pamatuju, že hospoda má zavřeno v úterý. A to jsou ty rozlišovací body, po kterých si ty lidi pamatují, co vlastně dělali. Že se dívá na zprávy jenom ve čtvrtek, protože po zprávách je ten seriál. A to jsou ty záchytné body v té paměti těch lidí. Do dneška to tak funguje. Lidi mají nějaký pravidelný body, které se jim opakují a k tomu dokážou směřovat ten svůj čas.
0: Policie už také věděla, že Zdeněk měl v minulosti na svědomí nějaké krádeže a drobné násilnosti. A přestože intuice i střípky událostí brněnskou mordpartu stále vracely k hospodské partičce, konkrétní podezření i po několika týdnech pátrání chybělo.
1: Provedlo se tam spoustu úkonů, spoustu operativního šetření, vyslechla se téměř celá vesnice. My jsme prostě nevěděli, kterým směrem se ubírat.
0: Kriminálka během té doby prohlédla i zchátralé stavení, které Zdeněk obýval. Uvnitř měl jen základní vybavení a místnost, kde přespával. Na domě byly patrné snahy o rekonstrukci, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by tu došlo k nějakému zápasu nebo dokonce k vraždě.
1: On to byl takovej polorozbořený dům, kde nebyly žádné stopy po tom činu. Tam prostě bylo pusto prázdno.
0: Operativa ale neustávala a detektivové se do Malé Vsi vraceli ještě další 3 měsíce. A zdálo se, že jejich trpělivost se konečně začíná vyplácet. Někdo si vzpomněl, že Zdeněk v opilosti zmiňoval, že má doma schované peníze. A v okruhu jeho hospodských kumpánů byl jeden, který peníze akutně potřeboval.
1: Jeden jeho známý, kterému tam v minulosti vypomáhal s přestavbou rodinného domku a se kterým v minulosti páchal nějakou majetkovou trestnou činnost. Motivem činu měla být nějaká větší finanční hotovost, kterou měl tady ten poškozený ukrytu v komíně toho rodinného domku, kde se zdržoval. Nakonec jsme se rozhodli teda jít do té realizace toho případu s tím, že si pořídíme současně příkaz k provedení domovní prohlídky, protože jsme nepředpokládali, že by nás tato osoba, která neměla úplně ideální pověst v rámci té vesnice, do toho svého domku pustila.
0: 45-letý Petr žil většinu svého života na hraně zákona a indicie kriminalistů se k němu opakovaně stáčely.
1: Věděli jsme, že se spolu stýkali nějakým způsobem, věděli jsme, že mezi nimi došlo v minulosti k nějaké neshodě, věděli jsme, že oba měli nějaký vztah k alkoholu a prostě to bylo asi všechno. Jo? My jsme neměli těch informací, které bychom předali státnímu zástupci a soudci vlastně s podnětem k té domovní prohlídce příliš mnoho. Nicméně příkaz byl vydán. A my jsme přistoupili jednak k výslechu tady této osoby a jednak k provedení té domovní prohlídky.
0: Jenže ani domovní prohlídka, ani opakované výslechy Petra k ničemu nevedly. Souhlasil ale s tím, že klidně půjde na detektor lži, protože nemá co skrývat. Bylo na týmu Mordparty, aby s kriminalistickým ústavem připravil sérii otázek, která zazní.
2: Když to potom následně při nějaký výpovědi říká, řekne, já nikdy jsem nebyl v tom daném objektu, nikdy jsem tam nenakupoval, nikdy jsem se s tím nebavil. A ta policie to má zadokumentovaný, třeba to nemůže prozradit, ale uvěří si tím, jestli ten člověk lže nebo ne.
1: Pro nás to bylo, řekněme, nějaké vodítko a ona nedopadla úplně jednoznačně. Ale fyziodetekce jako taková není důkazem, je to pro nás nějaké vodítko k tomu, aby jsme věděli, jak postupovat ve věci dál.
0: Jak podezřelý Petr odpovídal na otázky, bylo stále jasnější, že se zmizením Zdeňka má něco společného právě on.
1: Byl jsem přesvědčený o tom, že je to on, že on už měl za sebou tu fyziodetekci a při tom prvním výslechu on se choval v podstatě arrogantně, on věděl o tom, že tam budeme u něj provádět tu domovní prohlídku. A už jsme měli nějaké informace o tom, co a jak, kde by se to tělo mohlo nebo nemohlo eventuálně nacházet. Neměli jsme úplně informace k tomu, jakým způsobem tam k tomu úmrtí došlo, ale věděli jsme, že ke konfliktu mezi nimi prostě jaksi došlo, který vyústil v nějakém napadení.
0: Kriminálka znovu začala pátrat v rodinném domku zmizelého Zdeňka a hledat nějaké stopy, tělo nebo krev. Ani po 2 dnech, ale nic neměli.
1: Zjistili jsme, že v tom jeho rodinném domku existuje ve sklepních prostorách místnost, kde byl zabetonován přístup a zazděn. My jsme to rozbourali, prostě se rozbourala poměrně široká zeď, 45 to tehdy byla. Takže se vyboural vstup do té místnosti, tam nám nastupovala voda, jo, bylo to tam poměrně vlhké, přístup žádný, místnost měla vybetonovanou podlahu a v jednom z rohů té místnosti bylo koryto ke krmení, dobytka, jinak ta místnost byla naprosto prázdná. My jsme se samozřejmě dotazovali, proč je ta místnost jaksi tímto způsobem uzavřená, proč teda ji nevyužívá jinak, když už tam tady takovou místnost má. On v podstatě, že je to jeho věc. Pamatuju si, že tam tehdy lítal s komentovaným trestním zákoníkem a trestním řádem a různě nám tam vyhrožoval, co všechno jsme porušili a kam si bude stěžovat a jak to má teda všechno nastudované.
0: Luďka Blaháka tím ale neodradil. Naopak, tým Mordparty ještě urputněji pokračoval v práci.
1: Takže jsme kopali, až jsme tady nad ránem, jo, odstranil se ten beton, kopala se ta hlína, něco se vynášelo, něco se dávalo na stranu, byla to taková přehazovaná, osvětlení tam nebylo, tak jsme si museli různě přisvěcovat. Jak jsem uvedl, ta voda tam nastupovala a samozřejmě měli jsme vykopanou nebo prokopanou téměř celou tu místnost a nic. Jo? Ten tam pořád běhal, dělal si z nás legraci, že jako mu to dáme do původního stavu všechno, že tak to teda ne a že on nic neudělal a že je prostě svobodný, poctivý občan. Tak samozřejmě jsme pokračovali dál, odstranilo se to koryto. Kdyby nás to tehdy napadlo, tak jsme tam začali, že jo, ale nenapadlo nás to, takže jsme se vlastně ke korytu dostali až úplně nakonec.
0: Jak pokračovalo kopání, Petr se pomalu stišil a nakonec jen s obavami sledoval, kam se práce přesunuly. A moc dobře věděl, že se schyluje k odhalení.
1: V tom rožku, kde bylo tady tohleto koryto, tak jsme objevili, tehdy už to řekněme, byly kosterní pozůstatky s trochou tkáně a bez hlavy.
0: Petr najednou mlčel a pitva měla ukázat, jak k několika zraněním na těle došlo. Hlava ale chyběla a kriminálka předpokládala, že právě na ní byl veden hlavní útok.
1: Obvinili jsme ho. A potom v rámci toho výslechu, nevím teď, jestli to byl první výslech nebo už druhý, tak on nám začal vysvětlovat, že tam mezi nimi na té stavbě žádnému velkému konfliktu nedošlo, ale že on tam spadl vlastně z lešení a poté, co tam spadl, tak on si říkal, že už v minulosti nějaké ty problémy se zákonem měl, tak aby zachoval veškerou tu pietu a já nevím co všechno, tak se rozhodl, že ho pohřbí vlastně v tom domku. On říkal, že to tělo původně zakopal teda i s tou hlavou, ale protože nechtěl, aby jeho potomci následně někdy, kdyby se na to přišlo, tak aby s tím měli nějaké problémy, takže se rozhodl prostě to tělo vyjmout z té země a tu hlavu uřízl pilkou. No a když jsme se ho dotazovali dál, teda co s tou hlavou bylo, on říká, že udělal to nejlepší, co s tím udělat mohl, že hlavu prostě dal na ohniště, vzal nějaké hořlaviny, které měl doma, to znamená zbytky barev, nějaké ředidla a tady takové věci a hlavu prostě tak na tom ohni spálil a popel rozprášil na jeho pozemku, aby teda jako to bylo v podstatě jakoby řádně nebo neřádně pohřbeno, ale všechno to bylo kvůli tomu, aby se nepřišlo na to vlastně, jakým mechanismem došlo k tomu usmrcení tady toho poškozeného a k tomu, aby nebyl identifikován.
0: Bylo jednoznačné, že obětí je Zdeněk, ale chyběly přímé důkazy proti Petrovi a soud nakonec rozhodl jinak, než by si brněnská mordparta přála. Petr si vyslechl verdikt, který ho vinil z neposkytnutí pomoci.
2: Tohle všechno se dokázalo udělat, přestože tam byla taková důkazní nouze. Protože za mě to v té době a jaký důkazní prostředky byly a možnosti technické, tak je to jako zázrak, že se tohle podařilo.
1: Podle mě došlo ke vzájemnému napadení z důvodu podílu nebo z důvodu rozdělování nějakého lupu, protože ten potřeboval nějaké finanční prostředky na tu svoji stavbu, které neměl, věděl, že tady tenhle ten ještě asi něco má schované, tak se domáhal, aby mu to dál půjčil nebo něco takového. Došlo mezi nimi k nějaké rozepři, která vyvrcholila tady tím napadením zřejmě do oblasti hlavy, ale to je moje dedukce, jo. To prostě nebylo prokázáno v rámci toho řízení.
2: Každý ten policajt je rád, že se to usoudilo a uvědomuje se třeba tu důkazní nouzi a je rád za to, že to dopadlo aspoň takhle. Že třeba ten člověk je za to potrestaný a že se ví, kdo to udělal. Může to brát někdo jako totální zklamání, by to tak

0: Asi 30-letý mladý muž.
1: Ten druhý případ je z roku 2003 a tehdy oznámila matka pohřešování svého syna, který žil se svojí manželkou na okrese Hodonín. Mamince on se nějak pravidelně hlásil. Byl to člověk, který prostě snažil se žít pro rodinu, měl nějaké kamarády, chodil pravidelně rybařit. Paní si ale našla tady přítele prostě mladšího z nějakého důvodu a on, protože neměl kam jít, tak matce se nechtěl vrátit, tak zůstal vlastně tady v tomhletom bytě a byli tam všichni, oni chodili nějak nasměny, že se částečně střídali.
0: Místní kriminálka už měla zjištěno, že sousedé ani nikdo v zaměstnání nezaznamenal u trojice vyhrocené konflikty a že mezi nimi docházelo jen k občasným hádkám kvůli společnému bydlení. Zběžně prohlédli i jejich domácnost, ale po zmizelém rybáři Martinovi nezůstaly žádné podezřelé stopy.
1: On dodržoval nějaký svůj režim, netoulal se, takže se nabízelo vyloženě to, že došlo ke spáchání nějakého činu. Oni při porodní prohlídce, když tam byli kolegové z obvodního oddělení, tak vlastně neobjevili žádné stopy v tom bytě, které by svědčily o spáchání nějakého činu. Takže jsme se domnívali, že se muselo stát někde něco a nevěděli jsme kde a nevěděli jsme ani kde se nachází ten poškozený nebo jeho tělo.
2: Všechny ty motivy a všechny ty dané verze se prostě prověřují. Úplně všechno se prostě prověřovalo, aby se vyloučilo, že tento nemohl. S tím se sice hádal, ale třeba na dobu zmizení nemá alibi.
0: Nový partner Martinovy přítelkyně byl tajným favoritem brněnské mordparty. Ale opět chyběly důkazy. Stále se pátralo a po 14 dnech konečně svitla naděje. Někdo našel na břehu rybníka opuštěné pruty a něčí osobní věci.
1: Je to pískovna, jsou tam rybníky a tam oznámil jeden z rybářů, že na břehu našel rybářské pruty a doklady tady toho našeho poškozeného. Takže potapěči a široké pátrání několik dnů, možná i týdnu. Tam prostě fungovali potapěči a hledali vlastně, ty písky se sesouvaly různě v tom podloží, vlastně pod tou vodou, takže se snažili dohledat tělo toho poškozeného. On měl teoreticky, pokud nebyl nějak zatížen, vyplavat na hladinu, ale to se nestalo.
2: Nebyli tam žádní svědci, kteří by viděli, že tam byl. Nebylo prokázané to, jak se vlastně k tomu místu dostal, k tomu místu, kde rybařil a kde se našly vlastně ty rybářské pruty. A nebylo ani ověřeno, že by na tom místě někdy ty ryby chytal, tak jak chodí rybáři na pravidelné místa.
0: Jestli se Martin utopil, nebylo jasné. A policie se vrátila k partnerce a jejímu příteli. Instinkt jim velel neustávat a nedovolila jim to ani Martinova maminka.
2: Určitě se to nabízelo pro někoho, tak on se tam utopil. Ale maminka neustále jakoby se snažila o to, aby toho syna někdo hledal, že prostě záleželo to na ní, bylo to její syn.
1: Snažili jsme se je opakovaně vyslýchat, aby nám sdělili teda, co se stalo nebo co se nestalo. Mám za to, že jsme dělali i v tomto případě fyziodetekci.
0: Tlak vyšetřovatele i operativy pokračoval i v dalších týdnech a podezřelá dvojice musela vysvětlovat mnoho nejasností. Detektor lži napověděl, že kriminalisté jsou na správné stopě a cíleně pokládaným otázkám nakonec pod tlakem dalšího výslechu partneři nedokázali čelit. Nový přítel konečně začal mluvit.
1: Mezi nimi došlo k nějaký potyčce, že vlastně tam nastal nějaký konflikt. Oni uvedli, že to bylo v ložnici toho bytu, kdy měl napadnout ten poškozený nového přítele, tady ty manželky toho poškozeného. A přitom, jak se bránil ten přítel, tak ho nějakým způsobem odstrčil. On upadl na roh skříňky a na místě zemřel s tím, že neměl jevit známky života. Oni z neznámého důvodu, těžko říct proč, to tělo strčili do jedné ze skříní, které byly v té místnosti. Kolegové a ten tým lidí, který prostě tady tím případem se zaobíral, tak byli rozhodně moc šikovní. A druhá věc je ta, že on si uvědomil, že je to celé nesmysl, jo? Že prostě si chtěl ulevit zřejmě v tom okolí.

0: kamžiku a myslel si, že už je to asi všechno jasné.
1: Oba nakonec popsali, jak se snažili následky údajné nehody zamaskovat.
0: Když tady takto cestovali, tak vlastně rozmístili nebo uložili ty udice k té přehradě, aby si všichni v okolí mysleli, že se utopil. Oni jeli následně směrem na Luhačovice a protože potřebovali počkat, až bude tma, tak se zdrželi v těch Luhačovicích na přehradě, kde si užívali krásného slunečného dne a jezdili po přehradě na šlapadlech. Až se setmělo, oni ukončili upalování, koupání a tady ty svoje radovánky, popojeli tam do okolí Luhačovic, zajeli do lesa, kde byl udělaný prořízka nějaká, tam zajeli autem, tam skříň vyložili a v noci prostě to v lese, tady tu skříň zapálili i s tím tělem.
1: Kriminálka okamžitě vyjela na popisované místo a skutečně nalezla stopy po spáleništi.
0: My jsme se o tom, že tělo bylo spáleno na tom místě, které označil, dozvěděli až v zimě. To bylo zhruba v polovině lednu roku 2003, byly tuhé mrazy, všechna, celá ta půda, všechno to bylo zmrzlé na kost. My jsme se vlastně k tomu místu dostali, ale nemohli jsme se jaksi dostat k tomu, aby jsme se tím nějakým způsobem probrali, aby jsme tam našli nějaké fragmenty kostí nebo nějaké věci, které by pocházely z toho těla. Mohly to být součástí oděvních svršků, mohlo to být cokoliv, prsten nebo prostě tady takové věci, které jsme tam chtěli nějakým způsobem dohledat. Takže jsme si tam dovezli na místo několik stanů, dovezli jsme tam elektrocentrály, dovezli jsme tam ventilátory, které nám měly jaksi pomoci tu půdu nějakým způsobem rozmrazit, ale tady tohle to prostě k ničemu nevedlo, takže ve finále zvítězila, řekněme, hrubá síla a my jsme prostě tady tohle to vykutali násilím za pomoci krumpáčů.
1: Kriminalistický výjezd našel jen několik drobných stop, mezi nimi naštěstí fragment kosti.
0: Normální člověk se zamyslí nad tím, když se něco takového stane, tak jak popisuje vlastně ten obviněný, že to byla nešťastná náhoda, že prostě to udělal tak, jak to udělal a že neví proč, tak je logické, že každý by zavolal vlastně, kdyby k něčemu takovému došlo, nebo měl zavolat tu záchranku, aby se pokusila toho dotyčného minimálně oživit nebo prostě zachovat ty životní funkce nějakým způsobem a ne s tím tělem nakládat tak, jak tady nakládal náš obviněný spolu s bývalou manželkou, aby rozmisťovali tady rybářské pruty k přehradě, aby jsme si mysleli, že tělo se nachází prostě v okolí té přehrady nebo v ní.
1: Případ skončil u soudu. Obvinění z úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti ale u soudce neobstálo. A opět padl rozsudek neposkytnutí pomoci.
0: Oni ho tam nechtěli, samozřejmě v tom bytě, chtěli tam žít sami. On z toho bytu nechtěl, ale holt musíme vycházet z toho skutkového zjištění, které existuje nebo které existovalo a které se podařilo prokázat.
2: Ti lidi, kteří jsou na tom základním útvaru, na tom úvodním oddělení, nebo i ta okresní kriminálka, všichni to sledují ten případ a je to pro ně zadosti učení, že ta práce nebyla zbytečná a že to někam vedlo. Že se to prostě podařilo. Každý ten střípek, který ty lidi udělají do té práce, ten kousíček, tak se potom poskládá a udělá tu mozaiku, která udělá ten obrázek celého toho případu.
0: To soužití v takovém trojuhelníku nepřináší nic dobrého, takže tam došlo k nějaké hádce. Mohlo to být i kvůli nějaké malichernosti, která vyvrcholila vzájemným fyzickým napadením, při kterém došlo k usmrcení tady toho našeho poškozeného. A jak to udělal nebo neudělal, to se bohužel nedozvíme.
1: Přestože případy pohřešovaných mužů z roku 2000 a 2003 brněnská krajská mordparta nakonec vyřešila, padly rozsudky, které kriminalisty neuspokojily. Jejich úsilí mělo ale i jiná pozitiva.
2: ti příbuzní těch poškozených, tak se jako vydechne, že ví, co se stalo. Jako je to takový zárostí učení pro ně. Samozřejmě toho člověka jim to nevrátí. Jako, jo. Ale určitě se s tím vyrovnají asi líp, když ví, že ten člověk je mrtvý, než 20 let čekat, jestli náhodou se neobjeví ve dveřích. Asi taky velký trápení.
0: Nám se de facto podařilo tady tyhle ty případy oba dva objasnit. Bylo to poměrně složité, co se týká dokazování. Složité to bylo i z pohledu té identifikace u obou těch zemřelých. Takže jako za mě super.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Vraždy, co nebyly vraždy, autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pokračování kriminálky s podtitulem Stín ex-přítele uslyšíte na Dvojce ve středu 16. září v 18 hodin a 4 minuty.
0: Četba na pokračování na Dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
0: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
0: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád jí deptali obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Dobrý večer, přátelé. Vítejte v klubu Evergreen, který se dnes na vlnách dvojky vydá na malou, ale velmi příjemnou plavbu přes Atlantik. Z Francie do Severní Ameriky.
1: A odstartoval jim už 100 000 voltů Gilbert Bécaud. Jeho Emma Tenno z roku 1961 patří k těm francouzským písním, které se zrodily doma u Sény, ale velmi rychle zjistili, že jim sluší i Amerika.
0: Dnes vám nabídneme vždycky nejprve francouzský originál a následně jeho americkou, případně anglicky zpívanou podobu. Někdy půjde o téměř věrný překlad, jindy spíš o úplně nový příběh postavený na stejné melodii.
1: A hned první příklad je ukázkový. Z otázky Emma Tenno a teď se v angličtině stala bolestná píseň What Now My Love, která zakotvila v repertoáru Franka Sinatry, Elvise Presleyho, Sonnyho a Cher. Dnes ale v klubu Evergreen zazní v podání jiného slavného hlasu.
0: Jeho majitelem není nikdo jiný než charismatický soul jazzový zpěvák Lou Rawls, který píseň What Now My Love vydal v roce 1966, tedy až 5 let po Bécaudovi, ale zároveň o pár měsíců dříve než Sinatra.

0: Girls, I What Now My Love. Přátelé, právě v takových chvílích je krásně slyšet, že dobrá melodie cestovní pas ani vízum opravdu nepotřebuje.
1: A přesto jí cesta do jiného jazyka může změnit účes, kabát i výraz ve tváři.
0: Přesně tak. Francouzský šanson bývá často velmi konkrétní, syrový, zaspívaný bez příkras, zatímco americká verze z něj často udělá velkou písňovou scénu. Teď se dostáváme k melodii, která vznikla ve Francii a díky jedné drobné dámě s obrovským hlasem se stala symbolem Paříže. Možná dokonce víc než věhlasná Eiffelovka.
1: Edith Piaf a La Vie en Rose. Píseň o tom, že když milujete, svět má najednou úplně jiné barvy.
0: A hned po ní Louis Armstrong. Sečmo francouzštinu nahradil angličtinou, ale jestli někdo dokázal dát téhle písni úsměv, něhu i nádech New Orleans, byl to právě on. A mimochodem, tahle píseň mě vlastně navedla na dnešní téma.
1: Opravdu?
0: Respektive byl to můj starší syn Fred, který Armstrongovu verzi slyšel v nějakém animovaném filmu. Pak ji chtěl pustit v autě, když jsem ho vezl na angličtinu. A já mu pak v zápětí nabídl originál od Edith Piaf.
1: A i ten se Fredíkovi líbil?
0: Líbil a hned se ptal, jestli je takových písniček víc.
1: Myšleno francouzských s verzí v angličtině?
0: Přesně tak. Začal jsem mu teda nabízet jednu za druhou a on pak jen prohodil. No vidíš, to bys mohl pustit v klubu Evergreen.
1: Skvělý nápad, Fredíku. Děkujeme za inspiraci.
0: Ano, ano, Frede, díky moc.
1: Je fakt, že naše Žovka si taky pořád prospěvuje písničky z filmu.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojku a klubem Evergreen vás provázejí zpěváci Jan Smigmátor a Daša.
1: A společně dnes posloucháme francouzské písně, které našly svůj druhý domov v Americe. Z růžového života Edith Piaf a Louise Armstronga se teď přesuneme k moři.
0: A ne leda jakému. Charles Trenet napsal La Mer v polovině 40. let a od té doby se tahle píseň vznáší nad francouzskou populární hudbou jako teplý vánek nad azurovým pobřežím.
1: Američané ji ovšem nevzali jen jako píseň o moři. Textař Jack Lawrence z ní udělal Beyond the Sea, tedy romantickou touhu po někom, kdo čeká kdesi v modravých dálkách. V našem výběru ji uslyšíte v podání Kevina Spaceyho ze soundtracku k životopisnému filmu o zpěvákovi Bobim Derinovi.
0: A u Charlese Treneta ještě zůstaneme, protože po jeho megahitu La Mer, Beyond the Sea, přijde další krásná melodie z jeho autorské dílny. Que reste-t-il de nos amours?
1: Tedy co zbylo z naší lásky? V angličtině se jmenuje I wish you love.
0: Krásné rozloučení, ve kterém už není hořkost, ale přání všeho dobrého. A zpívat nám jí bude na vlnách Dvojky už za pár minut jedinečná Natalie Cole.
1: Ale nebojte se, zdaleka se ještě neloučíme.
2: La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: Charles Trenet dvakrát a pokaždé s jinou americkou ozvěnou. Nejdřív moře, potom láska, která skončila tak noblesně, jak jen v písni skončit může.
1: A teď přijde píseň, ve které se o noblese mluví těžko. Spíš o zoufalství, křehkosti, ponížení i naději, která se nechce pustit.
0: Jacques Brel napsal Nemekitepa v roce 1959 a vytvořil tak jednu z nejsilnějších prozeb v dějinách šansonu. Není to sentimentální písnička na přání, ale malý dramatický monolog člověka, který se nechce smířit s koncem.
1: Když se jí ujal americký básník a písničkář Rod McCune, nevznikl doslovný překlad, ale anglická lyrická adaptace If You Go Away.
0: A Dusty Springfield jí dokázala zaspívat tak, že v ní zůstal Brelův stín, ale zároveň i její vlastní nezaměnitelná britsko-americká melancholie.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Jacques Brel a Dusty Springfield. Dvě různé krajiny, stejná bolest. A právě proto má dnešní téma tolik podob.
1: Někdy se melodie přestěhuje a zůstane sama sebou. Jindy se přestěhuje a začne žít úplně nový život.
0: A teď nás čeká nejslavnější příklad ze všech. Píseň, kterou si většina světa spojuje s Frankem Sinatrou, Elvisem Preslim, velkými finálemi koncertů i životními bilancemi, se ve skutečnosti narodila ve Francii.
1: V originále se jmenuje Comme d'habitude, tedy jako obvykle. Claude François, Jacques Rivaud a Gilles Thibault v ní nepsali o vítězném účtování se životem, ale o vztahu, který se pomalu rozpadá v každodenní rutině.
0: Pak ale přišel Paul Anka, melodii si odvezl do Ameriky a napsal k ní text, který změnil dějiny populární hudby.
1: Nejdřív si ale poslechneme francouzský originál.
0: Zpívá dávný miláček Francie, zpěvák přezdívaný Clo-Clo, Claude François.

0: dnešního dne, ve kterém už láska vlastně jen mechanicky opakuje zažité stereotypy.
1: A přitom stačilo přepsat slova a ze stejné melodie se stal jeden z největších písňových monumentů 20. století.
0: My Way, píseň, kterou do hudebních dějin nesmazatelně zapsal svou jedinečnou interpretací velký Frank Sinatra, si ale v klubu Evergreen dnes poslechneme přímo v podání muže, který vtiskl anglická slova, hitmaker Paul Anka.
1: A s ním také dnešní francouzsko-americké setkání uzavřeme. Vybrali jsme dnes písně, které se zrodily ve francouzštině, ale díky angličtině nezestárly, nestratily šarm a v mnoha případech oslovili další generace posluchačů po celém světě a žijí tak dodnes.
0: Děkujeme, že jste byli s námi, přátelé. A za týden se na vás na vlnách dvojky opět moc těšíme. Jan Smigmátor
1: a Daša.

0: Přeju příjemný sobotní podvečer, přátelé, už za chvíli tady bude pohádkový seriál od Hajaj. No a ve 20 hodin úžasné životy. Jiří Krampol podle Felixe Slováčka. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další vyprávění ze seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Bude to příběh vodní, možná trochu námořnický. Rozárka s bráškou Jozífkem si v něm budou hrát na plachetnici, která jede na výlet. Jenže se přižene vítr a loď se rázem octne v ohrožení. Kdo plachetnici zachrání? O tom vypráví pohádka s názvem O Lachtanovi Hmta Hmta.

0: Dobrý večer, deti. O Lachtanovi hmta, hmta.
1: Tati, ty jsi hrozný otec.
0: Co jsem proved?
1: Já tě musím pořád přemlouvat k pohádkám, ale tady malýmu Jozífkovi si nevyprávěl ještě vůbec žádnou.
0: Rozárko, vždyť Jozífek ještě neumí mluvit. A podívej se na něj. Na rozdíl od tebe se tváří velmi spokojeně.
1: Jozífek umí mluvit. Říká hmta, hmta.
0: A... ty víš, co to znamená?
1: Ne, ale třeba to znamená pohádku, pohádku.
0: No, a nebo taky jídlo, jídlo.
1: To nemůžeš vědět.
0: No, dobrá, nemůžu. Budu vyprávět pohádku o princezně Rozárce i o princi Jozífkovi, ale jen pod jednou podmínkou. Pokaždé, když takhle zvednu ruku, musíš říct hmta, hmta.
1: Dobře.
0: Hmta, hmta?
1: Hmta, hmta.
0: Byl to takový pošmourný den na zámku. Nepršelo, ale sluníčko celý ten den někde prospalo a foukal vítr a nikdo neměl narozeniny. Princezna Rozárka si s princem Jozífkem hráli u zámecké fontány a protože ani jeden z nich neměl narozeniny a nebyla naděje, že by tedy od někoho dostali dort, rozhodli se, že si dort upečou sami z písku. Třípatrový dort ozdobili křemínkovými oblásky jako mandlemi a šiškami ze zámeckých tůjí jako čokoládou a místo svíček do dortu zapíchali takové ty cedulky, jak si na ně zahradníci píší, co je která kytka zač, aby se jim to nepomíchalo. Byl to náramný a krásný dort. Pak si z pampelišek udělali trumpetky, začali troubit a pochodovat jako zámečtí trubači a pak zpívali. Tedy jenom Rozárka, protože Jozífek to ještě neumí. A zpívali živio.

0: a mnoga lieta a hodne štěstí, zdraví a aby nás Pán Bůh miloval prostě všecko, co se o narozeninách zpívá. Když tu najednou uslyšeli podivný hlas.
1: Hmta, hmta.
0: A zás.
1: Hmta, hmta.
0: A zás.
1: Já to nebudu říkat pořád dokola, když nevím, co to je.
0: Na břehu jezírka ležel Lachtan.
1: Co?
0: Vypadal strašně smutně a naříkal.
1: Hmta, hmta.
0: Co pak je? Proč jsi smutnej? Zeptala se Rozárka. Josífek se neptal, protože ten mluvit ještě neumí. Lachtan taky neumí mluvit. Umí se jenom kývat a říkat
1: hmta, hmta.
0: Takže i tenhle Lachtan se jenom kýval, koukal smutně na dort a říkal pořád
1: hmta, hmta.
0: Ty chceš ten dort? Zeptala se Rozárka. A Lachtan na to
1: hmta, hmta.
0: Ty máš narozeniny? Zeptala se Rozárka. A Lachtan?
1: Hmta, hmta.
0: Je, to je dobře. Protože my jsme si s Josívkem mysleli, že dneska je den bez narozenin a bylo nám to líto. Tak to jsme ti upekli dort? Víš, Josívku? A Josífek zatleskal ručičkama. Na, tak si ho vem, řekla Rozárka. A tlačila pomaličku dort k vodě. Lachtan se rozhmtal na celé kolo.
1: Hmta, hmta, hmta, hmta, hmta.
0: A skočil do dortu. A jak byl celý mokrý a veselý, lítal ten dort na všechny strany, že Rozárka s Josívkem museli kousek utéct, aby nebyli celý od písku. Vidíš, Josívku, jak mu ten dort chutná? To jsme ho moc dobře upekli. A Lachtan se cachtal v dortu s obrovskou radostí a Josífek s Rozárkou se tomu smáli. Tak co? Byl dobrý, smála se Rozárka a Lachtan ten se úplně řechtal. A když už byl dort celý rozhňáhňaný, skočil Lachtan zase do vody a ještě jednou se vynořil z vlny jako králík z pole a...
1: Hamta, hamta.
0: A byl pryč. A Rozárka s Josívkem se rozhodli, že si teď budou hrát na výlet na parníku. Rozka vzala dřívko, že je to jako ten parník, pak utrhla dvě sedmikrásky, že to jsou jako ona a Josífek a posadila ty sedmikrásky na parník, že plují na výlet. Pak ale ještě vzala velký list, zapíchla ho do dřívka a že parník má plachtu. Josífek se sice nad tím pozastavil, že je to nesmysl, že prostě buď to máš parník, anebo máš plachetnici a ne obojí dohromady, ale jednak neuměl mluvit a jednak se mu líbilo, že se do plachty dá foukat, tak to prostě nekomentoval a foukal do plachty. A hurá na výlet. Lodička vyplula na hladinu a Rozárka ji pak dlouhým prutem zase přitáhla zpátky. A takhle jezdili na výlet a pak se zase vraceli z výletu a pořád dokola a byla to veliká zábava. Jenže, kde se vzal, tu se vzal. Vlétnul mezi ně vítr jak stíhačka a fouknul lodičce tak do plachet, že loďka byla metr od břehu a pak zase. A lodička byla tak daleko, že na ně Rozka vůbec nedosáhla. Větře, ty darebo, nedělej to, rozčílila se princezna Rozárka a zkoušela vítr švihnout proutkem. Nechej nás, my jsme na výletě. Ale vítr dareba foukal a foukal a lodička byla dál a dál a začala se naklánět a vypadalo to, že sedmikrásky spadnou do vody. Pomoc, pomoc, volala Rozárka, vítr krade Josívka a Rozárku. A Josífek už začal fňukat a koukal se, jak se jeho sedmikráska dostává až na úplný kraj dřívka. A vítr foukal a foukal a foukal a parník plachetnice odplouval dál a dál. A tu se najednou zastavil uprostřed jezírka. Vítr se tomu podivil. Co se to děje? Jak to? Nadechnul se a fouknul do lodičky ještě silněji. Ale lodička se ani nehnula. Tak se vítr namíchnul a zafučel úplně hrozně moc. A loďka nic. Naopak. Začala se přibližovat ke břehu. Hurá! Volala Rozárka a skákala a Josífek radostí zvedal ručičky, ale vítr si řekl, že aspoň sfoukne ty sedmi krásky do vody a vzepřel se. Zaklonil a nadechnul se úplně nejvíc. Jenže v tu chvíli přilétnul z druhé strany druhý vítr a taky takovej blázen bláznivý a prostě tomu prvnímu větru vlítnul do té otevřené pusy a převalil ho na záda a odkutálel se s ním tak daleko, že tam oba větři zapomněli, kde to před chvílí byli a koho, že ho tam zlobili a chvilku se o tom dohadovali a potom někam vyvanuli pryč. Rozárka s Josívkem si zvedli z lodičky každý svou sedmikrásku a byli rádi, že se jim nic nestalo. Z vody se vynořila hlava Lachtana a Lachtan povídá.
1: Hamta, hamta.
0: Děkujeme, že jsi nás zachránil, povídá Rozárka. My už ale musíme domů. A drapla Josívka a utíkala na zámek ke královně mamince. Josífek se ještě otočil, aby Lachtanovi zamával, a i když Josífek neuměl mluvit, tak tohle řekl naprosto jasně.
1: Hmta, hmta.
0: A to je konec.
1: Ty, táto.
0: Hmm.
1: Podle mě ten Lachtan tolikrát to hmta, hmta neříkal.
0: No, ale aspoň jsme zjistili, kde se to naučil říkat Josífek.
1: No, to teda není pravda.
0: Hele, tak víš co, já ti nemusím vyprávět pohádky. Stejně po nich nespíš a ještě mi nevěříš.
1: Budeš ještě vyprávět.
0: Nebudu.
1: Prosím.
0: Tak řekni hmta hmta.
1: Hmta hmta.
0: Dobrou noc.
2: Nevím jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Už za půl hodiny tady bude Stanislav Motl a další pokračování cyklu Stopy fakta tajemství. A v 21 hodin Václav Kopta a jeho zlaté časy. Ovšem pro tu nejbližší půl hodinku tu pro vás máme úžasné životy. Herce, dabéra i moderátora Jiřího Krampola a saxofonistu Felixe Slováčka pojilo dlouholeté přátelství. Setkávali se nejen při práci, ale také na tenisových kurtech, kde vzduchem létaly nejen míčky, ale i fórky. Čemu se říkalo dupy dupy s poklonou, tak i to se dozvíte právě teď.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí úžasné životy.
6: Jiří Krampol podle Felixe Slováčka.
7: V prvé řadě chci pozdravit vás, posluchače. Jsem Felix Slováček a budem si tady povídat o mém kamarádovi Jiřím Krampolovi. My jsme se Jirkou setkávali hlavně pracovně a rekreačně. Ale jenom tak bychom spolu chodili na pivo, to se nikdy nestalo. Takže rekreačně při tenise a společně při muzice v Ačku. Tož bylo velmi málo, mě mrzí, že jsem toho s ním neudělal víc, ale tak ani nebylo víc času.
8: Já hraju takovej, on to není tenis, já tomu říkám česká přehazovaná. Hraje se to s tenisovou raketou, s tenisovými míčky na tenisových kurtech a zažije se přitom neuvěřitelné množství legrace. Já vám řeknu takovou urážku, jak mě urazil jeden opilec na tenisových kurtech. Hráli jsme v Kladně čtyřhru a já jsem dobíhal míček, který jsem nedoběh, a ten opilec pátil se na to vykašlu. To já rychlejc sedím, než ty běžíš.
7: Jirka byl pro mě, řekl bych, veselý chlapík, plný elánu. Rozdával smích a těšil jsem se vždycky na to, když se s ním potkám. Tak to mám radost, že opět vstupuju do studia A v Karlíně. Já jsem prožil bezmála 25 let jako šéf dirigent tanečního a jazzového orchestru Československého rozhlasu. A nikdy by mě ani nenapadlo, že v tak krásném velkém studiu, kde se vejde celý symfonický orchestr a kde jsme řádili s Big Bandem, budu já sám a povídat si.
4: Kde kdo se usměje na mladého jockeye, vždycky mu dobře je a holek má jak much. Jezdí si

koněm strkat. Jirka přicházel zpívat písničky velmi nerad. To spíš jsme se potkávali i někde, kde procvičoval svaly, nebo kde běhal za tenisovým míčkem, a samozřejmě to nebylo jen tak, to bylo vždycky okomentováno spoustou a spoustou veselých příhod, protože to mě na tom tenisu bavilo možná víc než samotná hra. No a tady v Karlínském rozhlase tam vždycky přišel s tím, že někdo vymyslel pro něj písničku s textem. Myslím, že to byl Milan Drobný a jiný, které si už nespomenu. No a on jenom, když mě viděl, už měl problém s tím začít zpívat. Já jsem říkal, Jirko, výborně, pojď, dáme to dohromady. A skutečně na to, že on vlastně nebyl zpěvák, jsme tady vytvořili spoustu docela zajímavých písniček s výbornými texty. Já si nespomínám, že by Jirka hrál na nějaký hudební nástroj. Já si myslím, že on se cítil nehudebně vzdělaný. Dokonce řekl bych, že si myslel, že je hluchý, že nemá hudební sluch. Ale nebyla to pravda. My jsme ho tady z tohle omylu rychle vysvobodili. Je pravda, že jsme to chvilku křesali, ale vykřesali.

0: V Buštěhradě jsem se narodil a vyrůstal jsem na Žižkově, kde já jsem měl skutečně skvostní rodiče, který se měli opravdu do smrti rádi, a právě to byl takovej jeden z takových momentů v mém životě, že člověk vždycky to, co vidí doma, tak to hledá, jo, a těžko to dneska v dnešní době najde, že i když jsme třeba byli chudí strašně, tak jsem měl krásný domov. Maminka s tatínkem se měli rádi a vyrůstal jsem takový jako pohodě. Nikdy jsem neměl hlad, nikdy jsme teda nic neměli, nějaký, že bychom měli auto jsme neměli, chatu jsme neměli, ale to vůbec nevadilo a bylo to prostě, nebo prázdniny, to se jezdilo k babičce, nebo jako, že bych jel na dovolenou. Já jsem třeba poprvně byl u moře, kdy jsme byli od školy ve 23 letech v Bulharsku na 14 dní pod stanem, a dva roky předtím jsem nespal a dva roky potom taky ne, furt jsem na to vzpomínal.
1: Já vlastně ani nevím, kdy se dá vyprávět o našem kamarádství nebo přátelství. Takový jsem měl pocit, že se známe odjakživa, že jsme snad už i žili v jiném životě, v jiném světě, a že teďka tady jenom pokračujeme, že jsme si navzájem dělali radosti. Já si myslím, že jsem Jirku tak jako zpovzdálý viděl jako skvělýho, pěknýho chlapa, a protože měl první manželku Martu a ta taky dělala něco do módy, a my jsme jako moje agentura dělala takovou velkou mezinárodní soutěž krásy a běhali tam misky a účastnila se to i Marta, a tam se myslím poprvé se seznámil i s Jirkou. Jirka byl nejenom že známý herec, ale taky velmi často hrával s mojí manželkou Dádou Patrasovou. Takže oni byli velice kamarádi a tím pádem Jirka se objevoval i u nás doma, a myslím si, že celý život, když se potkali, tak se úžasně objímali a radovali.
2: Jak je doráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Tak Jirka samozřejmě s Dárou udělal pohádku Princezna, která račkovala, a tam, když dělali to královské reggae, tak to skutečně byl nádherný, nádherný. To nečekal nikdo, že to Jirka takhle dá, a dál to úžasně. No a samozřejmě Malý Pitaval, tam jsme se potkávali, protože k tomu dělával muziku Láďa Štajdl, tak to jsme se viděli hodně často. Mně se na Jirkovi líbil takový ten projev herce pro obyčejného člověka. Pitavalovi třeba. On to prostě hrál tak, jako kdyby to mohl hrát každý, ale tak to přece není. To musí být skutečně velice talentovaný člověk.
1: Vy tady nemáte žádný zadní východ. Debák, my všechno taháme přes krám. Už to mají celý adaptovat, čekáme na to jako na smilování.
2: Hele, zeptej se tady kolem o barácích, jo?
3: A na co se mám ptát?
2: No na co, no, jestli se tady kolem poledne něco nedělo. Domovnice nebo důchodců, kdy jsou vložený ve okně, ty nemají co na práci, jo?
4: Tak já jsem se vyučil soustružník kovů jako kluk, protože jsem byl takzvaně z buržoazní rodiny, a abych se vůbec dostal na nějakou školu, tak jsem se musel nejdřív vyučit a mít takzvaně řemeslo, aby mě někam vzali, což se mi teda naštěstí povedlo. A ty lidi byli bezvadní v té Pragovce ve Vysočanech a chovali se teda super. Pak jsem byl na brigádě a tam byl Zdeněk Bauer, který mě tam zaměstnal na brigádu jako takovýho údržbáře, abych se mohl připravovat na tu školu. A já na ty lidi vzpomínám jako s takovou prostě nostalgií, protože mě skutečně pomohli, abych se na tu divadelní fakultu dostal. A když jsem se tam dostal, tak z toho měli opravdu upřímnou radost. Žádná škola nenaučí žádný obor, ale je to v podstatě hrozně důležitý a já jsem strašně rád, že jsem na tu školu chodil. Jednak jsem měl báječný spolužáky, jako třeba, nevím, Josef Abraham, Petr Čepek, Jirka Bednář, Ladislav Mrkvička, Honza Odl. Pak jsem měl vynikající pedagogy, jako byl Miloš Nedbal, František Vnouček, Karel Heger, Jaroslav Průcha, Bohoušek Záhorský. Tak nás učili takovýhle skutečně špičkový, nejenom herci, ale byli to i báječní lidi. Ještě navíc to byli i jako lidi schopní, kteří měli teda pedagogické schopnosti, takže nás snad něco naučili, ale měla ta škola určitý řád a ty předměty, které třeba člověk někdy, když si dá ruku na srdce, trošku odflink, tak některý třeba miloval. Já jsem třeba miloval anglický divadlo, taky jsem z něj měl vždycky jedničku, nebo výbornou teda. A dějiny divadla mě to děsně bavilo. Já jsem byl na té škole hrozně šťastný, že tam jsem, a vzpomínám na to opravdu hrozně rád.
5: Divadelní akademii muzických umění jste absolvoval v roce 1962 s krátkou představkou, až jste působil v divadle Na zábradlí.
4: Já jsem tam byl 9 let. To byla taková šťastná, slavná éra, kdy pan Grossman hned po škole mě nabídl angažmá, a to tenkrát to byly ty slavné představení jako Král Ubu, Kafkův proces, potom pan prezident, když napsal Zahradní slavnost, Vyrozumění, jo. To byla skutečně taková krásná doba. Jezdili jsme po světě, což tenkrát bylo hrozně těžký se dostat. Dokonce jsme vyhráli Divadlo národů v Paříži. A to byla taková prostě nádherný pocit, že takovýhle malinký divadýlko třeba vedle Living Theatre z Ameriky, jo, zabodovalo. Člověka to naplnilo takovou krásnou národní hrdostí.
0: Nejenom to, že Jirka hrál svoje role, ale kromě toho si neskutečně pamatoval všechny možné narážky a vtipy. Toho využili i v Semaforu a dělal s Šimkem ty scénky, ať to byl, já nevím, co přes japonského nějakého železničáře, tak to skutečně lidi mohli pokrout smíchy.
4: V roce 1982 jsem začal chodit do divadla Semafor jako host do představení Nezavěšujte, prosím, volá Semafor. No a ta atmosféra prostě v tom divadle se mě strašně zalíbila u toho Slávka Šimka, takže mě nabít tenkrát psali s doktorem Miloslavem Plzákem takovou krásnou hru, jmenovalo se to Záviš Kondra Březinová, kde jsem s Uršulou Klukovou, s paní Stelou Zázvorkovou hrál ještě se Zuzanou Burianovou, Rostěou Kubou, a taková dvojice, která to vlastně provázela, byl Miloslav Šimek a Miroslav Plzák. Bylo to skvělý představení, hrálo se to asi 3 roky, ještě v tom hrála Valérie Čižmárová takovou velkou roli. No a potom teda jsme se Slávkem nějak domluvili, no a napsali jsme asi 5 her, asi, já nevím, 4 nebo 5 pořadů divadelních a asi 25 nebo 30 televizí. Dali jsme dohromady se Slávkem, jsme tam vlastně napsali 3 knížky. První knížka se jmenovala Vlaková souprava pro 3. tisíciletí, pak byla druhá knížka Besídka bývalých žáků zvláštní školy a před 3 lety vyšla knížka 3. a to se jmenovalo Surio Mario v Čechách a nepjedeme do Evropy.
0: Jirka byl samozřejmě bavičem i soukromí. Kdykoliv na někde seděli, byla nějaká partička, ať tam byl Milan Pitkin nebo Jirka, prostě oni dokonce se předháněli, kdo řekne víc vtipů a zajímavějších vtipů. A hlavně Jirka uměl reagovat na jakoukoliv příležitost, kterou komentoval nějakým vtipem samozřejmě. Já jsem vždycky říkal, Ježíš, on těch fórů má tolik a já si musím nějaký zapamatovat. A jeden čas jsem si možná i něco pamatoval, ale potom jsem to vzdal, protože s ním soutěžit o to, kdo bude mít na to lepší hlavu, to nešlo.
3: Teda já bych vám řekl, jak ty dva dětkové se baví, jeden povídá, člověče, já ti neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek povídá, tak to já mám pořádku, tohle člověče. To já jdu si lehnout v 11 hodin, počítám si do 3 a spím. Pánu, tak to máš teda dobrý nervy, když takhle krásně usneš. Pánu, tak abych nekecal někdy do 3:30. Na jevišti té trapasů spousta, ale já bych vám řekl spíš takovej trapas, který se mi stal v loni. Byl jsem za jedním kamarádem v nemocnici a šel jsem, to bylo ve středu odpoledne, a jak jsem tak šel, tak proti mě šly 2 hrozně hezký mladý sestřičky, smály se na mě a pan, to je bezvadný, mladý holky, smějí se na mě. Za chvilku šly 2 sestřičky, zase se smály a pan Hergo, to mám nějaký den, to dobře nějak vypadám, že se na mě smějou mladý holky. Když se smála asi 4. nebo 5. sestřička, tak už mi to bylo divný. No pan, no tak, no asi jsem prostě nějak jako dneska ve formě. Přišel jsem do vrátnice a ta paní vrátná povídá, pane Krampolo, sundejte si nábleky. Takže mi spadl hřebínek a byl trapas pěkný.
0: Myslím si, že celý ten projekt, který dělal Nikdo není dokonalý, vlastně spočíval na umění toho Jirky, který vždycky dokázal cokoliv okomentovat krásným nějakým fórem a všichni, kteří jste to viděli a mohli jste to sledovat, měl tam samozřejmě kolem sebe známé osobnosti, ale kdykoliv někdo jako z nich zaváhal a nemohl se na něco vzpomenout, tak Jirka do toho skočil a zachránil ho, anebo okamžitě použil nějaký jeho zkušenosti z vlastního života.
4: Je to několik let, byl jsem v divadle a tam v první řadě seděla taková velice hezká dívka, tak jako se na mě usmívala, tak jsem se jako začal naparovat. Nabarvil jsem si peří. Skončilo to představení, já jsem šel tam do toho klubu a tam byla tato dívka, tak na mě koukala, tak se usmívala, tak jsem jako dělal takovýho jako prajera a jak se říká, a ona pá, já vás znám. Jsem říkal, jo, to je bezvadný, no. Babička s váma chodila do školy. Tak mi spadl hřebínek, tak jsem se začal usmít jako trošku jako blbeček. Já si, jo, no jo, no. A co babička, jako, co pořád dělá takhle? Ona pá, s babičkou je to moc špatně. Tak bylo to, takže prostě víte, že vytahovat se nevyplatí.
0: Nutno říct, že Jirka královal dabingu. Prostě když se ozval on jako Louis de Finé nebo on jako Belmondo, tak člověk měl pocit, že je to lepší než originál. A myslím si, že všem těm inscenatým zahraničním pomohl velmi se dostat na náš trh.
6: Graušku, bezpíš si? Už jdu. Ty jsi se rozhod. Úplně mě pobláznit, pojď, pojď.
7: Bruno, měj rozum, neblázni, prosím tě, nech to, neblbni opravdu. Hele,

0: Já bych teda jenom krátce o tom dabingu, tak já se děkuju hlavně, že mi dávají toho Belmonda a teď jsem byl podstěn, protože jsem dostal dva filmy Louis de Finého a bylo to strašně těžký, já hrozně děkuju, že mi to dali, ale po panu Filipovským dělat Louis de Finého, to je opravdu, to jsem považoval za sebevraždu. Mě to tedy, jako já jsem myslel normálně, když jsem chodil po ulicích, protože jsem to dělal a la František Filipovský a stávalo se mi normálně v restauraci, že už jsem byl tak z toho zblblý, jak jsem furt si pouštěl toho Františka Filipovského, jsem poslouchal, že jsem seděl v té hospodě a najednou z ničeho jsem udělal, dávaj si kafíčko, kafíčko, no. Dva cukříky navíc, dva cukříky navíc, no, dejte mi hříčko, jako jestli hříčka to zamíká. A najednou jsem říkal, ježišmarja, mě se zbláznil, jako, jak mi to normálně, už jsem z toho tak zblbnul, že prostě, jak jsem si to furt trénoval.
1: Jirka přicházel a bylo vidět na jeho tváři úsměv. Takže já jsem ho viděl vždycky jako veselýho chlapa, který nikdy neskazí žádnou legraci. A sranda s ním teda byla. To je nutno přiznat. Tak jak já jsem Jirku znal, já si ani nedůvodu představit, že by se někdy základně rozštiloval. Co se týče kumštu, byl docela skromný, ale dokázal se naštvat, když jsme třeba hráli tenis a někdo řekl out a nebyl to out. No tak to teda, pak s Jirkou nebyla žádná legrace. Takže na takových věcech se ukáže, že ta profese je pro ně svatá. Já jsem několikrát Jirku navštívil ve fitku, kde neskutečně zdokonaloval tělo, posiloval tak těžkými závažími, které já bych ani nezvedl. A on to prostě dělal několikrát na bicepsy a já nevím na co, na buchty. Ale je pravda, že já jsem se k tomu nikdy nezapojil. Naopak jsem byl vždycky rád, když jsme si spolu zahráli tenis a jezdívali jsme i s takovou partičkou do světa, kde jsme hráli, ať to bylo v Turecku nebo někde jinde. Asi už se ani všechno nepamatuju. A s ním byla sranda, on dal třeba kraťas a někdo pro ten kraťas běžel jak šílenej a nedoběh, tak Jirka říkal, no dupy s poklonou. Takový forečky, no.
2: Já nechci být nějaký, já nevím, silák, no. Ale mě tím, že vlastně, že tam přijdeš a zacvičíš si, tak v podstatě to je jako při tom tenise nebo při jakýmkoliv sportu vylezou ty endorfíny neboli hormony štěstí a ano. Nejsem třeba dvě hodiny naštvaný, jo. To je jeden z hlavních důvodů, že prostě to je v podstatě fet. Cvičení je opravdu, skutečně to je droga, protože já jsem byl, točili jsme někde v Egyptě asi 10 dní, kde jsem vůbec nic nedělal, akorát teda nedělal, točili jsme na té lodi, ale té práce bylo minimální. Já jsem těch 10 dní necvičil, já jsem byl smrtelně unavený, říkal jsem si, z čeho můžu být unavený, když tady na zdravém vzduchu prostě, jo. Takže na mě to má velice blahodárný vliv.
1: Musím říct, že Jirka, protože měl velice rád moji ženu a taky ho hrozně trápilo to, co měl doma s Haničkou, to já zažívám s Dádou, tak mockrát se snažil, ale viděl od mé ženy, že to nedopadlo, to se mě na úrodnou půdu, že se má starat sám o sebe, mu bylo řečeno. Ale mě to mrzelo, protože já jsem věděl, jaký on má trápení a to samé trápení jsem měl doma já. Trošku mě bejvalo Jirky líto, když se bavil o Haničce a měl s ní trápení a měl s ní skutečně velký trápení, které ani na konce toho trápení neskončilo dobře. A když nakonec sám se rval se svojí chorobou, tak občas jsem ho viděl, občas ještě přijel i na kurt, ale už nehrál, už se jenom smutně díval. A to říct, že když jsem byl za ním na Františku, asi den předtím, než odešel, tak to už jenom jsem cítil, když slyší můj hlas, že mě tak trošku stiskl ruku.

Tak abych v tomhle případě se bál nějak ublížit tomu rozsáhlému kumštu, co on všechno dělal. To je jako je muzikant, který aranžuje, který hraje, který zpívá, který diriguje. Těžko říct, co je lepší. Takže musím říct, že všechno, co dělal, bylo dobrý. Myslím, že na Jirku se bude dlouho vzpomínat a určitě lidé nezapomenou na jeho herecké umění, jeho styl, jak rozesmát lidi, jak jim připravit dobrou pohodu, jak jim připravit i v dabinku to nejkrásnější, jak to vůbec jde. Takže když Jirka, tak úsměv.

Na svého dlouholetého kamaráda a muže mnoha talentů Jiřího Krampola vzpomínal Felix Slováček. V pořadu zazněla ukázka z francouzského filmu Zvíře. Pořad připravila Kateřina Kubalová. A ještě připomínám, že už za chvíli se na vás těší Stanislav Motl.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. Ze školy víme, že slon je největší žijící suchozemský savec. Má neuvěřitelnou sílu. Dokáže prý zvednout jednotunový náklad. Z historie známe i to, že sloni se dokonce v minulosti stali aktéry mnoha krvavých válek. Faktem je, že slon vládne také mimořádnou inteligencí. Právě o chytrosti a moudrosti slonů se po celá staletí vyprávějí legendy. Třeba o sloní paměti, o sloní komunikaci. A co když na světě existují jedinci, kteří se slony dokáží komunikovat? Náš příběh nás zavede až na indicko-nepálskou hranici za ženou, která tuhle schopnost rozumět řeči slonů možná opravdu zvládá.
4: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Mínakší aneb ta, která rozuměla řeči slonů.
5: Úplně na počátku, to abychom se mohli lépe ponořit do atmosféry příštích okamžiků, dovolím si vám pustit následující nahrávku. Zkuste si nyní představit, že to, co v zápětí uslyšíte, se rozléhá třeba zrovna v dalekém Nepálu, zhruba 9000 kilometrů od České republiky. V prostředí, jemuž se říká srdce džungle, uprostřed hlubokého subtropického lesa. Lépe řečeno pralesa, blízko řeky, je vedro k zalknutí. Těžký vzduch by se dal krájet. Tenhle hlas patřil jistému nebývale vrostlému a už na první pohled velmi sebevědomému chlapíkovi. Jeho jméno Elephans Maximus. Česky řečeno slon indický. Dostal jsem šanci spatřit ho na jižním konci Čitvanu, tedy v Královském národním parku. Na rozloze téměř 1000 čtverečních kilometrů žije více než 700 druhů volně žijících živočichů. Včetně například tygra indického, levharta, nosorožce indického, medvěda, krokodýla a například také slona. Volně tedy divoce, jich tu žije podle posledních údajů asi 350. Další desítky slonů tu žijí takzvaně domestikovaně. Slouží především turistům při jejich dopravě po džungli. Divoký slon je už jsem spatřil ve společnosti další čtyřho druhu v samém jižním cípu Čitvanu, mě už od prvního plodu zaujal. Svou majestátností, klidem, rozvahou a velkou vnitřní silou, která z něho vyzařovala. Vybaví se mi slova, která svého času pronesl kdysi velmi slavný americký komik William Claude Fields.
4: Když to tak vezmu, ženy jsou pro mě ve své podstatě totéž, co sloni. Moc rád se na ně dívám, to ano, ale rozhodně bych nechtěl mít žádného z nich doma.
5: V zápěti se mi ale vybavil jiný citát. Jeho autorem byl muž, jehož celé jméno bylo Šejch Abu Abdillah, Mušarifuddin ben Muslih Shirazi, dnes znám jako Sádi, perský středověký básník, mistr didaktické neboli alegorické poezie. Ten na téma sloni řekl toto.
4: Něžnými slovy a dobrotou je možné na vlásku vésti slona.
5: Tehdy uprostřed čitvanské džungle jsem zdaleka ještě netušil, že tenhle výrok perského básníka mě bude provázet v několika příštích dnech, které v tomto kraji strávím. Byly to dny plné záhad, to když mi osud umožní nahlédnout, i když jen částečně, za oponu jednoho velkého tajemství. Tajemství slonů. Vše začalo jistého rána, to když jsem potkal Meenakshi. Potkal se mi u řeky Rapti, na okraji takřka neproniknutelného pralesa, docela nedaleko indicko-nepálské hranice. Vysoká, štíhlá, schůzí, kterou by jí mohli závidět i nejlépe placené modelky. Její tělo zdobil bohatý ornament. Topka, znamení zadané ženy. Jak jsem v zápětí zjistil, Meenakshi byla vdaná, žila ale bez muže. Pověděla mi to zanedlouho ve vesnici, v nízké chýši oplácané hlínou a pokryté slaměnou střechou. Meenakshi seděla v podřepu a připravovala čaj. Přitom mi vyprávěla, že její muž je vyhlášeným pytlákem. Loví tygry a hlavně nosorožce. Je prý posedlý touhou po penězích. Jeho motivace je stejná jako motivace mnoha dalších jemu podobných lidí. Nahlédněme nyní prvně do knihy Strážce brány.
4: Zavinili to vlastně někteří takzvaní léčitelé. Mnozí z nich věří tomu, že roh nosorožce posiluje mužnost a je tedy něco jako afrodiziakum. Nosorožců je v Čitvanu už jen několik set a jsou přísně chráněni. Nepálská vláda trestá každého dopadeného pytláka peněžní pokutou a dlouholetým vězením.
5: Jednou se prý vojáci dostali manželovi Meenakshi na stopu. Podařilo se mu sice uniknout, ale byl poznán. Zmizel tedy kdesi v Indii. Jak mi ale jeho žena řekla, objevily se zprávy o tom, že pytlačí dál. Také prý v sousedním národním indickém parku Valmiki. V krajině lze ještě nedotčené džungle a divočiny. Pokusil jsem se svou novou přítelkyni potěšit tím, že se jí manžel třeba brzy vrátí. Zavrtila odmítavě hlavou a docela nevzrušeně pak dodala, že si spolu už stejně nerozuměli. Důvod? Meenakshi prý, jak sebekriticky dodala, nedokázala být poslušnou ženou. A navíc prý se jí manžel trochu bál. Že se jí bál proto, že prý odhalil její tajemství. Zjistil, že Meenakshi umí mluvit se slony. Mou reakci byl úsměv, protože jsem tohle všechno, co by právě řekla, považoval za dobrý vtip. Meenakshi se ale tvářila vážně a pak se jen sotva znatelně pousmála. Byl to zvláštní, záhadný úsměv. Toho dne jsem už z vesnice neodešel. Jednak se už blížil večer a já věděl, že džungle se nemá v noci pokoušet. Zajímalo mě hlavně to její tvrzení, že umí mluvit se slony. Opět je čas zalistovat v knize Strážce brány.
4: V Národním parku Čitvan, rozkládajícím se na jihu centrální části Nepálu, žije divoce několik set slonů. Někteří Tharové, obyvatelé, kteří svého času patřili neodmyslitelně k území dnešního Čitvanu, slony uctívali skoro jako božstva. Dokonce jim přinášeli oběti. To se změnilo s příchodem prvních bělochů. Tito takzvaní nositelé té jediné správné civilizace považovali zdejší domorodce za pouhou odnož vyšších zvířat. Jejich úctu ke zvířatům, zejména ke slonům, si vysvětlovali coby vrchol primitivismu. A rozhodli se, že zdejší lidi takzvaně předělají. Běloši pak domorodce začali využívat k nejrůznějším těžkým pracím, často také jako náhončí lovců, kteří si v džungli léčili nejrůznější své komplexy. Například v roce 1911, tu také ale na území sousední Indie, tehdejší britský panovník Jiří V. zastřelil během pouhých 3 dnů 39 bengálských tygrů, 18 nosorožců a 4 medvědy. Dochovaný královský dokument hovoří například o tom, že dne 24. prosince 1911 uspořádal Jiří V. pod širým nebem bohoslužbu, které se samozřejmě kromě lovců v čele s králem zúčastnilo také na 600 slonů. V čase bohoslužby stáli, jak dokument praví, soustředěni do polokruhu. V této době, v době velkých honů, bývali sloni dopravním prostředkem lovců. Tehdy v roce 1911 měl vzpomínaný britský panovník zájem především na doslova masovém lovu tygrů a levhartů. Speciálně vycvičení sloni obklíčili vždy například vystopovaného tygra, zvíře se tak ocitlo v pasti a lovci v čele s králem Jiřím V. pak mohli pohodlně střílet jedno zvíře za druhým. Existuje mnoho dobových fotografií, které tento lov připomínají. Hostiny pod širým nebem, lovci popíjející dobré víno, desítky a stovky kusů mrtvých zvířat. Kdo ví, co by tomu říkali dnešní ochránci zvířat?
5: Kdo jsou vlastně tarové, patřící neodmyslitelně ke kraji, kde se dnes rozkládá Národní park Čitvan? Jde o lidi, kteří dnes Nepalu tvoří necelých 7% populace, tedy necelé 2 miliony lidí. Sami se neoznačují, co by lidi z lesa. Zabývají se především zemědělstvím, sběrem lesních plodů, léčivých rostlin, rybařením a rovněž lovem. V knize Strážce brány se o nich píše.
4: Jsou jedineční a mají i osobitou kulturu. Patří rovněž mezi skvělé vodohospodáře. V minulosti vytvořili mnoho zavlažovacích kanálů, které jsou životodárnou silou zemědělských osad, zejména polí. Uctívají bohy, kteří, jak věří, žijí v lese. Dodnes mnozí z nich, ještě než do lesa vstoupí, žádají tyto bohy o ochranu. Oficiálně však vyznávají především hinduistické náboženství. Po druhé světové válce v období 50. a 60. let, těsně před oficiálním vznikem Národního parku Čitvan, přišla nad Hary opravdová pohroma. Museli se ze svých vesnic stěhovat, často za asistence vojáků. Museli opustit svou půdu a mnozí z nich se stali vlastně zajatci systému pojmenovaného Kamaya. Tento systém de facto uzákonil nucené práce. Tarové se tedy stali novodobými otroky. Tento zákon byl zrušen teprve až v roce 2000.
5: Jestliže na počátku 20. století docházelo v dnešním Čitvanu k masivnímu vybíjení zvířat, tito obyvatelé džungle se nejsou bohužel před lidmi jistí ani dnes. Právě zásluhou pytláků, které žene vpřed vidí na tučné odměny. Rovněž i o tomhle mi Měnakši vyprávila. A vyprávila mi také o své práci. Má zvláštní zaměstnání. Lidé ji nazývají služebnicí venkova. Chodívá nebo jezdí z vesnice do vesnice. Překonává brody řek a má velký respekt například z krokodýlů, kteří tu na některých místech žijí. A občas Měnakši jede i na sloním hřbetu. V té souvislosti mi opět vyvstává otázka, která mě neopouští už od včerejšího dne. Opravdu Měnakši, jak mi tvrdila, umí hovořit se slony? Zeptám se jí na to. S úsměvem odpoví, že se mám nechat překvapit. Ať přísně jdu do vesnice, tam, kde mám mít službu, abych uviděl, jak pracuje služebnice venkova a abych uviděl slony. Vydáme se tedy na cestu. Projedeme osadou, až se ztratíme v džungli. Jdeme necelou hodinu, až se ocitneme na rozlehlém prostranství. V již citované knize Strážce brány je popsána i tato následující scéna.
4: Uprostřed paseky je stádo slonů, s nimi drobný svraštělý člověk, mahout, jak se říká lidem, kteří dovedou slony ovládat. Měnakši se s tím starým mužem vítá jako s dávným přítelem. Zdá se mi, že ten starý muž jí prokazuje značnou úctu. Potom se ale tato zvláštní žena vydá přímo doprostřed sloního stáda. Nastává neuvěřitelná situace. Tahle velká a tolik impozantní zvířata se zhlukují kolem ní. Mám pocit, jako by vyjadřovali radost nad tím, že ji vidí. Měnakši se mezi nimi pohybuje s jistotou a vůbec, jak je už na první pohled patrné, nemá strach. A pak je to jen zdání nebo skutečnost. Ta žena si se slony povídá, jako by jim něco vyprávěla. A sloni, věřte nebo ne, naslouchají. Celou tuhle scénu sleduje s úsměvem na rtech starý mahout. Nejeví sebe menší známku překvapení. A v zápětí řekne, ona opravdu hovoří se slony.
5: Pak přijde i můj čas. Tenhle sympatický stařec mě odvede ke stádu slonů. Přímo k jednomu z nich. Zvíře si mě se zájmem prohlíží. Jeho velké oko mě zdá se, jakoby rentgenuje. Tuším, že mám před sebou přemýšlivé a mimořádně inteligentní stvoření. V jednom okamžiku Mahout neviditelným gestem pobídne slona. Ten poklekne na přední nohy. A já tak mohu dostat jedinečnou šanci, abych se mohl uvelebit na sloním hřbetu. A potom už kráčíme džunglí na slonech. První Mahout, potom Mínakši a nakonec já. Slon kráčí stejnojmenným tempem. Když má před sebou překážku, vždycky se najde tu nejschudnější cestu. Když dojedeme do vesnice, slon se opět skloní na kolena a já pohodlně sestoupím zase na pevnou zemi. Ještě jednou se podívám na toho svého slona. Stále se mě bedlivě prohlíží. Kdybych tak věděl, co se v jeho hlavě asi odehrává. Ostatně o inteligenci a vnímavosti slonů se vyprávějí hotové legendy. Opět zalistujeme v knize Strážce brány.
4: Stalo se to v Jihoafrické republice. Nenasytní lovci tam odchytli pod vidinou dobrého výdělku několik vzácných antilop. Ty pak soustředili v pečlivě vybudované a hlavně bytelné ohradě. Příštího dne měli totiž antilopy odvést do zoologické zahrady. Stalo se však něco neuvěřitelného. V noci se před ohradou objevilo nevelké stádo slonů. Mohutná zvířata obhlížela zátarasy a jakoby mezi nimi a antilopami probíhala nějaká mimosmyslová komunikace. Pak se v jednom okamžiku vůdce sloního stáda přiblížil k bráně. Velmi opatrně uvolnil chobotem kovové závory. Pak do brány jen strčil. Brána se otevřela. Antilopy toho blesku rychle využili, vyběhli z ohrady a uháněli o 106 do buše. Lovci byli druhého dne náležitě zaskočeni. Původně se domnívali, že slony přilákali žoky s krmivem určeným pro antilopy, jenomže, jak se ukázalo, sloni se krmiva ani nedotkli. Kdo tohle dovede vysvětlit? Někteří zoologové a jiní odborníci zcela vážně tvrdí, že v tomto případě šlo o jistý projev solidarity slonů vůči ohroženým antilopám.
5: Ve chvíli, kdy jsem sloučil se svým slonem, který mě spolehlivě dovezl do vesnice, Mínakši mi řekl něco v tom smyslu, že onen slon na mě prý už jen tak nezapomene. I kdybych se tu prý objevil třeba až za 20 let, slon mě údajně bezpečně pozná a dokonce si vybaví i to, co při setkání se mnou zažil. Slon prý moc dobře rozumí tomu, co mu říkám. A ještě dodala, že dokonce umí číst naše myšlenky, protože slon není v žádném případě jen tak obyčejné zvíře. Je údajně něco víc. Loučím se na čase slony a Mínakši mě vyzvala, abych šel za ní. Čekala ji totiž práce. Práce služebnice venkova. Z kníž strážce brány se o práci této služebnice venkova můžeme dozvědět.
4: Žena nejprve zamířila k blízké chatrči. Žije v ní starší matka se dvěma dcerami. Mínakší se jich poptává na zdraví. Další návštěva směřuje do příbytku starého vdovce. Děda není zvyklý žít sám, ve své chatrči se cítí bezradný, zranitelný. Mínakší s ním trpělivě rozmlouvá, přesvědčuje ho o tom, že život je krásný i ve stáří a že by člověk neměl nikdy rezignovat, měl by se radovat i z těch zdánlivě nejobyčejnějších věcí, které ho obklopují. Mínakší mluví s dalšími a dalšími lidmi. Každý ji tu zná. Někteří vesničané jí doslova visí na rtech.
5: Když už jsem byl plný zážitku z toho, jak jsem sledoval práci služebnice venkova, zamířil jsem opět ke stádu slonů. Jakoby mě k ním něco přitahovalo. Byli pohroužení, jak se mi alespoň zdál, do sebe. Ten takzvaně můj vzhlédl a opět si mě zkoumavě prohlížel. A znovu se mi v té souvislosti vybaví některé příběhy slonů, tak, jak mi je předali například literatura či autentická svědectví, která se na svých toulkách světem nazbíral. Je pravda to, že existují sloní hřbitovy? Místo, kam údajně staří osamělí sloni chodí zemřít? Vybavím si ale zároveň svědectví jistého lovce, který tvrdil, že jde opravdu

0: strážce brány.
1: První válečné využívání slonů se datuje již od roku 1100 před naším letopočtem. Bojové slony využívali v Indii, také třeba v Číně. Sloni byli zpravidla nasazováni v samém centru bojiště. Nesli poháněče a případně ještě dalšího jednoho či dva muže, zpravidla lučištníky a metače kopí. Posláním slonů bylo především vyvolat paniku v řadách nepřítele, rozbít jeho bojové formace. Váleční sloni byli dokonale vycvičeni a bezpodmínečně poslouchali svého jezdce. Připomeňme Hannibala. Na počátku druhé punské války, války mezi Kartáginci a Římany, která se odehrávala v letech 218 až 201 před naším letopočtem, Hannibal se svou armádou a téměř 40 bojovými slony podnikl neuvěřitelnou pouť. Přešel tehdejší Hispánii, Pyreneje, jih Galie a Alpské podhůří, až na sever Apeninského poloostrova. A pokud je známo, tenhle mimořádně dlouhý pochod sloni kompletně přežili, byť s velkými obtížemi. A většina z nich zvládla ještě pochod přímo přes Alpy. Sloni začali hynout teprve až ve zrádných italských bažinách. Ale zmrzlé Alpy zvládli sloni dokonale.
2: Byly ale i případy, kdy sloni bojovali přímo proti slonům. Takřka ve stejné době, kdy Hannibal tahl se slony přes Alpy, odehrála se krvavá bitva mezi Egypťany a vojáky tehdejší Seleukovské říše. Malé vysvětlení. Seleukovská říše se rozkládala od Egejského moře až k dnešnímu Afghánistánu. Obývali Řekové, Peršané, Médové, Indové a Židé. Opět citujeme z knihy Strážce brány.
1: Rozhodující bitva se odehrála u Rafie. Mimochodem, toto místo dnes najdeme v dnešním státě Izrael v pásmu Gazy. Král Antiochos měl tenkrát k dispozici více než 60 000 pěšáků, dále více než 6 000 jezdců. Co je zajímavé, součástí jeho vojska byla i více než stovka válečných slonů, zvířat dovezených z Indie. A jak na tom byl egyptský panovník? Ten měl ještě o 7 000 vojáků více. Rovněž i on měl k dispozici slony, bylo jich na 70. Nebyli to však sloni indičtí, ale sloni afričtí. Pocházeli z Eritreje v severovýchodní Africe. Opět se nabízí malé odbočení. Jsou mezi slonem indickým, který žije také v Národním parku Chitwan, a slonem africkým rozdíly? Samozřejmě, že jsou. Za prvé, africký slon je o dost větší než jeho indický příbuzný. Dosahuje totiž výšky až 4 metrů, váží až 6 tun. Slon indický dorůstá výše 2 až 3 metrů, váží na nejvýše 5 tun. Za druhé, zatímco africký slon má relativně velké uši, slon indický má uši relativně malé. Za třetí, zatímco u slona afrického má kly nejenom samec, ale i samice, u slona indického jde v tomto případě pouze o samce. Odlišnosti jsou ale i jinde. Pokračujeme ale v příběhu bitvy slonů u Rafie. Podle toho, co napsal starořecký historik Polybios, v této bitvě, která se stala i velkou bitvou slonů, zvítězili sloni indičtí. A to, jak se říká, na celé čáře.
2: Vzpomínaný Polybios je dnes považován a právem za nejvýznamnějšího historika starověku. Přesněji doby helenismu, té doby přibližně od 4. století před naším letopočtem do konce 1. století před naším letopočtem. Ve svém stěžením díle Historia, z něhož se ale bohužel zachovala pouze třetina, tento historik na téma bitvy slonů u Rafie uvádí:
1: Afričtí sloni ale nebyli schopni snést pach a troubení svých asijských příbuzných. Došlo tedy k tomu, že z bitevní vřavy hned na začátku střetnutí uprchli. Zdálo se, že egyptský faraon je v kritické situaci. Na své slony se už nemohl spolehnout. Jeho soupeř Antiochos si byl jistý vítězstvím, zvolal žeňte je a nerozvážně vrhl všechny své oddíly kupředu, přímo na svého soupeře. Což ale byla osudová chyba. Ptolemaios totiž bleskurychle přeskupil své vojsko a zatlačil nepřítele zpátky. Následovala několikahodinová bitva, ve které faraon slavně zvítězil. Historik uvádí, že Antiochos ztratil 10 000 mužů, 300 koní a 5 slonů. Vítěz Ptolemaios

0: Lajos přišel o 1500 mužů, 700 koní a 16 slonů.
1: Ale zpět do Čitvanu. A zpět k ženě, která údajně uměla rozmluvat se slony. K Mínakší. Večer se stavím v chatrči, kterou ji vesničané na noc pronajali. Tahle stále usměvová a velmi zvláštní žena, která, jak mi prozradila, nepochází z Nepalu, ale z Indie, mi nalije čaj. Opět se Mínakší ptám, zda se opravdu dorozumí se slony. Neodpověděla hned. Začala vyprávět o svém životě. A potom o starém Mahoutovi, kterého jsem měl možnost poznat a který prý naučil rozumět řečí slonů. Poznala prý, že slon je ten pravý vládce zdejšího života. Podle něj je moudřejší než člověk a také zodpovědnější. A poněkud tajně dodala, že komunikace se přece nemusí odehrávat pouze pomocí slov. Bůh suď, co měla na mysli. Nějaký druh telepatie, intuici. V závěru pak ještě dodala, že slonům právě není hrozí nebezpečí. A nebezpečí hrozí prý rovněž lidem. Nebyl jsem z těch slov moc chytrý. O co mělo opravdu jít, to jsem pochopil až příštího dne. Opět otevírám knihu Strážce brány.
0: Příštího rána šla Mínakší s třemi vesničany hlouběji do lesa za zvukem motorových pil. Zanedlouho došli na čerstvě vykácenou paseku. Několik mužů tu kácí stromy. Džungle prý musí ustoupit nějakému novému objektu. Muži mají pro kácení, které je tady jinak zapovězené, speciální povolení, prý až z ministerstva. Mínakší se dohaduje s předákem dělníků, hádají se, prudce gestikulují, přou se docela dlouho. V jedné chvíli pak Mínakší bezradně rozhodí rukama a odchází. Z její tváře je patrné, že je hodně rozčilená. Co se vlastně přihodilo? Dřevorubci si prý nechtějí uvědomit, že kácejí v místech, která patří slonům, a vlastně tak berou slonům jejich domov. Mínakší chtěla kácení zastavit, ale bezvýsledně. Celá věc je prý ale hodně nebezpečná. Tím, že sloni mají výbornou paměť, mohou se lidem pomstít. O sloní paměti Mínakší toho dne doslova řekla: slon má mozek počítačového génia a umí vymyslet takřka bleskurychle velké množství různých kombinací. Protože ho mnozí lidé podceňují jeho inteligenci, dokáže leckdy udeřit tak, jak by to od něho jen tak někdo nečekal.
1: Další den se vracíme do vesnice, kde jsem se s Mínakší prvně setkal. Druhý den v podvečer, byla právě sobota, objevil se ve vsi udýchaný chlapec. Běžel z vesnice, kde jsem byl předtím a kde byl problém s kácením stromů. Bylo to v místech, kde se Mínakší bezúspěšně snažila odradit muže od kácení. Opět nechme hovořit knihu Strážce brány.
0: Chlapec přerývaně mluví o tom, co se vlastně stalo. Bylo to včera v noci, říká, do tábora dřevorubců vtrhli sloni. Nebylo jich moc, přesto ale řádili jako pominutí. Zničili stany, rozdupali věci, které tam dělníci měli. Byli jako nepříčetní. Když všechno zničili, zase zmizeli. Ještě, že při tom svém řádění nikoho nezabili, vyprávěl chlapec.
1: Zástupu vesničanů, kteří naslouchají rozrušenému chlapci, hledám Mínakší. Tentokrát se tváří docela nevzrušeně. Není na něj vidět sebemenší citové pohnutí, ale já přesto tuším, co se v ní odehrává. Zdá se, byť to absolutně nedokážu racionálně zdůvodnit, že jsem pochopil. Dřevorubci nedbali jejího varování. Varování ženy, která rozumí řeči slonů. A tak se sloni přišli pomstit lidem, kteří jim kradou domov. A opět, jak už mnohokrát v minulosti, uvědomuji si, jak málo víme o tajemném světě zvířat.
2: Tak to byl další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu spolupracovali Libor Vacek, Jitka Borkovcová, Bronislava Janečková a mistr zvuku Tomáš Kzelhofer. Režie a spolupráce na scénáři Vlado Příkazký.
3: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
6: Můj drahý synu,
5: tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Zlaté časy s Václavem Koptou.
1: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy. Ten dnešní díl by měl být speciální, a to z toho důvodu, že v září letošního roku by se dožila 80. narozenin zpěvačka, herečka Hana Zagorová. Tato výjimečná osobnost československé populární hudby, její teda tvorba především, patří do Zlatého fondu historie československé populární muziky a víte dobře, že já na Hanku vzpomínám ve Zlatých časech velice často a také velice rád. Český rozhlas Dvojka se rozhodl k této mimořádné příležitosti uspořádat koncert, který proběhne ve velkém sále pražské Lucerny 24. listopadu 2026 a pozor, už od 18 hodin a 30 minut. Já mám to štěstí a tu velikou čest, že vás budu tímto večerem provázet. Samozřejmě, že Český rozhlas bude tento koncert přenášet a pořídí z něj také záznam Česká televize. Takže vlastně i z tohoto důvodu jsem se rozhodl vytvořit tento speciální díl, abychom si společně mohli připomenout skutečně výjimečnou osobnost, která nás provázela dlouhá léta. Hanka Zagorová by měla tedy v září 80. narozeniny a my jsme tu od toho, abychom si její písničky připomněli. Já jsem ten výběr zaměřil také na méně známé písně, protože těch skutečných hitů, těch si všichni z vás vybaví spousty. Samozřejmě, že i na ně v dnešním díle Zlatých časů dojde, ale záměrně jsem tam zařadil i pár skladeb, které upřímně řečeno i pro mne byly překvapením. Tak tedy přeju příjemný poslech a připomínám, že dnešní díl Zlatých časů bude celý věnován odkazu a tvorbě Hanky Zagorové a neodpustím si ani úvodní citát. Žijete jenom jednou, no tak by to přece měla být zábava. Coco Chanel.

úvodu dnešního speciálního dílu Zlatých časů zazněly písně Já nemám strach a také písnička Hany. Připomínáme si nedožité 80. narozeniny české zpěvačky, herečky, textařky a také občas moderátorky Hany Zagorové. Hanka se narodila v roce 1946 v Petřkovicích do rodiny stavebního inženýra a učitelky. Už v dětství bylo evidentní, že její kroky půjdou spíš tím uměleckým směrem, protože už někdy v 11 letech napsala dokonce svou první divadelní hru. A o tom, že byla později skvělou textařkou, o tom jsme se přesvědčili všichni my, její posluchači i kolegové. Takže ona opravdu vládla slovem a měla velice blízko k jevišti. To se projevilo také tím, že už v roce 63 velice úspěšně se zúčastnila v Ostravě soutěže Hledáme nové talenty. Ten koncert doprovázel orchestr Gustava Broma. To bylo důležité setkání, ale ještě důležitější byl vliv, který na Hanku měl skladatel a dirigent pan František Trnka. Kdo si dnes na to jméno vzpomene, ten v roce 64 totiž poprvé Hanu Zagorovou přivedl do ostravského rozhlasového studia a společně natočili první nahrávku Hanky, jmenovala se Písnička v bílém. Třeba si ji někdy ve Zlatých časech zahrajeme. A teď je zajímavý přesun od pěveckého mikrofonu na divadelní jeviště, protože ve 64. roce Hanka složila zkoušky na brněnskou Janáčkovou akademii muzických umění a také tam s úspěchem hostovala v ostravské televizi, ta inscenace se jmenovala Josefína a režíroval ji, myslím, Jan Roháč. Také se objevila její první spolupráce se skupinou Flamingo, no a ta kariéra se začala velmi úspěšně rozjíždět. Ten první single, to byl rok 68, ta písnička se jmenovala Prý jsem zhýrala, to už jsme si ve Zlatých časech hráli a byla to úplně první cover verze a že jich pak Hanka udělala opravdu hodně. Také se v té době okolo ní začal objevovat nový termín beatový šanzon, který poukazoval na tu její syrovost a přesvědčivost, autentičnost v jejím projevu. Marná sláva, prostě Ostrava. Mám pocit, že se občas k tomu žánru vracela i v konci své kariéry a já jsem měl to štěstí, že jsem jí některé písničky, které připomínaly začátek její kariéry, mohl napsat. K tomu se určitě ještě dostaneme. Jsme tu především proto, abychom si připomínali nejenom ty velké hity Hančiny kariéry, ale i ty méně známé songy. Jedním takovým je i písnička s prazvláštním názvem Ciganicha. Posuďte sami.

se prodírám tou tmou. Snad láska ze mě navždy zvadla, jen les mi šeptá lásku svou. Proč žádný muž nepřišel blíže?

Tak to byla píseň Cyganicha. Zvláštní, co říkáte. Vraťme se ale k průběhu kariéry Hanky Zagorové. Jsme v konci 60. let, konkrétně v roce 69. A to bylo důležité datum, protože v tomto roce se Hanka přestěhovala do Prahy a navázala spolupráci s Jiřím Štajdlem, tedy divadlem Apollo, kde se objevoval i Karel Gott, který zařadil dokonce mladíčkou Hanu Zagorovou jako hosta do jednoho ze svých koncertů. Pak se objevilo velice zajímavé uskupení. My jsme si o něm už jednou ve Zlatých časech vyprávěli. Říkalo si Sodoma Gomora. Tu skupinu dal dohromady kapelník Václav Zahradník a bylo to takové zvláštní trio. Hanka Zagorová, Jiří Štědroň a Viktor Sodoma. Ty písničky byly velice zajímavé a já se k ním hrozně rád vracím. Vřele doporučuji vám, kteří se rádi zabýváte kuriozitami historie československé populární hudby, abyste si Sodomu Gomoru dohledali. Stojí to opravdu za to. No a když už jsme jmenovali Václava Zahradníka, to byl také důležitý muž, protože ona s ním natočila svoje první LPčko, to bylo v roce 1971 a tam se už objevily ty obrovské hity, které Hanku provázely vlastně celou její kariérou. Byla to Bludička Julie, a myslím, že také Gwendolina. V 70. letech začala také velice plodná a řekl bych nesmírně důležitá spolupráce s tanečním orchestrem Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Bobrubou. No a to už byl jeden hit za druhým. Tisíc nových jmen, Já jsem tvá neznámá, Náš dům zní smíchem, On je někdo. No a jak už jsem říkal, i zmiňovaná Gwendolina, to jsou písně, které skutečně patří do Zlatého fondu. Tam už se objevila i spolupráce s hitmakerem Karlem Svobodou. A pak přišla dvouletá divadelní zkušenost v divadle Semafor. To byla ta legendární Suchého Kytice. Ta se mimochodem hraje dodnes. Hanka tam zahrála Bludičku úplně fantasticky s Michalem Prokopem a dá se říct, že to byl důležitý zlom v její kariéře. Ty dva roky pro ní byly velice důležité a tak, jak jsem měl možnost Hanku poznat, ona na tu dobu vzpomínala velice ráda. Objevila se také spolupráce už se zmiňovaným Michalem Prokopem, kterého později vystřídal, no kdo jiný než Petr Rezek. A to byly také velké hity. Asi Duhová víla, vzpomínáte. Přes 6 let společně brázdili po českých cestách a jevištích a těch koncertů opravdu přibývalo, protože tak, jak rostla popularita, Hanka už v té době byla nejdříve bronzovou slavicí, no a pak stříbrná a od roku 77 už to šlo 9krát za sebou. To byl jeden zlatý slavík za druhým. Také měla vlastní televizní pořady, natočila spoustu nahrávek s italským zpěvákem Drupim. No a zkrátka kariéra běžela na plné obrátky. To byly stovky a možná tisíce koncertů nejenom u nás, ale i v zahraničí. Hanka vzpomínala na některé i docela dramatické příhody z toho kočovného života muzikantského v jedné vzpomínkové knížce. Já si vybavuju například takový docela dramatický příběh, který popisovala, kdy Karel Wagner během předehry, ještě než se Hanka dostavila na jeviště, utrpěl vážný úraz elektrickým proudem, protože v těch letech, zejména tedy zahraničí, mám na mysli jejich cesty po Sovětském svazu, se často stávalo, že to technicky nebylo úplně na vrcholu a to víte, tam, kde je elektřina a hodně lidí na jevišti a není to úplně jištěné, tam to riziko bylo obrovské. Nevím už, který z kolegů tenkrát Karla Wagnera zachránil, ale dle vlastních slov baskytaristy a kapelníka Wagnera si tenkrát poprvé pohlédl do očí s vlastní smrtí. Bylo to velice dramatické, ale naštěstí to Karel přežil. Hanka také vzpomínala na jednu, skoro bych řekl úsměvnou, i když pro ty sousedy už méně, příhodu, kdy se vrátila z nočního natáčení, ráno jí čekal odjezd na další turné. Někdo vypnul v domě vodu, sprcha zůstala nezajištěna, Hanka ráno zmizela na to turné. V průběhu dne byl vodovod opraven a po návratu Hanku čekalo setkání se 7 patry naštvaných sousedů, protože celý ten činžovní dům kompletně pochopitelně vytopila. Ale víte, všechno jí bylo odpuštěno, protože, jak to říct jednodušeji, lidi jí měli moc rádi a já taky. A vzpomínám si, že v začátku naší spolupráce, když jsem za Hankou jezdil tehdy ještě do Vinohradského bytu, že třeba ten výtah nebo i chodby v domě
mě byly popsány neuvěřitelně dojemnými, láskyplnými vzkazy jejich fanoušků. A takhle vlastně dodnes všichni, kteří jsme Hanku měli rádi, vzpomínáme. Teď už tedy půjdou dva hity. Tím prvním bude Bludička Julie. Stále posloucháte Zlaté časy.

My jsme ve vyprávění o životě Hanky Zagorové dospěli do 80. let. Určitě si někteří z vás vzpomenou na velice populární hudební pořad Dluhy Hany Zagorové. Hanka velice často koncertovala. Je to až skoro neuvěřitelné, ale když spočítáte průměrný počet ročních koncertů na 360, se zastavíte. Já si to ani nedovedu představit, že se takové penzum práce dá odvést na koncertních pódiích. Muselo to být nesmírně vyčerpávající, protože jejich cesty nevedly jenom po zemích českých, slovenských a moravských. Zajížděli, jak už jsem říkal, velice často do zahraničí. Slibně se rozvíjela i kariéra Hanky v Polsku, tam se stala velice populární, ale, jak jsem říkal, jezdilo se po celé RVHP, takže Sovětský svaz, Bulharsko, Maďarsko a kdesi cosi, ale také zajížděli do Egypta, na Maltu, anebo do Německa. A díky profesionalitě a manažerským schopnostem Karla Wagnera se ten tým okolo Hanky Zagorové rozrostl nejenom o duo Kotwald Hložek nebo Linda Finková Pavel Noha, ale také o zahraniční hvězdy. Vzpomenete si možná ještě na polskou zpěvačku Irenu Jarockou. Z Rakouska přijížděla Goldie Jens, vzpomínáte. No a pak bych se velice rád zastavil v roce 1980. Totiž v tomto roce Zdeněk Podskalský natočil Nehynoucí trhák a kultovní záležitost. No trhák, už jsem to řekl. Je to film, který od začátku si diváci zamilovali a já vám teď řeknu něco trochu osobního. Já jsem před pár lety, když se producenti rozhodli uvést trhák na jevišti jako muzikál, tak mi byla svěřena role scénáristy. Myslím, že se jmenoval Jíša, hrál ho Zdeněk Svěrák ve filmu, který byl i se Smoljakem autorem scénáře. A my, když jsme měli tiskovou konferenci k uvedení tohoto muzikálu, tak mezi čtyřma očima mi Zdeněk Svěrák sdělil, že ho překvapuje ten narůstající a vlastně neklesající zájem publika, že se z trháku stane takováhle kultovka. To nikdo nečekal, dokonce jsem z toho pochopil, jako by se tehdy v těch 80. letech s Ladislavem Smoljakem za ten film trochu styděli. A o to větší překvapení bylo, když se z této hudební férie stala takhle populární Podívaná, která plnila kina a dodnes, když je uváděna v televizích, tak budí veliký zájem a některé ty hlášky z toho filmu zlidověly. Já si vždycky vybavím jednu z nejvtipnějších věd, která mi byla svěřena i v rámci té jevištní podoby muzikálu Trhák, kdy v rozhovoru na otázku novináře, jak jste spokojen se spoluprací s režisérem Kohoutkem, scénárista chvíli mlčí, pak se rozpačitě nadechne a řekne, no tak ano, ale příští film bych chtěl dělat s někým jiným. To byl krásný okamžik, na který jsem se vždycky ten večer těšil. No a hity jako Lásko, Amore, Nech brouka žít. No, zkrátka z trháku se stal nesmrtelný fenomén. My si ale teď nebudeme pouštět písně z tohoto filmového muzikálu, protože ještě chvilku zůstáváme v začátcích Hančiny kariéry. Ta písnička, která teď přijde, je veliká, nesmrtelná a je krásná. Gwendolina.

0: Stále ještě zůstáváme v 80. letech, kdy se začala velice úspěšná etapa profesního života Hanky Zagorové. A to byla spolupráce s tanečním, ale především pěveckým duem Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Těch hitů byla celá řada. Pro kluky to vygenerovalo i jeden z největších hitů v historii československé populární hudby. Jistě všichni vzpomínáme na Holky z naší školky. No a v roce 81, poté co odešel Petr Rezek od toho týmu okolo Karla Wagnera, tak se rozjela i spolupráce s dvojicí Linda Finková a Pavel Noha. To byl rok 86, mě bylo 21 a Lída Finková, to byla ta první zpěvačka, která mě oslovila, abych zkusil pro ní něco napsat. Byla to taková, no, budu upřímný, spíš diskotéková odrhovačka, jmenovalo se to tuším CEGC, že bych na to byl úplně pyšný, to nejsem, ale byla to první spolupráce s profesionálním studiem, pro mě obrovský zážitek u Karla Wagnera v jeho nádherném studiu v Průhonicích. Toho se pak vyvinula velice úspěšně firma Multisonic, vzpomínáte? No a to už bylo jeden krůček k tomu, abych byl osloven i samotnou Hankou Zagorovou. K tomu se dostaneme až za chvíli. Já nechci zbytečně zdržovat svou maličkostí, protože ten můj podíl na Hančině kariéře je ve srovnání se jmény, které vám teď chci připomenout, naprosto nicotný. Protože ti důležití hráči v Hančině kariéře, to byla opravdu velká jména. Když vzpomenu na skladatele, nemůžu vynechat Petra Hapku, Jindřicha Parmu, Jiřího Zmoška, Vítě Hádl napsal taky nezapomenutelné songy. A pokud jde o textaře, musím zmínit zejména Pavla Žáka, Pavla Vrbu, Jana Krůtu, ale také spoustu krásných textů napsala Jiřina Fikejzová a Zdeněk Borovec, na toho nesmíme zapomenout, a také Vladimír Čort. Rád bych ještě připomněl, že Hanka, ač byla nesmírně pracovitá a zvládala neuvěřitelné věci, tak celý život nebyl jenom o těch triumfech, ale ona se také potýkala s velice těžkými zkouškami, které zvládala s neuvěřitelnou bravúrou. Asi všichni víme, že od mládí trpěla velice vzácným a bohužel i vážným onemocněním krve. O to větší obdiv chovám dodnes k Hance k tomu, jak dokázala všechno zvládat a s jakou grácí a nadhledem procházela těmito těžkými životními zkouškami. Teď si pustíme píseň, která patří v její kariéře k těm zásadním. Maluj zase obrázky.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nevěděl?

Teď se na vteřinu pozastavím u velice důležitého a zlomového okamžiku v mém textařském životě. Víte, já jsem se nikdy za textaře profesně nepovažoval, nenapsal jsem tolik písní, nikdy jsem se vlastně tou profesí neživil, ale i tak jsem osudu vděčný, že jsem měl možnost díky svému psaní se setkat právě s Hankou Zagorovou. Ona byla ta, která mě oslovila, já jsem byl tak šťastný a tak nervózní z toho, že, jak už jsem možná ve zlatých časech kdysi připomněl, že jsem na tu naši schůzku, na které jsme se domluvili na Václavském náměstí, že se sejdeme v jedné kavárně, tak mě to tak rozrušilo, přátelé, že jsem přišel, ale o den dřív, a to už se mi od té doby nikdy nestalo a z toho zpětně usuzuji, že jsem byl z toho setkání opravdu hodně nervózní, ale všecko dobře dopadlo. Hanka byla neuvěřitelně velkorysá a dokázala mě zbavit nervozity a trémy. Začali jsme spolupracovat, pravidelně jsme se scházeli u ní v bytě na Pražských Vinohradech, mluvili jsme o spoustě projektů, které jsme chystali společně a nakonec se z toho vyvinulo v uvozovkách jenom několik písní, které jsme zejména s Petrem Maláskem pro ní napsali. A já dodnes velice rád na tohle období vzpomínám. Nejenom, že jsem se přesvědčil o tom, že Hanka je moudrá, velkorysá a zábavná dáma, ale také o tom, že je třeba skvělá kuchařka. Ona vařila fantasticky a můžu vám říct, že například její srnčí na víně, přátelé, dodnes se mi zbíhají sliny, dokonce i teď, když si na ten večer vzpomenu a dokonce přemýšlím o tom, že bych musel přerušit natáčení, aby jsem neměl problém s dikcí, protože se mi opravdu při té vzpomínce začalo zbíhat sliny. Zkrátka Hanka byla báječná, nejenom zpěvačka, ale i společnice a strašně rád na ty večery vzpomínám. Pro ilustraci teď pustím jednu z prvních skladeb, které jsme pro Hanku s Petrem Maláskem napsali. Jmenovala se stejně jako pozdější koncertní program Rozhovor v tichu.

0: píšu zkaz.
1: Od začátku 90. let bylo evidentní, že to, co Hanku zajímá především v muzice, že to bude šanzon. Bylo by nespravedlivé nepřipomenout vynikající desku s texty Michala Horáčka. Jmenovala se Živá voda. Hanka potom částečně omezovala svoji koncertní činnost, věnovala se zejména svému partnerovi, tím je nebo byl Štefan Margita, se kterým se mimochodem objevila také jako moderátorka. Jistě si vzpomenete na velice populární pořad Hogo Fogo. Mimochodem byla i scénaristkou tohoto pořadu. Také si vybavím velice úspěšný a hojně sledovaný televizní pořad, který se jmenoval Když nemůžu spát. Čas, který je vymezen v tomto pořadu, je neúprostný a já jsem tu o to, abych především pouštěl písničky, takže mi promiňte, že jsem nemohl některé etapy Hančina života probrat podrobněji. Opravdu to není v našich časových možnostech. Co je v našich silách, je pustit si ještě dvě skladby. Pojďme tedy rychle na to. Nejdřív si připomeneme spolupráci s Petrem Reskem v Roztomilém duetu Dotazník.

A jsme na konci dnešního speciálního dílu, který jsme celý věnovali nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové. Ještě jednou si dovolím připomenout, že na Hanku budeme vzpomínat také během narozeninového koncertu, a to 24. listopadu 2026 ve Velkém sále Pražské Lucerny už od 18 hodin a 30 minut. Já vás tím večerem provedu slovem a společně se mnou a především, o mě tam řeč nebude, ale o těch, kteří vystoupí, tam bude celá plejáda vynikajících zpěvaček a také zpěváků. Určitě si tenhle pozoruhodný večer nenechte ujít. My ho pro vás budeme vysílat, také ho natočíme společně s Českou televizí, která z tohoto slavnostního večera pořídí svůj záznam. Já už teď se na ten večer těším, ale samozřejmě ještě více těším na další setkání s vámi, a to ve zlatých časech, které jako vždy budou k dispozici na Českém rozhlasu Dvojka. Přátelé, mějte se rádi, buďte zdraví, opatrujte se a za týden naslyšenou.

Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Poslouchali jste reprízu pořadu a s Václavem Koptou se potkáte opět zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Dnes vám už za okamžik

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný, stále ještě letní večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby na pokračování. Je mladá, krásná a bohatá. Co víc si může přát. 17letá Jean má po odchodu z kláštera celý život před sebou. Když se s rodiči odstěhuje na zámek, sní o klidném životě na venkově, plném lásky a porozumění. Brzy se však seznámí s vikomtem Žilienem a její bezstarostný život se obrátí vzhůru nohama. Četbu připravila Iveta Novotná, čte Dana Černá.

Žán byla ještě v posteli, když k ní jednou ráno přišel baron, sedl si jí k nohám a řekl: Pan Vicomte de la Mar nás požádal o tvoji ruku. Řekli jsme, že mu odpověď dáme odpoledne. Tvoje matka a já proti tomu sňatku nejsme, ale nehodláme tě k ničemu nutit. Jsi mnohem bohatší než on, ale když jde o životní štěstí, nesmíme hledět na peníze. Zrudla až ke kořínkům vlasů a vyhrkla: Já ho chci, papá. Nastalo šťastné období zásnub. Snoubenci si o samotě povídali v rohu salonu nebo seděli na svahu v lesíku s výhledem na divoké vřesoviště. Jakmile bylo rozhodnuto, že se vezmou, nechtěli se svatbou čekat. Usnesli se, že sňatek se bude konat za 6 týdnů, 15. srpna, a hned po něm odjedou mladí manželé na svatební cestu. Ptali se Žán, jakou zemi by chtěla navštívit, a ona si vybrala Korziku. Čekali na stanovené datum sňatku navenek klidně, ale opájili se líbezným ovzduším lásky, vychutnávali si jedinečné a neopakovatelné kouzlo bezvýznamných něžnůstek. Tiskli si prsty, vyměňovali si vášnivé pohledy tak dlouhé, že se v nich snad prolínaly samotné duše, a trápila je neurčitá touha po skutečném milování. Rozhodli se, že na svatbu nepozvou nikoho, jen barončinu sestru, tetinku Lizon. Baronka si chtěla vzít sestru k sobě, když jim zemřel otec, ale stará pana byla posedlá myšlenkou, že všude a všem překáží, že je neužitečná a bezvýznamná, a tak se stáhla do jednoho z klášterů, jež pronajímají byty zasmušilým a osamělým lidem. Přijela někdy v polovině července, celá rozrušená pomyšlením na svatbu. Přivezla spoustu dárků, kterých si skoro nikdo nevšiml, protože byli od ní. Už den poté, co dorazila, na její přítomnost zapomněli. Jednou večer, koncem měsíce, po velmi dusném dni vyšel měsíc a nastala jasná a vlahá noc. Baronka a její manžel hráli bez valného nadšení karty u stolu, na nějž dopadal ze stínidla lampy kruh světla. Tetinka Lizon seděla mezi nimi a pletla. Mladí se opírali lokty o parapet otevřeného okna a dívali se do zahrady zalité měsíčním světlem. Žán neodolatelně přitahovalo líbezné kouzlo noci, mlžná aureola světla stromů a křovisek. Obrátila se k rodičům. Papa, půjdeme se projít na trávník před zámek. Baron ani nezvedl oči od hry a odtušil: Jen jděte, děti, a pokračoval v partii. Dlouho snoubenci chodili po trávníku sem tam, od lesíku až k vnějšímu zámeckému schodišti a zpátky. Drželi se za ruce, prsty měli propletené a nemluvili. Trávu už ale pokrývala rosa a snoubenci se zachvěli zimou. Pojďme dovnitř, navrhla Žán. Vrátili se, drželi se za ruce, nemohli se odhodlat k rozchodu. A pak se pomaloučku a nesmírně něžně poprvé políbili.

Do svatby zbývaly 2 týdny a Jeanne byla stále poměrně klidná a nevzrušená, jako by ji všechny ty silné citové zážitky unavily. Ani dopoledne onoho osudového dne neměla moc času na přemýšlení. Měla jen podivný a intenzivní pocit prázdnoty po celém těle, jako by se jí maso, krev a kosti pod kůží rozpustily. A když se dotýkala nějakých předmětů, třásly se jí prsty. Zarazilo ji, když si to uvědomila. Schopila se až v kostele při obřadu. Tak je tedy vdaná. Nyní tedy překročila onu mez, za níž se patrně skrývá budoucnost se všemi radostmi a vysněným štěstím. Zdálo se jí, že se před ní otevřely dveře, ona jimi vstoupí a velké očekávání bude splněno. Obřad končil. Když stanuli na prahu kostela, nevěsta leknutím poskočila a baronka vykřikla. Přivítal je totiž ohromný randál. To venkované stříleli z pušek a salvy neustávaly, dokud svatebčané nedorazili na topolku. Tam bylo připravené pohoštění pro rodinu, místního faráře i faráře z Iportu, starostu a svědky, které vybrali mezi místními bohatými sedláky. Na druhé straně zámku se hlučně veselili venkované a pod jabloněmi popíjeli sídr. Nádvoří bylo plné svátečně oblečených sousedů. Chlapci a dívky si nadbíhali. Jeanne a Julien prošli lesíkem, vystoupali na svah a mlčky pozorovali moře. Na polovinu srpna bylo poměrně chladno, vítr vanul od severu a na čistě modré obloze pralo slunce. V tom Jeanne ucítila, jak se jí Julienova paže pomalu vine kolem pasu. Nic neřekla, zajíkala se, srdce jí bušilo o závod, přerývaně dýchala. Nízké větvy je hladily po vlasech, často se schýbaly, aby mohly projít. Utrhla jeden list. Ze spodu na něm byla přilepená 2 sluníčka sedmitečná, podobající se křehkým červeným mušličkám. Pronesla nevinně, už trochu klidnější: Anžele. Julien se lehce dotkl ústy jejího ucha a šeptl: Dnes večer budete mou ženou. Ačkoliv se Jeanne během pobytu na venkově leccčemu přiučila, lásku stále vnímala jen jako poetický cit a manželova slova ji překvapila. Jeho ženou? Co pak už jí není? Začal jí líbat drobnými rychlými polibky na skráň a na krk, kde se začínají vlnit vlásky. Instinktivně uhýbala hlavou, aby se vyhnula mužskému laskání, na něž nebyla zvyklá, ale přesto ji příjemně vzrušovalo. Najednou se ocitli na mítině. Zastavila se. Vylekalo jí, že jsou tak daleko. Co si o nás pomyslí? Vraťme se, řekla. Odtáhl paži, kterou ji svíral v pase, a jak se oba obrátili, stáli teď proti sobě tak blízko, že cítili na tvářích svůj dech. Dívali se na sebe. Náhle Julien položil obě ruce na ženina ramena a vášnivě ji políbil na ústa. Něco takového Jeanne dosud nezažila. Ten polibek se stoupil níž, pronikl jí do žil a dál až do morku kostí a ona pocítila tak tajemné vlnění v těle, že Juliena oběma pažemi zoufale odstrčila, až málem upadla na záda. Pojďme už, vyhrkla. Neodpověděl, ale vzal jí za ruce a ponechal je ve svých. Celou cestu až domů už si nevyměnili ani slovo. Zbytek odpoledne jim připadal dlouhý. Večeře byla jednoduchá a poměrně krátká, což nebývá v Normandii zvykem. Stolovníky skličovaly jakési rozpaky. Jenom oba faráři, starosta a 4 pozvaní statkáři projevovali trochu bujného a rozpustilého veselí, které má provázet každou svatbu. Papa přistoupil k Jeanne. Půjdeš se se mnou na chvilku projít, Žanet? Dojatě odvětila: Jak chceš, papa. A vyšli. Baron k sobě přitiskl dceřinu paži a něžně jí sevřel ruku. Několik minut takhle kráčeli. Vypadal nerozhodně, rozpačitě. Nakonec se odhodlal. Drahoušku, musím splnit těžký úkol. Měla by se ho zhostit tvá matka, ale protože se na to necítí, musím ji zastoupit.
Netuším, kolik toho víš o věcech mezi mužem a ženou. Existují určitá tajemství, která se před dětmi úzkostlivě střeží, hlavně pak před dcerami. Dívky mají zůstat čisté a jejich duše nedotčená až do chvíle, kdy je my, rodiče, předáme do náruče muže, jenž se postará o jejich blaho. Pokud dívky vstupují do manželství úplně nevědomé, často se vzpírají trochu drsné skutečnosti, která se skrývá za jejich sny. Jsou zraněny na duši, zraněny dokonce i na těle a odmítají manželovi poskytnout to, na co má před zákonem lidským i přírodním absolutní právo. Nemůžu ti prozradit víc, má drahá, ale nezapomínej, že teď celé patříš svému manželovi. Žán náhle pocítila tíseň, zdrcující a bolestný smutek. Zachvěla se neblahou předtuchou. Vrátili se. Ve dveřích salonu se překvapeně zastavili. Mamička vzlikala Žilienovi na srdci. Její hlučný pláč zněl, jako když pilou řeže. A zaražený mladík neobratně podpíral tlustou ženu, zhroucenou v jeho náruči, která mu svěřovala svoji drahou, milovanou holčičku. Baron k ním přiskočil. Ach ne, jen žádnou scénu, už dost dojetí, prosím vás. Odvedl manželku od Žiliena a usadil ji do křesla. Pak se obrátil k Žán. Holčičko, polib mamičku a jdi si lehnout. Žán měla také pláč na krajičku. Chvatně políbila rodiče a odběhla. Ve své ložnici pak pasivně stála, zatímco ji Rosalie svlékala. Služce tekly slzy jako z fontány, ruce jí nešikovně bloudily. Dělalo jí potíže zachytit stužky a špendlíky a určitě byla dojatější než její paní. Žán si však sluščiných slz příliš nevšímala. Zdálo se jí, že vstoupila do úplně jiného světa, na jinou půdu, že se oddělila od všeho, co dosud znala a co měla ráda. Všechno v jejím životě i v myšlení jakoby se obrátilo vzhůru nohama. Dokonce jí napadla podivná úvaha. Má vůbec manžela ráda? Najednou jí připadal jako cizinec, jehož sotva zná. Před 3 měsíci vůbec netušila, že existuje a teď je jeho žena. Proč? Proč dívky tak rychle skočí do manželství jako do propasti, která se jim otevře pod nohama? V noční košili vklouzla do postele. Zachvěla se při dotyku studeného prostěradla a přikrývky a ještě silněji vnímala chlad, samotu a smutek. Všechny ty tíživé pocity, s nimiž se potýkala už 2 hodiny. Rosalie s pláčem odběhla a Jean čekala. S úzkostí a se sevřeným srdcem očekávala cosi, co jí nejasnými slovy naznačil otec. V tom se ozvalo trojí lehké zaťukání na dveře. Rozklepala se a zůstala potichu. Znovu zaťukání, pak zaskřípěl zámek. Schovala si hlavu pod přikrývku, jako by k ní vnikl zloděj. Boty lehce vrzaly po podlaze a náhle se někdo dotkl jejího lůžka. Nervózně sebou škubla a slabě vykřikla. Vystrčila hlavu a uviděla Žiliena. Stál před ní, usmíval se a díval se na ni. Ah, vy jste mě ale vylekal, hlesla. Opáčil, co pak jste mě nečekala? Neodpověděla. Byl ve večerním úboru a na tváři měl důstojný výraz pěkného mládence. Žán se strašlivě styděla, že tu leží v posteli před tímhle dokonalým mužem. Žilien možná nejasně cítil, jak nebezpečná by mohla být tahle bitva. Tušil, že se musí ovládat, počínat si obratně a lstivě a předstírat něhu, aby ani náznakem neporanil dívčin stud a nešetrně se nedotkl choulostivé panenské duše. A tak Žán jemně uchopil za ruku, políbil ji, poklekl k posteli jako před oltář a zašeptal: budete mě milovat. To ji okamžitě upokojilo, zvedla na polštáři hlavu v oblaku krajek a usmála se. Už vás miluju, drahoušku. Vložil si ženiny prstíčky do úst a hlasem pozměněným tím roubíkem pokračoval: chcete mi svoji lásku dokázat? Zase pocítila zmatek
ale vzpomněla si na otcova slova a přestože nechápala, co tím manžel míní, odpověděla: jsem vaše, drahoušku. Pokryl jí zápěstí vlhkými polibky. Pomalu se vstyčil a přiblížil se k jejímu obličeji, který už zase chtěla skrýt. Náhle vystrčil paži nad postel, objal ženu přes pokrývku, druhou paži vsunul pod polštář a zvedl ho i s její hlavou. Pak se šeptem otázal: uděláte mi vedle sebe místečko? Dostala strach. Byla to pudová bázeň a vykoktala: ach ne, ještě ne, prosím vás. Vypadal zklamaně a trochu dotčeně a naléhal stále ještě s pokornou prosbou v hlase, ale už o poznání drsněji. Proč až později, když k tomu stejně dojde? Zazlívala mu ta slova, ale zopakovala poddajně a odevzdaně: jsem vaše, drahoušku. Na to zmizel jako blesk v toaletním pokojíku. Náhle bytě proběhl místností jen ve spodkách a v ponožkách, aby odložil na krbovou římsu hodinky. Pak zase zapadl do sousedního toaletního pokojíku a chviličku tam setrval. Jean se rychle obrátila na druhý bok a zavřela oči, když cítila, že přichází. Jakmile se její nohy dotkla jiná noha, chladná a chlupatá, škubla sebou. Obličej schovala do dlaní a v zoufalém strachu se natlačila na krajíček pelesti. Málem se rozkřičela hrůzou. Okamžitě ji objal, ačkoliv byla k němu obrácená zády, a náruživě ji líbal na krk, na rozlétané krajky nočního čepečku a na vyšívaný límeček košile. Nehýbala se. Úplně ji ochromila strašlivá úzkost. Žilienova silná ruka chtěla nahmatat její ňadra, která si chránila lokty. Zalikala se. Ztrácela dech pod těmi surovými doteky. V tuto chvíli měla jedinou touhu. Dostat se z postele, proběhnout domem a zavřít se někde daleko od tohoto muže. Přestal se hýbat. Cítila v zádech horko sálající z jeho těla. Strach opadl a Jean napadlo, že by se mohla otočit a políbit ho. Julien zjevně ztrácel trpělivost a pronesl rozladěně: vy tedy nechcete být mou ženuškou? Zašeptala skrz prsty: co pak jí nejsem? Už ho to přestávalo bavit. Ale no tak, má drahá, nevysmívejte se mi. Nespokojenost v jeho hlase jí poplašila. Prudce se k němu otočila, aby se mu omluvila. V tom jí zuřivě uchopil kolem pasu, jako by po ní žíznil a už se nedokázal ovládnout. Rychlými, kousavými, vášnivými polibky jí pokrýval obličej, hrdlo, zasypával jí něžnostmi, které jí byly protivné. Bezvládně rozpřáhla paže a netečně snášela příval jeho snažení. Nevěděla už, co dělá ona, co dělá on, mysl měla zmatenou a nechápala vůbec nic. Náhle jí projela prudká bolest, kvílela a kroutila se pod ním, zatímco se jí hrubě zmocňoval. Co se dělo pak? Příliš si na to nepamatovala, protože úplně ztratila hlavu. Po několika minutách se pokoušel znovu o to též, co dělal před chvílí, ale ona ho vyděšeně odstrčila. Nakonec ho marné snažení unavilo, svalil se na záda a zůstal ležet. Jean přemýšlela. V hloubi duše cítila ponížení a vystřízlivění z opojení, které si vysnila. Její iluze byly zmařené. Zůstalo jen zoufalství z toho, kam se propadlo očekávání blaženého života. Dlouho ležela s otevřenýma očima, zklamaná a prázdná. Julien nemluvil, nehýbal se. Tak k němu pomalu stočila pohled a uviděla, že spí. Nemohla tomu uvěřit. Ten spánek ji zranil a znectil ještě víc než jeho hrubost. Zachází s ní jako s kdejakou ženskou. Jak může po takové noci spát? To, co se mezi nimi stalo, pro něj tedy neznamená vůbec nic výjimečného. Raději by byla, kdyby ji udeřil, znovu znásilnil, mučil těmi nechutnými něžnostmi, až by ztratila vědomí. Zvolna svítalo, jitro bylo nejdříve kalné, potom jasné, pak růžové, až rozpuklo v plné nádheře. Julien otevřel oči, zívl, protáhl se, pohlédl na svou ženu, usmál se a zeptal se: vyspala ses dobře, zlatíčko?
Všimla si, že jí tyká a překvapeně odpověděla: ano, a co vy? A on na to: já jsem se vyspal skvěle. Obrátil se k ní, políbil ji a začal klidně rozprávět. Líčil jí, jaké má plány. Zdůrazňoval šetrnost, tohle slovo pronesl několikrát. Jean ho poslouchala, ale smysl jeho řeči jí unikal. Dívala se na něj a myslela na spoustu věcí. Odbyla 8:00. Musíme vstát, prohodil. Dělali by si z nás legraci, kdybychom zůstali v posteli déle. A jako první se zvedl. Když se sám oblékl, ochotně a obratně pomohl manželce s toaletou. Poradil si se všemi drobnostmi. Nedovolil, aby zavolali Rozalí. Ve dveřích ložnice ji zastavil. Víš, když budeme sami, můžeme si tykat, ale před rodiči s tím ještě nějaký čas počkáme. Tykání bude působit přirozeněji, až se vrátíme z Líbánek. Ukázala se dole až při obědě. A den proběhl jako obvykle, jako by se nepřihodilo vůbec nic nového. Jen byl v domě jeden mužský navíc.

4 dny na to přijel cestovní kočár, který měl novomanžele dovést do Marseille. Po úzkostech a hrůze první noci si Jean zvykla na Julienovy dotyky, na jeho polibky a něžné hlazení, ovšem její odpor k intimnějšímu spojení ani trochu nezeslábl. Loučení bylo krátké a beze smutku. Jedině baronka vypadala dojatě a když se kočár chystal k odjezdu, strčila dceři do ruky velký váček, těžký jako z olova. Tomáš, na drobné útraty mladé paní, řekla. Jean zasunula váček do kapsy a koně vyrazili. K večeru Julien prohodil. Kolik ti tvá matka dala peněz? Jean už na to zapomněla a teď si vysypala obsah váčku do klína. 2000 franků. Zatleskala, budu utrácet, a zase dala peníze zpátky. Po týdnu cesty v ubíjejícím vedru dorazili do Marseille a na zítří už je parníček Rua Louis odvážel ke Korzice. Novomanželé stáli vedle sebe na palubě plavidla a dívali se, jak ubíhají útesy v Provence. Moře bylo klidné, zářivě azurové, jakoby v palčivém světle dopadajícím na ně ze slunce stuhlo do nehybného stavu a rozkládalo se pod nekonečnou oblohou skoro přehnaně modré barvy. Kola parníku tloukla do vody a rušila její strnulost. U přídě jen několik sáhů od Žán vyskočila náhle z vody obrovitá ryba a hned zase vklouzla po hlavě zpátky. Byl to delfín. Žán se vylekala, vykřikla a vrhla se Julienovi na prsa. Potom se zasmála svému strachu a s úzkostí pozorovala hladinu, jestli se zvíře zase neobjeví. Po několika vteřinách delfín skutečně vyskočil znovu jako velká mechanická hračka. Zanořil se zpátky a zase vyletěl nad hladinu. Pak se ukázali 2, potom 3, 6, jako by všichni poskakovali radostí kolem těžké lodi a doprovázeli svého monstrózního bratra, dřevěnou rybu s železnými ploutvemi. Jean tleskala, chvěla se vzrušením. Byla jako u vytržení pokaždé, když se vynořili ti obrovití a pružní plavci. Srdce jí tlouklo v rytmu bláznivé dětské radosti, jako by se přizpůsobovalo delfínům. Náhle ti krásní tvorové zmizeli. Ještě jednou je zahlédli ve velké dálce na širém moři, pak už je neviděli. A Jean několik vteřin cítila smutek.

Nastal večer, klidný, zářivý, plný světla a šťastného míru. Vzduch ani moře se nehnuli. A nekonečný odpočinek vodní plochy i oblohy se přenášel i na lidi. Novomanželé se nechtěli vracet do kajuty, kde byl strašlivý puch jako na všech parnicích. Oba se natáhli na palubě vedle sebe a zahalili se do plášťů. Julien okamžitě usnul. Jean však snila s otevřenýma očima, vzrušovalo ji neznámost cesty. Monotónní hluk koles ji ukolébával. Zvedla zrak ke hvězdám na čistém jižním nebi, jasným a pronikavě zářícím, jiskřivým a jakoby zvlhlým. Byly jich celé legie. Kránu však přesto zdřímla. Probudili ji hlasy a hluk. Námořníci mili palubu a zpívali si. Zatřásla manželem, který ještě tvrdě spal, a vstali. S nesmírnou rozkoší vpíjela chuť slané mlhy, která jí pronikala až do konečků prstů. Všude moře. Přesto se vpředu objevovalo v rodícím se rozbřesku cosi nejasného, šedého, jakási kumulace podivných, ostrých, roztrhaných mračen, která jakoby ležela na vlnách. Potom to bylo jasnější. Na světlé obloze se tvary lépe rýsovaly. Vystoupila dlouhá linie bizarních rohatých hor, Korzika. Za ní vycházelo slunce a vykreslovalo vystupující hřebeny jako černé stíny. Poté se náhle všechny vrcholky rozsvítily, zatímco zbytek ostrova zůstával zastřený mlžným oparem. Jak se přibližovali, kruh hor se uzavíral za lodí, jež zvolna plula azurovou hladinou tak průzračnou, že místy bylo vidět dno. A náhle se na konci zálivu, na kraji vln u úpatí hor, objevilo bílé město. V přístavu kotvilo několik malých italských lodí. 4 nebo 5 loděk připlulo k parníku Rua Louis, aby nabralo pasažéry. Julien schromažďoval zavazadla a potichoučku se zeptal manželky: stačí, když dám nosiči 20 sů, viď? Celý týden každou chvíli pokládal Jean stejnou otázku a jí to bylo pokaždé hodně nepříjemné. Julien se bez ustání dohadoval s majiteli hotelů a s číšníky, s kočími a s prodavači čehokoliv. A když se mu podařilo někoho přechytračit a usmlouvat slevu, mnul si ruce a říkal Jean: nemám rád, když mě okrádají. Třásla se, když se k ním někdo blížil s účtem. Byla si předem jistá, jaké připomínky bude ke každé položce mít. Ponižovalo ji takové smlouvání. Rudla až ke kořínkům vlasů před sluhy, kteří svírali v dlani příliš malé spropitné a pohrdavě zahlíželi na jejího manžela.

Guy de Maupassant, jeden život. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Hudební spolupráce Ondřej Gášek, četla Dana Černá, režii měl Lukáš Hlavica. Připomínáme, přátelé, že pokračování uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Samostatnost může mít mnoho podob. Někdy začíná ve chvíli, kdy člověk poprvé vezme do ruky bílou hůl. Zvenčí může působit jako symbol omezení, pro svého uživatele je však především nástrojem bezpečí, orientace a svobody. S každou zvládnutou cestou pak přibývá jistota, zkušenost i chuť vydat se zase o kus dál. Co pomáhá lidem se zrakovým postižením žít aktivně, sebevědomě a podle vlastních představ? I na to se budu ptát prezidentky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Dagmar Filgasové. Dobrý večer a vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Na vysoké škole jste tancovala ve folklorním souboru NEP. Pocházíte z Valašska, které je folklorem protchnuté, a první varování ohledně zraku vlastně přišlo na jevišti. Po setmění jste začínala ztrácet prostorovou orientaci. Vzpomínáte si na chvíli, na okamžik, kdy vás poprvé napadlo, že nejde třeba jenom o únavu nebo špatné světlo?
1: Toto jsou okamžiky, na které se nedá zapomenout, protože já jsem vlastně v tu chvíli vůbec nevěděla, co se děje. Byla jsem zvyklá se dřív roztočit a dobře, díky tomu, jak máme nacvičené točení, se orientovat i v tom prudkém pohybu. Nicméně se stávalo, že jak jsme třeba jezdili na festivaly do zahraničí, kde se vystupovalo v nočních hodinách a případně reflektory nebo světla, která mířila právě na jeviště, případně přímo do očí, tak mi znesnadňovala v určitých chvílích orientaci, kterou jsem potřebovala. Nejdřív jsem si říkala, že to asi bude těmi světly, nicméně když už nebylo ani tolik světel a nebylo ani tolik tma, tolik přítmy, a přesto ten pohyb pro mě byl hodně složitý na tom jevišti, tak jsem si začala říkat, že se asi s mým zrakem něco děje.
0: Říká o prvotních náznacích ztráty zraku můj dnešní host, prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, paní Dagmar Filgasová.

0: žár. V dnešním nočním mikroforu si povídám s prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, s Dagmar Filgasovou. My jsme naťukli v tom úvodním vstupu počátek té vaší diagnózy. Když tehdy lékaři vaši zrakovou vadu pojmenovali, co vám řekli o jejím dalším vývoji? Ptám se proto, že mě zajímá, jestli komunikace z té lékařské obce od medicíny byla taková, jakou byste považovala za vhodnou. Protože nepochybně i komunikační dovednosti lékařů a lidí, kteří přicházejí nebo přišli o zrak, jsou důležitou součástí práce, kterou dneska děláte.
1: Paní primářka očního oddělení nemocnice ve Vsetíně byla velmi opatrná. Snažila se mi vysvětlit, když si prohlédla moji sítnici, že se jedná o nemoc, která se nedá léčit a její postup bývá různý. To znamená, že se může zrak výrazně zhoršit třeba během pár let, anebo to třeba může trvat déle, případně o ten zrak třeba člověk s touto diagnózou nemusí přijít vůbec. U mě to trvalo zhruba asi 25 let, takže takovou tou plíživou, pomalou formou jsem o ten zrak přicházela a snažila se vždy adaptovat zrovna na ten stav, který jsem měla. Ale musím říct, že oční lékaři se mnou pracovali velmi dobře, svědomitě, zodpovídali všechny otázky. I já jsem se právě snažila jim vysvětlit, že chci vědět pravdu, že není potřeba mlžit vůči mě, že bych byla ráda připravená. A vlastně jsem vůbec ale nevěděla, co budu dělat, až to přijde. Až opravdu ten zrak tak zeslábne, že nebudu ve všech směrech samostatná, co vlastně budu dělat dál. A tuto chvíli jsem si představit nedovedla.
0: Říkám si, že je to součástí i nějaké krajové výbavy na Valašsku, odolávat všem nepřízním a všem strázním osudu. Vy jste dlouho vlastně chtěla dokázat sobě i okolí, že vidíte úplně dobře. Koho jste přesvědčovala vlastně víc? Svoje blízké anebo sebe samotnou? Co bylo důležitější v ten moment?
1: Já si myslím, že sebe samotnou, protože to okolí samozřejmě vidělo, co se děje. Často jsem do někoho třeba vrazila, něco jsem zhodila, něco jsem nenašla, na co se třeba zrovna v tu chvíli dívali. A tím, že to tak kolem mě opatrně našlapovali, tušili, že by to byl asi dost velký úder pro mě, tak já jsem si v tu chvíli říkala, však třeba to okolí tak nevnímá, nevidí, ale sama sebe jsem musela utvrzovat i v tom, že asi to dobré úplně nebude, nicméně, že to třeba zvládnu, že zbytek zraku se uchová a budu moct číst, alespoň částečně sama se pohybovat. Třeba, že mi i ten tanec zůstane. Ale postupně opravdu ta nemoc se tak zhoršovala, že už jsem si říkala, co vlastně opravdu, kam půjdu, co budu dělat, jak ti lidé vlastně žijí. Ještě jsem vypínala rádio, když jsem slyšela o zrakově postižených. Ne, mě se to netýká přece, to není pro mě. Až nastala situace, kdy jsem měla kolizi s autobusem a tam jsem si opravdu uvědomila, že když přehlédnu i autobus, tak už opravdu je potřeba i z mé strany si přiznat situaci a začít nějakým způsobem řešit. A právě tento moment, kdy já jsem přijala tu svoji vadu, přestala proti ní bojovat, toto je zásadní moment pro každého zrakově postiženého člověka, který s tím touto fází smíření se prochází. Aby tu energii nevěnoval boji proti tomu, že se mu něco děje, ale pracoval na tom, jakým způsobem i se svojí nemocí nebo se svým zrakem slábnoucím může v té společnosti existovat, co se může naučit, jaké pomůcky přijmout a aby potom zjistil ten člověk, že opravdu to jde, že v drtivé většině mu zůstane zachováno to, co měl rád.
0: Vy jste zmínila parametr samostatnosti, samoobslužnosti, což je důležitá věc z hlediska toho, aby si člověk zachovával míru důstojnosti, že je schopen se o sebe sám postarat. Když to bylo u vaší diagnózy předem určené, že se pomalu ten zrak bude zhoršovat, věnovala jste ten čas právě nácviku těch činností, anebo jste to v rámci toho popírání si říkala, udělám to, až bude potřeba?
1: Bylo to tou druhou formou, to znamená, až to bude potřeba, protože nic mě předtím nenutilo. Snažila jsem se pořád to dělat tak, aby za prvé to na mě nebylo vidět a za druhé, abych to zvládla. Ale s postupem času, když už jsem zdlouhavě si něco připravovala, snažila se na to jít tak nějak po svém, tak jsem se právě dostala do Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, kdy jsem původně pomáhala s projekty a s finančním řízením. No a zjistila jsem, že jsou pomůcky, že jsou nácviky, že jsou dovednosti, které lze uchopit úplně jinak. A poté je vidět i ta šikovnost, to znamená, že i člověk nevidomý nebo s těžkou zrakovou vadou může si být hodně samostatný, může si uvařit, může péct, může dělat ruční práce, může dělat spoustu věcí kolem sebe, jenom když ví, jak na to. Jednak s jakými pomůckami, ale zároveň získá určité dovednosti. A ty je potřeba dobře získat od odborníků, protože jinak to může být poměrně dost nebezpečné. Když třeba vaříte, tak abyste věděli, jakým způsobem pojmout to teplo, ten hrnec, tu pánvičku. Já jsem měla tendenci obracet řízky rukama, když jsem na to nevěděla, sáhnout na ten řízek, otočit ho na té pánvičce, což samozřejmě mělo své důsledky. Ale poté, když jsem komunikovala s pracovníky Tyfloservisu, což je námi založená společnost, která pomáhá v těch prvních chvílích po ztrátě zraku, tak jsem zjistila, že jsou pomůcky a dovednosti, které naprosto bezpečně mi umožní připravovat dobré jídlo, dobré buchty a starat se vlastně kolem sebe o to, aby to bylo všechno v pohodě.
0: Já jsem na nějaké debatě s nevidomými přišla chvíle, kdy vyprávěli zábavné historky z jejich života. Když mluvíme o té samostatnosti, tak tam byl takový mladý muž, který říkal, že se docela brzo osamostatnil, že ta ambice byla právě, aby mohl žít sám. A já jsem se ho ptal, co bývá jako nejkomplikovanější věc. A on říkal, nejhorší je, když přijede moje máma a uklidí mi. Protože já jsem zvyklý, že mám ty věci na nějakém místě a ona v tom udělá pořádek podle jejího gusta. A to je chvíle, kdy já mám před sebou dalších 14 nikdy si zas musím zvykat, kde ty věci jsou. Jsou i tyhle ty humorné nebo zábavné okamžiky, chvíli, kdy si říkáte, že ten svět bez zraku není jenom světem smutným a trudným, ale že taky má v sobě jako velkou dávku humoru?
1: Určitě. Já si myslím, že svět bez zraku vůbec není ani smutný, ani trudný. To se nás třeba lidé ptají. A co vidíte, to žijete ve tmě? A vysvětluju, ne, to není tma. Jo, to je prostě, já tomu říkám, to je vzduchoprázdno, takové nic. To je to samé, jak kdybyste se ptali, jak vidíte za sebe. Jestli vidíte tmo, nebo co tam vidíte. Není tam prostě nic, nevnímáte nic. Takže v takovém, dalo by se říct, úplně nevidomí lidé žijí, těžce slabozrastí, samozřejmě vnímají světlo, anebo různé parametry úhlu určitého pohledu, ale ten humor je prostě bytostně náš taky a patří k nám. A často si říkáme i s kolegy nevidomými, uvidíme se, viděli jsme se a tak dále, potkáme se, podíváme se spolu na to, to je naprosto běžná mluva. A zároveň si dokážeme i říct třeba něco humorného. Já mám zase jinou příhodu, já když už jsem téměř přišla o ten zrak a přišla za mnou kamarádka, já jsem slíbila, že upeču bábovku, protože ráda peču. A měla jsem hrníčky, mouku jsem poznala podle hmatu, jo, jestli je polohruba.
0: I hrubost poznáte podle hmatu.
1: Ano, poznáme podle hmatu. A vytáhla jsem, ona si tak jako sedla a říká, no tak to se teda budu dívat. A vytáhla jsem prášek do pečiva a kypřici prášek, teda v jednom, a zároveň vanilkový cukr. A teď jsem si hrkala, protože vanilkový cukr, jak má ty krycáky, tak hrká, když toho kypřici prášek je mňonky a nehrká. A tak se mi to vysvětlovalo, jak to vlastně poznávám, jednu věc po druhé. A ona fakt stála, koukala, dívala se na to a pak říkala, že by to nezvládla. Já jsem říkala, vidíš, a tady je něco, co nezvládneš ty, co zvládnu já. Bábovka byla výborná a myslím si, že právě ty dovednosti, tak už jak buď k ním člověk přejde ze světa, kdy viděl a kdy prostě mu zůstanou dobré dovednosti, anebo kdy se to naučí, když třeba někdo přijde o zrak v mládí nebo je nevidomý od malinka, dá se to všechno naučit. A potom najednou zjistíte, že i tomu okolí přinášíte něco, že to jako jde, že svým způsobem i že se nic nemá vzdávat. Jo, že jsou věci, které sice se dají z začátku jako obrovské překážky, ale pokud se přijme pomoc a podpora lidí, kteří už to znají, případně odborníci, opravdu jde potom si naučit dovednosti, zvyknout si a žít tak, jak byste chtěli.
0: Zásadním okamžikem je také to, když si člověk poprvé vezme do ruky hůl, jak jsem říkal v samotném úvodu, někomu se může zdát jako jistá forma omezení, ale pro nevidomého je to právě prostředek, díky němu získává svobodu. Jak jste prožívala vy sama tu chvíli, kdy jste ji poprvé vzala do ruky, protože jste ji potřebovala?
1: Bílá hůl byla poslední záležitost, kterou jsem se smířovala asi nejdéle. Přece jenom jsem si říkám, budu označena, budou na mě všichni vidět, budou se na mě dívat. dívat. A naučit se prostorovou orientaci úplně není jednoduché. Já jsem si pořídila signální bílou hůl, to znamená, že je to bílá hůl, která upozorňuje okolí, že člověk má těžkou zrakovou vadu, přitom je případně nevidomý. Pak máme ještě orientační bílou hůl.
0: Jak se ty pro laika nebo pro obecnou veřejnost liší tyhle hůle?
1: Ano, ta signální bílá hůl je taková tenčí a člověk ji má tak třeba do výše pasu nebo lehce nad pás, kdežto orientační bílá hůl je delší a většinou má na konci ještě kuličku a s touto holí člověk chodí opravdu samostatně. Jo? A jezdí si po té ploše, případně snímá různou kyvadlovou technikou dopředu nebo po bocích. Na to jsou speciální techniky, které učí právě společnosti Flowservice, tak aby ten pohyb byl bezpečný. Pokud je jedinec, který je samostatný, sám chodí a zná tady to techniky, používá orientační bílou hůl a právě signální signalizuje to, že nemá tu kuličku na spodu, člověk s ní jenom lehce, většinou se drží ještě někoho jiného, tak já jsem dnes přišla do studia, protože ty dovednosti té prostorové orientaci samostatné úplně nemám, ještě neovládám, aby řekla pravdu, v tom věku svém se i bojím. Tady toho se hodně bojím a myslím si, že zůstanu vždy u průvodce. Ale ta bílá hůl je fajn. Já jsem potom zjistila zejména tady v Praze, když jsem začala pracovat, že opravdu, když do mě lidé vráželi, třeba v metru, nebo někde jsme šli, bylo tam hodně lidí, že na mě není vidět, že nevidím. Takže jsem se nemohla divit, že lidé prostě si mysleli, že jim uhnu, což se tak nestalo. Ale v momentě, jak mám bílou hůl v ruce, tak už přece jenom to povědomí toho okolí, že něco není v pořádku s očima, je poměrně silné a už ten pohyb i pro mě, i pro to okolí je bezpečnější.
0: Říká o zásadní pomůcce pro nevidomé prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Fildesová.

0: nevědomé a to je bílá hůl, nicméně jsme v době převratného technologického rozvoje a vývoje všech těchto věcí, včetně pomůcek pro handicapované. Co za pomůcku nebo nějakou věc technologickou vám v posledních letech vlastně pomohl úplně nejvíc? Je nějaká převratná věc v pomoci k té samoobslužnosti, anebo používáte vlastně věci, které jsou prověřené léta?
1: Klíčovým prvkem, který v technice jde velmi dopředu a je pro komunikaci, pro čtení, pro spojení s okolním světem, případně pro další spoustu věcí, je mobilní telefon. A v současné době mobilní telefon, který je vybaven odečítačem, buď zvětšovačem, odečítačem, anebo právě i voiceoverem, to znamená hlasovým odečítačem.
0: Že vám do toho vstupuju, čili když vám přijde zpráva, zapnete si ho a on vám ji přečte, je to takhle?
1: Ano, je to tak. Namlouváme zprávy, čte nám to prostředí, které v tom mobilním telefonu je. Já používám Appleovské produkty, to znamená i Appko, operační produkt, který tam má iOS a který teda pro nevidomé je velmi dobrý, nicméně jsou i nevidomí a zrakově postižení, kteří mají rádi operační systém Android, což taky určitě umožňuje spoustu hlasových věcí, které prostě jdou vytáhnout z toho mobilního telefonu. Ale musím říct, že to je klíčová záležitost. Já v podstatě mobilní telefon mám neustále v ruce. A mám tam nainstalovaný mail, spoustu aplikací, které se týkají ať už běžného života, anebo jsou speciálně vyvinuté pro nevidomé. Mám tam knížky, mám tam různé aplikace, díky kterým se střetávám s okolním světem, nákupní košíky, různé společnosti. A tady je dost velké téma přístupnosti, jednak informací, výrobku a služeb. Máme na to určité normy legislativní, aby to právě nějak vypadalo, aby všichni, kdo komunikují se světem, jako myslím teď výrobci služeb, různých produktů, anebo prostě ti, kteří veřejná zpráva, jak předává informace, to vše je velmi důležité, aby nevidomí byli schopni si pomocí odečítačů, a to nejen mobilním telefonu, ale třeba ve svém počítači či jinde, přečíst. Ale ten mobilní telefon, který máme neustále u sebe a do kterého můžeme nasadit spoustu našich dobrých aplikací pro přístupnění toho běžného života, tak to je klíčová záležitost. Neustále se vyvíjí, přibývají nové prvky, nové možnosti a tady právě vždy nabízíme lidem, zejména těm, kteří později přišli o zrak, aby se nebáli zdokonalovat se právě v té technice mobilní, případně teda mobilním telefonu.
0: Je to, velký třeba generační rozdíl, že pro mladou generaci je to něco přirozeného, ale třeba pro starší ročníky ti už se s tím nechtějí potýkat, protože je jim to cizí?
1: Je to přesně tak. Mladá generace vlastně žije s tím mobilním telefonem v současné době už od svých mladých let nebo malých let. A střední věká generace se s většinou s chytrým mobilním telefonem učí pracovat, ať už tedy, když vidí lidé, anebo když mají potíže se zrakem. Přijdou za námi, ale většinou chtějí mít to samé, co mají jejich generační vrstevníci, tudíž také chytrý mobilní telefon. No a starší generace, třeba seniori, kterých nám nyní přibývá, když třeba přichází o zrak, tak těm nabízíme jiné typy mobilních telefonů. Nejsou to chytré mobilní telefony, ale mají určité možnosti některých aplikací, protože pro starší generaci je velmi důležité, aby byli ve spojení se svými příbuznými, dětmi, s vnoučaty, sousedy, přáteli, protože řada našich seniorů žije třeba osaměle. A mobilní telefon je pro ně klíčem k tomu, aby se udrželi v kontaktu s ostatními lidmi, s přáteli, právě s rodinou, takže je učíme s přístroji a mobilními telefony, které také nabízí určité možnosti hlasových odečítačů.
0: Když jsme si povídali ještě před vysíláním, zmínila jste zajímavou věc, že starší ročníky, starší lidé bývají zvyklí na síťování, čili se scházejí a sdružují se u vás v organizaci, nicméně mladí, myslím, že v touze po individualizaci vlastního života potom tolik netouží. Je to opravdu tak razantní trend i u nevidomých, že ti mladí chtějí být spíše vyděleni z organizace, i když třeba žádají nějakou pomoc?
1: Je to vidět. V současné společnosti seniori anebo starší lidé většinou přirozeně touží potom sdílet s někým to svoje zdravotní postižení, být v kontaktu, vidět, jak ti druzí to vyřešili a zároveň, když mezi nás přijdou, tak vidí, že nejsou sami, kdo mají tuto zrakovou vadu, musí se s tím smířit vlastně i v tom pozdějším věku, ale vidí, že to jde a lidé si povídají, lidé si sdílí to svoje zdravotní postižení, mají na to spoustu vychytávek

0: Například, když si naši seniori vlastně povídají, jak si dávají zubní pastu na kartáček na zuby. A nakonec z toho vyjde to, že přímo pastu rovnou do pusy a kartáček teda následně. Takže neřeší, jestli pasta padá, nepadá, jakým způsobem, ale prostě takto běžný způsob života seniori hodně rádi sdílí a jsou mezi námi rádi. Pokud se týká mladé a mladší generace, většinou jsou samostatní, snaží se být samostatní, úplně ta touha po tom spolčování není až taková, jak třeba u těch seniorů. No a my se je snažíme více teď přitáhnout za námi. A snažíme se teď nabídnout programy, které jsou pro mladé vhodné, které by nabídlo i to spolčování, združování, sdílení toho života. Budeme připravovat třeba pro mladé bowling, společné bowlingy, sportovní zážitky. Máme připravené některé programy. Tak já věřím, že i mladí lidé, kteří se seznámí, kteří zrakově postižení, se seznámí mezi sebou, udržují se v kontaktu a my pak máme báječnou partu lidí, se kterou můžeme vlastně probírat ten jejich život, ale zároveň také se jich ptát, co vlastně ta mladá generace potřebuje. Není to jenom o tom, že přijdou za námi, nabídneme aktivity, ale my zároveň, protože jsme legislativní připomínkové místo vlády a parlamentu, máme tedy od mladé generace možnost zjistit, co jí vlastně v tom jejím životě chybí a co proto můžeme my udělat, aby to nechybělo.
1: Na mladé také, pokud se nemýlím, cílí zajímavý projekt, který vyvíjíte spolu se Slováckým divadlem. Co pak to je, na co se mohou těšit?
0: Mm-hmm. Kolega z naší pobočky Sons v Uherském Hradišti je velmi spojen se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti a v této oblasti v Hluku také máme nevidomého zpěváka, muzikanta Radima Vojtka, takže kolega Vojta Železník a Radim Vojtek dali potom společně dohromady se Slováckým divadlem a Davidem Vaculíkem a zaherci takový kus, jmenuje se to České hity 60. let a je to moc hezký pořad, kdy jednotlivě představují naše písničky a tvorbu a prostě tu hudební scénu, která od 60. let prostě vznikala a byla produkována a je to prokládáno velmi hezky povídáním mluveným slovem, což mají na starosti právě ti herci a je to moc hezký pořad. Takže i to spojení tady těch mladých lidí, případně divadlo, které, což se podařilo právě v tom Uherském Hradišti, je velmi dobré.
1: Já se ještě vrátím k té zábavné historce a vašemu pečení, kdy jste sluchem rozeznávala jednotlivé ingredience. Je to tak, že jste pozorovala, že ten sluch se vám jako smysl zbystřil po té ztrátě zraku, anebo je to taky hold otázka školení a práce na tom sluchu, abyste ty věci rozeznávala?
0: Já si myslím, že člověk, když přichází o zrak, tak oni opravdu nastupují do popředí ostatní smysly. Říkáme občas, že i takové to mimosmyslové vnímání, takové, že se něco děje, ještě nevíme co, zachytíme to dříve než třeba naše okolí. Tento smysl se taky velmi často tříbí. Pokud se týká sluchu, já mám i lehkou sluchovou vadu, takže ono úplně s tím sluchem to jako takhle nebylo, ale musela jsem si vycvičit to sluchové vnímání tak, jakože co se kde asi něco, jak se to děje. To určitě ano a ono to hodně bystří smysly jako celek. Takže když někde přijdeme a já podle třeba i tónu hlasu u někoho, koho znám, a teď najednou zbystřím podle toho tónu hlasu, že něco je jinak. Zatím nevím co, něco je jinak. A pak ono se to většinou potom brzo ukáže. A nebo když někde přijdeme a já najednou zjistím, že proplouvám mezi stoly, kde mě někdo vede, ale zjistím, že to je trošku jinak. Tak upozorním, nebo řeknu, tady je to trošku jinak, neděje se třeba něco, nechystá se tu něco. Většinou potom zjistíme, že ano. Takže oni se nasadí určité smysly do popředí proti tomu zraku jako takovému. Ale sluch či hmat je klíčový smysl pro nevidomé a právě pomůcky, které se týkají hmatu, to znamená zejména vzdělávání v oblasti Brailova bodového písma, jsou také velmi důležitým předpokladem pro samostatný život. A procvičujeme hmat, potřeba máme si zrnka rýže, písku, různé cviky, hry. Máme třeba v misečce zrnka právě rýže. A je taková malá pomůcka, to je takový malý kostliveček, který je na drátkách spojený, to je taková malá kostřička. Takže kolegyně ji prostě rozdělají, ty malé kostičky jsou v té misce s tím, s tou rýží. A vy musíte vlastně najít ty malé kostičky.
1: Odseparovat, zahrát si na popelku.
0: Ano. A poskládat tu kostřičku tak zrovna, jak má být. Jsou prostě různé typy takovýchto procvičovacích metod formou hry. A je to velmi důležité, protože třeba snažíme se teď přivést lidi opět k Brailovu bodovému písmu. Je teď celosvětová kampaň, protože Brailovo písmo nám upadá.
1: A čím to je, z toho důvodu, jestli jsou známy důvody? Důvody, že je to obtížné?
0: No, od mládí, když se zrakově postižená mládež, třeba děti učí Brailovo bodového písmo od malinka, to obtížné není. Ale třeba pro starší lidi a seniory, kdy už třeba i ten hmat není tak citlivý, tak to je poměrně náročná záležitost. Ale my se snažíme přiblížit víc i mezi mladé lidi, právě i základní pomůcky, které jsou spojené s Brailovým písmem. Protože lidé mají pocit, že když to poslouchají, takže slyší a když něco potřebují napsat, tak diktují. Třeba do mobilního telefonu, ten to zaznamená, odešle. A to, že tam jsou třeba chyby, protože ta čeština, jak je taková květnatá a složitá, tak mono, tvrdé, měkké, i, s a tak dále, tak let, kdy ten odečítač mobilního telefonu si z toho udělá, co chce, a prostě ten výsledek potom toho dopisu nebo té zprávy je češtinářsky poměrně tristní.
1: Nehledě na to, že může změnit i význam trochu.
0: To taky, to je přesně ono. Takže my se teď snažíme více přiblížit Brailovo písmo i v mládeži, středněvěké skupině seniorům. My máme, nebo Sonc má svoji redakci, jediné vydavatelství časopisu pro nevidomé a slabozraké Zora v naší republice. A teď jsme se rozhodli právě pro podporu, pro cvičování Brailova písma, vydat malý sešitek, který bude obsahovat anekdotu na jedné stránečce, na druhé citát, na třetí vtip, na čtvrté další jednoduchý text, který bude třeba zábavný nebo poučný, aby se nebáli lidé procvičovat sami si i doma Brailovo písmo. Ono totiž, když potom třeba naši seniori, kteří ztrácí zrak, přijdou do botanické zahrady, kde mají ukrásné květiny, kterou si osahají malý popisek, většinou Brailově písmu, aby si tento popisek dokázali přečíst. Nemusí číst jedno písmenko za druhém rychle, jako pámbu, ale můžou si prolouskat, že se jedná třeba o růži modrou. To úplně stačí. A klíčová dovednost je přečíst si číselka ve výtahu. Většinou jsou také označeny. Já jsem se tady i ve výtahu Českého rozhlasu tím zabývala. Máte tam Brailovo písmo. Je to velmi důležité, aby dokázali si aspoň to číselko nahmatat, uvědomit si, jaké číslo je a dokázat s tím pracovat. Takže i takto se snažíme přiblížit pro tu starší generaci právě význam Brailova bodového písma.
1: Říká v dnešním nočním mikrofonu prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Dnes si povídám s prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, s paní Dagmar Filgasovou. Pojďme si říct a zopakovat možná taková základní pravidla, která sice možná všichni v uvozovkách známe, ale ne vždycky je umíme použít. Když potkáme na ulici nevidomého, který evidentně je v nějakých strázních, je třeba v místě, kudy chodí stálou trasu, nicméně ta je teďka rozkopaná. Jak oslovit, jak pomoci, jaký dotek zvolit pro to, abychom mu nabídli pomoc?
3: Já velmi děkuji tady za tuto otázku, protože to jednak je to častý dotaz od běžné veřejnosti, ale zároveň i našich partnerů, jakým způsobem vlastně pomoci a přitom třeba neohrozit nebo neublížit. Pokud vidíme někoho, kdo evidentně jde a je vidět, že má tedy problém se zrakem, může mít bílou hůl a třeba i nemusí, protože někdy jdou lidé třeba podél zdi, přidržují se něčeho nebo jdou velmi jako tak, že je poznat, že prostě je nějaký problém. Je dobré mít připravenou frázi dobrý den, třeba představit se, jmenuji se Martina, ráda bych vám pomohla, jak vám můžu pomoci. Protože zejména to, jak vám můžu pomoci, je důležitá fráze. Zároveň je dobré třeba klepnout dotyčnému nebo dotyčné na rameno, aby ten člověk, pokud je úplně nevidomý, věděl, že hovoříte přímo k němu. A ve většině případů, v drtivé většině případů se určitě dotyčný člověk obrátí, případně vám řekne, potřebuju přejít, protože nejsem si jistý, protože tady někde dřív býval přechod, teď tu není, můžete mě na něj navést. A nebo také vám řekne, ne, děkuji, já jenom jdu sám a já dojdu. Pomoc nepotřebuju. To taky můžete slyšet. Ale není potřeba, aby se člověk třeba buď urazil, nebo ho to tížilo, že nemohl někomu pomoct. Jde o to, že nevidomí si a slabozraci také si dokážou říci, jak tu pomoc potřebují. Co je velmi nebezpečné, je uchopit třeba člověka, který jde bílou holí nebo i bez ní a má zrakovou vadu, třeba za loket nebo za ruku a někam ho vést, pojďte, tady je to lepší. Jo, tam to bude pro vás, tady přejdeme. Je to hodně i nebezpečné, protože jednak se člověk může leknout, může spadnout. Zároveň ho svedete z té asi zřejmě naučené trasy a on vlastně teď neví, kam ho táhnete, bojí se, neví ho, jestli ho nechcete okrást. Jsou to všechno ty myšlenky, které se právě honí potom hlavou a s daným člověkem se těžko potom domluvíte. Takže opravdu doporučuji klapnout na rameno, oslovit, jak můžete pomoci a poté podle přání dotyčné osoby pomoci tak, jak si přeje.
2: To je takový návod, jak může laická veřejnost pomáhat normálně na veřejnosti těm, kteří jsou nevidomí, či potřebují nějaký typ pomoci. Ovšem obraťme se k organizaci, kterou vedete, tedy ke Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Co se odehraje při prvotním kontaktu, když se na vás obrátí rodina, že má některého člena, který buď ztrácí zrak nebo ztratil zrak? Co se vlastně nejdřív řeší? Je to psychika, nějaké úřední nároky, pomůcky nebo praktické trénování dovedností? Co z toho volíte jako nejdřív?
3: SONS má po celé republice 60 poboček, 60 pracovišť a téměř denně se setkáváme s lidmi, kteří poprvé přijdou a tu už sami přijdou nejlépe přímo od očního lékaře, kde se dozví nepříjemnou diagnózu, anebo jak říkáte, přijdou třeba příbuzní nebo známí, kamarádi. A první, co přijdou, tak se ptají, jak vlastně ten člověk může žít. Pokud přijdou sami lidé, který se to týká, tak si u nás sednout a vlastně ani neví, na co se mají zeptat, protože ten náš svět neznají. A tady nastává taková ta zkušenost našich kolegů a kolegyněk, které se doptají, jak vlastně žijí, čeho se nejvíce bojí. To je klíčová otázka. Čeho se bojí, o co přijdou, jo?
2: Co bývá největší strach? Nejčastější odpověď.
3: Nejčastější odpověď, že už nikdy nebudu číst. Toto je odpověď, já už nebudu vidět a nebudu číst. Toto bývá nejčastější odpověď a na to hned máme další odpověď, kdy říkáme, že je to možné. Prostě lidé dostanou tak širokou nabídku možností, jak číst, tedy v uvozovkách číst, ale poslouchat knihy, anebo hmatem číst knihy, že se jim rozšíří o hodně víc možností, než třeba chodit do běžné knihovny. Takže toto se lidem snažíme vysvětlit, ale zároveň mají strach, že přijdu o své koníčky. Mají strach, že právě nebudou samostatní. Mají strach z té závislosti, že už nikdy nic sami neudělají. A ne úplně jednoduché potom, když přijde třeba s maminkou dcera a maminka se takto doptává a řekne nám, že vždycky ráda pekla a vařila. A my vysvětlujeme, že to bude zachované, že bude moct péct, vařit. A dcera řekne ne, já maminku už nenechám. O maminku se postarám, maminka nic nemusí dělat. A tady se opět zase snažíme vysvětlit, že úplně jako odtáhnout maminku od tady těchto dovedností, které ona ráda by i dále třeba používala, není dobré. Je, že je fajn jí být nápomocná, když něco bude potřebovat, ale zároveň pomoci jí naučit právě to, aby to mohla dělat, protože ti lidé, když zůstanou závislí, tak většinou nic potom nechtějí, nepotřebují, nechtějí obtěžovat. Toto se nám strašně často stává, takže další dotazy třeba, které jsou, jsem hodně společenský nebo společenská, ráda jsem chodila mezi přátelé, opět, umíme to zajistit, umíme buď procvičit prostorovou orientaci, nebo najít dobrovolníka, nebo jiným způsobem prostě zajistit, aby třeba i pomocí návazných sociálních služeb, aby se daný člověk, daný klient dostal tam, kam chce, a abychom vysvětlili i tomu okolí, prostě, že můžou s ním komunikovat normálně, přirozeně, je potřeba dbát určitě zásad, to určitě ano, ale všechno se dá tak podvědomně přizpůsobit a naučit, že potom, jak zjistí ten člověk, že to vlastně vůbec není žádný problém.
2: Mluvíte o pomoci, kterou poskytuje či nabízí SONS. Zmínila jste i Tiflo Service, s jakým problémem nebo s čím se mám obrátit na ně?
3: Naše založená společnost Tiflo Service především procvičuje a učí prostorovou orientaci, to je ten klíčový prvek pro samostatný pohyb osob se zrakovou vadou. Dále procvičuje, vycvičuje bralské písmo, to znamená naučí psát a číst pomocí bralského písma. To je velmi významná dovednost, kterou se snažíme teď čím dál tím více rozšiřovat. Dále poté je takovým tím prvním nástřelným místem, které profesionální s podmocí opravdu odborných kompenzačních pomůcek procvičuje dovednosti na sebeobsluze a vedení domácnosti i péče třeba o sebe samou, kdy lidé chtějí opravdu mít všechny dovednosti tak, jak mají být dobře naučené, tak tady se obracíme na Tiflo Service.
2: Od 12. do 15. listopadu se v Sezimově Ústí uskuteční 33. Tiflo Art. Jak byste pozvala vidící veřejnost, co tam všechno mohou spatřit, když dorazí za vámi?
3: Tiflo Art je jedinečný festival svého druhu, řekla bych, v Evropě určitě, protože jiný stát takovýto festival v Evropě nemá. Jedná se o celostátní festival zájmové umělecké činnosti osob se zrakovým postižením. A představují se nám tam výrobky rukodělné, to znamená ten, kdo umí něco třeba z drátku, z korálku, keramika, pedik, výtvarná dílna jakéhokoliv druhu. Přijíždí tam téměř 200 lidí. No a velmi oblíbenou součástí Tiflo Artu je také hudební, pěvecká a literárně dramatická část. Přijíždí nám tam hudebníci, zpěváci a právě literárně dramatičtí umělci, kteří píšou povídky, čtou povídky pomocí bralského písma a zároveň dokážou toto velmi dobře a s humorem předávat ostatním. Letos po 33., jak jste hezky řekl, má veřejnost možnost se seznámit právě s tím, jak nevidomí žijí, jak tvoří a jak se vlastně i baví. A jsou to 4 dny naplněné nejenom uměleckým životem nevidomých a slabozrakých, ale také setkáváním, diskuzemi, poznáváním. Navazují se tam velká pouta přátelství a festival je velmi ceněn i ministerstvem kultury. Takže jsme za to velmi rádi, že máme možnost i finančního příspěvku. No a zároveň je to takové místo, kde si lidé, kdy i vědomí lidé uvědomí, že vlastně nevědomí jsou běžnou součástí veřejnosti, že není potřeba jakkoliv vydělovat, ale lze s nimi naprosto v pohodě a dobře spolužít.
2: Tiflo Art má 33. ročník, SONS letos slaví 30 let a vy v září oslavíte jeden rok v jeho čele. Co byste chtěla po těch 3 desetiletích zachovat, co je dobrá praxe SONS a co naopak máte chuť a energii proměnit k jinému modernímu pohledu 21. století na nevidomé a slabozraké?
3: Za těch 30 let se SONS vyvinula opravdu v dobrou organizaci, která zaštiťuje zájem chorými a potřeby osob se zrakovým postižením. A já si myslím, že má našlápnuto do toho, aby jednak v tom pokračovala, ale zároveň, abychom více hájili práva a zájmy. A v současné době se jedná zejména třeba o oblast odstraňování architektonických bariér, kde musíme více napřímit své síly, abychom naší komunitě pomohli. A zároveň si myslím, že bychom chtěli nebo chceme více spolupracovat, jak s vědomou veřejností, tak právě s mladými lidmi, aby poznali, že život ve spolku je obohacující a že přináší všem generacím to, co potřebují. To znamená vnímání toho, že na to nejsou sami, na tu svoji zrakovou vadu. Nejsou sami, najdou u nás pochopení a že dokážeme pomoci tam, kde už třeba jiné společnosti pomoci nemůžou. A leckdy se právě setkáváme s takovými velmi smutnými počátečními příběhy, které se potom vyvinou z naší pomoci do důstojného běžného života. A já bych osobně velmi chtěla, aby SONS byla respektovanou organizací i u všech veřejných institucí a v současné době se o to snažíme, a abychom dokázali i napřímit cíly vůči sportu, napřímit cíly vůči kultuře, kde už se dá určitě nakročeno a otevřeno máme, ale vůči všem oblastem života. No a myslím si, že zrak je sice omezující, ale není tou hlavní silou života. Myslím, že důležité je to, aby člověk byl spokojený, měl kolem sebe přátelé, rodinu a věděl, že v České republice se dá žít se zrakovou vadou důstojně, takže o toto se určitě teď do budoucna budeme čím dál více snažit.
2: Říká v dnešním nočním mikrofonu prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová.

0: Dnes večer si povídám s prezidentkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasovou. My jsme mluvili o tom, že život nevidomých je naplněný nejrůznějším velmi pestrým programem, včetně sportovního. Letos od 16. do 18. října se v Praze uskuteční první český kemp blind hokeje s trenéry z Finska a Kanady. Čí to byl nápad a jak to bude vypadat?
1: Tak byl to nápad, takový společný nápad Tomáše Černého a Rahel Skleníčkové, která, jak víte, tak studovala ve Finsku a má k Finsku velmi blízko. No a ve Finsku tady tento sport, to znamená lední hokej nevidomých, je teď hodně rozšířen. A tak se stalo, že, jak jste řekl, od 16. do 18. října letošního roku bude v České republice, respektive v Praze, kemp, třídenní kemp budoucích ledních hokejistů, nevidomých a slabozrakých ledních hokejistů. A je to obrovská událost, která se u nás udá a i s podporou různých nadací a finančního zajištění. Ale především je to událost, kdy se opět potkají se lidé, kteří v určitém věku přišli o zrak nebo přichází v současné době o zrak a mají chuť zařadit se mezi běžnou společnost i běžným sportem, jako hokej je. No a samozřejmě to znamená poměrně dost organizačního zajištění, finančního zázemí i společenského zázemí, ale jedná se o událost, která opět ukáže, jak to jde přemýšlet i nad tím světem, kde je určitý handicap a přesto se dá uvažovat o takovéto záležitosti, jako je lední hokej pro nevidomé a slabozraké.
0: Život samozřejmě pro nikoho z nás není peříčko a tu a tam se dostaneme do situací, které jsou svízelné, nevidomé, nevýmaje. Takže nějaká dovednost z hlediska sebeobrany nebo ubránění se asi taky není k zahození. Vy jste se touto situací, která není sice úplně chvályhodná, ale inspirovali, takže uděláte i něco pro své klienty. Jako Sons, co pak to je a máte takového atraktivního lektora?
1: Mm-hmm. Máme atraktivní lektorku, kterou je mistryně v boxu paní Martina Ptáčková, se kterou jsme se domluvili právě na kurzech sebeobrany a obrany třeba proti krádeži kabelky nebo proti napadení nebo proti přepadení, prostě vůči různým situacím, kterým můžou nevidomí čelit a vůbec neví vlastně, jak se mají chovat, jak to mám dělat nebo co mám udělat, když cítím, že mi někdo tahá kabelku. Jak mít ten správný pohyb, abych tomu zabránila? Nechci říct, že útočníka zneškodnila, to asi ne, ale mít dobrou sebeobranu. Takže tady jsme se pustili do přípravy projektu právě s Martinou Ptáčkovou a jejím bratrem, kdy po celé republice budeme chtít pro mladší i starší věkovou generaci nastavit tady tyto kurzy sebeobrany. No a protože si myslíme, že dovednosti buď sportu nebo pohybu, třeba ladného pohybu, taky nejsou k zahození, tak hodně už další dobu přemýšlíme třeba nad tanečními kurzy pro nevidomé a slabozraké a chtěli bychom s tím začít tak, aby třeba mladá generace věděla a nebála se chodit třeba na plesy nebo na diskotéku, aby se prostě tancovat jednak třeba naučili nebo dokonalili, ale zároveň, aby věděli, jak tancovat třeba z kruhu, když se nedrží partnera, aby věděli, jakým způsobem třeba některé nové taneční krátce, které jsou pro ně dobré a vhodné, důležité. No a nemusíme se orientovat jenom na běžnou diskotéku. Velký zájem třeba na Moravě teď je projeven o country tance, které mohou tančit i naši seniori, seniorky. Takže tímto směrem také běží naše myšlenky a já věřím, že s podporou veřejnosti a případně další průpravy, která je tomu potřeba, se nám to podaří.
0: Vrátím se zpátky ještě k tomu neúplně blahému jevu, kdy se musí nevidomí bránit. Je to něco, co se objevuje v nějaké četnosti, která už stojí za pozornost, anebo z vaší strany se jedná spíše o prevenci, co kdyby se náhodou někomu něco takového stalo?
1: Tak jak známe příběhy našich klientů, tak se opravdu stává, že třeba jsou naši lidé okradeni ve vlaku, v autobuse, nebo někde v kavárně, kde sedí, mají někde třeba buď kabelku nebo nějakou tašku a prostě si nevšimnou, že se kolem nich točí někdo nějakým nevhodným způsobem a že prostě jsou okradeni, to zjistí potom až následně, ale prostě nevšimnou si vůbec toho procesu. Třeba si toho nevšimne ani buď jejich partner nebo zrovna ten průvodce, který je s nimi, protože co si budeme říkat, zloději to prostě umí dobře. Takže ta sebou obrana bude zaměřena nejen na to, jak se bránit v případě útoku, jo, nebo pokusu o okradení, ale zároveň, jak si chránit ten svůj majetek, tu kabelku, tu tašku, jak to mít uložené, jak mít při sobě, když právě někde sedíme a kabelku máme třeba na opěradle, jak to máme udělat, aby k tomu nedošlo. Takže to všechno bude součástí tady tohoto kurzu.
0: Pojďme k něčemu pozitivnějšímu na samotný závěr našeho dnešního povídání. Když se vás někdo ke konci vašeho funkčního období prezidentského zeptá, co se během vašich 4 let změnilo v běžném životě nevidomých lidí, jakou konkrétní odpověď byste nejraději dala? Co byste byla potěšena mimořádně, kdyby se za ty 4 roky změnilo?
1: Já bych byla velmi ráda, kdyby naši lidé vnímali otevřenou komunikaci a zejména naslouchání jejich potřebám. U nás má dveře každý otevřené a myslím si, že si dokážeme poradit téměř s každou prosbou, nemusím zase úplně asi vědět, co to všechno může být, ale ráda bych věděla, že za dobu mého prezidentování jsme byli otevření, naslouchali jsme a snažili se komunitě vyjít potřebám vstříc. K tomu všemu samozřejmě potřebujeme finanční zázemí, já jsem vzděláním ekonom, takže bych se ráda potom při tom ohlížení za 4 lety svého prezidentování. Ráda bych viděla ten pohled na dobré finance, kterými jsme mohli podpořit život naší komunity a zároveň to, že slunce je dobře ukotvena v naší společnosti, že o slunce ví, že ví, komu pomáhá a jak pomáhá a že je dobré se slunce spolupracovat. Já vím, že to jsou takové obecné fráze, ale jsou to velmi důležité věci, pod kterými se potom skrývají konkrétní podoby té pomoci a podpory.
0: Já doufám, že při tom ohlednutí budete moci konstatovat právě to dnešní přání. Díky, že jste přijala mé pozvání do nočního mikrofora. Díky za rozhovor, který se také týkal toho, že samostatnost neznamená obejít se bez pomoci, ale mít možnost rozhodovat o svém vlastním životě. Hostem dnešního nočního mikrofora byla prezidentka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých paní Dagmar Filgasová. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host.
1: Přeji dobrou noc.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
4: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
2: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
6: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
5: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
6: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
5: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 31 minuta, 18 vteřin. Stále ještě sobota, 12. září 2026. A v tomto okamžiku startuje jako každou noc noční prout a ten sobotně nedělní má podtitulek Horečka sobotní noci. Tak tedy, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, věřím, že přijmete noční pozvánku, že se třeba i roztančíte, což je taková představa sobotně nedělního nočního proudu a že spolu strávíme příjemný čas až do 2 hodiny raní. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemnou zářijovou noc

Právě jsem se vrátil ne z Hradu, ale z Itálie a tu první půl hodinku vyplní italské písničky, které v Itálii znějí vlastně ve všech barech a ve všech letoviscích a připomínají velké hity italské hudební scény. Tohle byl Francesco Napoli a směska velkých italských hitů minulosti. No a samozřejmě, že v té první vysílací půlhodince nebude chybět ani vzpomínka na Richarda Tesaříka, který v neděli odešel na věčnost ve věku 80 let.

už jsou zase hezky zpátky spolu Vladimír a Richard Tesaříkovi, Tesaříci, a jedna z jejich bokovek vedle produkce Jojo Bandu, písnička Když tančíš. Já bych v tomto okamžiku rád aspoň drobně poděkoval kolegům Martinovi a Zdeňkovi, kteří za mě během dovolené zaskočili o minulých dvou středách, a zatímco já jsem si dovoloval v Itálii, tak oni vysílali. Tohle je italské léto. Unestate Italiana, Gianna Nannini a Edoardo Benato, per tutti amici della musica italiana.

Un'estate italiana. Italské léto, duet Edoarda Benáta a Gianni Nannini, který vznikl v roce 1990. Toto letí jako oficiální píseň tehdejšího mistrovství světa ve fotbale, které se konalo právě v Itálii. No a italské léto jsme si teď připomenuli. Vzpomínáme samozřejmě také na Richarda Tesaříka. Všechny písničky, které znějí v této první vysílací půlhodince, než jsou texty Richarda Tesaříka. Také tahle My jezdíme po vinárnách.

Vzpomínka na Richarda Tesaříka Jojo Band a my jezdíme po vinárnách. Opět se vracíme do Itálie, che bella Italia mia, Umberto Tozzi a ty, tu.

Tabaram, tabaram, tabaram, tabaram, Umberto, Toci a tu. Neraz ten vzdielať je tady poslední písnička této vysílací půlhodinky. Poslední dnešní vzpomínka na Richarda Tesaříka. V čele skupiny Jojo Band, jeho text a jo, já jsem Srab.

0: Už jenom chviličku, bude sobota, vstoupíme do nového dne, bude neděle 13. září.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Pacienti s plicní fibrozou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Švédové dnes budou volit parlament. Fotbalisté Zbrojovky zvítězili v brněnském derby šance ligy nad Artisem 2-1 a dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemocí v Česku trpí asi 1500 lidí.
3: Fibroza způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
4: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
3: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
3: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Švédsko dnes čekají parlamentní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
6: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensix jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensix přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě čerpací stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
7: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání. Má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku.
9: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
8: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
10: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
8: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Začaly dny evropského dědictví, představí skoro 700 památek po celém Česku. Návštěvníci si můžou prohlédnout i místa, která doteď zůstávala nepřístupná. Patří mezi ně třeba obnovená hradební věž Frudimi, upravená na historickou zbrojnici.
11: Bašta Prachárna je obranná věž, kde máme expozici, která se věnuje právě městskému opevnění.
12: Představuje nový turistický cíl chrudimský manažer cestovního ruchu Tomáš Černý. Kromě replik zbraní nabízí i videoprojekci o proměnách obraného systému města. Mezi cíle dnů evropského dědictví patří oživení zájmu o památky, který upadl během pandemie covidu. Podle ředitele chrudimského kulturního střediska Martina Diterta to chce ale víc než klasickou prohlídku.
13: Ať to jsou kostýmy, příběhy, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad.
12: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
2: Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Pomoct s úklidem břehů může každý. Sraz je v 10 hodin dopoledne na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat také dobrovolní hasiči se dvěma čluny, říká profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
14: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
2: Naposledy potápěči nádrž čistili před 30 lety. Na dně našli pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty dostal izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
15: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost, a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Liberce zvítězili nad Mladou Boleslaví 3-0 a posunuli se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. V dalších zápasech 8. kola brněnská zbrojovka porazila městského rivala Artis 2-1, pražská Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. V New Yorku se hraje finálové utkání tenisového US Open. Zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou vidí reportér David Prouza.
16: Souboj nasazené jedničky a dvojky dospěl do třetího setu. První získala Rybakinová 6-4, ten druhý naopak Sabalenková 7-5. Aktuálně se už hraje třetí sada a 11-minutový gem nakonec ovládla Arina Sabalenková, podržela svůj servis a na podání se po krátké přestávce bude chystat Rybakinová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Čeští volejbalisté vyhráli ve skupinové fázi mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety a připsali si tak už druhé vítězství na šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D11 u Poděbrad a odstavené vozidlo na D1 za Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně levým pruhem. Na D1 opatrně za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 12,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Na místě už je policie. Na dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové překážka u nájezdu od Dašic. Na kilometru 148 stojí v připojovacím pruhu nákladní auto s defektem pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. You know, paranoid.

10 minut po půlnoci, k tomu 12 vteřin. Už je neděle 13. září 2026. Tak, ať je ta 13. šťastná. No a na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. A to je ten noční proud, pro který se vžilo označení horečka sobotní noci. Neškodná, příjemná noční horečka je tady a s ní skupina Black Box. Ze studia nočního proudu přeje klidnou noc Milo

Mezinárodní skupina Black Box, tedy černá skříňka a Ride on Time. Hlavně přijeď na čas. Kouzla a čáry nás teď čekají, a to v podání skupiny Laura a její tygři.

Kouzláčár je holka, holka, kluk. Tolik Laura a její Takže v nočním proudu. A teď už začíná zvolna tepat srdce anglické dvojice Pet Shop Boys, tedy Neil Tennant a Chris Lowe a Hart.

Tak to byla doslova taneční výzva Madony Everybody Get Up and Dance, ať každý stane a tančí, jestli že jste to udělali, pak je radost na mé straně. Teď budeme chvilku vyvolávat fotky z prázdnin. To je doba, kdy ještě neexistovaly digitální fotoaparáty a opravdu se fotografie vyvolávaly ze svitkových filmů. Karel Gott.

Máme neděli 13. září a v září jsme vyvolávali fotky z prázdnin a to byl samozřejmě jeden z velkých hitů Karla Gotta. Drobné zvolnění s Michaelem Jacksonem. A Day in Your Life. Den tvého života.

Drobné vybočení z onoho diskotékového reje právě obstaral Michael Jackson a byl to jeden z jeho baladických hitů A Day in the Life. A zpátky do diskotéky.

Skupina Františka, Ringo Čecha a písnička nazvaná Prozaicky pro toto vydání nočního proudu s podtitulkem Horečka sobotní noci diskotéka. Tohle je Modrá planeta a vzpomínka na někdejší východoněmeckou skupinu Karat, Der Blaue Planet.

kterou vytvořili Philip Bailey a Phil Collins. Philip Bailey je zpěvák americké skupiny Earth, Wind and Fire a ve spolupráci s Philem Collinsem jejich velký hit Easy Lover.

téhleté dvojice. Blížíme se k jedné hodně raní, drobná zpráva o tom, jak by mělo dnes vypadat počasí, teploty 18 až 22 stupňů, na západě republiky 16, na horách potom 13. Eva Farná.

Eva Farná a málo se známe, tak ten čas se mnou zastav. A my jsme vstoupili do další hodiny nedělního rána, teď máme jednu hodinu k tomu 58 vteřin. Na dvojce posloucháte Noční proud s podtitulkem Horečka sobotní noci, newyorské dívčí trio The Flirts a jejich největší hit Vášeň, Passion.

0: juniorské dívčí trio The Flirts a jeho určite největší hit písnička Vášeň, tedy Passion.
1: Z úsměvu Monilízy malovaného barvami značky Dior je po ránu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší vášně a legrace je všední den a spěch do práce. Snídaně sní se sní, pár frází noblesní. Nenechala si tu nic, hlavně všechno pozbírat. Stihni tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic?
2: Nechala.
1: Šest molekul vůně své.
2: A tři parfém.
1: Tak voní hřích, sám jako kůl v lůně stál. Zdvíž smázla smích, drobky vásní na rtech. Snídaně, sklínka ticha, zbytky křečí v nártech. Zložnice volá mě, vzpomínka lichá. Ex libris, dolí.

slečna Dior zůstala. Jen v diáři nová vůně ustlala. V mém polštáři náhoda či záměr pást. V níž číhá zlast, zlatá záře má mě zmást.

kaleidoskop dívčích jmen a vzpomínek zůstal obraz v očích jen a kamínek postelový zlatník král vládnul krásám, počúraný patník zbyl a zůstal sám.

0: pak už nic.
1: A pak už nic, Igor Orzovič a jeho náušnice. Ale to už se o slovo hlásí černokabátnici. Není to dobré, it's no good, Depeche Mode.

Daniel Nekonečný a Šum svistu a písnička nebo nahrávka, která se jmenuje Světelný nářez. Just to talk, ancients of New York.

Tolik britská elektronická dvojice KLF a jeden z jejich největších hitů, poslední vlak do Transcentárna, Last Train to Trans Central. A teď trocha jemné kůže od Blanky Šrumové.

Tady Blanka Šrumová a její jemná kůže. Blanka dnes působí ve dvojici Něžná noc s Janem Saharou Herlem. Máme 1:22:34. Dvojka vysílá noční prout. Já vám žádné zlé sny nepřeju, naopak přeju vám ty nejkrásnější sny, a to navzdory tomu, že písnička rodáka z Georgie, Teddyho Swimse, se jmenuje Špatné sny, Bad Dreams.

Zajímavé, že některá jména a příjmení tvoří rovnou větu Teddy Swims, tedy neplave, a u nás doma třeba, já nevím, Bohumil Hrabal nebo Vladimír Páral. Jsou to celé věty.

Tolik auto, které jezdí na lásku. Hana Zagorová, Stanislav Ložek a Petr Kotwald v Nočním proudu. Jeden z nejpůsobivějších hlasů současné hudební scény, to je Gregory Porter.

Vojtadek, Dan Bárta, dobrá správa. Víceméně ve finále nočního proudu ze sobotní noci do nedělního rána. A už jsem po tvém boku, Shadé, by your side.

Narodila se jako Helen Folšade Adu v Nigérii, vyrůstala v Londýně a proslavila se na hudební scéně pod jménem Shade.

Ať soused z hůry bouchá, Marie Rotrová a Petr Němec. Mimochodem oba jsou teď občas k vidění na koncertní pódiu ve spolupráci s orchestrem Karla Vlacha pod taktovkou Daniela Kaprase. Máme 1:44 k tomu 12 vteřin. Dvojka vysílá noční prout a necelých 15 minut nočního proudu už je bohužel jenom před námi. Jaké by mělo podle meteorologů vypadat dnes počasí? Příjemný den, 18 až 22 stupňů, na západě republiky 16, na horách 13.

Peter Bitch Projecta Len sa smej. Není to tak dlouho, co jsme se rozloučili s Bonnie Tyler, která odešla na věčnost, a Bonnie se teď bude loučit s ostrovem. Goodbye to the island.

Bohužel už jenom vzpomínka na Bonnie Tyler. To byla její nahrávka písničky Goodbye to the Island. Při pohledu na digitální časomíru tady ve studiu Nočního proudu je mi jasné, že je před námi poslední písnička tohoto vydání Nočního proudu, ale stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní poslední písnička a skončí toto živě vysílané vydání Nočního proudu, tak vás čeká repríza skvělého seriálu Ondřeje Soukupa Halo Soukup. Halo, je to 65. díl tohoto pořadu Ondry Soukupa. No a samozřejmě dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Zdeněk Vrba, aby vás provedl z nedělní noci do všednodenního pondělního rána. Jinými slovy, stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. Závěrečná písnička před námi také má v názvu ono magické slůvko goodbye, které znělo i v písničce Bonnie Tyler. Ta se jmenovala Goodbye to the Island. Ta, která nás teď čeká ve finále, se jmenuje pouze Goodbye a patří do repertoáru irské sourozenecké formace The Corrs, což je čtyřlístek ze Smaragdového ostrova, který tvoří tři sestry a jejich bratr. No a The Corrs se tedy rozloučí za všechny účinkující tohoto vydání Nočního proudu s písničkou nazvanou prozaicky Goodbye. Pro tento okamžik Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Jsem nadšen, že mě posloucháte. Opravdu. Určitě jste všichni viděli legendární film Grease, který se u nás jmenoval Pomáda a v Mexiku Vazelíne. A tam se na konci filmu Olivia Newton-John promění z cudné holky v takovou sexy svůdnici v koženém oblečení. A to bylo proto, že v téhle písničce, pokud se teda soustředíte na text a ten je naprosto jasně o sexu, tak není o čem mluvit, leda, že by to bylo v horizontální poloze. To chudinka musela zaspívat, přitom ona byla v soukromí velmi cudný a skromný děvče, úplně jiný, než by si člověk o ní řekl po shlédnutí klipu téhle písně. Taky při natáčení prý měla obavy z toho, jaký bude okolí vnímat. Ovšem její manažeři samozřejmě ukecali, aby ji nahrála, protože věděli, že mají v rukou obrovský hit. Oni totiž tehdy skladatelé Steve Kipner a Terry Shedick přišli s touhle písní, která se původně jmenovala Let's Get Physical. A místo psaní o emocích lásky se rozhodli napsat o fyzické stránce lásky, což prý mnoho posluchačů v písni shledalo velmi osvěžující. Zajímavý, že jo? A píseň vyšla asi měsíc poté, co začala vysílat MTV, takže videoklip byl na novém kanálu strašně mockrát vysílaný. Na začátku v tom klipu je Olivia Newton-John, respektive ona si v něm dobírá muže s nadváhou, kteří se snaží zoufale cvičit aerobik. To je vlastně dost nekorektní, že jo? To by dneska asi neprošlo posmívat se tlouštíku. No a celá myšlenka spočívala v nenápadném naznačení, že píseň je o sexu a o mužích s nadváhou, kteří zoufale cvičí, aby taky mohli. No a v době, kdy píseň vyšla, právě aerobik si získával popularitu, takže videoklip na